0: mila, vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale náramně, táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyše z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny, vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný. V ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry. Nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Tak už hlasujete o 106? Teď je i na vás, abyste po 10 letech trvání naší soutěže receptů řekli, který je ten nejlepší. Hlasovat můžete jen a jen na stránce pochoutkovýrok.cz a pomoct tak naší porotě. A protože si s vámi chceme podzim užít se vším všudy a vychutnat si všechno, co nabízí, budeme pro vás mít až do poloviny listopadu posvícenské sladké dobroty, které nás naučí dělat Vojtěch Vrtiška, jeden z vítězů soutěže Peče celá země. A taky vám řeknu víc o naší nové, unikátní kuchařce, která vznikala 6 let a dali jsme ji dohromady s cukrářem Josefem Maršálkem. Jmenuje se Vánoční pečení, je to naprosto horká novinka a na podzim o ní budeme taky soutěžit. To je novinek, co říkáte? Vždyť taky máme co slavit. Tak hezký poslech přeje všem, Patrik Rozehnal.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Po roce, opět podzim, opět posvícení a opět pečení svojitou vrtiškou stojíme před jeho domem, bytem, tvůrčí dílnou, kuchyní, pekárnou, cukrárnou v jedné a zjistíme, co budeme dělat. Čeká nás celé období, kdy budeme dělat sladké věci. Počkej, jdeme točit podzim a ty jdeš tady v kraťasech.
1: Já se převlíknu do dlouhého. My dáme kožíšky a bude.
0: A můžeme dovnitř. Tady už je to všechno nachystáno. Je, ty máš plišovýho dorta.
1: Já mám plišovýho dorta i makronku. Makronka je doma u rodičů a tady mám dorta. No.
0: To byly první narozeniny, za co čeho?
1: Makronka sestra přijela z Francie a tohle to jsem dostal přesně takhle. Jako.
0: Takže světlý korpus, máslový krém, a to jsou jahody a se svíčkou?
1: Já doufám, že je to šlehačka, ale můžeme se zeptat. No.
0: Jo, podívejte se na náš web pochutkovirok.cz a ti uvidíte plišový dort. Je před námi podzimní posvícenské pečení, už druhá řada, když to takhle nazveme mediálně, protože loni jsme něco podobného dělali, i letos nás čeká několik receptů. Čím se vyznačují ty podzimní recepty podle tebe?
1: Tak my jsme minule jednotili na téma posvícení, což je hezká tradice, která bych řekl, že pořád do jisté míry na Moravě nějakým způsobem koluje, v Čechách už mizí. Tentokrát, jelikož jsme posvícení už celkem vytěžili, tak jsem sahal i dál. Takže teď budou jednotit vyloženě suroviny a zároveň tam máme i hezké české recepty, jako třeba do budoucna kremrole, koblihy a tak.
0: Tak na posvícení může být cokoliv právě, co využívá ty podzimní suroviny. A to jsou co? Jabka, švestky nebo co?
1: Všechno máme. Kaštany, jabka, hrušky, švestky. V podstatě, co jsem potkal, tak to se tak objeví v následujících týdnech.
0: Co uděláme jako to první, co budeme teda péct, připravovat, co naučíme posluchače našeho pochoutkového roku?
1: A to je zrovna recept, kde jsem si trošku ustřelil. Bude to karamelový koláč s misopastou a jablky. Je to vlastně taková úprava moje klasického Alcron koláče, možná některý znají. Je to vlastně křehké těsto, které je naplněné jabkama v karamelu a šlehačkou. Já jsem ten karamel vylepšil o trošku smetany a právě tu zmiňovanou misopastu, která, vy si vůbec nemusíte bát, ona dodá takovou lehce kávovou chuť, dodá tam příjemnou slanost a umami, takže to

0: to bude moc příjemný na chuť a vůbec se nemusíte bát, že by to chutnalo jako japonská polívka.
1: Ta misopasta je co?
0: Jsou to vlastně kvašené, fermentované sojové boby.
1: Kdybyste slyšeli nějaký hluk nebo šustění, tak to tady už my i to natáčíme a tady nevydržel náš kameraman a leští robota, část práce odvede za nás, ty to budeš řídit vlastně.
0: Něco tak, já bych mohl řídit vlastně i tebe, protože ty už tady jsi se mnou nějakou dobu, pečeš skvěle, takže já bych tě tu mohl tak hezky navigovat postupně.
1: Ty budeš takový ředitel výroby a já budu tiskový mluvčí.
0: Tak jo, tak jo.
2: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou a Patrikem Rozehnalem.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posvícenské pečení.
1: Začínáme pochoutkový rok posvícenské pečení. Vojta Vrtěška, tedy náš, ani nemůžu říct hlavní host, ale kolega teď je na ten podzim, který bude vytvářet recepty, bude jich dohromady 6, tohle je první z nich. Budeme zužitkovávat jablka, která k podzimu patří, a bude tam i karamel, tak tedy karamelový koláč s jablky a s misopastou. Co potřebujeme?
2: Potřebujeme 100 gramů studeného másla, 65 gramů cukru moučka, 185 gramů hladké mouky, 1 gram soli a 40 gramů vajec, což znamená nějaké malé vajíčko. Na jablečnou náplň potřebujeme 5 větších jablek, 100 gramů cukru krupice, 50 gramů másla, 100 gramů smetany ke šlehání, zhruba 15 gramů misopasty, 80 gramů pekanových ořechů a 1 vyškrábnutý vanilkový lusk. Ty zrníčka použijeme do smetany na ozdobu, té potřebujeme nějakých 300 gramů.
0: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou.
1: Opět oblíbená mísa od robota, taková ta vejcovitá, polovejcovitá, a do ní přijde co?
2: Říkáš mísa nebo kotlík? Já tomu říkám kotlík a všichni na mě tak divně koukají.
1: Tak on je to vlastně kotlík, ale jako většinou říkám mísa, no. Tak jako kotlík mi tak přijde, že ho jako dám nad oheň a takový, a že bude úplně vypulkovatý, ale je to vlastně kotlík, no. Ale důležitý bude, co do toho přijde dovnitř. Přesně, co přijde na dno té nádoby?
2: Mouka. Mouka, přijde tam vajíčko, přijde tam moučkový cukr, máslo, sůl, vlastně všechny suroviny hodíme do jednoho kotlíku, necháme zpracovávat, dokud nám nezačne ostěnité míso, kotlíku, čehosi bouchat to hotové těsto.
1: A bude mít takovou spíš tu drobenkovou konzistenci, nebo máme nechat vypracovat hladoučké těsto? Protože ta křehká většinou pak tím, když se dělá dlouho, ne, tak to máslo pak vypracuje.
2: Tam je dobrý chytit z toho opravdu ten začátek, kdy začne to těsto bouchat. V tu chvíli víte, že máte zpracováno. Zbytečně nepřehříváte to těsto dalším zpracováváním. Jo, vždycky je fajn u toho křehkého těsta být rychlý.
1: Jenom pro pořádek, to těsto mícháme takovou tou protínací metlou.
2: Jo. Přesně tak, teď už si z toho jenom udělám jednotnou hroudu, zabalím do folie, udělám si z toho placku, aby se mi lépe vychladilo to těsto, rychleji vychladilo, zároveň i pak dobře rozvalovalo. Hodina, zachladíme.
1: Těsto se chladí. Na čem budeme pracovat teď? Nebo ty?
2: Připravíme si náplň. Oloupeme si jablka, nakrájíme si na nějaké kostičky, třeba centimetr krát centimetr. Nasekáme si pekanové ořechy.
1: Teď se tedy vrháme k plotně, máš pánev.
2: Necháte tam skaramelizovat cukr.
1: To se dělá jak? Ty to rozprostřeš rovnoměrně?
2: Přesně tak, a nemíchám. Nemíchejte během té karamelizace, měly by se tam pak krystalky a cucky. Jo, nechte to rozpustit, jakmile vám to natává, tak se jenom tak pohoupněte tou pánví, ať se to promíchá, a míchejte to fakt, až když je tam ten karamel hezky rozpuštěný, rozprostřený. Teď už tam asi hodíme ty naše jabka spolu s ořechy. Přidáme si vanilku, přidáme si smetanu.
1: Mícháš nebo necháváš chvíli působit, až pustí jablka vodu?
2: Není potřeba to vůbec míchat. Jo, ten karamel se hezky odvaří, přesně tím, jak ty jablka pustí vodu, jak tam doleme ještě tu smetanu. Přidáme si misopastu.
1: Ta udělá co v tom?
2: Ona nám tam dotáhne ten slaný podtón plus umami chuť, takže to bude takový jako příjemný, trošku chutný.
1: Návykový.
2: Trošku návykový.
1: Chuť na další kousek.
2: Trošku návykový, trošku to bude chutnat po kávě. Ty misopasty máme několik druhů, nejčastější jsou takové ty světlé a tmavé. Sahejte spíš po té světlé, ta tmavá je hodně chuťově výrazná.
1: Tu náplň musíme pak nechat vychladnout.
2: Je fajný nechat schladnout trošku, ono ty jabka zase napijou zpětně část té vody, tak ať nám to nerozmáčí pak ten koláč. Teď si tam hodíme máslíčko, máme vlastně ty jabka už svařený spolu s tím karamelem, všechno je rozpuštěný, teď tam zamícháme to máslo, necháme to schladnout a máme náplň.
1: A co budeme dělat my?
2: Rozvalíme si těsto.
1: Ty kraje, které se přitom budou trochu třepit, tak zase jako spojíme, protáčíme ho různě.
2: Přesně. Ono, když na to těsto nebudete ze začátku tolik tlačit, tak ty kraje vám nebudou praskat.
1: A teď máme koláčovou kulatou formu s takovým tím vroubkovaným okrajem. A teď jaký tvar chceme docílit toho těsta? Jako kruhový, aby to se vyneslo i do těch krajů? Aby to udělalo lem, nebo jak?
2: Přesně, chceme nějaký malebný kolečko. Zhruba tak o, dejme tomu, 5 cm větší, než máte tu formu, aby se tam vešly ty kraje. Tloušťka bude nějaké třeba 3 mm.
1: To těsto pak přeneseme do formy pomocí válečku, že ho jako lehce tak jako přehneme. A to pak tak? To, co přečnívá přes ty kraje, tak to odlámeme a ty to pak ještě vlastně přejedeš jakoby po hranách té formy ze zhora válečkem, čímž opravdu dokonale rovně odřízneš všechny ty přečnívající části těsta. Teď to těsto, co s ním ve formě?
2: Budeme péct na slepo, takže já si na to lípnu kus alobalu, zatížím nějakými pečícími kamínky, fazolkami, hráškem a podobně.
1: Tolik.
2: Já nešetřím.
1: Plně, maminko. Řekl jsem plně.
2: Tak, budu péct na slepo. 180 stupňů, horkovzduch, nějakých 20-25 minut, pak sundáme naší zátěž.
1: Teď jsme přímo na mřížce v troubě sundali vlastně ten alobal s tím hrachem a ten koláč tam necháme a pečeme dál.
2: Jo, budeme ho péct ještě nějakých takových 15 minut.
1: Co je hotovo a co nás čeká?
2: Hotovo je skoro všechno. My máme schladlou náplň, máme ještě vlažní těsto, dáme si vlastně do toho upečeného korpusu zlatavého tu naši náplň. Ta náplň trošku stuhne pak v lednici, protože tam je ten cukr, je tam máslo. Nicméně, ať se to dobře krájí, tak je fajn tam mít tu náplň trošku tak jako umáčknutou. A máme hotovo, pak už si jenom vyšleháme smetanu, dozdobíme smetanou.
1: Vojto, proč ho ke mně točí zády ten koláč?
2: Já tady mám dírku už nahlodanou, že jo, takže tady máme hezký ze strany.
1: Jo, vypadá krásně. Ty jsi nechal ten kraj vlastně volný, aby na lemu toho koláče byla vidět i z vrchu ta náplň, že jsme to nepokryli celé tou šlehačkou vlastně.
2: To jak máme málo to stačí ke štěstí?
1: Jak to štěstí nazvat? Jako božskou manu, jako radost na zemi, jako štěstí v jedné chvíli a na jednom talíři. Prostě jablka, která znáte ze štrůdlu, ale jsou skaramelizovaná. Je tam ten kávový potón, jak ty říkáš. A ta šlehačka, prostě jenom šlehačka, ta to tak jako pohladí, ta to tak jako zjemní, že vám to trošku jako chvíli ulpí na tom jazyku a že ty vaská jablka nesklouznou hned do toho krku.
2: Je to tak. Mě taky strašně baví, že pořád ty jabka zůstávají v celku trošku na zkus, že to není úplně takové to roztrouhané bláto.
1: Ten oříšek pekanový tam křupne.
2: No ježiš. A ještě to křupavý těsto pod tím.
1: Jestli máte dezerty, kde dominuje náplň a těsto je jen tak, aby to neslo, tak tohle je váš favorit letošního podzimu a posvícenského pečení. Takže takovéhle recepty krásné budeme dělat. Takové nás čekají, není to poslední, bude jich ještě 5. S Vojtou Vrtěžkou budeme dělat postupně takové věci, jako třeba buchty, koblihy, kremrole a další věci. Stojí za to poslouchat týden co týden. Vojto, já už se těším teď.
2: No já se taky moc těším. Tak příště.
1: Pochoutkovýrok.cz, sledujte.
0: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtěžkou.

0: Tak jsme dopekli ten první letošní podzimní posvícenský recept. Čekají nás ještě další, bude jich dohromady 6. Ale taky byste v tento podzimní čas měli hlasovat a zapojit se do naší velké hry, která uzavírá první desetiletí naší kulinární soutěže receptů, těch vašich, domácích, ať už sladkých nebo slaných, těch, které zvítězily v předchozích 9 ročnících. Teď jsou všechny pěkně seřazeny ve formuláři na stránce pochoutkovýrok.cz. Je to formulář hlasovací. Protože až do konce října, do půlnoci z 31. října na 1. listopadu, můžete jednou za 24 hodin věnovat svůj hlas jednomu z nabízených receptů. A abyste se rozhodli odpovědně, tak je tam nejenom název receptu, autor, fotografie, ale taky podrobný popis, video z jeho přípravy, ať víte všechno, co k rozhodnutí potřebujete. A zapojit byste se měli. Pomůžete totiž třeba vyhrát někomu, koho máte rádi, o kom si myslíte, že by si to zasloužil, dát možnost zvítězit receptu, který je třeba i z vašeho kraje nebo něco podobného rádi děláte a prostě máte na to chuť. Navíc každý, kdo hlasuje, bude pak zařazen do slosování, kdy na začátku listopadu vylosujeme ze všech hlasujících, ať už budete hlasovat pro jakýkoliv recept a pro kohokoliv, jednoho z vás, který získá poukázku v hodnotě 10 000 korun na nákup kuchyňského vybavení od našeho sponzora. A pak vylosujeme dalších 10, kterým pošleme kuchařku, tu naši nejnovější a unikátní vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Hlasování je naprosto jednoduché. Stačí v záhlaví naší stránky pochoutkovýrok.cz vyplnit údaje o sobě, tedy jméno, příjmení, adresu, kontakt na vás. To je důležité, kdybyste vyhráli, ať se s vámi můžeme spojit. A pak už si můžete vybrat recept, který vám se líbí, kterému byste rádi dali hlas. A u něj pak zmáčknout zelené tlačítko hlasovat. Tak jednoduché to je. Součet hlasů pak určí vítěze, kterého vyhlásíme jednak ve vysílání, ale pak taky na velkém finále, které uslyšíte v druhé půlce listopadu právě v éteru. Místo našeho pořadu Pochoutkový rok, té standardní verze. Ve stejném čase bude i naše porota pracovat a hledat ten nejlepší recept desetiletí. Tak co myslíte, shodnete se s ní nakonec nebo ne? Výsledky samozřejmě oznámí na velkolepém finále, které se uskuteční za dohledu všech účastníků letošního pochoutkového roku, těch, kteří znovu pekli, smažili, vařili a připravovali recepty podle vítězů. To znamená, že uslyšíte ve vysílání třeba na Duku Novalinkovou, Romana Pauluse, Ivana Vodochodského, Vojtu Vrtišku a další, ale i další speciální hosty a gratulanty, kteří na naše finále dorazí. Ovšem se ještě zavčasu dozvíte. Teď ovšem rychle na naše stránky pochoutkovýrok.cz, kde se hraje o velké ceny v případě našich soutěžících, ale i vy budete odměněni. Pomozte nám a nechte žít dál Pochoutkový rok, který je s námi už 10 let. Za malou chvíli si budeme povídat třeba o studánkové vodě, která zažívá velkou renesanci.
1: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Během října a listopadu se na různých místech dodržuje tradice zamykání studánek na zimu. Jsou ale studánky, ke kterým lidé chodí pro pitnou vodu po celý rok. Jednou z nich je i studánka v Plzni Bukovci. Měl bych ale říct, že se nejedná o klasickou studánku se stojatou vodou, ale o vývěr podzemní vody, který plní dokonce tamní hasičskou nádrž. Ta v létě slouží jako koupaliště a lidé se tam vlastně koupou v pitné vodě. Jak zjistila naše kolegyně Soňa Weizenbachrová v pochoutkovém roce, tak na svoji studánku jsou tam náležitě pyšní.
2: Jezdí sem i lidi vlastně z města pro vodu, protože dobrá čaj a káva, když se z toho dělá, tak je mnohem lepší než teda z kohoutku.
3: Přestože to není jeho povinností, úřad městského obvodu Plzeň 4 zajišťuje pravidelně dvakrát ročně rozbor kvality vody ze studánky v Bukovci. Co především se kontroluje, mi řekla Renata Berchová z odboru životního prostředí.
4: Z mikrobiologických parametrů je to hlavně Escherichia coli a coliformní bakterie, z fyzikálních barva, zákal a pH a z anorganických jsou to dusitany, dusičnany a amoniak. Ta voda je pitná, není to teda kojenecká voda, ale je to pitná, dobrá voda.
5: Tak já ochutnám. Je to vynikající. A chladná.
3: Pro Bukovecké je prý studánka tak trochu záhadou. Nevědí, kde se voda bere. Podle plzeňského hydrobiologa Jindřicha Durase je ale vysvětlení zcela prozaické.
6: Vývěry podzemní vody jsou docela běžnou součástí krajiny. Zrovna v tom Bukovci je to na dně údolí Berounky, takže celý ten svah nad Berounkou dává tu podzemní vodu, tam se ta podzemní voda vytváří, sbírá a pomalinku tím podzemím postupuje k té řece.
3: A právě v Bukovci se stalo, že vyvěrá ze země na povrch. Výhodou bukovecké studánky je, že se nejedná o stojatou vodu. Jak mi vysvětlil klatovský hygienik Svatopluk Krýsl, stojatá voda je vždycky potenciálně nebezpečná.
7: Protože tím, jak voda stojí, tak samozřejmě více napadá bakteriema. Dochází tam různým chemickým procesům. Čili voda, která teče, má tu velkou výhodu, že pravděpodobně ona je plná kyslíku. A právě přítomnost kyslíku v té vodě dělá z pitné vody velice chutnou záležitost, skutečně pitnou vodu.
3: Odborníci shodně nabádají k obezřetnosti. Ani cedulka pitná voda u zdroje nemusí být směrodatná, jestliže nevíte, jak je stará. Rozbor provedený před několika měsíci pak s ohledem na možnost jednorázového rychlého znečištění bakteriemi, třeba po dešti, také není stoprocentně spolehlivý, pokud nejde o hlubokou podzemní vodu. Hlavní zásadou je tudíž použít zdravý rozum pokaždé, než se někde venku napijete.
1: Od toho, že vám voda chutná, prostě není možné odvodit, že je to voda pitná. Další informace o studánkových vodách najdete i v článku na stránce www.pochoutkovirok.cz. A za malou chvíli si v rámci oslav 10 let trvání naší soutěže připomeneme i skvělé setkání s Ivanem Vodochodským na oslavách 10. narozenin v Kostelci nad Orlicí. Podrobíme ho takovému, řekněme, gastronomickému výslechu.
0: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: A už je nachystaný Ivan Vodochodský. Ivane, pojď. Přijmi opět prostor pro naše povídání. Tak, Ivane, já mám pro tebe několik slov a chci slyšet tvoji první reakci, co se ti vybaví. Je to kolem jídla všechno.
1: Dobře.
0: Co tě napadne?
1: Tak, pojď do mě.
0: Schumacher. Co se ti vybaví?
1: To zní jako kapelník, ale vím, že to je jídlo chodský, tuším, jako no.
0: Já myslím, že Morava. Kočičí svatba.
1: To je taky jídlo. No, tam byly brambory, myslím, brambory, těstoviny a špek, jestli se pletu.
0: Pukavec.
1: Z naklíšeného hrachu. Něco. Jídlo.
0: To je vejce.
1: Ne, počkej, pukavec, jo, počkej, jo. To je pučálka z toho hrachu, jsem debil. Pukavec je vejce, jasně.
0: A objevil jsi někdy? Takhle no, bylo doma?
1: Zažil jsem na vojně, když jsem byl a dělal jsem jako bažant v snídaně a už jsem měl rozkleplejch, já nevím, 500 vajíček jsem měl rozkleplejch. Tam a si to vždycky, a musel si v domě vzpět, že musíš vždycky rozklepnout 10 a když je v pořádku, tak je to do toho kotle. No a my na to kašlali, že takže to jelo do toho kotle. No a bylo to asi 560 vajíčko a pukavec. A všechno vyhodit. A samozřejmě zaplatit k úhradě, že jo. Nic moc příjemného.
0: A jdeme dál. Květák.
1: Květák, smažený květák, vynikající věc.
0: Stůl miluju. Pro čtyři.
1: Stůl pro čtyři?
0: Co se
1: to je málo. Když už vařím, tak já vařím minimálně pro 10 vždycky.
0: Svatební dort.
1: Nemusím vůbec. Nemusím. Musí být, nesmí být dusivej, nesmí tam být moc máslový hmoty, ale když je dort, kde je krémová, šlehačková náplň, tak to si zobnu, ale jako, že bych to vyhledával, ne.
0: Bílý talíř.
1: Bílý talíř je základ vůbec platingu, to znamená servírování. Já si myslím, že bílý talíř je prostě klasika, nepřekonatelná a nepřekonaná a prostě jídlo, každý jídlo na bílým talíři vypadá skvěle.
0: Omáčka?
1: Omáčka samozřejmě základ jídla a dobrá omáčka, tu dneska kuchaři taky už moc neumějí, protože dobrá omáčka se musí vystát, stejně jako každý jídlo, musíš vystát základ, musíš u toho bejt a musíš mít ty chuť, abys tu omáčku doladil. Omáčka je kumšt.
0: Koláč.
1: Koláč, pokud nemluvíme o koláči sledovanosti nebo koláčích podpaždí v létě, tak koláč jako takovej, taky nic moc. Dám, když už tak si dám, když někdo dělá ty malý svatební koláčky, tak ty mě chutnají, jo? A nebo takový ten, jak se jmenuje, trojctihodný, nebo se tomu říká?
0: Dvojctihodný.
1: Dvojctihodný koláč.
0: Vevnitř, tvaroh, navrch, povrch.
1: Jo. Mm-hmm. Tak to si zobnu a taky, můžu, jednou za rok stačí.
0: Recepce
1: je parádní. Já jsem se na recepci něco navařil, nachodil. Chodívali jsme vařit na hrad za minulého režimu. Chodili jsme vždycky, když byl sjezd Komančů, tak nás ze všech interhotelů stáhli do Paláce kultury. Když to otevřeli, dotočili tam Sváťu Kuřátka a otevřeli to, byl tam první sjezd, tak nás všechny kuchaře z interhotelů stáhli a my jsme museli vařit pro těch 5000 lidí. A tam jsme viděli věci, které jsme v životě neviděli předtím. To byly ty velké automaty, že si na jedné straně házel brambory, na druhé straně ti vyjížděli vařený, že jo? Na jedné straně si házel řízky naklepaný a projížděli vanou a na druhé straně vypadávali smažený, že jo?
0: A kuchařů nebude potřeba.
1: No, bude, protože to musíš obalit, musíš to. Já jsem. A kdo byl drzej, a já jsem byl drzej, tak jsme za trest naklepávali 5000 španělských ptáčků, že jo?
0: Ty jo.
1: Jo, to, víš, co to je? 5000 ptáčků asi ve 4 lidech, strašný. To už nevíš potom, jak s tou rukou zápasit, jo? Takže tyhle recepce jsme řekli, ale vždycky to mělo ten bonus, že tam vždycky něco zbylo, že jo, potom, jo? Protože tam bylo prsty, tam byly uhráky, americký cigára, že jo, koňaky. Tak to šlo vždycky basa koňaku nad stůl, basa koňaku pod stůl. Takhle se to potom dělilo, že jo?
0: Ubrus.
1: Ubrus, my moc ubrus nepoužíváme teda, myslím, akorát
0: prostě. Protože by se pořád pral?
1: Pač, jsem trošku čuňátko, takže by tam bylo furt zaprasíno, ale taky hezký ubrus na hezký prostírání, patří to ke stolování určitě. A na zámku obzvláště. Hmm.
0: Ivan Vodochodský, náš host, děkuju moc, Ivane.
1: Děkuju a dobrou děkuju. Chuť.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: A teď už je tu rada z etikety. Ladislav Špaček, odborník na bonton, by dnes mohl poradit, jak si třeba vylouhovat takový pytlík čaje, když si tento nápoj objednáme v restauraci nebo nějakém noblesním podniku. Jak udělat tuhle věc, abychom nestratili glanc?
1: Podle toho, jak zacházíme s tím sáčkem čajovým, který je vyluhovaný a teď přemýšlíme, co s ním, tak podle toho poznáme dobrou restauraci, dobrou kavárnu, dobrou čajovnu. Protože je hned jasné, jestli personál myslí na hosta, jestli myslí na to, že za 3 minuty bude potřebovat někam odložit ten vyluhovaný sáček. A jestliže nemáme ho kam odložit, no tak nastává problém. Ten sáček těžko můžeme odložit na podšálek toho čaje, který budeme pít, protože tam samozřejmě vznikne louže, kterou bychom si potřísnili oděv a navíc by to bylo velmi nechutné. Jestliže nemáme žádnou možnost, tak ho tak říkajíc trochu vyždímáme, to znamená přes okraj lžičky, tím provázkem trochu jaksi stlačíme, aby z něj vytekl přebytečný čaj a potom ho musíme odložit na ten podšálek. Je to ale krajní řešení. Daleko elegantnější je, když nám obsluha tu misku na odložení vyluhovaného sáčku sama přinese. Pokud ne, neostýchejme se a řekněme si o něj. Obsluha možná není zcela kvalifikovaná a je dobré jí k tomu trošku vést, případně jí to naučit. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Na závěr je tu v rámci oslav 10. narozenin pochoutkového roku taky soutěž o kuchařku Sladké Česko. Minule jsem se vás ptal, kolikátým výherním soutěžním receptem pochoutkového roku byly ty kynuté rohlíčky máčené v másle. Byl to 36. recept. A ze správných odpovědí jsme vylosovali tyto majitele kuchařky Sladké Česko. Poštou ji dostane Marián Kapusta z Brumova Bylnice, Pavlína Soukupová z Bechyně a Eliška Nevečeřalová z Proboštova u Teplic. Gratuluju moc. A teď k té novince, kterou jsem sliboval. Už jste určitě zaregistrovali, že od tohoto týdne je už naplno v prodeji naše nová unikátní kuchařka, která vznikala 6 let. Díky pořadu Adventní pečení s Josefem Maršálkem jsme nazbírali spoustu krásných a jedinečných vánočních a adventních receptů. A ty jsme dali do naší kuchařky. K nim jsme přidali dalších zhruba 25 a vznikla unikátní kuchařka s 50 sladkých, krásných vánočních receptů, především na cukroví, ale taky na několik druhů vánoček, bábovek, dortů, závinů, štol a všeho možného, co k Vánocům patří, včetně třeba takového vaječného koňaku. Tuhle krásnou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete už teď objednat přes stránky pochoutkovýrok.cz. Objednávat si můžete také přes telefonní číslo 724 819 319, ale pozor, jenom ve všední dny a v pracovní době. Knížku vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A pozor, ta dobrá zpráva je, že tuhle kuchařku můžete u nás v průběhu podzimu také vyhrávat. Dnes se tedy ptám, co dal navrch karamelového koláče dnes při tom posvícenském pečení Vojtěch Vrtiška? Zakončil ho čokoládovou polevou nebo šlehačkou? Co dal navrch karamelového koláče Vojtěch Vrtiška? Pokud si myslíte, že to byla čokoládová poleva, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky Mezera A, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že navrch karamelového koláče dal Vojtěch Vrtiška šlehačku, budete posílat soutěžní SMS-ku ve tvaru pochoutky Mezera B, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. A pravidla jsou stále stejná. Připomenout si je můžete na webu pochoutkovýrok.cz, posílat SMS-ky až do půlnoci z úterý na středu a příští týden poslouchat, jestli jste nevyhráli. Tak vám držím palce a pokud nechcete riskovat, že zrovna na vás se usměje štěstí v soutěži, tak si tu knížku prostě objednejte. Pochoutkovýrok.cz je adresa, kde se dozvíte všechno potřebné. Mějte se krásně a krásný podzim i s posvícenskými dobrotami přeje dopředu Patrik Rozehnal.

Každý týden 3 novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Krásný večer do všech regionů vám všem, které zajímá lidová kultura, historie a odkaz našich předků. Dnes spolu zamíříme do velmi specifické oblasti, na sever Čech, do někdejších Sudet a na Ústecko, do regionu dříve obývaného Čechy i Němci. A vydáme se spolu do obce, která vznikla za středověku a jmenuje se Zubrnice. Nikoliv podle výskytu zubrů, ale proto, že šlo vždy o krásnou, čistou a neposkvrněnou oblast. Dnes je v ní jediné živé muzeum v přírodě na severu naší republiky a provede vás jím Markéta Ševčíková.
1: Bin i de Pantl Kramer Sima, komm ich vom Pilsner Markt.

bude dnes při folklorním výletě na sever Čech hrát lidová muzika z Chrástu pod vedením Vojtěcha Kouby, kterou už z našeho pořadu určitě znáte a která se jako jediná u nás věnuje nejen lidové hudbě lužických Srbů, ale zpracovává i písně z česko-německého pohraničí, jako je například tato.

Sem přišel tehdejší muzejník Ústeckého muzea František Ledvinka, který nejenom, že ten kostel, který už měl demoliční výměr, tak zachránil, ale tak se po té vesničce porozhlédl a snažil se zachránit i další objekty, tak aby nám je mohl předat do dnešních dnů.

0: Tak si teď zkusme říci, jací lidé tady vlastně žili. Byla tady ta typická oblast, kde se míchaly české a německé rodiny, nebo byla čistě německá nebo česká?
1: Tak ono se to v průběhu věků měnilo. Víme třeba ten počet obyvatel na začátku 19. století, že byl kolem 300. V dnešní době naše vesnička má asi 230 obyvatel.
0: A já jsem se vás také chtěla na začátku zeptat, jestli ta oblast byla vnímána jako bohatá nebo chudá. Byla to oblast, kam se lidé sjížděli, byl to ještě pořád ten cíp té zahrady Čech, anebo už to bylo vnímáno jako taková horská, podhorská a spíše chudší oblast?
1: To bych si asi spíš půjčila ty informace od našeho faráře Vincence Zahradníka, který tady byl za trest do tohoto místa, se dostal z Litoměřic a ten říkal, že jsme tady opravdu na horách. Trošičku si stěžoval i na to zdejší počasí a stěžoval si i na to, že ti lidé tady úplně nechtějí být pobožní. Takže když si to tak vememe, tak ano, bylo tady několik významných sedláků, kteří sdružovali to největší bohatství, ale pak zase oproti ním samozřejmě ty ostatní vůbec nedosahovali takových majetků a neměli tolik polí a luk, takže tady byla ta enkláva těch bohatších, ale ti ostatní se tak dobře neměli.

0: Tak milí posluchači, my jsme se vydali na první zastavení tady v Zubrnicích. Je tady nádherná dřevěná studna, vidíme tady roubenou chalupu. Za námi stojí obecná škola, tak kde a v jakém století se vlastně teď nacházíme při tom pohledu teď?
1: No tak vidíme pohled na to historické 19. století až do současnosti, protože jednotlivé objekty, které se tady nacházejí, buď byly ty objekty těch bohatých místních sedláků, a nebo jsou to objekty, které prošly procesem přesunu, transferu k nám na náves tady v Zubrnicích. A musíme si říct, že se vlastně procházíme v tom století od té části, kdy oni zpracovávali zejména ty plodiny, například to obilí a podobně. Oni neměli třeba ty ovocné stromy v klasických sadech, ale oni měli třeba pole a na okraji toho pole měli ty vysokokmeny, ty stromy s těmi původními historickými odrůdami a pod nimi se třeba pásly ty ovečky. Takže to byl takový zemědělský způsob

0: té obživy.
1: A k němu postupem času v tom 19. století přicházely další a jedním z nich bylo právě to chmelařství.
2: Byl ten chmel dobrý, byl kvalitní. My, když jsme sem přijížděli, tak jsme jeli kolem chmelnic. Já jsem si právě říkala, jak se lišil tady ten chmel z Úštěcka, z Ubrnicka od toho žateckého.
1: No, jsme v trošičku jiné poloze, trochu v jiné pozici. Nemáme tady tu červenou půdu, abychom měli ten takzvaný červeňák, ale ten chmel samozřejmě záleželo na tom, jak byl dobře kvalitně usušený a jak byl uskladněný, ale lidé zde tím pěstováním chmele toho bohatství vlastně získávali. Byla to aktivita, která samozřejmě byla v rámci té druhé poloviny 19. století tady poměrně častá. My, když se podíváme na záznamy třeba mapové z roku 1842, tak vidíme, že ten znak vlastně těch opřených chmelových tyčí je tady v okolí Zubrnic vidět téměř na každé parcele. I u některých mlýnů vlastně víme, že stály tyčové chmelnice a máme i dochované fotografie, na kterých víme, jak ta krajina byla proměněná tím, že nejenom ty sady s tím ovocem, ale i ty chmelnice tady stály.

0: opravdu vkročili do 19. století. Kde jsme, co tady všechno vidíme a co tady hlavně lidé dělali předtím?
1: My se nacházíme v areálu zemědělské usedlosti číslo popisné 61, jednoho z těch bohatších sedláků, který tady vystavěl chmelařský dům. Ten dům je zděný a roubený v patře a ukazujeme zde jednotlivé předměty z období toho 19. století. Bavíme se o příbězích těch lidí, kteří zde v tom objektu žili. A máme tady pod střechou i krásnou expozici chmelařství, protože ten objekt sloužil i jako areál, ve kterém se pěstoval chmel na takzvaných tyčových chmelnicích. Při té sklizni bylo potřeba mnoho lidí, takže bylo potřeba ty lidi nějakým způsobem tady i ubytovat, dát jim najíst a podobně. Takže se díváme na objekt, který je poměrně velký a stojíme přesně na dvoře této usedlosti a můžeme být obklopeni i objekty, které jsme tady právě transferovali, což jsou různé objekty jako kolna na vozy, po naší levé ruce špíchar, stodola, ve které se na mlatě mlátilo obilí.
0: My máme úžasnou kulisu, zatímco si povídáme, my stojíme totiž u té stodoly, kde se tři kluci učí klasicky mlátit cepem. Jak jsem se vás ptala, jestli tady byli lidé spíš bohatí nebo chudší, nebo jestli ta oblast byla tak vnímána. Mě to spíš zajímalo kvůli tomu, jestli tady byla už tehdy velká fluktuace obyvatel, nebo jestli tady byli ti starou sedlíci, jestli to byla oblast, kde se lidé moc nestěhovali, kde byli propojeni s tou krajinou, anebo jestli už tehdy tady docházelo k docela rychlé výměně obyvatel.
1: Ještě na počátku toho 19. století je to v té variantě, jak jste hovořila, ti lidé usedlí, ale postupem času s průmyslovou revolucí, s příchodem železnice, s rozvojem řemesel a podobně, ta struktura se proměňuje těch obyvatel, už to není pouze to zemědělství, ale jsou to další zaměstnání a řemesla. Dokonce sem přicházejí i lidé z vnitrozemí do továren, které vznikají podél řeky Labe, takže potom už od té poloviny 19. století a dál se bavíme o tom, že se to tu nějakým způsobem začíná vrstvit a je tady k dispozici spousta podniků, spousta zaměstnavatelů, už to není pouze jenom o té obživě v rámci toho ovocnářství a chmelaření.
0: Říká naše dnešní průvodkyně po zubrnicích 19. století Ivana Mikulecká. No a my se teď vypravíme na další místo, kde si ukážeme, jak se tady lidem tehdy žilo, jestli byli šťastní nebo nešťastní a do jaké míry se podobali nám dnes.

0: Tak a my teď máme velmi zajímavou přestávku, protože jsme se dostali do centra místní gastronomie. Já jsem se chtěla jít podívat na sušárnu ovoce, ale zastavili jsme se tady u úžasného stánku, kde mají sejkory se sarkvajdou. Sejkory zná možná někdo z Podkrkonoší, vy jste říkala, ale že toto je místní specialita.
1: No, tak je to místní specialita bramborové placičky, které jsou opečené, jsou se slaninkou, s máslíčkem a jsou potírané takovou speciální věcí, což je smíchaný divoký česnek, normální česnek, sůl, voda a tak.
0: Tím pádem se můžeme dostat k tomu, co tady lidé jedli.
1: Tak určitě ve chvíli, kdy se nacházíme před tou sušárnou ovoce, tak prostě musím zmínit ta jablíčka a hrušky, protože některé byly vhodné na moštování, některé zase spíše na to sušení. My víme, že například ty kaše, které byly poměrně běžné, tak byly doslazované ne medem a cukrem, ale takzvanou pracharandou, což byl v podstatě prášek z usušených hrušek, které byly pomleté.
0: Ta pracharanda se přidávala do čeho? Všeho?
1: Tím právě doslaďovali, aby si ten život nějakým způsobem trošičku zlepšili i energeticky, protože ty hrušky byly výživné, byly sladké po úpravě v té sušárně, byly vlastně skaramelizované, takže tam ta výživová hodnota potom té kaše vlastně nabývala ještě o tu energetickou hodnotu těch skaramelizovaných hrušek.
0: Já s dovolením ochutnám ty sejkory s tou sarkvajdou. Vy jste to přinesla i se slaninou, tak pardon, se omlouvám posluchačům, že u toho jím. Je to bramborák, ale díky té směsi, té sarakvajdě, toho česneku, to má tedy úplně jiné parametry a ještě když je na tom ta upečená slanina, to je přesně jídlo, které by člověka rozehřálo, když se vydá v zimě někam.

0: Tak milí posluchači, a my jsme se v rámci putování po zubrnicích přesunuli k dalšímu zubrnickému pokladu a tím jsou vodní mlýny. My tady teď stojíme u nádherné roubené stavby, která otvírá cestu k dalším stavbám podobného typu, ale já to nechám na vás, paní ředitelko, protože já jsem se dočetla, že tady na té malé říčce bylo neuvěřitelné množství vodních mlýnů a dodneška nechápu, jak tady mohly všechny fungovat, tak si to vysvětleme.
1: Tak naším mlýnským údolím protéká luční potok a na jeho délce existovalo více než 20 mlýnů, které měly každý rozdílnou funkci. My tu stojíme před objektem číslo popisné 28 a to je mlýn, který se nám tady dochoval v základech kamenných. A my se můžeme podívat nejenom na tu stavbu, ale i vlastně na ty doplňkové konstrukce kamenné a zděné, které vidíme vedle, které vypráví příběh o tom, že úkolem toho mlýna nebylo zpracovávat obilí, ale naopak byla tady olejna a pila.
0: Tušíme, kolik lidí v takových mlýnech pracovalo kromě té rodiny. Když se zamyslíme nad lidovými písněmi, tak to vypadá, že ti mlynáři si žili tady všichni nesmírně dobře, nejenom z toho, že jim zůstávalo za lubem, že ano, ale i z toho, že vlastně pořád byla po té jejich práci velká poptávka, tak víme, jestli to byla vždycky otázka rodiny a nějakých čeledínů, nebo jestli tady fungovalo víc těch zaměstnanců?
1: Ono záleží mlýn od mlýna. To bychom se museli bavit o těch konkrétních stavbách a museli bychom studovat jejich konkrétní historii, ale já bych možná chtěla trošičku poupravit to, že ten mlynář se měl velice dobře. Je pravda, že on byl mezi obyvateli osobou, která byla vážená, nicméně ta práce v tom mlýně byla nesmírně náročná, byla odvislá od velkých zkušeností, takže vždy bylo dobré, když mlynář své řemeslo předával několik let a vlastně zaučoval svého nástupce. A zároveň to byla práce nesmírně nebezpečná, protože když si představíme těžké stroje, docházelo tam k určité hybné síle a podobně, tak tam každý krok, který člověk udělal špatným směrem, ho mohl stát velmi závažné zranění. To je jedna věc. Druhá věc je ta, že pokud bychom se nacházeli v interiéru v té mlýnici, tak bychom slyšeli, jak hlučný ten provoz byl a pak ten provoz byl nesmírně prašný. Takže mlynáři se třeba nedožívali příliš vysokého věku, protože dechovali tu prašnost natolik, že umírali potom na třeba určitá plicní onemocnění a podobně.
0: Tak to jsme teď zbořili jeden mýtus o tom, jak se v každé lidové písni téměř zpívá o tom, že mlynáři se měli báječně, tak možná, že měli, ale bylo to draze vykoupeno.

0: Vy tady máte, paní ředitelko, my jsme teď popošli od té z vaší soustavy vodních mlýnů ještě víc do kopce a musíme se alespoň zmínit o dalším fenoménu, který tady v Zubrnicích máte, a to je železnice. Vy jste už v tom prvním vstupu říkala, že ta železnice, když sem byla zavedena, že to život v této oblasti úplně radikálně změnilo. Tak jak, v čem a kdy se to vlastně stalo?
1: Tu už se pohybujeme na konci toho 19. století, kdy v roce 1890 dochází k výstavbě železnice. Ta železnice vedla z Ústí nad Labem až do Verneřic, což je blízko nás. A ta železnice přinesla rozvoj dopravy, jak osobní, tak nákladní. My víme, že v té době se do Zubrnic stěhují lidé z vnitrozemí, aby pracovali, jak jsem řekla, třeba v těch továrnách v Ústí nad Labem nebo podél Labe. Ta železnice proměnila tu situaci té výsky, urychlila prostě ten pohyb těch osob, umožnila to pracovní zaměstnání jiného charakteru než toho povolání, které bylo spjato úzce s tou vesnicí a s okolím a s těmi statky, které tady máme. Tím pádem tady dochází k úplně jako rozvoji. V rámci té vesnice dochází i ke zvýšení počtu obyvatel, kteří zde žili na konci 19. století a jsou pomaličku položeny základy pro ten vývoj vlastně 20. století.
0: Vy tady pořádáte spoustu zajímavých programů pro lidi, které zajímá historie a chtěli by vědět, jak žili naši předkové, tak co chystáte dalšího?
1: Tak ráda bych pozvala posluchače na Vánoce u nás v Brnicích.
0: Co je tady čeká?
1: A rozhodně je tady čeká spousta chutí, spousta vůní, spousta řemeslníků a určitě budeme péct Vánočku a určitě budeme ukazovat, jak Zubrnice vypadaly v době dávno minule.
0: Milí posluchači, já velmi doporučuji, protože to, co jsem tady dneska viděla, nebylo jenom k vidění, ale také k ochutnání a také k naučení se, protože sebe i své potomky můžete naučit spoustu velmi užitečných věcí, což je právě to dědictví našich předků, které předáváme dál. Já moc děkuji ředitelce a naší dnešní hlavní průvodkyni Ivaně Mikulecké. Mějte se tady krásně a naslyšenou.
1: Já moc krát děkuji a těším se na vaše posluchače tady v Zubrnicích.

A to je z dnešního folklorního výletu do překrásné krajiny Ústecka a někdejších Sudet prozatím vše, milí posluchači. Doufám, že vás nadchla i lidová muzika z Chrástu pod vedením Vojtěcha Kouby a že jsem vás dnešním výletem inspirovala a navnadila, protože jsem sama tak zajímavé propojení historie a současnosti zasazené do tak krásné přírodní scenérie už dlouho neviděla. Pokud budete chtít Zubrnice vidět na vlastní oči, budete mít příležitost o adventním víkendu 13. a 14. prosince. Ale my se spolu setkáme už příští sobotu. Naslyšenou při dalším díle folklorního notování se těší Markéta Ševčíková.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Příjemný den, vážení posluchači. Když se řekne slovo rovnátka, většina z nás si představí teenagery. Doba se ale zásadně změnila. Moderní medicína dokáže zázraky v každém věku a ortodoncie už dávno není jen estetickou záležitostí pro mladé, ale klíčovou součástí léčby závažných problémů u dospělých. Dnes se zaměříme na téma ortodoncie ve vyšším věku. Ukážeme si, že zachránit chrup a vrátit člověku sebevědomí i funkční skus se dá v 50 a možná i v 60. Ve studiu přivítám paní doktorku Terezu Homolovou ze stomatologického centra doktora Ivo Marek. A také její pacientku, paní Evu, která tuto cestu úspěšně absolvovala. Na úvod podotýkám, že Evě byla fixní rovnátka nasazena, když oslavila 54. narozeniny. Jak vidno, současná medicína nezná téměř hranic. Věk často totiž nehraje roli. Těší se na vás Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Ve studiu pořadu Cesta k uzdravení vítám paní doktorku Terezu Homolovou ze stomatologického centra doktora Ivo Marka. Dobrý den, paní doktorko.
2: Dobrý den.
1: A vítám také její pacientku, paní Evu, která tuto cestu úspěšně absolvovala, myslím cestu rovnátek, ale nebyla úplně jednoduchá, o tom právě dnes bude řeč. Dobrý den, Evo.
2: Dobrý den.
1: Já začnu u vás. Jak bylo pro vás těžké po 50 se rozhodnout nechat si nasadit fixní rovnátka?
2: Cestě k uzdravení, jak nazýváte váš pořad, jsem se odhodlávala delší dobu. A impulzem pro mě bylo i to, jak můj chrup vypadal a chtěla jsem zkusit něco, co by vedlo k nápravě. A věděla jsem, že ta cesta nebude jednoduchá, že problémů s dutinou ústní mám hodně a že potřebuji komplexní léčbu, nejenom ortodontickou.
1: O té určitě budeme mluvit s paní doktorkou Homolovou. Jak dlouhá byla ta cesta? Kolik let?
2: Prvopočátek byl před 5 lety, kdy jsem oslovila pana doktora Streblova, který se specializuje na paradentologii, a spolu s ním jsme postupně udělali plán léčebný. Byla jsem upozorněna na to, že to bude léčba dlouhodobá, ale moje touha po hezkém úsměvu byla velká. Tak prostě nechala jsem se provést vším, co tato léčba vyžadovala.
1: Paní doktorko Homolová, s čím konkrétně přišla paní Eva na kliniku 3DK v Praze?
3: Krom toho, že tedy měla parodontitidu, tak vlastně trpěla ještě dalšími různými příznaky, které se s tou parodontitidou pojí. To znamená, paní Eva měla takzvaný mezerovitý chrup, to znamená, některé zuby v důsledku té parodontitidy jí už chyběly. Okolní zuby okolo té mezery se do té mezery začaly sklánět, to znamená, bylo by pro pana doktora Streblova poměrně náročné do této mezery zaimplantovat. Zároveň měla výrazný ústup kosti, to se pojí s tou parodontitidou, krvácení dásní, a také měla neestetickou mezeru mezi předními zuby. To znamená, zdánlivě paní Eva není úplně vhodný pacient na ortodontickou léčbu, nicméně ta ortodontická léčba může tomu parodontologovi nebo chirurgovi, implantologovi velmi pomoci s celkovou rekonstrukcí toho chrupu. Paní Eva nejdříve absolvovala pravidelné kontroly na dentální hygieně a zároveň nejdříve proběhlo ošetření před tou ortodontickou léčbou, které mělo zastabilizovat ten přítomný zánět. To znamená, byly vytrženy zuby, které už neměly dobrou prognózu a nemohli jsme s nimi do budoucna počítat. Zároveň byly ošetřeny zubní kanálky už mrtvých zubů a také byly vyměněny některé nevyhovující výplně. Toto je ošetření, které každý pacient musí podstoupit předtím, než navštíví ortodontistu. Prostě, aby byla spravená hygiena, spravený chrup a my můžeme potom těmi zuby hýbat tak, jak potřebujeme. Samozřejmě někdo má tendenci k té parodontitidě vyšší z důvodu nějakých genetických faktorů. Nicméně je vždycky důležité zdůraznit, že i v těchto případech pacienti musí dbát na dentální hygienu. Můžou tomu být samozřejmě přidružená ještě nějaká další onemocnění, která mohou tu parodontitidu urychlit. Těch faktorů, které za vznikem parodontitidy stojí, je více. Nicméně, na co my jako zubní lékaři dbáme, nejen ortodontisté, ale všichni zubní lékaři, je opravdu perfektní hygiena, tak aby to onemocnění nevzniklo a případně, aby se dále nezhoršovalo.
1: Proč k tomu došlo u Evy? Měla jste špatného zubního lékaře nebo jste třeba zanedbávala tu zubní hygienu a péči o zuby?
2: Spíš ano, nemohu vinit žádného zubního lékaře, spíš sebe.
1: A máte pocit, že to došlo až moc daleko?
2: Ano, už jsem to věděla, že to zašlo daleko a samozřejmě i strach nebo obavy nebo stud, ale prostě tu odvahu jsem sebrala a říkala jsem si, že musím pro své zdraví něco udělat.
1: A dobře jste udělala.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorko Homolová, věk a rovnátka. Je věk v tomto případě skutečně jenom číslo, nebo je nějaká hranice, kdy už rovnátka, bavíme se teď o fixních, pravděpodobně nedoporučujete?
2: V tomto případě si myslím, že věk tak úplně nehraje roli. Hraje roli spíše typ vady, posuny zubů, které plánujeme, protože na některé posuny jsou lepší fixní kovová rovnátka a na některé posuny naopak ta neviditelná. Někdy je i rádi kombinujeme, aby jsme došli do cíle co nejdříve, aby ta léčba byla efektivní.
1: Paní doktorko Homolová, zkuste mi říct dva konkrétní případy, kdy doporučíte fixní rovnátka a kdy doporučíte ta neviditelná rovnátka.
2: Kovová rovnátka my často používáme ve chvíli, kdy potřebujeme upravit postavení zubů ve vertikálním směru, protože když nalepíme zámek nebo zámky na všechny zuby a ty zuby potom protáhneme drátkem, tak oni se v tom vertikálním směru velmi snadno upraví. Kdybychom chtěli pomocí těch neviditelných rovnátek vysunout jeden zub tak, aby jsme ho srovnali se zbytkem, tak to může být často problém. Ta neviditelná rovnátka nejsou v tomto směru tolik efektivní. Zároveň třeba i rotace zubů, když jde o velké rotace, tak tam taky jsou ta kovová rovnátka efektivnější. Neviditelná rovnátka naopak volíme v situacích, kdy má pacient například otevřený skus. A otevřený skus znamená, že když bych měla mluvit o oblasti předních zubů, tak ty zuby se nedotýkají. Oni mají mezi sebou mezeru. To znamená, ten pacient není schopen například ukousnout sousto, protože přední zuby se mu nedotknou ve vertikálním směru. A ve chvíli, kdy tento pacient naopak tato rovnátka nosí i na jídlo, tak oni jsou velmi efektivní v korekci této ortodontické anomálie.
1: Vy jste, paní doktorko Homolová, v případě Evy použili fascinující metodu ortodontické extrakce. Co to je?
2: Ortodontická extrakce se používá ve chvíli, kdy chceme takzvaným ortodontickým posunem vytvořit kost. Paní Eva, vzhledem k tomu, že měla parodontitídu, tak jí ta kost na spoustě místech chyběla. A my jsme do léčebného plánu zahrnuli ortodontickou extrakci z toho důvodu, že jsme chtěli vlastně vysunutím toho zubu z toho kostního podkladu vytvořit tu kost tím ortodontickým posunem. To znamená, že vlastně v dráze toho posouvaného zubu se postupně vytváří kost a ve chvíli, kdy ten zub úplně vysuneme, protože třeba ten zub nemá dobrou prognózu a my s ním do budoucna nepočítáme, tak my ho vysuneme a tím vlastně vytvoříme tomu chirurgovi nebo parodontologovi lepší podklad potom pro následnou implantaci. Protože ve chvíli, kdyby jsme ten zub prostě nechali extrahovat u chirurga, tak by tam zůstal poměrně velký kostní defekt. A ten chirurg by potom musel ten defekt někdy i složitě takzvaně augmentovat, to znamená musel by tam přidávat více materiálu, tak aby tam ten implantát potom byl stabilní. A my vlastně díky těm rovnátkům můžeme tomu chirurgovi pomoct tím, že vysuneme ten zub, který už sice moc dobrou prognózu nemá, ale můžeme ho k tomuhle využít tím, že vlastně ten zub posuneme, až ho úplně vlastně vysuneme z té kosti a ta kost vlastně bude v té úrovni, ve které jsme ten zub vysunuli. Ona se nevrací zpátky, ona tam zůstane stabilní.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní Evo, kolik let jste nosila rovnátka fixní?
2: 3 roky.
1: Během těch 3 let, paní doktorko Homolová, jste klientku viděla kolikrát? Kolikrát za vámi musela přijít?
2: Tak během těch 3 let to bylo každých 6 týdnů, takže těch kontrol bylo opravdu mnoho.
1: To platí u každého pacienta, 6 týdnů kontrola?
2: Standardně to tak bývá, někdy to prodloužíme, někdy naopak tu dobu zkracujeme, například těsně před sundáním rovnátek ještě ladíme nějaké detaily, případně když jsou pacienti po chirurgickém zákroku, tak si je taky zveme častěji.
1: Ovšem v případě, že mám ta neviditelná rovnátka, tedy nasazovací, jak často klient dochází k tomu, aby je vyměnil? Jaká je vlastně ta frekvence, aby mu to vážně pomohlo? A tam hodně záleží také na jeho disciplíně, předpokládám.
2: Ano. Tady pacient dochází na kontroly po 2 až 3 měsících a ty folie si doma mění přibližně po 10 až 14 dnech.
1: To znamená, že dostane na 3 měsíce počet těch folií, které si mění po 14 dnech a pak jde na kontrolu.
2: Ano, přesně tak.
1: Když vám, paní Evo, rovnátka sundali, jaký to byl pocit?
3: Samozřejmě úleva a radost.
1: Paní doktorko, někteří klienti poté, co jim sundají fixní rovnátka, tak ještě nosí průhledná rovnátka na noc. Tak jestli i to patří k vaší péči?
3: Ano, to je nezbytné a samozřejmě, že po sundání fixních aparátků se musí nosit většinou na noc průhledná stabilizační jakoby rovnátka.
1: To je asi navždycky, že jo, v případě Evy. A nejenom asi v jejím případě tato stabilizační rovnátka nosit na noc. Může vynechat?
2: Ano, samozřejmě bezprostředně po ukončení ortodontické léčby ty fixní retainery, ty drátky, tam jsou téměř do konce života, dá se říct. A ta průhledná rovnátka, ty se nosí každou noc. V případě paní Evy by bylo dobré je nosit ideálně co nejdéle každou noc, ale jinak je postupně ty pacienty necháme vysazovat.
1: Tak já vám, milé dámy, moc děkuju za návštěvu u nás ve studiu. Závidím těm, kteří se narodili s rovnými zuby, protože ta cesta k tomu nádhernému hollywoodskému úsměvu je někdy opravdu dlouhá a trnitá, ale s nádherným výsledkem. Gratuluji, paní Evo.
3: Děkuji, stálo to za to.
1: A paní doktorko Homolová, úplným závěrem, čeho byste se chtěla dočkat ve svém oboru?
2: Chtěla bych se dočkat toho, aby mezioborová spolupráce mezi ortodontisty a praktickými zubními lékaři a jinými specialisty byla naprostou samozřejmostí. Možná, aby byl vytvořen nějaký postup standardizovaný, jak tu mezioborovou spolupráci třeba zjednodušit, aby jsme si s těmi ostatními obory ještě lépe rozuměli. Tak to je možná první věc. A druhá věc, chtěla bych se dočkat toho, aby se pacienti nebáli si o tu léčbu říct, i když mají pocit, že už jsou třeba na léčbu příliš staří, protože to samozřejmě nemusí hrát tak úplně roli. A aby si o tu léčbu uměli říct, aby se nestyděli za své zuby, protože já pacienty nesoudím, nehodnotím podle toho, v jakém mají stavu chrup, ale koukám na to z profesního hlediska, takže bych byla ráda, aby toho zubního lékaře nebo ortodontistu navštívili co nejdříve, pokud mají pocit, že by to potřebovali. Prostě, aby se tolik nestyděli a nebáli.
1: Děkuji za tato inspirativní slova a vy jste mladá lékařka, takže věřím tomu, že docílíte té perfektní multioborové spolupráce. Moc vám to přeju a myslím si, že by to zdravotnictví velice pomohlo.
2: Děkuju.
1: Paní Eva, vám ať se daří.
3: Děkuji.
1: Ať se pořád tak krásně smějete, máte co ukazovat. A nashledanou.
3: Nashledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Hnutí ANO nevyhrálo po 8 letech volby v Prostějově. Likvidace kadmiových kalů na Šumperku bude pokračovat podle nového plánu. Hokejisté Přerova ukončili smolnou sérii v Maxalize. Slávii porazili 2-1. Dnešní počasí má být proměnlivé, oblačné s teplotami do 16 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Ve většině bývalých okresních měst Olomouckého kraje zvítězilo v komunálních volbách hnutí ANO, stejně jako před 4 lety. Celkově ale zaznamenalo horší výsledek. Například v Prostějově poprvé po 8 letech skončilo na 2. místě. Vyhrálo jste uskupení Na rovinu.
2: Já to cítím úplně jednoznačně tak, že opravdu lidi z Prostějova dali jasně najevo, co už nechtějí.
3: Řekla krátce po sečtení hlasů lídrině Na rovinu Jana Jílková. Uskupení složené ze Starostů a nezávislých, Zelených a TOP 09 získalo 13 mandátů. Druhé hnutí ANO získalo 11 mandátů, tedy o 3 méně než v uplynulém období. Pokračuje primátor a lídr hnutí František Jura.
4: Pro nás je to porážka, je to zklamání, ale musíme respektovat voliče.
3: Třetí ODS bude mít 5 zastupitelů. Čtvrté hnutí PVčko má 3 mandáty, 2 zastupitele bude mít na 5. místě SPD a jednoho uskupení Prostějov 2.0. Z Prostějova Barbora Taševská, Český rozhlas.
0: Státní podnik Diamo se snaží urychlit likvidaci kadmiových kalů na okraji Vykantic na Šumperku. Jedovaté látky jsou více než 40 let uskladněny ve zdejší hale. Vedení obce má obavy z ekologické havárie. Odvoz kalů z Vykantic se v minulosti navíc několikrát zbrzdil. Ministerstvo životního prostředí nyní hodnotí nový plán na jejich likvidaci, dodává mluvčí podniku Diamo Kristýna Hanušová.
5: Podle nově zpracovaného projektu by měly být kaly zpracovány v areálu společnosti AHV ve Svojšovicích ve středočeském kraji a poté převezeny k uložení na skládku v Lukavci v Ústeckém kraji. K převozu kalů musí být vhodné klimatické podmínky, tudíž bude záležet na termínu schválení projektu ze strany Ministerstva životního prostředí.
0: Na Libové bude příští týden pokračovat mezinárodní vojenské cvičení. Zaměřeno je na testování robotů a dronů, které armáda využije při modernizaci, řekl to velitel 7. mechanizované brigády Miroslav Vybíhal. V budoucnu by autonomní robotické systémy mohly kromě průzkumu a detekce cílů zajišťovat i zásobování jednotek, ostrahu objektů nebo transport zraněných vojáků z bojiště. Cvičení na Libavé na Olomoucku se účastní 1000 vojáků. Na Hubertskou mši se dnes můžou zájemci zajít do kostela v centru Zábřehu. Pořádají členové hudebního uskupení Trubači Zábřeh na počest svatého Huberta, patrona myslivců. Pokračuje mluvčí města Lucie Mahdalová.
6: Na nedělní Hubertské mši v zábřežském chrámu svatého Bartoloměje vystoupí Trubači Zábřeh spolu s chrámovým sborem Schola liturgika a zástupci okresního mysliveckého spolku ze Šumperku. Mše začíná o 8:30 ráno.
1: Sport.
0: Hokejisté Přerova po neúspěšné sérii v Maxalize opět zabrali. V 11. kole porazili doma Slavii Praha 2-1. Vstup na utkání byl zdarma. Přerovský klub se tímto chtěl omluvit fanouškům za špatné výkony prvoligového týmu, který se po 5 prohraných zápasech propadl na 10. místo tabulky.

Mamo, jak to dopadlo? Říkáte si možná, třeba jste zaspali průběžné sčítání, i když jsme se tomu intenzivně věnovali, tak samozřejmě regionálně vyladěné výsledky, už tedy převážně ty finální, budeme dál komentovat, tedy především připomínat nejenom ve zprávách v 5, ale také určitě o 17:30 v 6. No a třeba v reportáži do 6. hodiny, tam se budeme konkrétně věnovat na delší ploše, na nějakých 2,5 minutách senátním volbám v oborech Litovel a Přerov. Příští týden budou pokračovat druhým kolem. V prvním kole, které včera proběhlo, žádný z kandidátů nezískal víc než 50% hlasů, takže i senátní zastávka volební tady bude v reportáži. Teď máme 5 minut po 5, hrajeme na probuzení do 11. říjnového brzkého nedělního rána. Kapelu Elán nebo Petra Spáleného a Zdeňka Rytíře.

0: byl textař a také spolu pěvec Zdeněk Rytíř a hlavně Petr Spálený. Teď máme 5:10:11, 11. října, o 17:30 a taky v 6 a taky po 17:30 ve speciální reportáži průběžně různé okrsky, různé volby senátní, komunální, tedy obecní zastupitelstva. Jistě se průběžně všechno rozvíte, nejen proto zůstávejte s Českým rozhlasem Olomouc také v neděli i brzy ráno. No a teď se podívejme do historie. Možná, že i tam nějaké volby proběhly, ale už to necháme na Petru Jungmanovi.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Neděle 11. října. Svátek má Andrej. To je jméno řeckého původu a znamená mužný, statný, odvážný. Tady je Petr Jungman. Hezký den. Německý archeolog Heinrich Schliemann zahájil před 155 lety v roce 1871 na kopci Hisarlik v Turecku výkopy. Hledal Troju a tu skutečně našel. Řídil se řeckými bájemi, díly Homéra, Aischyla a Euripida a za svůj život objevil neuvěřitelnou spoustu drahocenných artefaktů nedozírné krásy a hodnoty. Když vidíme v křížovce heslo Muzeum pod širým nebem, píšeme automaticky skanzen. A kdeže se toto jméno vzalo? V roce 1891, to je 135 let, nedaleko švédského Stockholmu, založil učitel Artur Hazelius první takové muzeum a zoo a dal mu švédské jméno skanzen. Raketoplán odstartoval posté do vesmíru před 26 lety. V roce 2000 se vydal na oběžnou dráhu Discovery, aby se posádka podílela na dostavbě Mezinárodní vesmírné stanice. První řízená štěpná reakce v jaderné elektrárně Temelín byla spuštěna taky v roce 2000, po 12 letech výstavby. Generální zkouška státních maturit proběhla v roce 2010, to je 16 let. Studenti zápasili s novým typem zkoušek dospělosti a výsledek? Třetina neuspěla. Před 170 lety se ve Frenštátu pod Radhoštěm narodil automobilový konstruktér, tvůrce prvního auta v Čechách kopřivnického prezidenta Leopold Cviták. Kulatých 60 dneska slaví brněnský rodák herec Pavel Řezníček. A 50 má kůstka, doktorka Brennanová ze seriálu Sběratelé kostí, herečka Emily Deschanel. Já přeju hezkou neděli.
3: Český rozhlas Olomouc,

0: žádné ubližování. I don't wanna get hurt. I don't wanna get hurt, zpívala Donna Summer. Tak jestli tak bude Summer.
1: Počasí.
0: A ne, to počasí asi nikomu neoblíží, navíc se vypršelo, někde nezapršelo, ani o tom nevědí a někde trošku sprchlo. Ale srážky, zdá se, nad Evropou teď nezaznamenání hodné, nezaznamenatelné s radary. Dnes přes den v Olomouckém kraji, pravda, hlásili teploty 8 až 4, ale jsme tak většinou někde kolem 8 až 11 stupňů Celsia v noci. I ráno mohla být i plus trojka, takže někde chladněji asi být tím může, hlavně asi na horách. Přes den v neděli v Olomouckém kraji 12 až 16, na horách 5 až 9 nad nulou. Proměnlivá oblačnost, zejména na horách, se mohou ojediněle vyskytnout přehánky, které během té neděle ale ustanou. Oblačnosti také částečně ubude. V noci na zítřek 7 až 3, lokálně i přízemní mrazík. Zítra přes den 10 až 14 ráno a dopoledne v pondělí v kraji většinou slunečno. Během toho pondělka potom přechodně zvětšená oblačnost. A místy, zejména na horách s přehánkami na hřebenech hor, mohou být srážky smíšené nebo sněhové. Tak má vypadat pondělí. Z úterý teploty 5 až 1 a četné přízemní mrazíky v noci a zase 10 až 14 přes den. Úterý většinou polojasné.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Skupina The Stylists se zpěvačkou Tonyou Graves vznikla už v roce 2009, kdy vydala debutové album, ale záhy se rozpadla. Loňské koncerty však ukázaly, že zájem o kapelu je, což se potvrdilo i v Boskovicích. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Tony Graves and The Stylists.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: po ránu, polibek chci líbat ti na tvoje ústa a taky možná nějaký hlavolam, co se tedy informací z regionu a třeba těsně povolebních čerstvých údajů týká, tak ty tady třeba budou nejblíže o 17:30, pak také v další zpravodajské relaci o 6:00 a pak také v reportážích i v Dobrém ránu Českého rozhlasu Olomouc, ale nejen volbami jsme živi. Tak se pojďme podívat třeba také na žebra. Na to, co, no kdo z nás to má. Ne každý je má, ale někteří z nás je mají a ani o nich nevědí. Tak žebra už probere a přepočítá. Martin.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že někteří lidé mají žebro navíc? Biblický příběh o Adamovi a Evě vypráví, že Bůh stvořil ženu z žebra, které odebral Adamovi. První člověk tak strávil zbytek života ochuzen o část svého těla. Naproti tomu existuje docela velké množství lidí, v Turecku je to třeba 6% populace, kteří mají naopak jedno žebro navíc. Říká se mu krční žebro a vyrůstá ze 7. krčního obratle. Žebra jsou párové kosti, vycházející symetricky ve 12 párech z hrudních obratlů a směřující k hrudní kosti. Některá jsou s ní spojená malými klouby, jiná pouze vazivem, nejspodnější žebra pak končí volně. Dohromady tvoří hrudní koš, chránící důležité orgány jako srdce nebo plíce. Průměrně jeden člověk ze 200 má však ještě jedno nebo dvě žebra navíc. 13. pár se objevuje v oblasti krku a krátké kůstky jsou buď pevně nebo vazivově spojené s nejbližším žebrem. Lidé o této drobné anatomické anomálii často vůbec nevědí, protože je nijak neomezuje a přijde se na ni třeba při náhodném rentgenu. Někomu však může nadbytečné žebro utlačovat cévy nebo nervy v oblasti krku.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radiny.

0: ráno, všechno, co má mít, to mám čizgarit. A to platí také o naší Gabriele. Má čerstvé zprávy.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Komunální volby v Olomouce vyhrálo stejně jako před 4 lety hnutí ANO. Získalo 13 mandátů v 45 členem zastupitelstvu. Je to o 3 méně než v minulých komunálních volbách. Druhé skončilo hnutí STAN s 9 mandáty. Třetí pro Olomouc bude mít 5 zastupitelů. Obyvatelé Majetína na Olomoucku se v referendu vyslovili proti plánovanému rozšíření těžby štěrkopísku v obci. Firma jim nabídla slevy na písek nebo štěrk, obci pak finanční příspěvek z vytěžené suroviny. Místní se ale obávají zvýšení dopravy, hluku nebo prašnosti. Referendum je platné a závazné. V září zemřelo na českých silnicích 49 lidí. Jde tak o druhý nejtragičtější měsíc letošního roku. Víc lidí přišlo na silnicích o život jen v srpnu. Vyplývá to z dat dopravní policie. Lidé v autech umírali kvůli nepřiměřené rychlosti a nepozornosti. Úplně nejvíc obětí si ale vyžádalo přejetí do protisměru. Zástupci asi 20 českých firm dnes odlétají s ministrem dopravy Ivanem Bednárikem za SPD na 6denní cestu po trojici asijských zemí. Zamíří postupně do Azerbajdžánu, Kyrgyzstánu a Kazachstánu. Podnikatelé tam budou jednat o spolupráci například v železniční dopravě, letectví nebo logistice. Za sportu sportovní střelci Zina Hrdličková a Jiří Lipták získali na mistrovství Evropy v brokové střelbě bronzovou medaili v olympijské disciplíně trap smíšených dvojic. Čeští reprezentanti v Aténách suverénně vyhráli kvalifikaci, ale ve vyřazovacím finále prohráli se Slováky a vítěznými Rusy. Počasí dnes se čekáme proměnlivou oblačnost a ojídněle přehánky hlavně na horách. Večer pak částečné ubývání oblačnosti, teploty 12 až 16 stupňů v Jeseníkách kolem 7, povane slabý, přechodně mírný západní až severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: V Hranicích je částečně uzavřena ulice Olomoucká. Stavební práce tady potrvají do 15. října.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
0: Volby 2026 také v Českém rozhlase Olomouc. Za chvíli ty senátní a vlastně průběžné senátní volby v obvodech Litovel a Přerov budou příští týden pokračovat druhým kolem.

0: Grand Hotel u Přístrun, a to byla ona, Věra Špinarová. A nebo za chvilinku reggae I Can't Help Falling in Love, Elvisovsky ladění UB40 v Českém rozhlase Olomouc.
1: Volby 2026.
0: Ano, jsou tu výsledky a někde vlastně ne úplně konečné, takže průběžné. A teď ty volby senátní roku 2026 v Olomouckém kraji. Těsnými výsledky skončilo první kolo senátních voleb ve dvou obvodech Olomouckého regionu. Třeba na Litovelsku o postupu do druhého kola rozhodlo pouhých 146 hlasů. Podobně vyrovnaný byl i souboj o první místo v obvodu Přerov. Druhé kolo doplňovacích senátních voleb tamní obyvatele čeká v pátek a v sobotu.
2: Marek Ošťádal z hnutí 24/7 obhajuje mandát senátora na Litovelsku. Zisk nejvyššího počtu hlasů v prvním kole pro něj byl velkým překvapením.
3: Jestli mě někdo z protikandidátů podpoří, tak za to budu velmi vděčný, budu si toho velmi vážit a uvidíme, jak dopadne druhé kolo.
2: Vyzývatelem mu bude kandidát hnutí ANO Martin Škurek.
4: Za ten poslední týden už se toho samozřejmě moc stihnout nedá, zejména v rámci, řekněme, té kontaktní kampaně není možné samozřejmě projet celý region, čili chystáme zejména kampaň na sociálních sítích a v médiích.
2: Jakub Navařík, člen ODS, kandiduje na Předovsku s podporou lidovců, hnutí STAN a TOP 09. Postoupil z prvního místa.
5: Tohle mi dává obrovskou energii a obrovské odhodlání teďka do toho následujícího týdne, který teda pravděpodobně bude ten nejnáročnější týden mého života.
2: Druhý postupující Petr Vrána z hnutí ANO se chce před druhým kolem zaměřit na kontaktní kampaň.
6: Budu dělat kontaktní kampaň tak, jak jsem dělal, a nemyslím si, že vymyslím něco úžasného, s čím bych přišel, něco nového. Budu dělat to, co jsem dělal poslední měsíc, komunikovat s lidma, bavit se s nima.
2: O vítězi prvního kola na Přerovsku rozhodlo pouhých 369 hlasů, upozorňuje politolog z Univerzity Palackého Karel Páralo.
7: Je tam mezi nimi minimální rozestup a lze očekávat, že i ve druhém kole ten souboj může být poměrně zajímavý a nejednoznačný.
2: Na Litovelsku bude podle Párala důležité, ke komu se ve druhém kole přikloní voliči těsně třetího kandidáta za lidovce Michaela Kohajdy. Hlasovat se bude opět v pátek a v sobotu. Josef Čermák, Český rozhlas.
1: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Znáte ty, kde jsi Elvis? I can help, ale tohle jsou taky v 90. letech se svou verzí UB40. A teď v 5.45, 11.10.2026.
1: Počasí.
0: Ještě dodejme, že v Českém rozhlase Olomouc, kde se díváme na takovou mediální, ale hlavně meteorologickou zkratku neděle, ale jak kde s kapičkami. Pak pondělí s takovým obláčkem a sluncem, úterý s větším sluncem, a pak zase nějaká ta kapka srážky ve středu 14. uprostřed týdne, no a pak vlastně bez kapiček tu. Částečně oblačno, tu spíš polojasno, jako třeba v pátek potom 16. Tak to je ta zkratka. No a teď ještě náhled na neděli v Olomouckém kraji. Ta předpověď dneska očekává 12 až 16 u nás v regionu. Na horách 5 až 9 nad nulou. Ale noc mohla být někde chladná, nejčastěji se ale tak ty teploty pohybovaly mezi 8 a 10. Přes den tedy do 16 očekáváme proměnlivé oblačno, zejména na horách se ještě odměle mohou vyskytnout přehánky, které večer ustanou. A oblačnosti částečně ubyde. Vítr slabý, přechodně mírný, západní nebo severozápadní. V noci zase 7 až 3, taky v noci potom na úterý klidně 5 až 1 s četným přízemním mrazem. No a jak v pondělí, tak v úterý teploty přes den do 14.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Přímo z místa.
2: Lacrosse je stará indiánská hra pocházející z Kanady. Ve 30. letech ji poprvé zkoušeli na našem území skauti a postupně se z ní vyvinul sport, jehož česká podoba se hraje dodnes. Právě před 40 lety vznikla z Hecu první oficiální lacrosseová soutěž mezi družstvy tehdejších tábornických oddílů v Zábřeze. Byla první soutěží na Moravě a druhou v celém Československu. Ve vzpomínkách tehdejších účastníků si dřevní doby lacrosse v Zábřeze připomeneme a podíváme se také na to, jak to tam vypadá s lacrossem dnes. V dalším díle cyklu Přímo z místa v neděli krátce po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
3: Jak zní ryze česká lidová písnička a jaké melodie si po staletí zpívali lidé v malebných českých vesničkách a okolních luzích a hájích? Jaké hudební poklady skrývá krajina, kde místo cymbálu udávají krok spíše dudy a klarinety? Nová epizoda z cyklu Cymbál a husle vás zve na hudební výlet směrem na západ. Zastavíme se totiž přímo pod Klatovskou věží a zaposloucháme se do rázovitosti českého hudebního folkloru. V úterý po 19. hodině s Honzou Jurkem.
1: Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
0: Radiofrekvenční zatavení, laser, lepidlo anebo klasický chirurgický stripping. Jak se liší jednotlivé zákroky na varixech, křečových žilách? A nechybějí pak tělu vyoperované, zatavené nebo zalepené, tedy vyléčené, ale vyřazené žíly? Jak dojde k zánětu žil a jak k trombóze? Otázky pro cévní chirurgyni docentku Janu Janečkovou a pro čtvrteční 10. hodinu dopolední v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
1: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

do voleb a že jsou tady zajímavé příběhy, osudy nejen kandidátů. Do voleb vás opět vezmeme regionálně za pár minut, tedy v 6 hodin. U nás v dobrém ránu Českého rozhlasu Olomouc, taky ale možná do parku, kde letos ubývá žaludů kaštanů. Já myslím, že jenom spadly dřív, ale prý nejsou.

Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Šest hodin.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: Začínají povolební vyjednávání. Lídři stran a hnutí se dnes sejdou například v Jeseníku. Veterinární správa zavádí povinné vyšetření na novou nákazu hospodářských zvířat. Volejbalistky Štemberka prohrály v extralize v Přerově 1-3. Dnes má být proměnlivě oblačno s teplotami do 16 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Na radnicích začínají jednání o budoucí spolupráci. Dnes se sejdou zástupci stran a hnutí například v Jeseníku. Komunální volby tady vyhrálo uskupení Pro Jeseník. Jen těsně porazilo Jeseník srdcem, vítěze z minulých voleb. Obě uskupení budou mít v zastupitelstvu po 7 mandátech.
4: Já si myslím, že oproti posledním volbám to bylo hodně zlepšení, protože jsme získali o 3 mandáty víc.
5: Říká lídr uskupení Pro Jeseník Dušan Antálek. O tom, s kým budou skládat případnou koalici, budou podle jeho slov jednat nejspíš dnes. Na druhém místě pak skončilo uskupení Jeseník srdcem, pokračuje jeho lídrině Martina Seidlerová.
6: Přece jenom chybilo asi jen 59 hlasů, aby jsme byli první, ale já si myslím, že jsme spokojeni tak a teďko teda čekáme, čím se ozve Pro Jeseník a jak budeme dál pokračovat.
5: Na třetím místě pak skončilo ANO se 4 mandáty. Dále pak občané Jeseníku, Náš Jeseník a Nezávislí za Jeseník, a to každý s jedním mandátem. Z Jeseníku Sabina Millerová, Český rozhlas.
3: Bývalý starosta Valpené na Jesenicku Leoš Hanek, kterého zastupitelé odvolali asi měsíc před obecními volbami, v nich zvítězil se svým uskupením Srdcem pro Vápenou. Hanega před 2 lety soud potrestal podmíněným trestem v souvislosti s využitím dotací kvůli rekonstrukci Lacelovy vily, což bylo i důvodem jeho odvolání zastupiteli. Domnívali se, že nemůže podepsat žádosti o dotace z programu Živel. Hanek stál v čele Vápené 24 let. Státní veterinární správa v Česku od října vyšetřuje možné nákazy virem Shamonda u hospodářských zvířat. Nemoc přináší především krev sající hmyz a letos se nově objevila v západní a střední Evropě. Nebezpečná je hlavně pro chovy skotu, koní, ovcí a koz. Pro člověka nákaza nebezpečná není. U některých případů je vyšetření povinné, říká mluvčí státní veterinární správy Petr Majer.
7: Povinná jsou vyšetření v případech potratů u skotu, telat narozených s vrozenými vývojovými vadami nebo v případech narození mrtvých nebo neživotaschopných telat. Chovatel v takových případech musí informovat státní veterinární správu. Povinná vyšetření budou hrazena ze státního rozpočtu.
3: V Česku je kvůli suchu málo žaludů a kaštanů. Na některých místech tak budou muset myslivci zvěř přes zimu přikrmovat. Žaludy, kaštany a bukvice potřebuje divoká zvěř i před zimou, aby se připravila na nízké teploty. Hladová zvířata můžou způsobovat větší škody na polích. Je také pravděpodobné, že se budou stahovat víc k městům.
8: Sport.
3: Volejbalistky Prostějova ve druhém kole extraligy vyhráli ve Frýdku Místku 3-0 a zatím v novém ročníku nestratili ani set. Naopak na vítězství čeká Štemberk, který prohrál v Přerově 1-3. Výkon štemberského týmu hodnotí trenér František Bočkaj.
9: Zápas takých našich dvoch tvári. V prvom sete jsme přišli nachystaní naozaj. Vstupili jsme výbornou emoci do toho zápasu. Jedna chyba, na tom se to zlomilo. V tom třetím sete to byla samodestrukce. Superovi stačilo na nás podat a my jsme si vůbec nevěděli poradit. A škoda, že jsme to nedotáhli, mali jsme tam nějaký setbal na 2-2. Mrzí nás to, ale čo nás nezabije, to nás posilní asi.
8: Počasí.
3: Dnes se čekáme proměnlivou oblačnost a ojedinělé přehánky hlavně na horách. Večer pak částečné ubývání oblačnosti. Teploty 12 až 16 stupňů, v Jeseníkách kolem 7. Povane slabý, přechodně mírný západní až severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Na dálnici D46 u obce Držovice platí snížená rychlost, důvodem je špatný stav vozovky.

0: mocné sbory
1: a věčná ikonická píseň, bez lásky láska není, ale Foreigner, ta jejich verze. I wanna know what love is. A už máme 6.14.
2: Stalo se před stolety.
1: A pro jistotu tedy 11.10.2026, tak předpokládám tak někdy v měsíci září, říjnu. Jak pak vypadala nezaměstnanost na Olomoucku právě v září, což se asi bilancovalo právě v tom následujícím období? To z novin z před stolet zjistila Dita Vojnerová.
3: V novinách se psalo, že stav nezaměstnanosti se v měsíci září značně zhoršil. Kovoprůmysl, který nemá zahraničních objednávek, propustil více než 150 dělníků a vyhlídky na zlepšení krize nebyly. Jiná, lepší situace byla v dřevařském průmyslu, který je, jak se psalo, dobře zaměstnán, kde panovala čilá poptávka, zvláště po bednářích. Továrny na čokoládu a cukrovinky se už připravovaly na vánoční čas a začaly přijímat sezónní dělnictvo. Také cukrovary přijaly na příští kampaň část nezaměstnaných. U okresního úřadu práce v Olomouci bylo před stolety přihlášeno 772 nezaměstnaných. Zaměstnavatelé nahlásili 396 volných míst. Umístěno bylo 111 mužů, 189 žen a 2 učni. V evidenci stále zůstávalo 496 nezaměstnaných, z nichž 170 pobíralo podporu v nezaměstnanosti.

0: čaj, kde se možná hodil. Někde bylo
1: klidně 10 stupňů, někde, ale možná i pod 5.
2: Počasí. Ale snad ne pod psa nedělní Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc po ránu. Rozptyl asi velký. Ta další rána chladná v noci na zítřek a ráno 7 až 3 lokálně přízemní mrazíky, přes den pak 10 až 14, v noci na úterý 5 až 1 četné přízemní mrazíky a přes den zase potom 10 až 14. No a pozor, ve středu týdne a ve středu v noci plus 3 až minus 1, ale o stupeň víc přes den 11 až 15 středa. Občas mráček i s nějakými kapkami, to je případ některých dní v tom následujícím týdnu, ale převážně to vypadá spíš na polojasno oblačno. A dnešek neděle v Olomouckém kraji proměnlivě oblačno, zejména na horách se mohou vyskytnout přehánky, které večer ustanou, oblačnosti ubyde. A teploty dneska, po ránu tedy někde na 10, někde na 5, ale přes den 12 až 16, na horách tak kolem plus 7 stupni Celsia. Vítr slabý, přechodně mírný od západu nebo severozápadu.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: Martina Bednářová je velmi zkušená parašutistka. Doma má titul mistryně Evropy ve čtyřčlenných týmech. Je to ale také autorka Wind Therapy, rehabilitačně terapeutického cvičení v řízeném proudu vzduchu. Pracuje s vozíčkáři, lidmi po operacích, s Parkinsonovou nemocí nebo dětmi s poruchou autistického spektra. Podrobnosti přidá v rozhovoru s Ditou Vojnarovou v pondělí po 10. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
5: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Možná se hled, který posluchačka rodinka probouzí, informace, bilance, hlavně tedy těch včerejších výsledků, kde jsou průběžné, co se týká prvního kola senátních voleb. Tak za chvilku, teď je 6.24, za 6 minut tedy o 6:30 čerstvé další zprávy. Například do druhého kola senátních voleb v obvodu Přerov postoupil radní Jakub Navařík z ODS. Za týden se utká s přerovským primátorem Petrem Vránou za ANO, ale podrobnější budeme nejen ve zprávách, tak i v následující reportáži.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Onurej, hej, hej, ale hej. Do zpěvu bylo kapely Eurythmics tak v roce 98. Další odnoce. I saved the world today, záchrana světa. No a teď čerstvé, krátké, skutečné zprávy s Gabrielou Adámkovou.
1: Je půl sedmé.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Do druhého kola senátních voleb v oboru Přerov postoupil radní Jakub Navařík z ODS. Za týden se utká s přerovským primátorem Petrem Vránou za ANO. Obvodu litoval postoupil obhajující senátor Marek Ošťádal za 24/7. Soupeřem bude náměstek hejtmana Martin Škurek za ANO. Státní podnik Diamo se snaží urychlit likvidaci kadmiových kalů na okraji Vykantic na Šumparsku. Jedovaté látky jsou více než 40 let uskladněny ve zdejší hale. Vedení obce má obavy z ekologické havárie. Ministerstvo životního prostředí nyní hodnotí nový plán na jejich likvidaci. V Olomouci dnes vrcholí podzimní flóra. Výstavu ovoce a zeleniny doprovázejí zahradnické trhy a festival gastronomie a nápojů Olima. Podzimní flóru každoročně navštíví zhruba 20 000 lidí. Příští týden na ní naváže výstava Klenoty pralesa, nabídne tisíce květů, orchidejí a dalších exotických rostlin. V Praze dnes začíná 30. ročník třídenní konference Forum 2000. Její účastníci budou mluvit například o rozvoji občanské společnosti nebo o svých zkušenostech z boje za lidská práva. Do Pražského kongresového centra přijdou aktivisté, vědci nebo bývalí i současní politici. Za sportu ostravský Baník čeká na výhru v šancelize už 5 zápasů. V 10. kole totiž prohrál na stadionu pražských Bohemians 0-1. Zbrojovka Brno podlehla Jablonci také 0-1, Plzeň zdolala Mladou Boleslav 3-0 a Artis Brno vyhrál v Hradci Králové 4-2. Počasí dnes čekáme proměnlivou oblačnost a ojedinělé přehánky, hlavně na horách. Večer pak částečné ubývání oblačnosti. Teploty 12 až 16 stupňů, v Jeseníkách kolem 7. Povane mírný jihozápadní až západní vítr, který k večeru místy zeslábne.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na olomouckou silnici Na Hané je uzavřeno náměstí Míru a také ulice Nádražní. Kvůli opravám silnice omezení potrvá do konce října.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: Dobré ráno, Českého rozhlasu Olomouc, je 6.38, 11. října.
1: Volby 2026.
0: Teď která část toho hlavně včerejšího dění. Ve většině bývalých okresních měst Olomouckého regionu zvítězilo v komunálních volbách hnutí ANO, stejně jako před 4 lety. Celkově ovšem zaznamenalo horší výsledek. Například v Prostějově poprvé po 8 letech skončilo hnutí ANO na druhém místě.
2: Jediným z 5 bývalých okresních měst v Olomouckém kraji, kde hnutí ANO v letošních komunálních volbách posílilo, je Přerov. Získalo tam o 2 mandáty víc než před 4 lety. Naopak v Prostějově po 8 letech skončilo druhé. Takto reagoval primátor František Jura krátce po sečtení hlasů.
3: Samozřejmě pro nás je to porážka, je to zklamání, ale musíme respektovat voliče, takže je to tak. Těžko se mě o tom mluví, skončili jsme druzí, prohráli jsme volby. A tak to prostě je.
2: Volby v Prostějově vyhrálo uskupení Na rovinu. Pokračuje jeho lídrině Jana Jílková.
4: Já to cítím úplně jednoznačně tak, že opravdu lidi z Prostějova dali jasně najevo, co už nechtějí.
2: Hnutí ANO stejně jako před 4 lety vyhrálo komunální volby v Olomouci. Oslabilo ale o 3 mandáty. Výsledek zhodnotila olomoucká primátorka Miroslava Ferancová.
5: Neúspěch to úplně není. Samozřejmě, že jsme chtěli obhájit ten počet mandátů, ale jsme rádi i za to, jak to dopadlo.
2: Podle ní svůj hlas přišlo odevzdat málo voličů a hnutí se nepodařilo je oslovit.
5: Už se nám dařilo vlastně realizovat věci, které se naplánovaly v předchozích obdobích, takže jsme měli takový pocit, že bychom měli slíznout úspěch za to, co se povedlo. Asi to voliči vidí trošku jinak.
2: První místo pak obhájilo hnutí také v Šumperku. Přišlo ale oproti uplynulému období o 2 křesla a opozice o koalici jedná bez něj. V Jeseníku uspělo hnutí Pro Jeseník. Na druhém místě skončil se stejným počtem mandátů Jeseník srdcem. Hnutí ANO obsadilo 3. místo. Situaci v okresních městech okomentoval Karel Páral, politolog z Olomoucké univerzity Palackého.
6: Konstelace je odlišná oproti posledním komunálním volbám z roku 2022, kdy přesvědčivě až na výjimku Jeseníku vlastně všude uspělo hnutí ANO. Teď je situace jiná. Hnutí ANO v některých městech oslabilo.
2: Hlasování v Olomouckém kraji podle něj ukázalo, že u komunálních voleb je potřeba k obcím a větším městům přistupovat individuálně.
6: Protože se někdy těžko hledá ten společný jmenovatel. Jak vidíme, volič je nakonec suverén, který nedělá politikům život jednoduchý.
2: Zatímco hnutí ANO v Olomouckém kraji podle Párala oproti minulým komunálním volbám oslabilo, Starostové a nezávislí naopak posílili. Z Olomouce Barbora Taševská, Český rozhlas.
1: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: V Českém rozhlase Olomouc půl minuty před 7:15 11. října. V nedělním dobrém ráno Českého rozhlasu Olomouc nedělní, noční a pondělní vstup do nového týdne. Tedy počasí přímo od zdroje z regionálního předpovního pracoviště. Václav Smolka, pěkně zdravíme, dobrý den.
2: Dobré ráno.
1: Jak to vidíte s tím dnem, jaká ta neděle, noc a pondělí budou?
2: Tak dneska očekáváme, že bude oblačnost proměnlivá, výjimečně se také vyskytnou přeháníky, které mohou být na horách četnější. Večer potom ty přeháníky budou ustávat a také bude ubývat oblačnost. Maximální denní teploty dnes budou od 12 do 16 stupňů, na horách to bude kolem 7 stupňů a vítr bude mírný jihozápadní až západní od 3 do 7 metrů za sekundu a k večeru potom místy zeslábne.
1: V tom následujícím týdnu docela chladná rána, ale ještě pěkně postupně, to nejchladnější asi nebude hned v noci na pondělí, ale necháme to na vás, noc a pondělek a vstup do toho nového týdne.
2: Tak v noci očekáváme, že bude obloha většinou polojasná, výjimečně se k ránu mohou také v údolí vytvářet mlhy, minimální teploty budou nejčastěji od 7 do 3 stupňů, při slabším větru se mohou výjimečně také objevovat přízemní mrazíky. Vítr ten bude většinou slabý, místy mírný, západní až jihozápadní od 2 do 5 metrů za sekundu. Zítra by mělo být většinou polojasno až oblačno, lokálně a to hlavně na Šumpersku a Jesenicku se během dne také vyskytnou přeháníky, které budou v polohách zhruba nad 1100 metrů smíšené nebo i sněhové. Maximální teploty budou zítra od 10 do 14 stupňů, na horách to bude kolem 5 stupňů a vítr bude ráno místy slabý, jinak většinou mírný západní až severozápadní od 2 do 6 metrů za sekundu a večer bude opět zase slábnout.
1: Tak takové to tedy bude v neděli a v noci a v pondělí v Olomouckém kraji a regionálně vyladěná předpověď z regionálního předpovědního pracoviště. Díky, naslyšenou.
2: Děkuji, hezkou neděli, naslyšenou.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Přímo z místa.
3: Lacrosse je stará indiánská hra pocházející z Kanady. Ve 30. letech ji poprvé zkoušeli na našem území skauti a postupně se z ní vyvinul sport, jehož česká podoba se hraje dodnes. Právě před 40 lety vznikla z HECu první oficiální lacrosseová soutěž mezi družstvy tehdejších tábornických oddílů v Zábřeze. Byla první soutěží na Moravě a druhou v celém Československu. Ve vzpomínkách tehdejších účastníků si dřevní doby lacrosse v Zábřeze připomeneme a podíváme se také na to, jak to tam vypadá s lacrossem dnes. V dalším díle cyklu Přímo z místa v neděli krátce po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
4: Dvě naprosto rozdílná alba představím v pořadu Na cestě Českého rozhlasu Olomouc. Prvním z nich je žhavá novinka Teorie mizení, kterou vydala brněnská formace Nevermore a Kosmonaut. To druhé je Na světě už nějakou chvíli. Jmenuje se Tajný přání a natočila ho plzeňská bluegrassová legenda Cop. K poslechu vás zvu v neděli 11. října po 15. hodině a u mikrofonu bude Jarka Nosková.
0: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: pozvánka je tu na další zpravodajskou povolební relaci, tedy za chvilinku zprávy o 7:00 u nás v dobrém ránu Českého rozhlasu Olomouc. No a taky po zprávách třeba o jednom andělovi spásném, ovšem bude to mít souvislost spíš se sportem, senátní a komunální volby, shrnutí výsledky třeba pro nově naladěné, anebo pro připomenutí také samozřejmě ve zprávách za 8 minut v 7 hodin.
1: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící, meduňkou, rdesnem, s kořicí.

Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí. Na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc.

0: Festival Pri Bohemia Rádio a Radiožurnál vás zvou na živé natáčení hosta Radiožurnálu. Moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný si v olomouckém kině Metropol budou povídat s rozhlasovými kolegy. Například fotbalovým expertem Radiožurnálu Sport Pavlem Horvátem a režisérem Alešem Vrzákem. Spolu divákům názorně předvedou, jak se dělá rádio. V neděli 18. října od 17 hodin. Více informací na pribohemia.rozhlas.cz. Festival Pri Bohemia Rádio pořádá Český rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Sedm hodin.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Olomouc vyhrálo hnutí ANO, má ale o 3 mandáty méně než před 4 lety. Větrníky u Kojetína podle odborníků nenaruší výhledy z památek v Kroměříži. Judista Lukáš Krpálek vybojoval bronzovou medaili na mistrovství světa. Dnešní počasí má být proměnlivě oblačné, naměříme až 16 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Komunální volby v Olomouce vyhrálo hnutí ANO, získalo 13 mandátů v 45 členem zastupitelstvu, o 3 méně než před 4 lety. Druzí skončili starostové a nezávislí s 5 zastupitelskými křesly. Třetí pro Olomouc bude mít 5 zastupitelů.
3: Dosavadní olomoucká primátorka Miroslava Ferancová chce, aby hnutí ANO zůstalo v čele radniční koalice. Vyjednávat bude se všemi zájemci.
4: Žádná strana pro nás není nehratelná. Žádná strana není taková, aby jsme se nebavili o tom, jak bychom mohli fungovat.
3: Olomoucký lídr starostů a nezávislých Marek Zelenka průběh vyjednávání zatím nechtěl komentovat. S výsledkem voleb je ale spokojený.
5: Co se týče výsledku ostatních prodemokratických liberálních stran, protože jsem nečekal, že tak velká část olomouckého voličstva přijde k volbě.
3: Do zastupitelstva se dostali také lidovci, ODS, hnutí Společně milujeme Olomouc a koalice SPD se Svobodnými a Trikolorou. Volební účast přesáhla 38,5%. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
2: Na 22 místech v Česku budou lidé volit senátory i ve druhém kole. V senátním obvodu Přerov se utkají radní Jakub Navařík z ODS a přerovský primátor Petr Vrána za ANO. Obvodu Litovel pak obhajující senátor Marek Ošťádal za 24/7 vyzve náměstka hejtmana Martina Škurka za ANO. Hnutí Andreje Babiše má své kandidáty v celkem 13 obvodech. Většina z nich půjde do dalšího kola z druhých míst. Babiš proto velký úspěch neočekává.
6: Každé vlastně místo v Senátu pro nás bude fajn, i když to bude těžké, protože je jasné, že podle toho, kdo postoupil do druhého kola, tak se samozřejmě zase všichni budou spojovat proti nám.
2: Projekt větrných elektráren u Kojetína na Přerovsku má nový posudek vlivu na životní prostředí. Odborníci v něm odmítli, že by stavby narušily výhledy z arcibiskupského zámku v Kroměříži. Celkem 3 větrníky mají stát mezi obcemi Popůvky a Kovalovice u Kojetína na Přerovsku a také na území obce Věšky na Kroměřížsku. Někteří obyvatelé jsou proti a sepsali petice. Výhrady má i obec Křenovice. Naopak město Kojetín projekt podporuje. Při monitoringu mokřadů na Jižní Moravě narazili vědci na 2 druhy pavouků, které v Česku zatím nezaznamenali. Pavouka skákavku našli výzkumníci z Masarykovy univerzity na Slanisku u Rakvec na Břeclavsku. U Dubňan na Horonínsku zase objevili vzácnou snovačku. Podle vědců to ukazuje na důležitost precizního monitoringu míst, o které se starají.
1: Sport.
2: Judista Lukáš Krpálek vybojoval bronzovou medaili na mistrovství světa v Baku. V závěrečném souboji zdolal Fina Puumalainena. České judo tak po 45 letech získalo na šampionátu 2 medaile. Před Krpálkem vybojovala bronz Renata Zachová. Úspěšné mistrovství hodnotí trenér Petr Lacina.
7: To je úžasná pohádka, 2 medaile z mistrovství světa. Renča podala, myslím si, že ve své kariéře zatím svůj nejlepší výkon. A Lukáš to v podstatě napodobil. Tihle dva můžou být vzorem pro nás, pro všechny, pro naší společnost. Ne kvůli té medaili, ale kvůli jejich pracovitosti píly a kvůli jejich psychické i fyzické odolnosti.
1: Počasí.
2: Dnes se čekáme proměnlivou oblačnost a ojediněle přehánky, hlavně na horách. Večer pak částečné ubývání oblačnosti. Teploty 12 až 16 stupňů, v Jeseníkách kolem 7. Povane mírný jihozápadní až západní vítr, který k večeru místy zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Olomouc je částečně uzavřena ulice Lasecká kvůli opravám zastávky. Omezení potrvá do 13. listopadu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Bude skoro 5 minut po 7. máme 11. října, nedělní dobré ráno, Český rozhlas Olomouc, a nejen povolební vyjednávání, výsledky koalice, bilance tady pro vás máme. Třeba jednoho anděle, spasitele nebo anděla, hokejisté Přerova utnuli pětizápasovou sérii bez bodu a porazili pražskou Slavii 2-1. A to navíc před velmi slušně

0: To byl prosím Michal Tučný, třeba pro lepší vstávání do 11. říjnového rána nedělního s Českým rozhlasem Olomouc a teď možná také s jedním spasitelem, andělem. Říká si o to, nabízí se to. Hokejisté Přerova čekali na vítězství a bodový zisk v Maxa hokejové lize 17 dnů a 5 zápasů. Dočkali se po vydřené výhře 2-1 nad Slaví Praha a vítěznou branku se pod triumf podepsal samotný anděl, tedy lépe řečeno nečekaný host z extraligové Olomouce, útočník Lukáš Anděl s velkým L a A. Ten strávil během jednoho zápasu na ledě víc času, než od začátku sezóny v 9 extraligových kolech.
1: Samozřejmě, že to nebylo jednoduché na psychiku, ten začátek sezóny, moc jsem toho neodehrál a o to jsem si toho víc vážil, že jsem dostal tu možnost jít semka si zahrát a dostal jsem ten prostor od trenérů a snažil jsem se jim to splatit a doufám, že ten prostor bude dál a ať už budu hrát tady nebo tam, tak vždycky se chci odvíct maximum pro ten tým, kde jsem.
2: Říkal útočník Olomouce Lukáš Anděl po své premiéře v dresu Přerova v Maxalize, kam má vyřízené střídavé starty. S týmem toho moc neotrénoval, na ledě byl ale jeho přínos viditelný i statisticky měřitelný.
3: Kluci měli jeden trénink a šli do zápasu. Ne všechno jde stihnout za jeden trénink, ale když se jim to ukazuje, maluje, je to opravdu potom na nich na tom ledě a přistoupili k tomu velice odpovědně a přišli tomu týmu vypomoct, že to nepřišli jenom si odehrát na svoje osobní statistiky, ale nebylo poznat, kdo je tam první zápas a kdo hraje v začátku sezóny.
2: Komentoval hlavní trenér Přerova Petr Dočkal a mluvil v množném čísle proto, že jeho týmu výrazně vypomohl i třetí brankář Komety Brno Jan Kavan a dva hráči z druholigového Prostějova. Všem dali trenéři hned klíčové role a pro Lukáše Anděla bylo poměrně nezvyklé najednou hrát všechny herní situace.
1: Tak samozřejmě je to úplně něco jiného, přece jenom v extralize jsem tam byl spíš ty čtvrtý léně oslabení a dělat jednoduché věci, nečekalo se to až tolik dopředu, když přijdete do té první ligy, tak přece jenom se očekává trošku víc a ten hráč by to měl ukázat, potvrdit a tak říkám, snažil jsem se, doufám, že tam aspoň něco bylo.
2: Byl tam zejména vítězný gol z přesilové hry ve 42. minutě, který utnul pětizápasovou sérii Přerova bez bodu. Podobně je na tom jeho mateřská Olomouc v nejvyšší soutěži, která nebodovala v 6 z posledních 7 zápasů. Ani tak ale útočník na hraně sestavy výraznější šanci zatím nedostal. Andělův spoluhráč Ryan Petrovický ze stejného důvodu, tedy nevytíženosti, zkusil štěstí ve Frýdku Místku, kam čerstvě přestoupil. A 29letý Anděl přiznává, že podobné myšlenky ho napadli také.
1: Samozřejmě tomuto hráči to proběhne hlavou, když nevím, 8 kol nehraje, nebo hraje každý čtvrtý zápas, nebo je na tribuně, tak to není nic příjemného. Každý hráč chce hrát a když je ještě zdravý, tak nechce čekat někde na nějakou šanci. A čekal jsem na šanci, ta nepřišla, tak jsem šel sám do trenérama a jsem zažádal o to, že by jsem si chtěl prostě zahrát někde a vyšel ten Přerov, takže jsem za to strašně moc rád a doufám, že jsem tady nebyl naposled. Chtěl jsem herní vytížení a jsem za to rád, že jsem to udělal ten krok.
2: Lukáš Anděl odehrál proti Slávii za Přerov skoro 18 minut, tedy o 6 minut více než za celou dosavadní extraligovou sezónu, kde má na kontě jen 2 starty z 9 kol. V jaké soutěži bude ten další, ukáže následující týden. Přerov hraje ve středu v Jihlavě, Olomouc už dnes v Hradci Králové a pak až v pátek proti Karlovým Varům. Z Přerova Adam Kodet, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Počasí. 7.18. 11. října, neděle, a někde mohla být chladná noc i pod 5 stupňů Celsia. Většinou spíš, ale tak k 8.10. Platí to. A přes den máme očekávat nejčastěji 12 až 16, na horách kolem 7. Očekávat také proměnlivou oblačnost, výjimečnou přeháňku, hlavně ale na horách u nás v regionu. Na večer pak ustávání přeháněk, ubývání oblačnosti. A na noc chladno, ale budou i chladnější noci a rána v těch následujících dnech. Zatím 7 až 3 při slabším větru, výjimečně přízemní mráz na horách kolem plus 2 noci na zítřek. Obloha většinou polojasná, výjimečně se k ránu v údolích vytvoří mlha. Zítra tedy vstup do nového týdne s teplotami 10 až 14. Polojasno, oblačno v pondělí, lokálně, a to zejména třeba Šumpersko, Jesenicko, se během toho zítřejšího dne mohou vyskytnout přehánky. Nad 1100 metrů nad mořem mohou být smíšeného skupenství anebo dokonce sněhové. Do 14 stupňů tedy zítra a vlastně taky v úterý. Pravda, do 15 ve středu, ale tam už třeba hrozí v noci a ráno i minus jednička v tom, řekněme, extrémním minimu.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
2: Komerčně nejúspěšnějším albem skupiny Cure bylo Až to deváté z roku 1992 s názvem Wish. Hned tři výborné singly na čele s Friday I'm in Love znamenaly čelo hitparády v Británii a druhou příčku v Americe, kde navíc deska získala platinu za milion prodaných nosičů. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc se skupinou Cure.
1: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: tři, co vypočítají hvězdičky na nebi. A ty musíš být jima, lebo mi tě pán bude.
1: To je píseň Proměny a čas se proměnil, to je 7.23 přesně. Nedělní dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc. Vítězové poražení v průběžných bilancích, také ve zpravodajství Českého rozhlasu Olomouc a na radnicích samozřejmě začínají jednání o budoucí spolupráci v podobách koalic ve městech, v zastupitelstvech. Tak také o tom už za chvíli ve zprávách o 7:30.

0: bez tebe, nebýt tebe, If Not For You, to byla Olivia Newton-John. A nebo za chvilinku Martin Maxa, a nebo teď právě zpravodajský souhrn s Gabrielou Adámkovou.
1: Je půl osmé.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Na radnicích začínají jednání o budoucí spolupráci. Dnes se sejdou zástupci stran a hnutí například v Jeseníku. Komunální volby tady vyhrálo uskupení Pro Jeseník. Jen těsně porazilo Jeseník srdcem vítěze z minulých voleb. Obě uskupení budou mít v zastupitelstvu po 7 mandátech. Volební vítězství ve Vápené na Jesenicku slaví odvolaný starosta. Leoš Hanek dostal před 2 lety podmíněný trest za sporné využití dotace. Zastupitelé ho odvolali asi měsíc před volbami, aby obec údajně mohla získat státní příspěvky. Hanek vyhrál s uskupením srdcem pro Vápenou. Veterináře v Česku vyšetřují možný výskyt nákazy virem Šamonda. Ten ohrožuje hospodářská zvířata a letos se objevil v západní a střední Evropě. Přináší ho krev sající hmyz a je nebezpečný pro skot, koně, ovce a kozy. Pro člověka virus nebezpečný není. V Šumperku dnes pokračuje Food Day Festival. Nabízí 30 stánků s jídlem z celého světa. Od tradiční české klasiky po exotické speciality, zábavnou zónu pro děti nebo vystoupení akrobatů cirkusu. Akce se koná v sadech 1. máje od 10 do 18 hodin. Za sportu hokejista David Pastrňák asistoval v NHL na první gól Pavla Zachy v sezóně a Boston i díky tomu vyhrál nad Philadelphia s Danem Vladařem v bráně 5-1. Přihrávku na jediný gól poražených zapsal David Jiříček. Počasí dnes se čekáme proměnlivou oblačnost a ojediněle přehánky, hlavně na horách. Večer pak částečné ubývání oblačnosti. Teploty 12 až 16 stupňů, v Jeseníkách kolem 7. Povane mírný jihozápadní až západní vítr, který k večeru místy zeslábne.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na silnici 44 u Mohelnické části Libivá havarovala 2 osobní auta. Projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Příjemnou a pohodovou jízdu vám přeje Tomcat, český výrobce osobních, nákladních a autobusových pneumatik. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
0: Podzimní zamilovaná trubadurská, jak můžeš být tak krutá, aspoň soucit k Javoru, ta bude za chvilinku, teď ještě podzimní selaví Martina Maxi a pak taky říjnové plk na nedělo. Měsíc říjen a Stréček Křoupal, za chvíli.
4: Co má být,

0: už jsme v 7.39, Stréčka Křopala, Matěj a Pranostike spojeny s Hřínem.
1: Měsíc říjen je čas sklouzení poslední úrody na polo a na zahradě. V říjnu se kopou řepy, trhají pozdní jabka, sbírají trnky do beček na kvas. Co by chlapec se měl rád k rouhání zelí, který jsme šlapali do dřevěného škopko bosejma nohama. Dneska jsme se smíli, že jich máme toho šťávo a solo svrkli, jak stařenka škraně. Na měsíc říjen se vztahují všelijaký pranostýke, tož kterou bych mi začali, třeba toto. Čem díl vlaštovky o nás v říjno prodlívajo, tém díl pěkný a jasný dně potrvajo. 4. října má svátek František, tož stařenka říkávali. Svaté fanoušek, v poledně košola, ráno kožoušek. 15. října má svátek Tereza. Svatá Terezie šedivá, lóke svým vlasem zdobívá. Nebo na svatýho Havla, když slonko zdobívá, tož svaté Havel víno nalívá. Tato pranostika mluví za všecké soukromí zemědělce. Svatá Hedvíka s řepo se potýká. No kopat řepo, to Hedvíce teda nezávidím. A táto. Když dob hodně žalo domévá, to toha a dlouhá zema bývá. Tak je táto. Na svatýho Šimona a Jude spadne zema spude. Nebo dele moce přende na vše svatý v noce. Tady vízete, lidi milí, že říjen je skutečně měsícem, kdy musí všecká úroda pod střecho do stodole či do sklepa, jinak z ničeho nic může zamrznout na polo. I to se stávalo kolchozníkom v 50. letech. Mohli jsme slyšet z rádia, nad růstevním lánem vrána krákora, pole neorané, nikdo neorá. Ještě nakonec bych vám rád připomněl svatou Uršulu, ta má svátek 21. října. Když na Uršulu větredujo, po celou zemo nás navštěvujo. Pan táta Buček, veselá kopa, co hrávali na bobe, nám říkávali, chlapci, radši si pěkně s fortelem prdnout, než si nechat vyvalit bok. Před tém bobnování se to ztratí, pravda, chvílkovou stopu to však zanechá. Lidi milí, oživete si krásné podzemní čas a s větrama, co přendo v země, si nelámte hlavo.
0: Tak tomu se říká moudro, Stréče Křopal, říjen jako měsíc hojnosti, připrav na zemo, akorát pro kaštanu žaludu, jož padají a je teda nějak míň říkal ve zprávách. Tak vzpomínky na dětství a i pranostiky, Stréče Křopal, Jiří Vrba, technická spolupráce, Zdeněk Prchlík, režie, Tomáš Soldán a ten plk si lze samozřejmě poslechnout vždycky i v reprízách anebo počkat na nový díl, dneska o 14:30 odpoledne. To bude jedna historka z dubé vojenské služby, základní, předpokládám. Tak o 14:30, či kolem 14:30 zase odpoledne ve víkendovém programu Českého rozhlasu Olomouc.

0: počasí.
1: Ve 7:45 informace o tom, že dneska bude 16 v maximech. Proměnlivá oblačnost, zejména na horách, ojediněle přeháňka, která večer ale má případně ustat. Oblačnosti má ubít. 12 až 16 stupňů Celsia. V noci na zítřek 7 až 3 a možnost lokálních přízemních mrazíků. Zítře přes den 10 až 14 stupňů Celsia ráno a dopoledne. Slunečno během dne, potom v pondělí přechodně zvětšená oblačnost. No a 5 až 1 a dokonce plus 3 až minus 1 stupeň Celsia. To jsou třeba noci na úterý a na středu. A přes den potom do 14 stupňů právě v úterý a ve středu do 15-16 stupňů.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Přímo z místa.
2: Lacrosse je stará indiánská hra pocházející z Kanady. Ve 30. letech ji poprvé zkoušeli na našem území skauti a postupně se z ní vyvinul sport, jehož česká podoba se hraje dodnes. Právě před 40 lety vznikla z HECu první oficiální lacrosseová soutěž mezi družstvy tehdejších tábornických oddílů v Zábřeze. Byla první soutěží na Moravě a druhou v celém Československu. Ve vzpomínkách tehdejších účastníků si dřevní doby lacrosse v Zábřeze připomeneme a podíváme se také na to, jak to tam vypadá s lacrossem dnes. V dalším díle cyklu Přímo z místa v neděli krátce po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
0: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
3: Jak jsme na tom s kvalitou zeleně ve městech? Kdy se smí provádět kácení a ořez dřevin? Co je to období vegetačního klidu? Proč jsou i staré stromy s dutinami důležité? A jak vytvořit prostor pro život a vhodný úkryt živočichům a ptákům, kteří s námi ve městech sdílejí životní prostor? Téma další dobré rady Českého rozhlasu Olomouc otevřeme s odborníkem na přírodu, zoologem a ornitologem Evženem Tošinovským v úterý v 10 dopoledne.
0: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Do Rychříchů Petr Kolář a za 10 minut bude 8 hodin, tady je Český rozhlas Olomouc. Těžká pásová technika a taky obrněné vozy spolu s malými digitálně řízenými roboty, drony. Ve vojenském újezdu Libavá se koná armádní cvičení Moravian Lance 2026. Víc než 1000 českých a zahraničních vojáků na něm testuje experimentální projekt spolupráce při bojových operacích. Nové prostředky a postupy.
1: Orfeus je průzkumný robot, je úplně bezhlučný, vysoký zhruba 30 cm a má 4 kola. Joystickem ho přímo z auta navádí četař Ladislav z družstva chemického a radiačního průzkumu.
2: Dokáže detekovat bojové chemické látky a radiaci. Má termokameru, noční vidění, dosah je 200 metrů.
1: Má kameru vlastně na sobě a vy
2: auto je hermeticky uzavřené, takže bych pracoval z auta, aniž by mě ohrozily bojové chemické látky.
1: Bez nasazení pozemních a leteckých robotů se vojáci dnes boji neobejdou, říká David Kremlička, velitel cvičení.
3: Neuvěřitelné možnosti to nabízí od manipulace s břemeny na logistické úrovni, od přepravy a přesun raněných, po průzkum a de facto překonávání překážek. Dneska vám ta robotika nabídne tu stejnou manuální práci, co by udělal člověk za menší riziko. Ty možnosti jsou nepřeberné.
1: Další systémy vojákům pomáhají vyhledávat, sledovat cíle a předávat informace. Smyslem cvičení je i zkrátit cestu mezi tím, co jednotka zjistí a tím, co na základě informací udělá, tvrdí Miroslav Vybíhal, velitel 7. mechanizované brigády.
4: Pro nás je podstatný to, aby jsme ty technologie, které jsou buď už zavedené, a nebo se budou zavádět, a nebo ještě o nich nevíme, tak aby jsme nějakým způsobem skloubili v jeden okamžik s tím, co my v současné chvíli disponujeme, jakým způsobem tady tyto věci zakomponovat do stávajícího systému.
1: I tak na Libavé nechybí těžká technika, tanky a bojová vozidla. Vojáci řeší maskování, klamání protivníka nebo práci s tepelnou a elektromagnetickou stopou, vysvětluje velitel Kremlička.
3: Že pořád jsou to nějaký data, který sbírá buď člověk nebo ten dron, technický prostředek, který se nějakým způsobem musí vyhodnotit.
5: Takže nachystejte si své jednotky do výchozích pozic.
1: Digitální techniku ve Srubovém táboře Smilov nahradila mapa Libavé. Má rozměry 3x6 metrů a vojáci ji vyrobili z přírodních materiálů.
6: Protože musíme jet v digitálním a analogovém spektru, oboje najednou, a ty drony a ostatní, my tomu říkáme vymoženosti, tak tady jednoznačně budou a snažíme se držet krok se současným bojištěm.
1: Vysvětluje mi instruktor Jiří Válek. Vojáci chtějí tento typ experimentálních cvičení pořádat i v příštím roce. Zapojit do nich chtějí i další složky armády. Z Libavé Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Byla Morava v židovských dějinách periferií nebo svébytným a vlivným centrem? A je periferie otázkou úhlu pohledu? Odpověď bude hledat 19. ročník festivalu Dny židovské kultury Olomouc. Od 12. do 18. října nabídne přednášky, koncerty, autorská čtení, filmy i komentované prohlídky. Přijďte hledat odpovědi s námi. Mediálním partnerem je Český rozhlas Olomouc.
1: Renault Master je nejprodávanější užitkový vůz v Česku již čtvrtým rokem po sobě. Aerodynamický design, snižující spotřebu až na 7,3 litrů na 100 kilometrů, užitečné zatížení až 2000 kg a nákladový prostor až 17 metrů krychlových. Vyberte si Renault Master. Nyní s úrokem již od 0% a to jak v dieselové, tak elektrické verzi.
2: Renault Master a další vozy Renault v salonech Autokubíček v Šumperku a Olomouci.
3: Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
4: Osm hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: V Šumperku se vyjednává o koalici tří uskupení. Hnutí ANO je se hry venku. Obyvatelé Majetína odmítli rozšíření těžby štěrkopísku. Volejbalistky Prostějova v extralize opět bodovali ve Frýdku Místku, vyhráli 3-0. Dnes čekáme proměnlivou oblačnost a maximálně 16 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Rámková. V Šumperku se už domlouvá možná koalice nezávislé volby, STAN a uskupení Srdcem pro Šumperk. Jednání začala včera večer a pokračovat budou v pondělí. Potvrdil to lídr nezávislé volby Martin Kuchtík. Ta získala v 27 členem zastupitelstvu 8 mandátů, stejně jako hnutí ANO, které komunální volby vyhrálo. Jeho lídr, dosavadní starosta Miroslav Adámek, řekl, že hnutí tentokrát zřejmě skončí v opozici. Nezávislá volba spolupráci s ním vyloučila.
5: Nečekal jsem takhle těsný výsledek, je to překvapující, samozřejmě je potřeba pogratulovat nezávislé volbě k tomu výsledku jako takovému, protože v předchozím období měla 4 mandáty, teď jsou na 8 společně s námi, my jsme v tom celkovém počtu vlastně 2 mandáty ztratili, takže pro nás to určitě není úspěch.
4: Obyvatelé Majetína na Olomoucku se v referendu vyslovili proti plánovanému rozšíření těžby štěrkopísku na území obce. Firma obyvatelům nabídla slevy na písek nebo štěrk, obci pak finanční příspěvek z vytěžené suroviny. Část obyvatel se ale obává zvýšení dopravy, hluku nebo prašnosti i budoucího charakteru krajiny. Referenda se účastnilo 66% voličů. Je tady platné a pro zastupitele závazné. Radní Jeseníku vybrali firmu, která bude pokračovat v opravách sídliště 9. května. Investice si vyžádá zhruba 11 milionů korun. Práce potrvají zhruba 5 měsíců, dodává mluvčí jesenické radnice Markéta Kaniová.
6: Předmětem zakázky je rekonstrukce chodníků podél ulic Horská a u kasáren a jednoho chodníku ve vnitrobloku. V součástí pak bude také nové veřejné osvětlení, nová výsadba a doplnění mobiliáře. Koordinační situaci stavby najdou naši občané na webu Naši Jeseník.
4: V září zemřelo na českých silnicích 49 lidí, jde tak o druhý nejtragičtější měsíc letošního roku. Horší byl na silnicích pouze srpen. Vyplývá to z dat dopravní policie. Lidé v autech umírali kvůli nepřiměřené rychlosti a kvůli nepozornosti. Úplně nejvíc obětí si ale vyžádalo přejetí do protisměru. Policie za září eviduje takových případů 190. Zemřelo při nich 11 lidí.
7: Sport.
4: Volejbalistky Prostějova vyhráli ve druhém kole extraligy žen ve Frýdku Místku 3-0. První výhru zapsal Přerov, který na domácím hřišti porazil Štemberg 3-1. Mohlo to být i jednoznačnější. Třetí sadu Přerov ztratil až v samém závěru rozdílem 2 bodů. Pokračuje blokařka Emma Směšková.
8: Bylo to nahoru dolů určitě. Že prvé dva sety jsme mali celkom ten zápas pod kontrolou. Dobře jsme hrali, dobře jsme podávali, utočili. V tom třetím setě nám ušla ta koncovka. Ale som rada, že sme ten štvrtý set zvládli a bol to ťažký zápas, ale o to viac ma teší, že sme ho vyhrali.
3: Počasí.
4: Dnes se čekáme proměnlivou oblačnost a ojedinělé přehánky, hlavně na horách. Večer pak částečné ubývání oblačnosti. Teploty 12 až 16 stupňů, v Jeseníkách kolem 7. Povane mírný jihozápadní až západní vítr, který k večeru místy zeslábne.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Na silnici 44 u obce Libivá místní části Mohelnice se řeší nehoda dvou osobních aut. Projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: To máme Doriana Graye, to máme Voldemorta, Fausta nebo epos o Gilgamešovi, to máme Emiliu Marty, co by věčnou hledačku věčného mládí věc Makropolos. A co na to Martin Písařík? Nesmrtelný tvor. Existuje? Elixír mládí. Zajímavé téma už za chvíli. No a teď ještě trocha dobroty od Františka a od kapely Buty.

0: lásce a trošku možná packání a omylech v lásce a trošku přešlapech 8 hodin 12 minut a pak jsou tady písničky jako Být stále mlád, Viva Forever a samozřejmě Forever Young a mnohé další. A pak také Perpetuum mobile, Emilia Marty ve věci Makropulos, nejstarší literatura vůbec doložená, epos o Gilgamešovi. A co na ta Perpetua mobile říká Martin?
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že na Zemi žije nesmrtelný tvor? Lidé prahnou po nesmrtelnosti od pradávna. Někteří vládcové kvůli tomu budovali pyramidy či mohutné památníky, jiní na to šli vědecky a hledali elixír života či mládí. Při svých snahách se ale spíš měli podívat pod hladinu Karibského moře. Německý student Christian Sommer tam totiž v roce 1988 objevil živočicha, který podle všeho zná tajemství nesmrtelnosti. Jde o nezmarovitého polipovce Turritopsis nutricula. Malou medúzku, která přirozeně stárne, ovšem v okamžiku, kdyby měl její život skončit, se promění do stádia pohlavně nedospělého polipa. Je to podobné, jako by se motýl před smrtí znovu zakuklil a po nějakém čase opět vylíhnul. Pokud se teď radujete, že klíč k věčnému životu je nalezen, jásáte předčasně. Popsanou proměnou totiž vznikne jedinec, který je úplně jiný než ten původní. Obecně je však regenerační schopnost polipovců unikátní. V českých vodách žijí nezmaři, které můžeme vidět jako drobné rozvětvené vlásky přisedlé třeba ke kamenům. Když je rozkrájíte, z kousků vyrostou noví jedinci.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: dobře, že jsou.
1: Svět se zbláznil, rok 97, tehdy očekávané celé album po nějaké době. Lenka Filipová a úvodní single hit. Jenom blázni se radujou. 90. léta, Lenka Filipová, 8.17.11.10.2026.
2: Počasí.
1: A nejzaší, aspoň trošinku jistější, upevněný výhled. Pátek až neděle za týden. Předpokládají meteorologové polojasno i oblačno, ráno mlhavo nebo taky nízká oblačnost. A pak ten víkend za týden se na horách se mohou vyskytnout přeháníky nebo slabý déšť. 9 až 5 noční minima, při menší oblačnosti i 3 a místy přízemní mrazíky. Ale ještě třeba středa, čtvrtek, ráno a noc budou chladnější. No a za ten týden vlastně budeme na svých, na těch současných dnešních očekávaných hodnotách. Také příští pátek až neděle, kde je nejčastěji 12 až 16. A dneska 12 až 16, proměnlivě oblačno, zejména na horách. Přeháňka, která večer ustane, oblačnosti ubyde. Do 16 stupňů dneska, ale 7 až 3 lokálně přízemní mráz v noci na zítřek a 10 až 14 zítřejší očekávaná denní maxima. Taky 10 až 14, ale 5 až 1 četné přízemní mrazíky noc na úterý. No a dokonce, ale v extrémech, až k minus jedničce se můžeme už podívat ve středu v noci a ráno. A zase teploty přes den do 15 stupňů celziových.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Skupina The Stylists se zpěvačkou Tonyou Graves vznikla už v roce 2009, kdy vydala debutové album, ale záhy se rozpadla. Loňské koncerty však ukázaly, že zájem o kapelu je, což se potvrdilo i v Boskovicích. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Tony Graves and The Stylists.
4: Smile back when you smile at me, because I understand, no matter what language you speak.
5: Martina Bednářová je velmi zkušená parašutistka. Doma má titul mistryně Evropy ve čtyřčlenných týmech. Je to ale také autorka Wind Therapy, rehabilitačně terapeutického cvičení v řízeném proudu vzduchu. Pracuje s vozíčkáři, lidmi po operacích, s Parkinsonovou nemocí nebo dětmi s poruchou autistického spektra. Podrobnosti přidá v rozhovoru s Ditou Vojnarovou v pondělí po 10. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
6: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Stalo se před 100 lety.
1: Ano, ano, halo, halo, co se stalo v roce 1926?
2: O čem se psalo? V říjnu?
1: O měsíci září toho roku. Jak vypadala nezaměstnanost třeba u nás v Olomouci a okolí v měsíci září, zjišťovala z novin starých 100 let Dita Vojnarová.
3: V novinách se psalo, že stav nezaměstnanosti se v měsíci září značně zhoršil. Kovoprůmysl, který nemá zahraničních objednávek, propustil více než 150 dělníků a vyhlídky na zlepšení krize nebyly. Jiná, lepší situace byla v dřevařském průmyslu, který je, jak se psalo, dobře zaměstnán, kde panovala čilá poptávka, zvláště po bednářích. Továrny na čokoládu a cukrovinky se už připravovaly na vánoční čas a začaly přijímat sezónní dělnictvo. Také cukrovary přijaly na příští kampaň část nezaměstnaných. U okresního úřadu práce v Olomouci bylo před 100 lety přihlášeno 772 nezaměstnaných. Zaměstnavatelé nahlásili 396 volných míst. Umístěno bylo 111 mužů, 189 žen a 2 učni. V evidenci stále zůstávalo 496 nezaměstnaných, z nichž 170 pobíralo podporu v nezaměstnanosti.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 90.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Rodinné prokletí temnější než válka. Premiéra výpravného filmu na motivy románu Kateřiny Tučkové Gerta Schnirch. ČT2. Za fatální chybu generála zaplatili životy tisíce spojeneckých vojáků. Válečný film Anzio. A ČT Art. V divadle se začínají formovat nové autorské dvojice jako Šimek Sobota či skupina kolem Josefa Dvořáka. Dokumentární cyklus Semafor a tak dále. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Máme pro vás další ranní nedělní zprávy, poslední dvouminutový souhrn Gabriela Adámková, dvojtečka.
3: Je 8:30.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: Komunální volby v Olomouce vyhrálo stejně jako před 4 lety hnutí ANO. Získalo 13 mandátů v 45 členem zastupitelstvu. Je to o 3 méně než v minulých komunálních volbách. Druhé skončilo hnutí STAN s 9 mandáty. Třetí pro Olomouc bude mít 5 zastupitelů. Vládní strany zatím nemají v Senátu jisté žádné křeslo. Do druhého kola nepostoupil žádný ze 17 zástupců SPD. Za hnutí ANO má pořád šanci 13 kandidátů. Jsou mezi nimi i přerovský primátor Petr Vrána a náměstek olomouckého hejtmana Martin Škurek. Oba postupují ze druhých míst. Projekt větrných elektráren u Kojetina na Přerovsku má nový posudek vlivu na životní prostředí. Odborníci v něm odmítli, že by stavby narušily výhledy ze zámku v Kroměříži. Celkem 3 větrníky mají stát mezi obcemi Popůvky a Kovalovice u Kojetina na Přerovsku a také v obci Věšky na Kroměřížsku. Americký prezident Donald Trump vyzval k výměně ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Ten kritizoval dohodu mezi Ruskem a USA, která umožní dodávky ruské nafty na světové trhy. Zelenský to označil za projev slabosti. Trump ho obvinil z toho, že se nechce s Ruskem dohodnout. Za sportu čerestá Lukáš Krpálek vybojoval bronzovou medaili na mistrovství světa v Baku. V závěrečném souboji zdolal Fina Pumalainena. České judo tak po 45 letech získalo na šampionátu 2 medaile. Před Krpálkem vybojovala bronz Renata Zachová. Počasí dnes čekáme proměnlivou oblačnost a ojedinělé přehánky, hlavně na horách. Večer pak částečné ubývání oblačnosti. Teploty 12 až 16 stupňů, v Jeseníkách kolem 7. Povane mírný jihozápadní až západní vítr, který k večeru místy zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Na Šumbarsku je částečně uzavřena silnice v obci Jestřebí, důvodem je čištění potoka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Švestka, která se tváří modře, ale bude spíš tak trošku dovínová. Dneska předpoledne návštěva u Jiřinky s Alenkou a nejen tento švestkový podzimní modrovínový recept.

0: včerejší a vlastně i dnešní čerstvé bilancování, včerejší celodenní dnešní dění je jasná věc. V Českém rozhlase Olomouc.
1: Volby 2026.
0: A konkrétně těsnými výsledky skončilo prvé kolo senátních voleb ve dvou obvodech v Olomouckém kraji. Třeba na Litovelsku o postupu do druhého senátního kola rozhodlo pouhých 146 hlasů. Podobně vyrovnaný byl i souboj o první místo v obvodu Přerov. Druhé kolo doplňovacích senátních voleb zdejší obyvatele čeká další pátek a sobotu.
2: Marek Ošťádal z hnutí 24/7 obhajuje mandát senátora na Litovelsku. Zisk nejvyššího počtu hlasů v prvním kole pro něj byl velkým překvapením.
3: Jestli mě někdo z protikandidátů podpoří, tak za to budu velmi vděčný, budu si toho velmi vážit a uvidíme, jak dopadne druhé kolo.
2: Vyzývatelem mu bude kandidát hnutí ANO Martin Škurek.
4: Za ten poslední týden už se toho samozřejmě moc stihnout nedá, zejména v rámci, řekněme, té kontaktní kampaně není možné samozřejmě projet celý region, čili chystáme zejména kampaň na sociálních sítích a v médiích.
2: Jakub Navařík, člen ODS, kandiduje na Předovsku s podporou lidovců, hnutí STAN a TOP 09, postoupil z prvního místa.
5: Tohle mi dává obrovskou energii a obrovské odhodlání teďka do toho následujícího týdne, který teda pravděpodobně bude ten nejnáročnější týden mého života.
2: Druhý postupující Petr Vrána z hnutí ANO se chce před druhým kolem zaměřit na kontaktní kampaň.
6: Budu dělat kontaktní kampaň tak, jak jsem dělal a nemyslím si, že vymyslím něco úžasného, s čím bych přišel, z něco nového. Budu dělat to, co jsem dělal poslední měsíc, komunikovat s lidma, bavit se s nima.
2: O vítězi prvního kola na Přerovsku rozhodlo pouhých 369 hlasů, upozorňuje politolog z Univerzity Palackého Karel Páralo.
7: Je tam mezi nimi minimální rozestup a lze očekávat, že i ve druhém kole ten souboj může být poměrně zajímavý a nejednoznačný.
2: Na Litovelsku bude podle Párala důležité, ke komu se ve druhém kole přikloní voliči těsně třetího kandidáta za lidovce Michaela Kohajdy. Hlasovat se bude opět v pátek a v sobotu. Josef Čermák, Český rozhlas.
1: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: pokud deštík, pár kapek v piktogramech meteorologů, tak dneska v neděli v rámci České republiky a pak třeba ve středu 14. No a k tomu možná přízemní mráz, zrovna třeba středa, čtvrtek ráno, ono také pranostiká ke svaté Teresce, ještě bude probrána třeba předpolednem na návštěvě u Jiřinky s Alenkou a bude to trošku mrazivé. Počasí. Ale jinak takové to střídavě oblačno, podzimno, akorát ta rána stále chladnější. A teploty vlastně stabilní přes den, dneska 16-17 maximálně a pak nejčastěji tak do 14-15 v těch následujících dnech. Ale opravdu klidně i minus jednička hlášena třeba v noci na středu na čtvrtek. No a úplně nejkonkrétněji k dnešnímu dni a vyladěno pro olomoucký region. Proměnlivě oblačno, výjimečně s přeháněkou, hlavně na horách u nás v kraji. Večer pak ustávání přeháněk a ubývání oblačnosti 12 až 16 na horách kolem 7 nad nulou. A vítr mírný od jeho západu nebo od západu.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Přímo z místa.
2: Lacrosse je stará indiánská hra pocházející z Kanady. Ve 30. letech ji poprvé zkoušeli na našem území skauti a postupně se z ní vyvinul sport, jehož česká podoba se hraje dodnes. Právě před 40 lety vznikla z Hecu první oficiální lacrosseová soutěž mezi družstvy tehdejších tábornických oddílů v Zábřeze. Byla první soutěží na Moravě a druhou v celém Československu. Ve vzpomínkách tehdejších účastníků si dřevní doby lacrosse v Zábřeze připomeneme a podíváme se také na to, jak to tam vypadá s lacrossem dnes. V dalším díle cyklu Přímo z místa v neděli krátce po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Jubilejní 10. ročník pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Brček, víkendové poslouchání Českého rozhlasu Olomouc a opravdu se vším všudy podzimní atmosférka. To je nejenom píseň na hotelu v Olomouci, krásně podzimně vyladěná do takových krásných barev, no a charismatická šansoniérka Sidy Tobias. Ještě bychom tu měli nabídku dvou vstupů, pozor, na litomyšlský koncert šansoniérky Sidy Tobias. Ten se koná, pozor, už ve čtvrtek 15. v 19 hodin v Litomyšli v krásném Smetanově domě.
1: Na hotelu v Olomouci.
0: Tak pokud byste to neměli daleko, pokud byste chtěli domluvit přímo vstup na místě ve čtvrtek 15. Sidy Tobias, Smetanův dům, Litomyšl.
2: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
0: Na hotelu v Olomouci asi bydlet přespávat nebude, ale pokud by třeba Olomoučáci se chtěli vypravit nebo poslouchali ti, kdo to mají blíž, anebo hodně blízko do Litomyšle, ve Smetanově domě vám na Sidy Tobias jsme schopni domluvit dva vstupy na čtvrtek 15. v 19 hodin. Sidy Tobias, šansony, Smetanův dům, Litomyšl 221 555 444, kdybyste chtěli vstup domluvit.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Olomouci začala povolební jednání, sešli se zástupci ANO a STAN. Tým e-bezpečí Olomoucké univerzity zprovoznil nový web pro rodiče. Hokejisté Přerova porazili Slávii 2-1 a ukončili smolnou sérii v Maxalize. Dnes má být proměnlivě oblačno s teplotami do 16 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. V Olomouci začala povolební jednání. Už v sobotu večer se sešli zástupci ANO a STAN. Vítězné hnutí ANO bude mít v 45 členem zastupitelstvu 13 křesel, o 3 méně než po minulých volbách. Starostové a nezávislí získali 9 mandátů. Třetí pro Olomouc bude mít 5 zastupitelů. 4 křesla obsadí lidovci a taky ODS a uskupení Společně. Primátorka a lídrině ANO Miroslava Ferencová řekla, že se nebrání široké spolupráci.
2: Samozřejmě, že jsme chtěli obhájit ten počet mandátů, ale jsme rádi i za to, jak to dopadlo. Je tam hodně stran, které získali podobný počet mandátů, takže ten mix může být všelijaký, ale já doufám, že se nám teda podaří poskládat opět úspěšnou koalici, tak jako v minulosti, a vlastně zůstaneme jako vedoucí síla na radnici.
0: Volební vítězství ve Vápené na Jesenicku slaví odvolaný starosta. Leoš Hanek dostal před 2 lety podmíněný trest za sporné využití dotace. Zastupitelé ho odvolali asi měsíc před volbami, aby obec údajně mohla získat státní příspěvky z programu Živel. Hanek vyhrál s uskupením Srdcem pro Vápenou. Obec do svého odvolání vedl 24 let. Tým e-bezpečí Olomoucké univerzity zprovoznil novou webovou stránku pro rodiče. Zájemci se to dozví, jak s dětmi mluvit o online prostředí. Webová stránka s názvem Digitální rodiče taky poradí, jak nastavit bezpečné podmínky pro virtuální prostředí a jak by ho mělo dítě používat.
3: Podle lektorů projektu e-bezpečí nemusí rodiče rozumět všemu, co dítě online dělá, a nemusí znát každou aplikaci. Informace na webu Digitální rodiče se liší podle zvolené věkové skupiny. Podle výzkumu Univerzity Palackého 8% českých školáků patří mezi problémové uživatele sociálních sítí. 36% českých dívek zažilo šíření strapňujících fotografií na internetu. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
0: Olomouci dnes vrcholí podzimní flóra. Výstavu ovoce a zeleniny doprovázejí zahradnické trhy a festival gastronomie a nápojů Olima. Podzimní flóru každoročně navštíví zhruba 20 000 lidí. Příští týden na ní naváže výstava Klenoty pralesa. Nabídne tisíce květů, orchidejí a dalších exotických rostlin. Expozice ve sbírkových sklenicích začne 16. října a potrvá do 1. listopadu.
1: Sport.
0: Hokejisté Přerova ve 12. kole Maxaligy porazili pražskou Slávii 2-1 a ukončili sérii 5 zápasů bez získaného bodu. Vítěznou branku vstřelil ve 42. minutě z přesilové hry útočník Lukáš Anděl, zapůjčený na střídavé starty z extraligové Olomouce.
4: Šli jsme do toho fakt jako s tím, že hrajeme doma a chceme to zlomit, protože vím, že tady bylo 5 proher v řadě, tak není to nic jednoduchého na psychiku, a proto se musí hrát potom od malých věcí, souboje, jednoduché věci, a ty góly přišly a výborně zachytal gólman, což nám taky pomohlo, a fakt jsme rádi za to, že se to zlomilo.
1: Počasí.
0: Dnes čekáme proměnlivou oblačnost a ojedinělé přehánky hlavně na horách. Večer pak částečné ubývání oblačnosti. Teploty 12 až 16 stupňů, v Jeseníkách kolem 7. Povane mírný jihozápadní až západní vítr, tady k večeru místy zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na dálnici D1 u obce Bochoř směr Brno pracují silničáři. Pravý jízdní pruh je uzavřený.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Příjemnou a pohodovou jízdu vám přeje Tomcat, český výrobce osobních, nákladních a autobusových pneumatik. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
6: Pěkně zdravíme už z dopoledního víkendového vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Máme Pět minut po deváté, 11. října a v kalendáři Andreje. No a za chvilinku, když jsme tady měli, prý se to všechno zlomilo, říkal pan hokejista z regionálních soutěží. Doufám, že se nezlomí výstroj. Jaká je třeba ta lakrosová? Možná tušíme, ale co se nám třeba vybaví, ale co se dozvíme za chvíli. Zároveň to spojíme s jedním regionálním výročím. Letos je tomu 40 let od chvíle, kdy se v Zábřeze začala hrát první organizovaná soutěž v lakrosu. Čím byla výjimečná, jaké jsou vzpomínky pamětníků a možná i současnost, tak o tom pojednává pořad přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc, protože lakros se v Zábřeze stále hraje, tak vás pozveme do jeho světa už za chvíli v pořadu s Mirkem Kobzou.

0: Přímo z místa je pravidelný pořad, který vysílá Český rozhlas Olomouc v neděli dopoledne a nejinak tomu bude i dnes. Provázet vás bude Mirek Kobza a my se dnes vrátíme do doby před 40 lety, do Zábřeha, zejména do působnosti tamních tábornických oddílů, které v té době suplovali zakázaného skauta. A právě tam vznikl v té době organizovaný lacrosse. Lacrosse je hra, která má svůj původ vlastně mezi Indiány. Samozřejmě podoba indiánského lacrosse se od té, která se hrála v té době v Zábřeze, velmi liší, i když ty prapočátky jsou stejné. Před 40 lety se v Zábřeze začala hrát pravidelná soutěž, později nazvaná Horská liga. A tato pravidelná soutěž, do které se zapojilo v té době 6 mužstev, tak vlastně byla první takovou soutěží na Moravě a vůbec první takovou soutěží mimo Prahu. Jinak prapočátky lacrosse v České republice sahají až do 30. let, kdy právě některé skautské oddíly zkoušely tuto původně indiánskou hru nějak aplikovat na české poměry. Bohužel válka a pozdější zákaz skautingu tady toto všechno omezil a začalo se vlastně znovu objevovat lacrosseové snažení někdy kolem roku 1968 právě ze znovu obnovením skautingu a vlastně jak ten skaut potom nějakým způsobem nahradili ty tábornické oddíly, tak zejména v Praze se vlastně tady ty pokusy udržely i potom v roce 1971. Kdo poprvé v Zábřeze vzal do ruky lacrosse, to už dneska nezjistíme. Já tady mám hosty, víte to, kdo držel poprvé lacrosse, vzpomenete si?
1: Ne.
2: Taky ne.
0: Nicméně bylo to prý někdy na počátku 80. let, kdy někdo přinesl z té Prahy, že se tam ten lacrosse jako hraje. Ale opravdu organizovaně se lacrosse začal hrát tedy až v tom roce 86.

0: Tím už jsme se dostali k tomu, že budeme dneska vzpomínat na lakrosovou historii v Zábřeze, na první lakrosové oddíly mimo Prahu a první lakrosové oddíly na Moravě. A já tady mám dva pamětníky a mě je hrozný tohle říct, protože jsou to kamarádi, se kterými jsem v té době v těch oddílech působil. Takže Roman Blažek Black, ahoj.
1: Ahoj.
0: A Mirek Šimák Makataj, ahoj.
2: Ahoj.
0: Když teda nepamatujete, kdo první vzal lakrosku, tak vzpomenete si, kdy jste ji drželi poprvé vy?
3: Já typu tak rok 85, ale není to úplně jistý.
0: Pamatuji si, jak vlastně jste se k tomu dostali. Já si vzpomínám, že to někdo přines od něk. Nevím, jestli někdo z těch starších kluků, kteří už studovali třeba v Praze, to někde dovezl sebou. Že my jsme teď, aby jsme prozradili, protože jsme přímo z místa. My jsme na místě samém, kde se hrál ten vůbec první turnaj na hřišti na Skalice. Tady kousek od nás je klubovna, kde tehdy působili Skaláci a Žábí, a o kus níž je klubovna, kde později působili Stopaři. A někde v tomhle údolí se objevila první lakroska a nikdo neví, kdy.
2: No tak kdo vzal tu první lakrosku, nevím, ale já si vybavuju sám u sebe, že jsem se k tomu mohl dostat o dva roky později, než začal lakros v Zábřeze, asi v roce 88, přes kamarády v Postřelmově, kteří měli vazby právě na zábřežské oddíly. No a když jsme se tak potkávali, tak někdo mi tu lakrosku ukázal, no a ten lakros mě zaujal.
0: Lakros je hra, jenom asi teď si uvědomuji, že ne každý ví, jak vypadá lakros. Kdybyste se podívali na oficiální lakros, tak většinou uvidíte buď to Indiána nebo nějakého amerického bojovníka. V mnoha případech dnes je to pojmuto stylem takzvaného box lacrosse, což jsou bojovníci v téměř v brnění s obouruční velkou lakroskou. Nicméně ten český lacrosse se vlastně od začátku vyvíjel trošku jiným směrem. A řekl bych, že je to taková light verze, je to tak?
3: Ano, je to tak, protože původní historie, která se k nám dostala, byla formou nějakých rytin a kreseb, kdy kanadští indiáni hráli mezi sebou. Vypadalo to jako velice zajímavě, poutavě. Jo, tak jsme právě studovali, jak to mají ty lakrosky dělaný a hlavně vyplítaný, protože to byl potom největší problém. Ne udělat lakrosku, ale vyplízu tak, aby ten míček tam držel tak, jak má, a lítal ven z té lakrosky taky tak, jak má. Jo? Takže to nebyla žádná legrace, ale postupem času a zkoušek se to nějak vykřídilo.
0: Systémem pokus omyl, protože ano, když byl košíček příliš hluboký, dobře se chytalo, ale blbě házelo. Když byl naopak příliš jakoby mělký, tak se dobře házelo a blbě chytalo.
3: Já jsem byl obránce, takže mě tak ani nešlo o to dokázat perfektně střílet, ale uchopit, odníst a nahrát. To byl můj hlavní úkol, no a ještě zablokovat

0: Českého lakrosu se osobně vyvíjeli. Český lakros se vyvinul tak, že z té obouruční lakrosky, kterou používali ti indiáni, která se třeba dodnes používá na box lakros, případně některé další druhy, tak vlastně ten český lakros si vyvinul jednoruční lakrosku, což je taková tyčka s košíčkem na konci, který je vypletený takovým prostě provázkovým výpletem, který není vypnutý, ale jak bylo řečeno, prostě musí umožňovat úchyt. První lakrosky, co si vzpomínám, byly dřevěné. A Blackutis byl známý tím, že byl výrobce lakrosek.
1: Ano, byl, ale teda donuceně, protože tady to opravdu nikdo neuměl dělat, ani já ne, ale měli jsme tady bývalého vedoucího Josefa Urbana, který byl zručený se železem a s různýma materiálama, a ten mě osobně udělal takovou pomůcku na ohýbání duralové lakrosky. Dřevěný lakrosky se dělali ze stromků, ideální to bylo po Vánocích. U popelnic byly použitý stromky, ty se hromadně odebíraly a ohýbaly se do tvaru té lakrosky.
0: Makata, když ty začal hrát vlastně v tom roce 88, to už byly, předpokládám, duralovky.
2: No tak ono to byl takový mix, protože co si vybavu, ona tam vlastně vládla taková lidová tvořivost. Pravda to, co říká Black, dominovali, co se týče těch kovových materiálů, tak dural, občas se objevil nějaký pokus s hliníkem, ale ten moc nedržel, dural přece jenom je odolnější. No a já sám si pamatuju, když jsem zkoušel, z čeho vyrobit lakrosku, tak samozřejmě pro ty, co lakrosky neznají nebo by si to chtěli vyrobit, tak je to opravdu jednoduché. Vezmete vánoční stromeček, odstraníte větve, zůstane vám ten kmínek a nahoře, když vezmete tu část, která má aspoň centimetr v průměru, zkusíte ohnout, vznikne vám tvar jakési noty, no a potom se můžete pokusit, jak už říkal Black, vytvořit výplet, nějakou jakousi kapsičku, kde ten míček může držet. Já jsem používal duralovou lakrosku, naučil jsem se s tím materiálem taky pracovat. Vzpomínám si, že ten dural nebyl běžně dostupný, takže dokonce jednou jsem proto jel až do Prahy, kupoval jsem jich třeba 25 těch trubek. Muselo se dávat pozor, aby nebyly švy, protože to praskalo, ale když se to vyplnilo jemným slévárenským pískem, tak prostě dalo se to vyrobit. Ale můžu dodat svoji osobní zkušenost, protože dural samozřejmě je poměrně lehký, ono to hodně vydrží, když vám na to někdo šlápne, tak si to vyrovnáte. Má to svoje, ale to dřevo má svoje kouzlo. A já jsem potom chodil po lese a zaujalo mě to, že některé keře rostou vyloženě do souměrných větviček, do písmene Y, protože s tou kapkovitou lakroskou z toho smrčku se mi dost dobře nehrálo, protože to vyvrací zápěstí a já mám rád ty souměrný přesné věci. A taky, jak říkal Black, já jsem zas byl ten na protější straně hřiště, já jsem byl útočník, to znamená, snažil jsem se přes Blacka několikrát projít, šlo mu to velice dobře, to obranářství. Ale o to víc jsem se musel snažit vyrobit tak přesnou lakrosku, abych teda buď přes Blacka střelil dobře, nebo přes kohokoliv jinýho. Zkrátka začal jsem dělat právě tady z těch vidlic souměrné lakrosky, takže občas se to povedlo, občas ne, ale vím, že jsem s tím bez problému hrál i proti duralovým lakroskám a tahle ta lakroska padla až někdy po 5-7 letech, nikoli při souboji přímo lakroska na lakrosku duralovou, ale někde při pádu jsem to, jak jsem padal, tak jsem to strčil někomu mezi kolena a prostě odešlo to takovým jako jiným způsobem. Ale mělo to své kouzlo.

0: Posloucháte přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc, dnes věnované 40. lakrosu v Zábřeze a tím pádem vlastně i na Moravě. My si tady povídáme s mými kamarády z té doby Nestory lakrosu v Zábřeze, Blekem a Makatajem. Podle přezdívek je tady stejně všichni znají úplně nejlépe. Těch 40 let se vztahuje vlastně k oficiálnímu zahájení turnajů a k oficiálnímu zahájení Zábřežské ligy, která později dostala přezdívku Horská. S tím mám spojena tři jména, bohužel všichni tři tihle lidi už tady nejsou a to jsou naši kamarádi vlastně Mičky Nikva, Jelen a Harry. A ti prý se sešli někde před gimplem a tak jako tlachali. A řeklo se, že teda když jako všichni tady blbneme s lakroskama, takže bychom mohli zkusit vlastně zahrát nějaký turnaj. A nakonec z toho vylezlo, že by to mohla být liga. A skutečně tady na tomhle místě, čili na skaličce, na hřišti, u zdejší tělocvičny, se sešlo hned 6 oddílů a hrál se tady první turnaj té ligy. A první ale se muselo domluvit pravidla. K tomu jsme se tady trošku tak jako dostali, že vlastně ta pravidla nebyla známá. Teprve se ladila, dokonce v jednom zápise kroniky jsem slyšel, že po dlouhých diskuzích se domluvila pravidla. A ta pravidla se ale lišila oproti třeba tomu, co se hrálo už v té době v Praze. Bleku, je to tak?
1: Nevím, jak to hráli v Praze. Tady jsme byli ad jedna limitovaní terénem, hřištěm, takže kde jsme hráli, tak na základě toho se upravovaly ty rozměry. Po vzoru Indiánů jsme branky původně dělali jako trojnožky. Jo, bylo to super, bylo to rychlý, ale mělo to základní vadu. A to je to, že když tím směrem letěl míček, tak půlka hulákala, že to byl gól, a druhá půlka hulákala, že to nebyl gól, protože tam žádná síťka nebyla, takže velice rychle do dalších turnajů jsme potom udělali klasické brány ze sítí, aby to bylo jasný, jestli byl nebo ne.
2: Já ještě si vybavuju, Bleku, ty si to na to určitě vzpomeneš, ty trojnožky já si pamatuju matně z nějakých možná, protože ty první dva roky neznám moc, ty trojnožky si pamatuju z různých soutěží nebo setkání takhle na divoko. Ale oni ještě přece byly potom takové branky z prken, kde se na to zezadu vyšila celta, ale ono to moc nepomohlo, protože nejlepším řešením právě bylo nějaká svařovaná konstrukce a možná, tak jak se Mirek ptal, tak vlastně jeden z těch rozdílů, co já si vybavuju, že byl z tehdejší doby vůči těm, řekněme, pražským nebo mimozábřežským pravidlům, byla velikost právě brány. A jestli si pamatuju dobře, tak my jsme hráli na bránu, která měla rozměry asi 130 cm čtverec. A ten oficiální rozměr, který potom byl, když jsme začali jezdit dál na, řekněme, celorepublikové soutěže, bylo snad 180 cm čtverec. S tím taky souvisí právě ta změna těch pravidel a vůbec porovnání, protože když jsme poprvé viděli tu bránu těch 180 cm, tak jsme si říkali, že to tam bude prostě padat jak brambory do sklepa, ale ono to tak nebylo, protože se samozřejmě současně s tím změnila i výstroj branaře, který měl větší lakrosku, mohl používat betony, to znamená, že tady ta výstroj, tak jak Mirek to vlastně připodobňoval, to už se vlastně přibližovalo třeba k hokeji. Já si pamatuju, že o ty dva roky později se hrálo na hřišti dole u Sladovny a to bylo hřiště velikosti volejbalu, což to znemožňovalo třeba půlící čáru, protože to bylo to malinký, ale v tehdejší době se nám to zdálo na přeběhnutí velmi náročné. No a když jsme potom přešli na klasická hřiště někde v Olomouci, tak prostě tam branky od sebe byly 40 metrů, což zas byl v podstatě kulturní šok a velký rozdíl. No.
0: Tam ještě hrála roli jedna věc a ta je, myslím, dost podstatná, protože právě ti Pražáci údajně hráli lakros opravdu bezkontaktně, zatímco tady kontakty byly. Zajímavé je, že každého, koho se zeptám na historii lakrosu, tak si vzpomene, kolikrát a komu vyrazili zub. Dokonce Black tady vzpomínal, že tamhle je to památné místo, kde leželi první zuby.
1: Ne zub, ale dva.

0: Posloucháte přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc pořad, který dnes věnujeme 40 letům od oficiálního zahájení lakrosových soutěží v Zábřeze. Já musím říct, že mám dalšího z hostů, kteří stáli u počátku vlastně nejenom z soutěže, ale lakrosu jako takového. A to je Standa Melichar, tehdy vedoucí tábornického oddílu, který se jmenoval Arbo a který stejně jako stopaři, kteří stáli také na počátku vlastně těch různých pokusů s lakrosem, tak vlastně věnoval tady této indiánské hře spoustu času a spoustu tréninku a byl důstojným soupeřem v těch prvních soubojích. Stando, pamatuješ si, když vlastně poprvé se setkal s lakrosem jako takovým?
1: Tak jako spřátelený oddíl se stopaři jsme to uvítali jako vhodnou alternativu pro nějaké to sportovní vyžití. Zaujalo nás na tom hlavně to, že jsme byli soběstační i ve výrobě těch lakrosek, se kterými se hrálo. Kluci i děvčata byli v podstatě navázaní kamarádsky na stopaře a děvčata žáby asi. Takže to bylo zároveň vždycky příjemné setkání. No.
0: Počátky lakrosu byly vlastně takové neurovnané. Jak jste si vlastně ustanovovali ty pravidla, protože samozřejmě museli hrát všichni podle těch jednotných?
1: Nejzávažnější v pravidlech bylo, do jaké výšky se může hrát lakroskou a jak to může ohrozit zdraví hráčů. To je pravidlo, které nás hodně zajímalo, protože se tam měli hned z počátku několik úrazů, ale jinak je to po straně pravidel asi velice jednoduchá hra, takže tam nebylo ani po čem pátrat. Psaná pravidla nebyla, ale na hřišti jsme to všechno vyřídili.
0: Takže učili jste se při té hře přímo. Bylo několik míst v Zábřeze, kde se lakros hrával, tak kde chodil trénovat Arbo a kde jste hráli svoje zápasy?
1: Tak my jsme měli částečně zázemí na dnešním Kaťáku v té zahradní části a hrávalo se ještě na ploše u Rybníka a nahoře na Skaličce, kde v podstatě probíhaly nějaké ty turnaje.
0: Pamatuješ si ještě třeba první turnaj, takový ten oficiální, řekněme, někdy z toho roku 86?
1: No, přesně co se týká datace, to si nepamatuju, ale vím, že jsem dvakrát vezl na Pioníru na ošetření na zubní oddělení dva hráče.
0: Spousta vlastně tehdejších průkopníků lakrosu už jsou dneska ve věku nejenom otců a matek, ale také dědečku a babiček. Máš pocit, že ten lakros jakoby zůstal v těch lidech nějak zaháknutý, protože já třeba v rodině to mám, že vlastně moje dcera hraje lakros do dneška. Víš, že třeba někdo v tom pokračuje, ať už v Zábřeze nebo někde jinde?
1: O tom představu nemám. Ale naše vnoučata do toho taky spadly v současném oddíle, takže když si začali vyrábět lakrosky, tak bylo o čem povídat.
0: Máš ještě mimochodem lakrosku doma?
1: Možná bych na půdě jednu našel, no. To byl takový krásný provázkový výplet a asi bude ještě dřevěná.

0: dětství skóre a odskok na 12-8.
1: Přímo z místa Český rozhlas Olomouc a dnes vzpomínáme na 40 let existence lakrosu v Zábřeze. Já musím říct, že jsme se posunuli z historie lakrosu do žhavé současnosti a mám tady Jirku Klemše, my si budeme tykat, protože se známe už léta. Jirko, mě by zajímalo, vlastně my jsme tady přímo na akci na stadioně na umělé trávě a vy tady máte dneska dokonce mezinárodní utkání, tak co to je zač?
2: Jedná se o Evropskou ligu Sixes, kterou jsme začali hrát před pár lety, je to obouruční varianta lakrosu. Vzhledem k tomu, že to je sport, který se dostali na olympiádu v Salt Lake City, tak je to velký zájem v Evropě a hrajeme to vlastně napříč tady evropskými zeměmi.
1: Dneska tady máte dva týmy vlastně zahraniční, kdo to je?
2: Je to tým z Vídně Monarchs a pak jsou tady týmy z Polska, konkrétně z nepletu Katovice a Wroclaw.
1: Aby jsme se posunuli vlastně zpátky k tomu českému lakrosu, ty začínal ale s klasickým českým lakrosem a vlastně vy jako Highlanders patříte ke dvou týmům zábřeským, které do dneška vlastně lakros hrají a hrajete i vlastně soutěžně, je to tak?
2: Je to tak, já jsem začal s českým lakrosem a historicky tady hráli kluci třeba box lakros, ale dlouho se to nedařilo držet, ten tým dohromady. A ten český lakros, my jsme tady zapracovali na mládeži a rozrostla se ta základna a tím, že se právě ta varianta Sixes dostala na olympiádu a ta obouruční varianta i atraktivnější třeba pro mladý kluky, tak jsme tu nahli spoustu kluků právě do tohle varianty. A teď žijí obě dvě varianty, není to jenom o tom, že bychom se přeorientovali na ten obouruční lakros, ale stále držíme jak českou variantu, ten český lakros, tak i tu variantu.
1: Kromě Highlanders, což je takový jako asi top tým, protože pokud vím, tak vždycky dcera, která hraje za ten druhý tým, což je Phoenix, tak vlastně říká, zase Highlanders vyhráli, ale držíme se. Tak vlastně hrajete vyloženě tu mužskou variantu, ale pokud vím, tak vlastně lakros je jeden z mála sportů, kde hrají ženy s muži vlastně v jednom týmu, je to tak?
2: Je to tak, v českém lakrose vlastně není žádné pravidlo, co by zakazovalo třeba holkám hrát, takže tam hrajou holky kluci dohromady. Je taky pravda, že mi tady v tom Zábřeze nám to tak pěkně plyne z toho, že Phoenix je takový ten tým právě pro mladý kluky. Já jsem tam sám začínal a postupně jak se kluci zlepšují, nebo i holky, ale většinou už nemají třeba ty ambice třeba hrát až tak vyhrocená utkání. Tak je pravda, že ten tým Highlander je silnější, ale i tak ta soutěž není vůbec jednoduchá. Třeba nám se podařilo teprve po 20 letech vyhrát znovu titul, což bylo tak symbolicky právě na to výročí tady toho těch 40 let lakrosu, tak jsme za to rádi.

0: Když bychom přestoupili k tomu českému lakrosu, kdybych byl úplný dřevo, nikdy v životě jsem to nedržel, co je na tom vlastně to nejúžasnější? Co na tom ty lidi baví?
1: Tak když jsem tu českou variantu, tak tam pořád je cítit ten duch toho scoutingu, pořád je tam cítit to, že je to fakt česká hra, která vznikla úplně odděleně od těch amerických verzí. A když to možná může být trošku na škodu, tak úplně se tak třeba nevyvíjí. Co se týče třeba té výbavy, dřív samozřejmě kluci hráli s dřevěnýma lakroskama, postupem času se to dostalo do těch duralových a tím to ale se tak skončilo. Hraje se to pořád s tenisákem a je to pořád sport, je to organizovaný sport, ale pořád je tam cítit takový ten duch toho souznění. Večer si vždycky sedneme na pivo, to třeba tady u té varianty Sixies si odehrajeme a jede se domů. Není tam ten duch prostě toho, jak říkáš, toho indiánství, scoutingu a tak.
0: A když třeba jsme se bavili o tom, že vlastně tady ta moderní podoba toho lakrosu vlastně by měla být i olympijským sportem, no to ještě není, myslím, úplně rozhodnuto, laklo by tě třeba jedna olympiádu.
1: No, tak v mým věku už jsem o tom ani přemýšlel, možná v roli maséra, ale třeba mladí kluci ti o tom přemýšlí, bohužel, sice se tam ten lakros už dostal, to už by mělo být definitivní, ale pořád se řeší, jakou to bude variantu, že se tam dostanou třeba jen 4 týmy, což v konkurenci tady těch právě amerických národů a ostatních dalších silných bude velice problematické, takže neřešíme to jako realistický cíl, ale rozhodně vím, že třeba naši mladí kluci to měli jako velkou ambici.
0: Kdyby chtěl někdo začít s lakrosem teďka a není v mém věku teda, ale byl by fakt jako třeba mladý kluk, mladá holka, co jim poradíš?
1: Poradím, ať přijdu a vyzkouší si to. My tu máme možnost, trénujeme tady každý pondělky český lakros, což je ideální pro ten začátek. Máme tu tréninky pro děti každý pondělí od 5 hodin, potom dospělí od 6 hodin. A kdokoliv přijde, stačí, když budeme mít sportovní oblečení, oděv, může si to vyzkoušet, moc rádi mu poradíme. U té obouruční varianty, tam jsme taky rádi samozřejmě za nový přírůstky, tam trénujeme ve čtvrtky a platí úplně to stejné, co u toho českého. Máme tu rární výbavu, kterou můžeme zapůjčit a může si kdokoliv vyzkoušet jak bránu, tak i hřiště.
0: Musí být člověk tvrdý, protože lakros je údajně nejtvrdší sport, ale to je ten box lakros, ale i tenhle musí být člověk prostě tvrdák.
1: Tak rozhodně musí očekávat to, že to je kontaktní hra, takže určitě se připravit na to, že to nebude úplný pijánko, ale na druhou stranu nemyslím si, že to je něco, co by mělo člověka odradit, protože přece jenom asi není sport, který je úplně lehký, takže počítat s tím, pokud je člověk nějak se sportem obeznámený obecně, tak nebude nějak překvapený tím, že by to až moc bolelo.
0: Říká Jirka Klajemš, dlouholetý lakrosák a vlastně člověk obojživelník, protože hraješ oba dva lakrosy pořád. A vlastně je to taková ukázka toho, že vlastně lakros stále žije a když jsme tady, tak je tady taky spousta mladých lidí. Takže vidět, že lakros žije i v Zábřeze. Takže myslím, že jednou oslavíte třeba to 80. s tím lakrosem Zábřeze.
1: Já doufám, že třeba přibude i další varianta box lakros, na kterou bychom tu rádi hráli a tím, že tady je strašně silná mladá generace kluků, co jsou do toho zapálení, tak věřím, že i ta 80. klapne.
0: Tohle je vlastně závěr dnešního povídání o 40. zábřeského lakrosu, sportu, který přišel z dalekých prérií od Indiánů až tady na severozápad Moravy a doufám, že teda opravdu přežije až a to v jakékoliv podobě, kterou budete hrát. Díky moc a na shled.
1: Taky děkuju, měj se hezky.
0: Ze Zábřeha Mirek Kobza, Český rozhlas.

0: Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
1: Jak zní ryze česká lidová písnička a jaké melodie si po staletí zpívali lidé v malebných českých vesničkách a okolních luzích a hájích? Jaké hudební poklady skrývá krajina, kde místo cymbálu udávají krok spíše dudy a klarinety? Nová epizoda z cyklu Cymbál a husle vás zve na hudební výlet směrem na západ. Zastavíme se totiž přímo pod Klatovskou věží a zaposloucháme se do rázovitosti českého hudebního folkloru. V úterý po 19. hodině s Honzou Jurkem.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc 9.47 11. října dopoledne. Neděle?
1: Volby 2026.
0: A informace o tom, že ve většině bývalých okresních měst Olomouckého kraje zvítězilo v komunálních volbách hnutí ANO, stejně jako před 4 lety. Celkově ovšem hnutí zaznamenalo horší výsledek. Například v Prostějově poprvé po 8 letech skončilo hnutí ANO na druhém místě.
2: Jediným z 5 bývalých okresních měst v Olomouckém kraji, kde hnutí ANO v letošních komunálních volbách posílilo, je Přerov. Získalo tam o 2 mandáty víc než před 4 lety. Naopak v Prostějově po 8 letech skončilo druhé. Takto reagoval primátor František Jura krátce po sečtení hlasů.
3: Samozřejmě pro nás je to porážka, je to zklamání, ale musíme respektovat voliče, takže je to tak. Těžko se mě o tom mluví, skončili jsme druzí, prohráli jsme volby. A tak to prostě je.
2: Volby v Prostějově vyhrálo uskupení Na rovinu. Pokračuje jeho lídrině Jana Jílková.
4: Já to cítím úplně jednoznačně tak, že opravdu lidi z Prostějova dali jasně najevo, co už nechtějí.
2: Hnutí ANO stejně jako před 4 lety vyhrálo komunální volby v Olomouci. Oslabilo ale o 3 mandáty. Výsledek zhodnotila olomoucká primátorka Miroslava Ferancová.
5: Neúspěch to úplně není. Samozřejmě, že jsme chtěli obhájit ten počet mandátů, ale jsme rádi i za to, jak to dopadlo.
2: Podle ní svůj hlas přišlo odevzdat málo voličů a hnutí se nepodařilo je oslovit.
5: Už se nám dařilo vlastně realizovat věci, které se naplánovaly v předchozích obdobích, takže jsme měli takový pocit, že bychom měli slíznout úspěch za to, co se povedlo. Asi to voliči vidí trošku jinak.
2: První místo pak obhájilo hnutí také v Šumperku. Přišlo ale oproti uplynulému období o 2 křesla a opozice o koalici jedná bez něj. V Jeseníku uspělo hnutí Pro Jeseník. Na druhém místě skončil se stejným počtem mandátů Jeseník srdcem. Hnutí ANO obsadilo 3. místo. Situaci v okresních městech okomentoval Karel Páral, politolog z Olomoucké univerzity Palackého.
6: Konstelace je odlišná oproti posledním komunálním volbám z roku 2022, kdy přesvědčivě až na výjimku Jeseníku vlastně všude uspělo hnutí ANO. Teď je situace jiná. Hnutí ANO v některých městech oslabilo.
2: Hlasování v Olomouckém kraji podle něj ukázalo, že u komunálních voleb je potřeba k obcím a větším městům přistupovat individuálně.
6: Protože se někdy těžko hledá ten společný jmenovatel. Jak vidíme, volič je nakonec suverén, který nedělá politikům život jednoduchý.
2: Zatímco hnutí ANO v Olomouckém kraji podle Párala oproti minulým komunálním volbám oslabilo, Starostové a nezávislí naopak posílili. Z Olomouce Barbora Taševská, Český rozhlas.
1: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Pojďme dál, už je 9 hodin 54 a půl minuty. Žádná jiná než Gabriela Adámková dnes dopoledne neprezentuje zprávy, neumí to tak jako ona, takže za chvilinku komunální volby, ale ty volby byly také někde spojené s místními referendy na různá témata, i tomu se budeme věnovat. No a pak jablíčka, možná i švestičky, ale i misopasta v pochoutkovém roce.

0: jezdilo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Už se těšíte na zimu?
3: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
2: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
3: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
2: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
4: Deset hodin.
5: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: Hnutí ANO v rámci kraje posílilo pouze v Přerově. Obyvatelé Zátoru na Bruntálsku odmítli v referendu stavbu větrníků. Na věži zámku v Dřevohosticích jsou po téměř 120 letech funkční hodiny. Dnešní počasí má být proměnlivě oblačné, naměříme až 16 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Hnutí ANO ve větších městech kraje převážně oslabilo. Získalo méně zastupitelských křesel než při minulých volbách. V Šumperku tak ANO přijde o vedení na radnici. Výjimku tvoří Přerov, kde hnutí naopak posílilo.
6: Hnutí ANO bude v 35 členem zastupitelstvu Přerova patřit 16 křesel. O dvě více než dosud. Spokojeně hodnotí lídr a primátor Petr Vrána.
7: S výsledkem jsem spokojen. Osobně a subjektivně jsem si dal hranici 14. Říkal jsem si, když budeme mít 14 a obhájíme to, co jsme měli, tak to bude fajn.
6: Druhá v Přerově skončila ODS. Dalo jí hlas 16,5% voličů. Z Přerova Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
4: Vládní strany zatím nemají v Senátu jisté žádné křeslo. Do druhého kola nepostoupil žádný ze 17 zástupců SPD. Za hnutí ANO má pořád šanci 13 kandidátů. Jsou mezi nimi i přerovský primátor Petr Vrána a náměstek olomouckého hejtmana Martin Škurek. Oba postupují ze druhých míst. Vrána se ve druhém kole utká s Jakubem Navaříkem z ODS. Škurka čeká souboj v obvodu Litovel se stávajícím senátorem Markem Ošťádelem za 24/7. Zátor na Bruntálsku odmítl stavbu větrných elektráren v místním referendu. Proti byly 3/4 zúčastněných voličů. Stavbu 8 větrných elektráren plánuje v obci ČES, říká nezávislá starostka Zátoru Salome Sýkorová.
8: Pro zastupitelstvo i pro mě je výsledek referenda posvátný. A co bude dál, to já nedokážu odhadnout, protože jsem deklarovala, že v roce 2022 jsme podepsali smlouvu o spolupráci s firmou ČES a záleží potom na tom, co po nás firma bude chtít jako satisfakci. A to už je potom hra pro právníky, jak se bude situace vyvíjet dál.
4: Hraní Dřevohostic na Přerovsku investovalo do nových věžních hodin tamního zámku. Ty původně zničil v roce 1907 požár a od té doby nefungovaly. Pokračuje kastelán Jiří Kasperlík.
9: To byla taková třešnička na dortu, ty hodiny, že vlastně po těch letech, 4 roky, vlastně spravujeme fasádu a teď, když tady půjdou i hodiny a lidi se budou moct podívat, kolik je hodin, tak mě to těší.
4: Sport. Hokejista David Pastrňák asistoval v NHL na první gól Pavla Zachy v sezóně. Boston i díky tomu vyhrál nad Philadelphia s Danem Vladařem v bráně 5-1. Přihrávku na jediný gól poražených zapsal David Jiříček.
5: Počasí.
4: Dnes se čekáme proměnlivou oblačnost a ojedinělé přehánky hlavně na horách. Večer pak částečné ubývání oblačnosti. Teploty 12 až 16 stupňů, v Jeseníkách kolem 7. Povane mírný jihozápadní až západní vítr, který k večeru místy zeslábne.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Na dálnici D46 u Bystročic směr Olomouc pracují silničáři. Levý jízdní pruh je uzavřený.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok.
10: Tak už hlasujete o 106? Teď je i na vás, abyste po 10 letech trvání naší soutěže receptů řekli, který je ten nejlepší. Hlasovat můžete jen a jen na stránce pochoutkovýrok.cz a pomoct tak naší porotě. A protože si s vámi chceme podzim užít se vším všudy a vychutnat si všechno, co nabízí, budeme pro vás mít až do poloviny listopadu posvícenské sladké dobroty, které nás naučí dělat Vojtěch Vrtiška, jeden z vítězů soutěže Peče celá země. A taky vám řeknu víc o naší nové, unikátní kuchařce, která vznikala 6 let a dali jsme ji dohromady s cukrářem Josefem Maršálkem. Jmenuje se Vánoční pečení, je to naprosto horká novinka a na podzim o ní budeme taky soutěžit. To je novinek, co říkáte? Vždyť taky máme co slavit. Tak hezký poslech přeje všem, Patrik Rozehnal.
5: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Po roce, opět podzim, opět posvícení a opět pečení svojitou vrtiškou stojíme před jeho domem, bytem, tvůrčí dílnou, kuchyní, pekárnou, cukrárnou v jedné a zjistíme, co budeme dělat. Čeká nás celé období, kdy budeme dělat sladké věci. Počkej, jdeme točit podzim a ty jdeš tady v kraťasech.
1: Já se převlíknu do dlouhého. My dáme kožíšky a bude.
0: A můžeme dovnitř. Tady už je to všechno nachystáno. Je, ty máš plyšovýho dorta.
1: Já mám plyšovýho dorta i makronku. Makronka je doma u rodičů a tady mám dorta. No.
0: To byly první narozeniny, za co čeho?
1: Makronka, sestra přijela z Francie a tohle to jsem dostal přesně takhle. Jako.
0: Takže světlý korpus, máslový krém, a to jsou jahody a se svíčkou?
1: Já doufám, že je to šlehačka, ale můžeme se zeptat. No.
0: Jo, podívejte se na náš web pochutkovirok.cz, ať uvidíte plyšový dort. Je před námi podzimní posvícenské pečení, už druhá řada, když to takhle nazveme mediálně, protože loni jsme něco podobného dělali, i letos nás čeká několik receptů. Čím se vyznačují ty podzimní recepty podle tebe?
1: Tak my jsme minule jednotili na téma posvícení, což je hezká tradice, která bych řekl, že pořád do jisté míry na Moravě nějakým způsobem koluje, v Čechách už mizí. Tentokrát, jelikož jsme posvícení už celkem vytěžili, tak jsem sahal i dál. Takže teď budou jednotit vyloženě suroviny a zároveň tam máme i hezké české recepty, jako třeba do budoucna kremrole, koblihy a tak.
0: Tak na posvícení může být cokoliv právě, co využívá ty podzimní suroviny. A to jsou co? Jabka, švestky nebo co?
1: Všechno máme. Všechno máme. Kaštany, jabka, hrušky, švestky. V podstatě, co jsem potkal, tak to se tak objeví v následujících týdnech.
0: Co uděláme jako to první, co budeme teda péct, připravovat, co naučíme posluchače našeho pochoutkového roku?
1: A to je zrovna recept, kde jsem si trošku ustřelil. Bude to karamelový koláč s misopastou a jablky. Je to vlastně taková úprava moje klasického Alcron koláče, možná některý znají. Je to vlastně křehké těsto, které je naplněné jabkama v karamelu a šlehačkou. Já jsem ten karamel vylepšil o trošku smetany a právě tu zmiňovanou misopastu, která, vy si vůbec nemusíte bát, ona dodá takovou lehce kávovou chuť, dodá tam příjemnou slanost a umami, takže to bude moc příjemný na chuť a vůbec se nemusíte bát, že by to chutnalo jako japonská polívka.
0: Ta misopasta je co?
1: Jsou to vlastně kvašené, fermentované sojové boby.
0: Kdybyste slyšeli nějaký hluk nebo šustění, tak to tady už my i to natáčíme a tady nevydržel náš kameraman a leští robota, část práce odvede za nás, ty to budeš řídit vlastně.
1: Něco tak, já bych mohl řídit vlastně i tebe, protože ty už tady jsi se mnou nějakou dobu, pečeš skvěle, takže já bych tě tu mohl tak hezky navigovat postupně.
0: Ty budeš takový ředitel výroby a já budu tiskový mluvčí.
1: Tak jo.
2: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou a Patrikem Rozehnalem.

0: Dvě naprosto rozdílná alba představím v pořadu Na cestě Českého rozhlasu Olomouc. Prvním z nich je žhavá novinka Teorie mizení, kterou vydala brněnská formace Nevermore a Kosmonaut. To druhé je Na světě už nějakou chvíli. Jmenuje se Tajný přání a natočila ho plzeňská bluegrassová legenda COP. K poslechu vás zvu v neděli 11. října po 15. hodině a u mikrofonu bude Jarka Nosková.
1: Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Radiofrekvenční zatavení, laser, lepidlo anebo klasický chirurgický stripping. Jak se liší jednotlivé zákroky na varixech, křečových žilách? A nechybějí pak tělu vyoperované, zatavené nebo zalepené, tedy vyléčené, ale vyřazené žíly? Jak dojde k zánětu žil a jak k trombóze? Otázky pro cévní chirurgyni docentku Janu Janečkovou a pro čtvrteční 10. hodinu dopolední v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
1: Posvícenské pečení.
3: Začínáme pochoutkový rok posvícenské pečení. Vojta Vrtěška, tedy náš, ani nemůžu říct hlavní host, ale kolega, teď je na ten podzim, který bude vytvářet recepty, bude jich dohromady 6, tohle je první z nich. Budeme zužitkovávat jablka, která k podzimu patří, a bude tam i ta karamel, tak tedy karamelový koláč s jablky a s misopastou. Co potřebujeme?
4: Potřebujeme 100 gramů studeného másla, 65 gramů cukru moučka, 185 gramů hladké mouky, 1 gram soli a 40 gramů vajec, což znamená nějaké malé vajíčko. Na jablečnou náplň potřebujeme 5 větších jablek, 100 gramů cukru krupice, 50 gramů másla, 100 gramů smetany ke šlehání, zhruba 15 gramů misopasty, 80 gramů pekanových ořechů a 1 vyškrábnutý vanilkový lusk. Ty zrnička použijeme do smetany na ozdobu, té potřebujeme nějakých 300 gramů.
1: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou.
3: Opět oblíbená mísa od robota, taková ta vejcovitá, polovejcovitá, a do ní přijde co?
4: Říkáš mísa nebo kotlík? Já tomu říkám kotlík a všichni na mě tak divně koukají.
3: Tak on je to vlastně kotlík, ale jako většinou říkám mísa, no. Tak jako kotlík mi tak přijde, že ho jako dám nad oheň a takový, a že bude úplně vypulkovatý, ale je to vlastně kotlík, no. Ale důležité bude, co do toho přijde dovnitř. Co přijde na dno té nádoby?
4: Mouka. Mouka, přijde tam vajíčko, přijde tam moučkový cukr, máslo, sůl, vlastně všechny suroviny hodíme do jednoho kotlíku, necháme zpracovávat, dokud nám nezačne ostěny té míso, kotlíku, čeho si bouchat to hotové těsto.
3: A bude mít takovou spíš tu drobenkovou konzistenci, nebo máme nechat vypracovat hladoučké těsto? Že ta křehká většinou pak tím, když se dělá dlouho, ne, tak to máslo pak vypracuje.
4: Tam je dobrý chytit to opravdu ten začátek, kdy začne to těsto bouchat. V tu chvíli víte, že máte zpracováno. Zbytečně nepřehříváte to těsto dalším zpracováváním. Jo, vždycky je fajn u toho křehkého těsta být rychlý.
3: Jenom pro pořádek, to těsto mícháme takovou tou protínací metlou.
4: Jo. Přesně tak, teď už si z toho jenom udělám jednotnou hroudu, zabalím do folie, udělám si z toho placku, aby se mi lépe vychladilo to těsto, rychlejc vychladilo, zároveň i pak dobře rozvalovalo. Hodina, zachladíme.
3: Těsto se chladí. Na čem budeme pracovat teď? Nebo ty?
4: Připravíme si náplň. Oloupeme si jablka, nakrájíme si na nějaké kostičky, třeba centimetr krát centimetr. Nasekáme si pekanové ořechy.
3: Teď se tedy vrháme k plotně, máš pánev.
4: Necháte tam skaramelizovat cukr.
3: To se dělá jak? Ty to rozprostřeš rovnoměrně?
4: Přesně tak, a nemíchám. Nemíchejte během té karamelizace, měli byste tam pak krystalky a cucky. Jo, nechte to rozpustit, jakmile vám to natává, tak se jenom tak pohoupněte tou pánví, ať se to promíchá, a míchejte to fakt, až když je tam ten karamel hezky rozpuštěný, rozprostřený. Teď už tam asi hodíme ty naše jabka spolu s ořechy. Přidáme si vanilku, přidáme si smetanu.
3: Mícháš nebo necháváš chvíli působit, až pustí jablka vodu?
4: Není potřeba to vůbec míchat. Jo, ten karamel se hezky odvaří, přesně tím, jak ty jablka pustí vodu, jak tam doleme ještě tu smetanu. Přidáme si misopastu.
3: Ta udělá co v tom?
4: Ona nám tam dotáhne ten slaný podtón plus umami chuť, takže to bude takový jako příjemný, trošku chutný.
3: Návykový. Trošku návykový. Chuť na další kousek.
4: Trošku návykový, trošku to bude chutnat po kávě. Ty misopasty máme několik druhů, nejčastější jsou takové ty světlé a tmavé. Sahejte spíš po té světlé, ta tmavá je hodně chuťově výrazná.
3: Tu náplň musíme pak nechat vychladnout.
4: Je fajný nechat schladnout trošku, ono ty jabka zase napijou zpětně část té vody, tak ať nám to nerozmáčí pak ten koláč. Teď si tam hodíme máslíčko, máme vlastně ty jabka už svařený, spolu s tím karamelem, všechno je rozpuštěný. Teď tam zamícháme to máslo, necháme to schladnout a máme náplň.
3: A co budeme dělat my?
4: Rozvalíme si těsto.
3: Ty kraje, které se přitom budou trochu třepit, tak zase jako spojíme, protáčíme ho různě.
4: Přesně. Ono, když na to těsto nebudete ze začátku tolik tlačit, tak ty kraje vám nebudou praskat.
3: A teď máme koláčovou kulatou formu s takovým tím vroubkovaným okrajem. A teď jaký tvar chceme docílit toho těsta? Jako kruhový, aby to se vyneslo i do těch krajů? Aby to udělalo lem nebo jak?
4: Přesně, chceme nějaký malebný kolečko. Zhruba tak o, dejme tomu, 5 cm větší, než máte tu formu, aby se tam vešly ty kraje. Tloušťka bude nějaké třeba 3 mm.
3: To těsto pak přeneseme do formy pomocí válečku, že ho jako lehce tak jako přehneme. A to pak tak? To, co přečnívá přes ty kraje, tak to odlámeme a ty to pak ještě vlastně přejedeš jakoby po hranách té formy ze zhora válečkem, čímž opravdu dokonale rovně odřízneš všechny ty přečnívající části těsta. Teď to těsto, co s ním ve formě?
4: Budeme péct naslepo, takže já si na to lípnu kus alobalu, zatížím nějakými pečícími kamínky, fazolkami, hráškem a podobně.
3: Tolik.
4: Já nešetřím.
3: Plně, maminko. Řekl jsem plně.
4: Tak, budu péct naslepo. 180 stupňů, horkovzduch, nějakých 20-25 minut, pak sundáme naši zátěž.
3: Teď jsme přímo na mřížce v troubě sundali vlastně ten alobal s tím hrachem a ten koláč tam necháme a pečeme dál.
4: Jo, budeme ho péct ještě nějakých takových 15 minut.
3: Co je hotovo a co nás čeká?
4: Hotovo je skoro všechno. My máme schladlou náplň, máme ještě vlažní těsto, dáme si vlastně do toho upečeného korpusu zlatavého tu naši náplň. Ta náplň trošku stuhne pak v lednici, protože tam je ten cukr, je tam máslo. Nicméně, ať se to dobře krájí, tak je fajn tam mít tu náplň trošku tak jako umáčknutou. A máme hotovo, pak už si jenom vyšleháme smetanu, dozdobíme smetanou.
3: Vojto, proč ho ke mně točí zády ten koláč?
4: Já tady mám dírku už nahlodanou, že jo, takže tady máme hezký ze strany.
3: Jo, vypadá krásně. Ty jsi nechal ten kraj vlastně volný, aby na lemu toho koláče byla vidět i z vrchu ta náplň, že jsme to nepokryli celé tou šlehačkou vlastně.
4: To jak málo stačí ke štěstí?
3: Jak to štěstí nazvat? Jako božskou manu, jako radost na zemi, jako štěstí v jedné chvíli a na jednom talíři. Prostě jablka, která znáte ze štrůdlu, ale jsou skaramelizovaná. Je tam ten kávový poton, jak ty říkáš. A ta šlehačka, prostě jenom šlehačka, ta to tak jako pohladí, ta to tak jako zjemní, že vám to trošku jako chvíli ulpí na tom jazyku a že ty vaská jablka nesklouznou hned do toho krku.
4: Je to tak. Mě taky strašně baví, že pořád ty jabka zůstávají v celku trošku na zkus, že to není úplně takové to roztrouhané bláto.
3: Ten oříšek pekanový tam křupne.
4: No ježiš. A ještě to křupavý těsto pod tím.
3: Jestli máte dezerty, kde dominuje náplň a těsto je jen tak, aby to neslo, tak tohle je váš favorit letošního podzimu a posvícenského pečení. Takže takovéhle recepty krásné budeme dělat. Takové nás čekají, není to poslední, bude jich ještě 5. Svojí tou vrtěžkou budeme dělat postupně takové věci, jako třeba buchty, kobly, kremrole a další věci. Stojí za to poslouchat týden co týden. Vojto, já už se těším teď.
4: No já se taky moc těším. Tak příště.
3: Pochoutkovýrok.cz, sledujte.
1: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou.

0: Tak jsme dopekli ten první letošní podzimní posvícenský recept. Čekají nás ještě další, bude jich dohromady 6. Ale taky byste v tento podzimní čas měli hlasovat a zapojit se do naší velké hry, která uzavírá první desetiletí naší kulinární soutěže receptů, těch vašich, domácích, ať už sladkých nebo slaných, těch, které zvítězily v předchozích 9 ročnících. Teď jsou všechny pěkně seřazeny ve formuláři na stránce pochoutkovýrok.cz. Je to formulář hlasovací. Protože až do konce října, do půlnoci z 31. října na 1. listopadu, můžete jednou za 24 hodin věnovat svůj hlas jednomu z nabízených receptů. A abyste se rozhodli odpovědně, tak je tam nejenom název receptu, autor, fotografie, ale taky podrobný popis, video z jeho přípravy, ať víte všechno, co k rozhodnutí potřebujete. A zapojit byste se měli. Pomůžete totiž třeba vyhrát někomu, koho máte rádi, o kom si myslíte, že by si to zasloužil, dát možnost zvítězit receptu, který je třeba i z vašeho kraje nebo něco podobného rádi děláte a prostě máte na to chuť. Navíc každý, kdo hlasuje, bude pak zařazen do slosování, kdy na začátku listopadu vylosujeme ze všech hlasujících, ať už budete hlasovat pro jakýkoliv recept a pro kohokoliv, jednoho z vás, který získá poukázku v hodnotě 10 000 korun na nákup kuchyňského vybavení od našeho sponzora. A pak vylosujeme dalších 10, kterým pošleme kuchařku, tu naši nejnovější a unikátní vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Hlasování je naprosto jednoduché. Stačí v záhlaví naší stránky pochoutkovýrok.cz vyplnit údaje o sobě, tedy jméno, příjmení, adresu, kontakt na vás. To je důležité, kdybyste vyhráli, ať se s vámi můžeme spojit. A pak už si můžete vybrat recept, který vám se líbí, kterému byste rádi dali hlas. A u něj pak zmáčknout zelené tlačítko hlasovat. Tak jednoduché to je. Součet hlasů pak určí vítěze, kterého vyhlásíme jednak ve vysílání, ale pak taky na velkém finále, které uslyšíte v druhé půlce listopadu právě v éteru. Místo našeho pořadu Pochoutkový rok, té standardní verze. Ve stejném čase bude i naše porota pracovat a hledat ten nejlepší recept desetiletí. Tak co myslíte, shodnete se s ní nakonec nebo ne? Výsledky samozřejmě oznámí na velkolepém finále, které se uskuteční za dohledu všech účastníků letošního pochoutkového roku, těch, kteří znovu pekli, smažili, vařili a připravovali recepty podle vítězů. To znamená, že uslyšíte ve vysílání třeba Naďu Konvalinkovou, Romana Pauluse, Ivana Vodochodského, Vojtu Vrtišku a další, ale i další speciální hosty a gratulanty, kteří na naše finále dorazí. Ovšem se ještě zavčasu dozvíte. Teď ovšem rychle na naše stránky pochoutkovýrok.cz, kde se hraje o velké ceny v případě našich soutěžících, ale i vy budete odměněni. Pomozte nám a nechte žít dál pochoutkový rok, který je s námi už 10 let. Za malou chvíli si budeme povídat třeba o studánkové vodě, která zažívá velkou renesanci.
1: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
1: Během října a listopadu se na různých místech dodržuje tradice zamykání studánek na zimu. Jsou ale studánky, ke kterým lidé chodí pro pitnou vodu po celý rok. Jednou z nich je i studánka v Plzni Bukovci. Měl bych ale říct, že se nejedná o klasickou studánku se stojatou vodou, ale o vývěr podzemní vody, který plní dokonce tamní hasičskou nádrž. Ta v létě slouží jako koupaliště a lidé se tam vlastně koupou v pitné vodě. Jak zjistila naše kolegyně Soňa Weizenbachrová v pochoutkovém roce, tak na svoji studánku jsou tam náležitě pyšní.
2: Jezdí sem i lidi vlastně z města pro vodu, protože je dobrá. Čaj a káva, když se z toho dělá, tak je mnohem lepší než teda z kohoutku.
3: Přestože to není jeho povinností, úřad městského obvodu Plzeň 4 zajišťuje pravidelně dvakrát ročně rozbor kvality vody ze studánky v Bukovci. Co především se kontroluje, mi řekla Renata Berchová z odboru životního prostředí.
4: Z mikrobiologických parametrů je to hlavně Escherichia coli a coliformní bakterie, z fyzikálních barva, zákal a pH, a z anorganických jsou to dusitany, dusičnany a amoniak. Ta voda je pitná, není to teda kojenecká voda, ale je to pitná, dobrá voda.
5: Tak já ochutnám. Je to vynikající. A chladná.
3: Pro Bukovecké je prý studánka tak trochu záhadou. Nevědí, kde se voda bere. Podle plzeňského hydrobiologa Jindřicha Durase je ale vysvětlení zcela prozaické.
6: Vývěry podzemní vody jsou docela běžnou součástí krajiny. Zrovna v tom Bukovci je to na dně údolí Berounky, takže celý ten svah nad Berounkou dává tu podzemní vodu, tam se ta podzemní voda vytváří, sbírá a pomalinku tím podzemím postupuje k té řece.
3: A právě v Bukovci se stalo, že vyvěrá ze země na povrch. Výhodou bukovecké studánky je, že se nejedná o stojatou vodu. Jak mi vysvětlil klatovský hygienik Svatopluk Krýsl, stojatá voda je vždycky potenciálně nebezpečná.
7: Protože tím, jak voda stojí, tak samozřejmě více napadá bakteriema. Dochází tam různým chemickým procesům. Čili voda, která teče, má tu velkou výhodu, že pravděpodobně ona je plná kyslíku. A právě přítomnost kyslíku v té vodě dělá z pitné vody velice chutnou záležitost, skutečně pitnou vodu.
3: Odborníci shodně nabádají k obezřetnosti. Ani cedulka pitná voda u zdroje nemusí být směrodatná, jestliže nevíte, jak je stará. Rozbor provedený před několika měsíci pak s ohledem na možnost jednorázového rychlého znečištění bakteriemi, třeba po dešti, také není stoprocentně spolehlivý, pokud nejde o hlubokou podzemní vodu. Hlavní zásadou je tudíž použít zdravý rozum pokaždé, než se někde venku napijete.
1: Od toho, že vám voda chutná, prostě není možné odvodit, že je to voda pitná. Další informace o studánkových vodách najdete i v článku na stránce www.pochoutkovirok.cz. A za malou chvíli si v rámci oslav 10 let trvání naší soutěže připomeneme i skvělé setkání s Ivanem Vodochodským na oslavách 10. narozenin v Kostelci nad Orlicí. Podrobíme ho takovému, řekněme, gastronomickému výslechu.
0: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: A už je nachystaný Ivan Vodochodský. Ivane, pojď. Přijmi opět prostor pro naše povídání. Tak, Ivane, já mám pro tebe několik slov a chci slyšet tvoji první reakci, co se ti vybaví. Je to kolem jídla všechno.
1: Dobře.
0: Co tě napadne?
1: Tak, pojď do mě.
0: Schumacher. Co se ti vybaví?
1: To zní jako kapelník, ale vím, že to je jídlo chodský, tuším, jako no.
0: Já myslím, že Morava. Kočičí svatba.
1: To je taky jídlo. No, tam byly brambory, myslím, a... brambory, těstoviny a špek, jestli se pletu.
0: Pukavec.
1: Z naklíčeného hrachu. Něco. Jídlo.
0: To je vejce.
1: Ne, počkej, pukavec, jo, počkej, jo. To je pučálka z toho hrachu, jsem debil. Pukavec je vejce, jasně.
0: A objevil jsi někdy? Takhle no, bylo doma?
1: Co pak doma? Zažil jsem na vojně, když jsem byl a dělal jsem jako bažant v snídaně a už jsem měl rozkleplejch, já nevím, 500 vajíček jsem měl rozkleplejch. Tam a, si to vždycky, a musel si v době předpět, že musíš vždycky rozklepnout 10 a když je pořádku, tak je to do toho kotle. No a my na to kašlali, že to jelo do toho kotle. No a bylo to asi 560. vajíčko a pukavec. A všechno vyhodit. A samozřejmě zaplatit k úhradě, že jo. Nic moc příjemného.
0: Ale jdeme dál. Květák.
1: Květák, smažený květák, vynikající věc.
0: Stůl pro 4.
1: Stůl pro 4? To je málo. Když už vařím, tak já vařím minimálně pro 10 vždycky.
0: Svatební dort.
1: Nemusím vůbec. Nemusím. Musí být, nesmí být dusivej, nesmí tam být moc máslový hmoty, ale když je dort, kde je krémová, šlehačková náplň, tak to si zobnu, ale jako, že bych to vyhledával, ne.
0: Bílý talíř.
1: Bílý talíř je základ vůbec platingu, to znamená servírování. Já si myslím, že bílý talíř je prostě klasika, nepřekonatelná a nepřekonaná a prostě jídlo, každý jídlo na bílým talíři vypadá skvěle.
0: Omáčka?
1: Omáčka samozřejmě základ jídla a dobrá omáčka, tu dneska kuchaři taky už moc neumějí, protože dobrá omáčka se musí vystát, stejně jako každý jídlo, musíš vystát základ, musíš u toho bejt a musíš mít ty chuť, abys tu omáčku doladil. Omáčka je kumšt.
0: Koláč.
1: Koláč, pokud nemluvíme o koláči sledovanosti nebo koláčích podpaždí v létě, tak koláč jako takovej, taky nic moc. Dám, když už tak si dám, když někdo dělá ty malý svatební koláčky, tak ty mě chutnají, jo? A nebo takový ten, jak se jmenuje, trojctihodný, nebo se tomu říká?
0: Dvojctihodný.
1: Dvojctihodný koláč.
0: Vevnitř tvaroh, navrch
1: podle. Jo. Mm-hmm. Tak to si zobnu a taky, můžu, jednou za rok stačí.
0: Recepce
1: je parádní. Já jsem se na recepci něco navařil, nachodil. Chodívali jsme vařit na hrad za minulého režimu. Chodili jsme vždycky, když byl sjezd Komančů, tak nás ze všech interhotelů stáhli do Paláce kultury. Když to otevřeli, dotočili tam Sváťu Kuřátka a otevřeli to, byl tam první sjezd, tak nás všechny kuchaře z interhotelu stáhli a my jsme museli vařit pro těch 5000 lidí. A tam jsme viděli věci, které jsme v životě neviděli předtím. To byly ty velké automaty, že si na jedné straně házel brambory, na druhé straně ti vyjížděli vařený, že jo? Na jedné straně si házel řízky naklepaný a projížděli vanou a na druhé straně vypadávali smažený, že jo?
0: A kuchařů nebude potřeba.
1: No, bude, protože to musíš obalit, musíš to. Já jsem. A kdo byl drzej, a já jsem byl drzej, tak jsme za trest naklepávali 5000 španělských ptáčků, že jo?
0: Ty jo.
1: Jo, víš, co to je? 5000 ptáčků asi ve 4 lidech, strašný. To už nevíš potom, jak s tou rukou zápasit, jo? Takže tyhle recepce, ale vždycky tam měl ten bonus, že tam vždycky něco zbylo, že jo, potom, jo? Protože tam bylo prostě, tam byly uhráky, americký cigára, že jo, koňaky. Tak to šlo vždycky basa koňaku nad stůl, basa koňaku pod stůl. Takhle se to potom dělilo, že jo?
0: Ubrus,
1: my moc ubrus nepoužíváme teda, myslím, akorát prostě
0: protože by se pořád pral?
1: Pač, jsem trošku čuňátko, takže by tam bylo furt zaprasíno, ale taky hezký ubrus na hezký prostírání, patří to ke stolování určitě. A na zámku obzvláště. Hmm.
0: Ivan Vodochodský, náš host, děkuji moc, Ivane.
1: Děkuji a dobrou chuť.
2: Skupina The Stylists se zpěvačkou Tonyou Graves vznikla už v roce 2009, kdy vydala debutové album, ale záhy se rozpadla. Loňské koncerty však ukázaly, že zájem o kapelu je, což se potvrdilo i v Boskovicích. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Tony Graves and The Stylists.
3: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc. Jak jsme na tom s kvalitou zeleně ve městech? Kdy se smí provádět kácení a ořez dřevin? Co je to období vegetačního klidu? Proč jsou i staré stromy s dutinami důležité? A jak vytvořit prostor pro život a vhodný úkryt živočichům a ptákům, kteří s námi ve městech sdílejí životní prostor? Téma další dobré rady Českého rozhlasu Olomouc otevřeme s odborníkem na přírodu, zoologem a ornitologem Evženem Tošinovským v úterý v 10 dopoledne.
4: Český rozhlas Olomouc, rád.

0: teď už je tu rada z etikety. Ladislav Špaček, odborník na bonton, by dnes mohl poradit, jak si třeba vylouhovat takový pytlík čaje, když si tento nápoj objednáme v restauraci nebo nějakém noblesním podniku. Jak udělat tuhle věc, abychom nestratili glanc?
1: Podle toho, jak zacházíme s tím sáčkem čajovým, který je vyluhovaný a teď přemýšlíme, co s ním, tak podle toho poznáme dobrou restauraci, dobrou kavárnu, dobrou čajovnu. Protože je hned jasné, jestli personál myslí na hosta, jestli myslí na to, že za 3 minuty bude potřebovat někam odložit ten vyluhovaný sáček. A jestliže nemáme ho kam odložit, no tak nastává problém. Ten sáček těžko můžeme odložit na podšálek toho čaje, který budeme pít, protože tam samozřejmě vznikne louže, kterou bychom si potřísnili oděv a navíc by to bylo velmi nechutné. Jestliže nemáme žádnou možnost, tak ho tak říkajíc trochu vyždímáme, to znamená přes okraj lžičky, tím provázkem trochu jaksi stlačíme, aby z něj vytekl přebytečný čaj a potom musíme odložit na ten podšálek. Je to ale krajní řešení. Daleko elegantnější je, když nám obsluha tu misku na odložení vyluhovaného sáčku sama přinese. Pokud ne, neostýchejme se a řekněme si o něj. Obsluha možná není zcela kvalifikovaná a je dobré ji k tomu trošku vést, případně ji to naučit. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Na závěr je tu v rámci oslav 10. narozenin pochoutkového roku taky soutěž o kuchařku Sladké Česko. Minule jsem se vás ptal, kolikátým výherním soutěžním receptem pochoutkového roku byly ty kynuté rohlíčky máčené v másle. Byl to 36. recept. A ze správných odpovědí jsme vylosovali tyto majitele kuchařky Sladké Česko. Poštou ji dostane Marián Kapusta z Brumova Bylnice, Pavlína Soukupová z Bechyně a Eliška Nevečeřalová z Proboštova u Teplic. Gratuluju moc. A teď k té novince, kterou jsem sliboval. Už jste určitě zaregistrovali, že od tohoto týdne je už naplno v prodeji naše nová unikátní kuchařka, která vznikala 6 let. Díky pořadu Adventní pečení s Josefem Maršálkem jsme nazbírali spoustu krásných a jedinečných vánočních a adventních receptů. A ty jsme dali do naší kuchařky. K nim jsme přidali dalších zhruba 25 a vznikla unikátní kuchařka s 50 sladkých, krásných vánočních receptů, především na cukroví, ale taky na několik druhů vánoček, bábovek, dortů, závinů, štol a všeho možného, co k Vánocům patří, včetně třeba takového vaječného koňaku. Tuhle krásnou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete už teď objednat přes stránky pochoutkovýrok.cz. Objednávat si můžete také přes telefonní číslo 724 819 319, ale pozor, jenom ve všední dny a v pracovní době. Knížku vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A pozor, ta dobrá zpráva je, že tuhle kuchařku můžete u nás v průběhu podzimu také vyhrávat. Dnes se tedy ptám, co dal navrch karamelového koláče dnes při tom posvícenském pečení Vojtěch Vrtiška? Zakončil ho čokoládovou polevou nebo šlehačkou? Co dal navrch karamelového koláče Vojtěch Vrtiška? Pokud si myslíte, že to byla čokoládová poleva, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky Mezera A, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že navrch karamelového koláče dal Vojtěch Vrtiška šlehačku, budete posílat soutěžní SMS-ku ve tvaru pochoutky Mezera B, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. A pravidla jsou stále stejná. Připomenout si je můžete na webu pochoutkovýrok.cz, posílat SMS-ky až do půlnoci z úterý na středu a příští týden poslouchat, jestli jste nevyhráli. Tak vám držím palce a pokud nechcete riskovat, že zrovna na vás se usměje štěstí v soutěži, tak si tu knížku prostě objednejte. Pochoutkovýrok.cz je adresa, kde se dozvíte všechno potřebné. Mějte se krásně a krásný podzim i s posvícenskými dobrotami přeje dopředu Patrik Rozehnal.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Vítězné hnutí Na rovinu v Prostějově jedná o koalici s ODS. Veterinární správa zavádí povinné vyšetření na novou nákazu hospodářských zvířat. Hokejista Olomouce se v extralize představí v Hradci Králové. Dnes čekáme proměnlivou oblačnost a maximálně 16 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Vítězné uskupení Na rovinu v Prostějově vyzvalo ODS k jednání o případné radniční koalici. Společně by měli v zastupitelstvu většinu 18 hlasů. Na rovinu to oznámilo na sociálních sítích. Vítěz voleb získal 13 mandátů, o 7 více než v minulém volebním období.
2: Já to cítím úplně jednoznačně tak, že opravdu lidi z Prostějova dali jasně najevo, co už nechtějí.
3: Řekla krátce po sečtení hlasů lídrině Na rovinu Jana Jílková. Uskupení složené ze Starostů a nezávislých, Zelených a TOP 09 získalo 13 mandátů. Druhé hnutí ANO získalo 11 mandátů, tedy o 3 méně než v uplynulém období. Pokračuje primátor a lídr hnutí František Jura.
4: Pro nás je to porážka, je to zklamání, ale musíme respektovat voliče.
3: Třetí ODS bude mít 5 zastupitelů. Čtvrté hnutí PVčko má 3 mandáty, 2 zastupitele bude mít na pátém místě SPD a jednoho uskupení Prostějov 2.0. Z Prostějova Barbora Taševská, Český rozhlas.
0: Obyvatelé Majetina na Olomoucku se v referendu vyslovili proti plánovanému rozšíření těžby štěrkopísku na území obce. Firma jim nabídla slevy na písek nebo štěrk, obci pak finanční příspěvek z vytěžené suroviny. Část obyvatel se obává zvýšení dopravy, hluku nebo prašnosti i budoucího charakteru krajiny. Referenda se účastnilo 66% voličů. Je tady platné a pro zastupitele závazné. Veterináři v Česku vyšetřují možný výskyt nákazy virem Šamunda. Ten ohrožuje hospodářská zvířata, ale to se objevil v západní a střední Evropě. Přenáší ho krev sající hmyz a je nebezpečný pro skot, koně, ovce a kozy. Virus způsobuje mimo jiné horečku, nechutenství, potraty nebo vývojové vady u mláďat. Pro člověka ale nebezpečný není. Podle ředitele Českého svazu chovatelů masného skotu Kamila Maláta je boj proti nákaze složitý.
5: Žádná očkovací látka, zatímco pokud je mi dobře známo, na to neexistuje, takže měl by dělat opatření, která se pojí s tím, co se může dělat u bluetongu, to znamená prostě maximálně využívat nějaké insekticidní přípravky a snažit se prostě eliminovat vliv toho vektora, který tu nákazu přenáší, což jsou ty pakomárci.
0: Na českých silnicích zemřelo v září 49 lidí. To je po srpnu, kdy přišlo o život 58 lidí, druhý nejtragičtější měsíc letošního roku. Vyplývá to z dat dopravní policie. Mezi hlavní příčiny úmrtí patřily nepřiměřená rychlost, přejetí do protisměru a nepozornost, popisuje Tomáš Pavlík z České asociace pojišťoven.
6: Podrobná data za září nám ukazují, že mezi jednotlivými hlavními příčinami si nejvíce obětí vyžádalo přejetí do protisměru. Při 190 těchto nehodách zemřelo celkem 11 lidí.
1: Sport.
0: Hokejisté Olomouce čeká druhé venkovní utkání. Po neúspěchu v Litvínově se pokusí skórovat na ledě v Hradci Králové. Utkání začne v 17 hodin. Olomouc je na dně tabulky, Hradci patří 7. příčka.
1: Počasí.
0: Dnes se čekáme proměnlivou oblačnost a ojedinělé přehánky, hlavně na horách. Večer pak částečné ubývání oblačnosti. Teploty 12 až 16 stupňů, v Jeseníkách kolem 7. Povane mírný jihozápadní až západní vítr, tedy k večeru místy zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na dálnici D1 u obce Bochoř směr Ostrava dělnici opravují most. Pravý jízdní pruh je uzavřený.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. Nejlevnější pneu.cz, sponzor programu.
8: Trenky, švestky, kadlátky, tvářící se modře, ale přece jenom trošku i prý dneska do Vínova. Na návštěvě u Jiřinky s Alenkou se dozvíte o tomto mystériu mnohem víc. Rozřešení zhruba kolem 11:45. Teď máme 5 minut po 11. dopolední víkendové vysílání Českého rozhlasu Olomouc datem 11. října. Může pokračovat v krasojízdě a to třeba i z řetězy nad vodou. No, také by to mohlo být takové mysterium. Řetězy nad vodou, to je taková nová výstava v jednom muzeu na Šumpersku. Modří vědí a zbytku to i mě. To všichni prozradíme v reportáži. No a myslím si, že za chvilinku ještě navážeme jednak na pochoutkový rok, ale spíš na slanou, možná i na tu návštěvu u Jiřinku s Alenkou. Expozice, přednášky, dílny, trhy, to najdeme ještě dnes na olomouckém výstavišti, kde probíhá podzimní flora a tak trošku i krouhání a kvašení zelíčka. Hned za pár okamžiků v reportáži.

0: jak říká Elton John a taky Lovíček Simba. Hakuna Matata, Circle of Life, života běh, života kruh doslova. A jak budou za chvilinku zpívat na jednu countryovou melodii Naděja Urbánková s Karlem Černochem, navodí nám pohodičku, no a ještě třeba předpoledne, respektive v poledne, jeden z nejkrásnějších sozvuků zvonu, nezdají se u svatého Josefa v Palonině, ale my svátečně zazvoníme v poledne, v neděli a dneska právě z Palonína od svatého Josefa krásně, libozvučně. Tak vás příjemně naladíme třeba i v to poledne, no a možná ještě i na výstavě Flora by někdo mohl vyrazit. Ještě dnes tam probíhá podzimní etapa výstavy Hortikomplex. Ta výstava Hortikomplex má tradici samozřejmě a na terase pavilonu A Flory v Olomouci na Volkerově ulici můžeme potkat také muže, který tady připravuje přímo před námi kysané zelí. Jmenuje se David Holáň a možná donde aj na kysaný zelu.
1: Kolegyne, tady hezky to zeli nakrouhá, my ho nasolíme, učíme lidi, že 2% soli je jedno jaké, jestli kamená, himalajská nebo mořská, necháme to spotit a jakmile to zeli pustí tu šťávu, tak plníme do kameňáku nebo do nádoby.
2: To trvá přibližně jak dlouho, než to začnete plnit?
1: Ideální je takových jako půl hodinky, hodinka, aby se to pěkně to zeli uvolnilo, ta šťáva z toho. A pak je to připravené na plnění.
2: Jak dlouho to potom kvasí?
1: Ideální je ten týden, 14 dní nechat při teplotě 20 stupňů, tam ty mikroorganismy pojedají ten cukr přeměněnou maličku na kyselinu mléčnou, tam je to největší to bouření a potom je ideální to přendat do nějakého chladnějšího prostředí, jako je třeba 15 stupňů a nechat dokvasit ty 4 až 5 týdnů podle druhu zelí.
2: Je důležité na něco si dávat pozor, abyste tam dostali nějaké nežádoucí látky do toho?
1: Určitě to je anaerobní kvašení, takže důležité je, aby tam byl nepřístup vzduchu, nahoře zatěžit nějakým těžítkem, klacíkem nebo nějakým závažím a to je taková ta nejdůležitější část.
2: To znamená, že bych si měl pořídit speciální nádobu na to, nebo stačí nějaká zavařovačka?
1: Může klidně i zavařovačka. Běžně jsou dostupné takové ty kameninové nádoby, ale ideálně je nějaká 3-litrová sklenice, ta nezanechává pory a dobře to v tom hezky kysá.
2: Kromě toho zelí si všímám, že tam je i kmín.
1: Na chuť jednak a kmín i podporuje trávení, takže má taky i vedlejší benefit v tom zelí.
2: Vy jste obklopen tabulemi s radami a mluví se tam nejen o kvašení, ale třeba i o zavařování.
1: Hlavní rozdíl třeba mezi zavařováním a kvašením je to, že u toho kysání probíhá ten přirozený proces té fermentace, kdy ty mikroorganismy vlastně jako vytváří tu kyselinu mléčnou prostředím té fermentace a u zavařování tam je to zase tepelný způsob zpracování, kdy se udělá nálev slaný, sladký, s kořením a zalívá se. Takže my preferujeme to kysání, protože tam vznikají přirozené ty látky, které jsou zdraví prospěšné, vitamin C a je to, jak už víme, po staletí zdravá chutná zelenina. Hlavně na to zimní období.
2: Co se týče kysaného zelí, mám ho moc rád, ale některé vůbec. Mezi tím jsou velké rozdíly.
1: Tak důležité je, aby jsme si kontrolovali složení toho sáčku. Zelí by nemělo správně obsahovat žádné konzervační látky.
2: Taky jsem dostal domácí kysané zelí a to pro mě bylo, přiznám se, už příliš aromatické.
1: Tak u toho kysaného zelí na začátku sezóny ono má takovou jemnější, svěží chuť a jak ta zima pokračuje, tak to zelí samozřejmě zraje a pro někoho na konci té sezóny může být příliš vyzrálé, kyselé, takže ono je potom vhodné třeba na to vaření na konci té sezóny. No, takže na začátku hezky pěkně konzumuje čerstvě ke každému jídlu, ideálně je takhle.
2: Dá se zastavit ten proces kvašení třeba tím, že bychom to zelí dali do ledničky v té fázi, kde nám chutná?
1: Tím, že to dáme do ledničky, my to zpomalíme, ten proces. Je to způsob, jak to zachovat v tom chutném stádiu, kdy nám to vyhovuje po delší dobu.
2: Ten pan nazvedl pokličku v tom hrnci keramickém za vámi a vidíme, že to zelí je vlastně úplně ponořeno ve vodě.
1: To zelí pustí přirozenou tu vodu, která je obsahuje, a to je vlastně ta živná půda pro ty mikroorganismy, které v tom dělají tu svoji práci.
2: To už kvasí jak dlouho tady to?
1: Tady to tady máme zhruba 2 hodinky, takže můžeme vidět, že i po těch 2 hodinkách už to zelí je aktivní a živé, že to pracuje.
2: Máme tu paní Mikolajčíkovou z Hanáckého muzea v přírodě, z Příkaz. Vy to zelí krouháte na historickém struhadle.
3: Je to naše domácí struhadlo, který jsem zdědila po předkách. Je to od kropilu, od vacu, nevím, kolik má let, je starý. museli jsme loni nechat vyměnit tam ty dřevěny štrobe, aby drželo pohromadě a stroháme na něm dál.
2: To je struhadlo, které se položí na dvě židle, vy si na něj sednete a před sebou posouváte to zelí.
3: Je to takové dřevěné jezdec.
2: Kolik už jste toho nakrouhala dnes?
3: Dneska nám dali 8 hlávek zelí, teď mě zbývá ještě 1/4.
2: A to musí být ale taky dobrá posilovna. Mě to připomíná to kruhadlo, že to je velmi podobné tomu exponátu, co je právě v Hanáckém muzeu v přírodě, tuším z 18. století.
3: Bohužel na našem struhadle nemáme letopočet, ale myslím si, že bude také tak asi staré.
2: A je to 1/4 zelí nakrouhaná.
3: Čelož jenom počkáme, až nám zelí změkne a namačkáme ho do zeláko.
2: Z Olomouce Aleš Spurný, Český rozhlas.
0: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Komerčně nejúspěšnějším albem skupiny Cure bylo až to deváté z roku 1992 s názvem Wish. Hned tři výborné singly na čele s Friday I'm in Love znamenaly čelo hitparády v Británii a druhou příčku v Americe, kde navíc deska získala platinu za milion prodaných nosičů. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc se skupinou Cure.

0: Dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc, to nedělní v 11.27. A ještě zmínka o řetězech nad vodou. Tohle je jméno výstavy, kterou tento týden otevřeli v Muzeu silnic. Na Šumpersku, ano, ve Vikýřovickém muzeu silnic, představuje fenomén řetězových mostů na území dnešní České republiky. A jak potvrdí teď ředitelka muzea ve Vikýřovicích Karla Pospíšilová, dá se považovat i za její srdeční záležitost.
1: Tady na tohle výstavu jsem myslela asi od roku 2015, kdy jsem se po mateřské dovolené vrátila zpátky do práce do muzea silnic. A jak jsem se vrátila, tak je pravda, že jsem si tak jako tajně na tuto výstavu myslela a mám velikou radost, že konečně se nám podařila a ještě větší radost mám, že se mi podařila i na ní spolupracovat s paní magistrou Alenou Turkovou.
2: Řetězové mosty. To je věc, která, jak jste také říkala, na Moravě není úplně známá, protože na Moravě byly jenom dva, ale nicméně známe spoustu řetězových mostů z Čech a jeden nám teďka vylezl nedávno díky suchu z vody na Orlíku, to je asi ten nejznámější, který tam stával pod tím krásným velkým podolským mostem, tak byla to tak jedna z inspirací, proč letos?
1: No to nevím, jestli to, spíš to bylo z toho důvodu, že ta výstava obnášela řadu zápůjček, spolupráce s řady muzeí i archivy, takže jako byla poměrně náročná, takže teprve až letos se nám opravdu podařilo tuto výstavu zrealizovat. Jmenuje se Řetězy nad vodou a pod titulem jsou příběhy řetězových mostů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, jak jste říkal. Na Moravě byly řetězové mosty pouze dva, byl to vlastně ale první řetězový most na našem území, ale i na evropské pevnině, nacházel se ve Strážnici, druhým hnedka mostem po něm následoval most v Kroměříži. Ve Slezsku se teda taky nacházel jeden most, ten byl přes řeku Ostravici v Ostravě a všechny zbylé mosty se již potom nacházely v Čechách.
2: Říkáte příběhy, tak jaké byly jejich příběhy? Třeba ten Podolský se stěhoval poměrně daleko, že byla spousta mostů, které vlastně změnily to místo, kde dnes stojí nebo kde původně stávali, je to tak?
1: Je to tak, ten Podolský, to vlastně jediný zachovalý řetězový most na našem území, původně se nacházel v Podolsku a ten má asi tu historii nejzajímavější tím, že vlastně jak se začala napouštět vodní nádrž Orlík, tak vlastně ten most byl kompletně rozebrán a na nějaký čas byl uskladněn a potom vlastně se stěhoval na Lužnici do Stádlce, kde se nachází do dneška, takže vlastně do dneška ke zhlédnutí. Takže kdo nezná, kdo nebyl, určitě doporučuji nádherný, krásný most.
2: Nebo se podívat na výstavu do muzea. Originál mostu tady bohužel nemáte, teda to musíme říct, ale je tady spousta modelů, tady spousta fotografií, spousta dokumentů. Vy jste říkal, že jste spolupracovali se spoustou dalších institucí. Kdo vlastně má modely mostu vlastně ve svých sbírkách?
1: Muzeum Velké Meziříčí, to je první z muzeí, potom muzeum v Ostravě, samozřejmě Národní technické muzeum v Praze, ale zrovna z té Prahy máme spíš jiné sbírkové předměty. Z Jaroměře máme článek řetězového mostu, je tam dřevoryt, a Moravské zemské muzeum v Brně.
2: Z Vikýřovic Mirek Kobza, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Dramaticky, pateticky, Delilah, nebo taky Čas růží s Tomem Jonesem. Dobře, že posloucháte ještě nedělní předpolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Dobře, vám tak. Pozor ovšem na jeden neopakovatelný a doslova neopakovatelný možný zážitek. Ještě než to smažou, ještě než to stáhnou, ještě než to zruší. Zrušili nám trest smrti. Co teď sakra budou kati dělat? Prožijící legendu britské komediální dramatiky jménem Martin McDonagh je zrušení trestu smrti ve Spojeném království 60. letech minulého století výchozím bodem, který mu slouží jako katalyzátor pro jeho neuvěřitelně bizarní zápletku. Martin McDonagh umí napsat drsné příběhy. Jako třeba Katy. Katy hraje, pozor, derniéruje 12. října v 19 hodin Moravské divadlo Olomouc. Tak ještě než zruší nikoli v trest smrti, ale to představení, tak ještě naposledy můžete na tento silný, drsný příběh. Kati 12. v 19 hodin v Olomouckém Moravském divadle.
1: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
0: Ale bude to drsné, ale bude to naposledy. Derniéra tady svítí, Činohra tady svítí, premiérovali to 10.10., tedy už v roce 2025. No a pondělí 12. v 19 hodin, kdo by si našel prostor a čas, tak u toho bude naposledy, než to zruší, než to stáhnou, jako ten trest smrti. Martin McDonagh a Kati v Moravském divadle Olomouc a možná i s vámi v obecenstvu. Ale bude to drsné, dobré dopoledne.
2: Dobrý den.
0: Kdo pak je tam?
2: Tady Anička ze Štětovic.
0: Aničko, jste připravena na všechno? Na silný zážitek?
2: Ano, ano, určitě.
0: Tak to se pořádně připravte, vyzbrojte, přiberte někoho, kdo si zaslouží být přizván na tu derniéru. Pozor, už zítra 12. v 19 hodin. Moc vám gratulujeme, byla jste ve správný čas na správném místě, o to tady hlavně šlo. Tak vydržte nám na lince, prosím, ano?
2: Děkuji mnohokrát.
0: Ale teď ovšem po Katech Martina McDonagha a Moravského divadla Olomouc jedna uklidňující pravá jeho česká.

0: Milí krajani, v nedělo po obědě je čas ovařit si kafe, natáhnout se na divan, naladit České rozhlas Olomouc a otevřít dušo ošlechtilým myšlenkám. O půl třetí hodině si pak můžete poslechnout krátký vyprávění v hanáčtěně, jak to bývalo za starých časů, co nám chybí, čeho máme hromady a ještě hase to, co nás nepálí. Tož si nalaď tepl na nedělo, které vám povykládá váš streček Křoupal z Břochovan.
1: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: A je to, jak se říká, v kufru, nejenom třeba při filmování, ale teď taky, co se týká dohrané skladby kapely Olympic, ale ještě něco předpoledne musíme zvládnout, za chvilku orámováno poledne krásnými zvony od svatého Josefa z jedné z našich obcí milých, ale teď naše milá děvčata.
1: Český rozhlas Olomouc na návštěvě u Jiřinky s Alenkou.
2: Haló, ahoj, Ali, jsi to ty?
3: Ano, Jiříko, jsem to já. Ahoj, co děláš, můžu dál?
2: No, nedělám nic, ale jestli mě chceš pomoct, tak pojď.
3: No, to já ráda.
2: Tak pojď nahoru.
4: Švestky na zahrádce jsou už očesané, Jiřinko, a pozbírané do kádí, ale my jsme letos nestihli ani udělat ty švestkové knedlíky.
5: No, já jich ukoulela koncem srpna docela dost. Dělávám je z tvarohového těsta.
4: No, ale nakonec dají se snad udělat i zmražených švestek, co říkáš?
5: Dají. Jen je necháš chvilku povolit, aby nepustili moc vody, to by se potom lepilo těsto, nebo můžeme balit i zmrzlé, ale musíš pracovat rychle a se suchýma rukama pěkně vytvarovat.
4: No, vidíš, jak je to složité. Ale jestli nemáš mražené, donesla jsem ti pár skleniček sušených. Dostala jsem švestky od kamarádky a zkusila jsem je nasušit. A musím říct, že jsou lepší než ty z obchodu, minimálně proto, že nejsou sýřené.
5: To jsem teda ještě nedělala, usušit švestky, protože taky nemám tu sušičku na ovoce, víš?
4: No, ale kdyby si náhodou měla, nebo si ji chtěla pořídit, tak stačí, když švestky krátce blanšíruješ v horké vodě, aby se zbavily té tenké voskové vrstvy, tak necháš oschnout a vypeckuješ. Naskládáš do té sušičky, co ji nemáš, a když jsou hotové, no tak stačí uzavřít do dobře těsnící sklenice a máš na zimu zásobičku.
5: Díky, Alenko, to mám velkou radost. Sušené švestky mám na stole každou chvíli. Na snídani nebo na svačinku, prostě když mám hlad, nebo mě honí mlsná, na sladké dám si švestku a to je ideální řešení.
4: No prosím, a ještě bys mohla dodat, že takové sušené švestičky se našly například jako zásoba jídla v hrobkách starých Egypťanů, aby mrtvý netrpěl hlady.
5: A kdyby byly pyramidy na Valašsku, Alenko, tak bychom v ní nacházeli rovnou slivovici.
4: A to by byl teprve poklad.
1: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Před písničkou jsme Jiřinko objevovali švestky ve všech podobách a teď můžeš, Jiřinko, klidně pokračovat třeba o tom, že švestky dokážou odvodit organismus tak, že jsou vhodné pro ty, jejich tělo zadržuje vodu.
1: Nebo že toto ovoce také na sebe navazuje ve střevech nadbytečné tuky z jídla, takže se nemohou uložit v těle a odchází pryč. Takže jsou švestky ideálním ovocem při redukční dietě, Alenko.
0: No, dietku už jsme dlouho neřešili. A víš, že švestky opěvovali také mnozí básnici a lékaři pro jejich velice příznivý účinek na podrážděný žaludek?
1: Také jednu básničku o švestkách umím.
0: Vážně? Tak jsem s ním. Přednes básničku Chvilka poezie přece nikoho nezabije.
1: Na talíři švestky tvářeny se modře. Vyseděli pecky a bylo jim dobře.
0: Dobrý je vidět, že jsi absolvovala mateřskou školku na jedničku. Chodila jsi vlastně do mateřské školy?
1: Já jsem do školky nemusela chodit. Se mnou si hrála maminka, ale k těm peckám, co je švestky vysedili, ty bychom měli také schraňovat, protože sušené pecky jsou vynikající náplň k výrobě zahřívacích polštářků.
0: Podívejme se. No a neznáš nějaký šikovný recept se sušenými švestkami, ale nejlépe na slano?
1: Mám, ale ty dnes dělat nemůžem.
0: Ne? A proč? Švestky máme.
1: To máme, ale lahev portského vína nemáme.
0: No, že jsi neřekla, mohla jsem cestou nějakou přikoupit.
1: No, to by bylo úžasný.
0: No, bylo, ale není. Bohužel.
1: Tak ale zajímá ti, jak bych s těma pracovala?
0: No to mě zajímá, prozrať recept. Udělat si ho můžeme potom třeba v zimě, nebo příště, až to polské budeme mít.
1: Tak dobře, dám recept. Omité osušené švestky namočíme přes noc do portského. Druhý den místo pecky zastrčíme oloupanou mandli, obalíme plátkem slaniny, sepneme párátkem a vyskládáme na plech vyložený pečícím papírem.
0: A kdybychom to portské neměli, tak stačí je naplnit, zabalit a péct do zezlátnutí slaniny. To by asi také šlo.
1: Šlo a dokonce jsou lepší, když jsou studené.
0: No prosím, a když jsme u toho studeného, víš, jaký bude říjen podle pranostik?
1: Tak ve čtvrtek má svátek svatá Tereza a ta už nasazovala zimní okna. A druhá pranostika říká, že o svaté Tereze mráz po střechách leze.
2: Páni, to je hodin, já už musím letět, Jiří.
3: Tak frčno, díky za pomoc.
2: Tak dík, tak zase příště. Ahoj.
3: Ahoj.
4: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: No tak ja bych pozdravila z Českého rozhlasu Olomouc a škoda, že to nevidíte všechno. Zdraví vás babička, ahoj.
1: Byl jsem tady, zažil jsem to, vyzkoušel jsem něco nového a užil jsem si to.
2: Hello, this is Francesca in Český rozhlas. Olomouc City.
3: Mějte se pěkně, je tady pěkně v rádiu Českého rozhlase.
4: Takže tady je Libor a
5: Petra.
4: Přišli jsme se podívat na Český rozhlas a je to tady super.
5: Moc nám tady líbilo.
6: Jsme v Olomouckém rozhlase a je to tady super. Ahoj!
7: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: d'air. J'ai vanté fine. J'ai vanté à Koyaoda. Sauté nashle, hačku daj.
1: Festival PRI Bohemia Radio vás zve do Červeného kostela v Olomouci 18. října od 16 hodin. Tajemství rozhlasového herectví odhalí moderátor Vasil Fridrich se svými hosty Lucí Polišenskou a Alešem Vrzákem v pořadu Neviditelný herec Olmerka. Vstupenky můžete zakoupit na recepci Českého rozhlasu Olomouc. Více na pribohemiaradio.cz. Festival PRI Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.

0: Poledne ohlásil souzvuk zvonů z farního kostela svatého Josefa v Palonině.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Ve vedení šumperské radnice nejspíš skončí hnutí ANO. Povodní zasažená ulice Jaroslava Ježka v Jeseníku je opět průjezdná. Ministerstvo financí chystá posílení ochrany živnostníků před věřiteli. Polojasno až oblačno, teploty do 15 stupňů Celsia, mírný vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré poledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Šumperku se už domlouvá možná koalice. Nezávislé volby STAN a uskupení Srdcem pro Šumperk jednání začala večer a pokračovat budou v pondělí, potvrdil to lídr nezávislé volby Martin Kuchtík. Ta získala v 27členném zastupitelstvu 8 mandátů, stejně jako hnutí ANO, které komunální volby vyhrálo. Jeho lídr, dosavadní starosta Miroslav Adámek, řekl, že hnutí tentokrát zřejmě skončí v opozici. Nezávislá volba spolupráci s ním vyloučila.
2: Nečekal jsem takhle těsný výsledek, je to překvapující, samozřejmě potřeba pogratulovat nezávislé volbě k tomu výsledku jako takovému, protože v předchozím období měla 4 mandáty, teď jsou na 8 společně s námi, my jsme v tom celkovém počtu vlastně 2 mandáty ztratili, takže pro nás to určitě není úspěch.
0: O komunální volby byl letos v Olomouckém kraji větší zájem než v roce 2022. V kraji v pátek a v sobotu přišlo volit 243 509 lidí. Před 4 lety jich bylo o 10 867 méně. Dělníci dokončili v Jeseníku opravu povodní zasažené ulice Jaroslava Ježka. Je už průjezdná, pokračuje mluvčí radnice Markéta Káňová.
3: Práce začaly v polovině června a podle stavu jednotlivých úseků zahrnovaly nejen obnovu povrchu vozovky, ale místy také jejich konstrukčních vrstev. Opravovaly se v lokalitě chodníky, vjezdy, obrubníky, odvodnění i další části veřejného prostoru.
0: Stát chce posílit ochranu živnostníků před vysokými sankcemi při nesplacení úvěrů. Ministerstvo financí proto připravilo novelu zákona. Jeho mluvčí Gabriela Krušinová vysvětluje.
4: Ministerstvo financí chce zabránit tomu, aby se potíže se splácením změnily v neřešitelnou dluhovou spirálu. Pokud věřitel při prodlení požaduje okamžité splacení celého úvěru, nově by nemohl chtít zároveň současně s jistinou zaplatit také všechny budoucí úroky.
0: Systém sdílených jízdních kol v Prostějově v letech 2027 a 2028 zajistí společnost Next Bike Czech Republic, která v koncesním řízení podala nejvýhodnější nabídku. Ve městě se zhruba 43 tisíci obyvateli bude opět k dispozici nejméně 180 bicyklů, z toho 165 klasických a 15 elektrokol. Výsledky koncesního řízení schválili radní, uvedla mluvčí radnice Jana Gáborová. Sport. Pouhých 10 koní se dnes utká o triumf ve slavné Velké Pardubické, což je nejméně od roku 1993. Na startu od 15.30 ale nebudou chybět 2 minulí vítězové, Godfrey a Sakamiro. Toho povede žokejka Lenka Neprašová z Beňova na Přerovsku. O svůj 4. triumf v kariéře se pokusí zabojovat i žokej Josef Bartoš se svým koněm ze stáje v Ramzové na Jesenicku.
5: Arukadias je výborný kůň z Francie koupený, má za sebou v jednu Velkou Pardubickou, kde byl 11. a letos byl 2. v kvalifikačním dostihu na Velkou Pardubickou, takže bychom chtěli dosáhnout třeba umístění mezi prvními 5. Počasí.
0: Odpoledne bude proměnlivě oblačno, ojediněle se objeví přehánky, na horách můžou být sněhové. Teploty 13 až 17 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 6, fouká mírný západní vítr, k večeru zeslábne. Zítra čekejte na střední Moravě polojasno nebo oblačno, ojediněle přehánky, na horách smíšené i sněhové. Teploty 11 až 15 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 5 a slabý během dne mírný západní vítr, večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Dvě osobní auta se nabourala v Olomouci. Nehoda se stala v hraniční ulici. Místo havárie je s opatrností průjezdné.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Dobré nedělní poledne vám všem, kteří stále ladíte Český rozhlas Olomouc. Ať se světem děje cokoliv, tak písničky na přání, to je taková jistota mezi 12. a 13. hodinou na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, každý všední i sváteční den. A tak já jsem moc ráda, že už tu přistály v naší schránce nějaké SMSky, s kterými myslíte na své blízké, a budu se těšit také na vaše telefonáty. Dnes začínáme v písničkách na přání s Ksindlem X a ty ostatní, tak ty už budou na vás. Pěkný den a dobrý poslech vám přeje Hanka Písková.

0: Tak to byl Xindl X v dnešních písničkách na přání Českého rozhlasu Olomouc a připravená už je kapela Lucie. A komu bude zpívat, tak je tu vzkaz. Dobrý den, prosím, zahrejte mojí mamince Evě Bernaťákové ze Skal u Rýmařova k dnešním narozeninám. Milovaná maminko, přejeme ti hodně štěstí, pohody a hlavně zdraví. Jsi nejlepší maminka a babička v celém vesmíru. Přejí dcera Eva a vnoučata Evička a Tomášek. A hezká písnička poletí i pro milovanou maminku, prababičku Marii Cílečkovou z Litovle. Z velké lásky k ní moc děkuje syn a přeje pěknou neděli. A dále je tu prosba o hudební blahopřání pro Aničku Minářovou z Rovenska k narozeninám. Milá Aničko, podzvedám skleničku na zdraví, štěstí, zdravíčko a sluníčko v duši, moc pozdravů posílá kamarádka. A já vám všem ostatním připomínám i naši pevnou linku, kam můžete přímo volat 221 555 444.
1: Český rozhlas Olomouc,

0: Klobouk Bekřový a Lucie v písničkách na přání Českého rozhlasu Olomouc. A já jsem zvědavá a také jsem moc ráda, že do éteru právě teď vítám pana Zdeňka z Budišova nad Budišovkou. Zdeňku, pěkný den. Koho chcete potěšit? Komu budeme hrát?
1: Paní Hanko, ještě jednou moc vám děkuji za vaši nevšední ochotu a laskavost a zdvořilost a všechno pěkné, ať máte jako hezký pohodový den. A dneska mají svátek Andrejové. Já bych chtěl popřát všem Andrejům, ať se mají moc dobře. Ať mají prostě pohodový den, ať se na ně usmívá celý svět. A chtěl bych jako nějak jako poděkovat Andrejovi Flatanovskému, mému tátovi a Andrejovi Flatanovskému.

0: mému bráchovi za všechno dobré. Jo? Děkuju pěkně a ať si užijou hezkou písničku. A paní Hanko, vám ještě jednou moc pěkně děkuju. Jste úžasná, skvělá a absolutně jedinečná. Nashledanou.
1: Děkuji, děkuji. Mějte se krásně. Naslyšenou. A já musím říct, že bohužel některé SMSky k nám dorazily tak nějak poloviční. Třeba pěkný den posílá všem kamarádům a kam a zbytek už chybí. Tak zkuste to snad ještě jednou. Dále je tu další přání paní Aničce Minářové z Rovenska evidentně, ale SMSka přišla opravdu, přišel jenom takový kousek, tak věřím, že se to ještě podaří. A jinak krásnou neděli do nejmilejšího rozhlásku. Prosíme pěkně o zahrání k dobré náladě našim drahým přátelům Janičce a panu Jiřímu Pospíšilíkovým, Lidunce Loníčkové, Zdeničce Šínové s Jarmilkou z Hrochova, Janičce Turečkové s manželem s dětmi, Jarušce z krásné Kroměří, Marušce z krásné Kroměříže a váženým pánům Františkovi do Brna a Jiřímu z Litovle. Ještě velké díky všem za krásná přání k mému svátku, Věrka Halousková. A ještě je tu také pozdrav a přání k narozeninám Daně Bílkové do Červené Lhoty. Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přeje drahá.

0: Dvě naprosto rozdílná alba představím v pořadu Na cestě Českého rozhlasu Olomouc. Prvním z nich je žhavá novinka Teorie mizení, kterou vydala brněnská formace Nevermore a Kosmonaut. To druhé je Na světě už nějakou chvíli. Jmenuje se Tajný přání a natočila ho plzeňská bluegrassová legenda Cop. K poslechu vás zvu v neděli 11. října po 15. hodině a u mikrofonu bude Jarka Nosková.
1: Martina Bednářová je velmi zkušená parašutistka. Doma má titul mistryně Evropy ve čtyřčlenných týmech. Je to ale také autorka Wind Therapy, rehabilitačně terapeutického cvičení v řízeném proudu vzduchu. Pracuje s vozíčkáři, lidmi po operacích, s Parkinsonovou nemocí nebo dětmi s poruchou autistického spektra. Podrobnosti přidá v rozhovoru s Ditou Vojnarovou v pondělí po 10. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: Byla Morava v židovských dějinách periferií nebo svébytným a vlivným centrem? A je periferie otázkou úhlu pohledu? Odpověď bude hledat 19. ročník festivalu Dny židovské kultury Olomouc. Od 12. do 18. října nabídne přednášky, koncerty, autorská čtení, filmy i komentované prohlídky. Přijďte hledat odpovědi s námi. Mediálním partnerem je Český rozhlas Olomouc.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: Právě teď na našich vlnách probíhají písničky na přání. Vy jste ti hlavní aktéři, voláte k nám, píšete, my jsme moc rádi. A teď už vítám v éteru také pana Jirku z Olomouce. Dobrý den.
5: Dobrý den, paní Haničko Písková, paní moderátorko. Děkuji, že jste mě nachystala písničku. Písnička je pro vás. Děkuji za včerejší vysílání. Ještě bych to popřál celému kolektivu za celý týden vysílání. Přeju zároveň všem hodně zdravíčka. Písničku dále posílám všem věrným posluchačům i posluchačkám. Všem přeju hodně zdravíčka a celému kolektivu ze srdce moc děkuji. A budu se těšit i příště a moc krát ze srdce děkuju a přeju hodně zdravíčka paní Haničko Písková a přeju hezkou směnu.
4: Děkujeme, mějte se hezky, písničku si také užijte, naslyšenou. A další vzkazy, které ráda vyřídím. Dobrý den, prosím, zahrejte Břeťovi Pískovi do Holešova a také jeho sestře paní Tomanové, Rozené Pískové. Oba slaví narozky 45 a 47 let, vše nejlepší přeje táta. Dále všechno nejlepší k dnešním narozeninám paní Aničce Minářové z Rovenska. Hodně zdraví a pohodové dny přeje syn a dcera s rodinou, vnoučata s rodinami a pravnoučata posílají velkou pusu. A do třetice všeho dobré. Dobrý den, prosím, zahrajte nějakou pěknou písničku Slavomíru Sedlákovi z Javorníku. Moc mu všichni přejeme hodně zdraví. Stáňa, Anka a Simona.

0: Michaela Pávová na vlnách Českého rozhlasu Olomouc na přání vás posluchačů. A další, kdo se k nám dnes dovolal do písniček na přání, tak je pan Tonda z Bedihoště. Hezký den.
1: Příjemný den všem posluchačům rozhlasu Olomouc, jeho pracovníkům. Vybral jsem píseň od Viktora Sodomy. Posílám ji všem nemocným, osamělým, opuštěným, strápeným lidem, mužům i ženám. Dále, ať ta píseň zamíří ke všem, jimž nikdo nezahraje. V Olomouckém rozhlasu a zvlášť paní moderátorce upřímně děkuje postižený vdovec Tonda Pospíšil z Bedihoště. Vřelé díky a někdy nashledanou.
0: Děkujeme, naslyšenou, písnička letí i k vám. A já ještě jednou připomenu naše čísla. Pevná linka je 221 555 444 a své SMSky můžete posílat na linku 723 70 33 51.
2: Český rozhlas Olomouc.

0: Viktora Sodomu na vlnách Českého rozhlasu Olomouc už za chvíli vystřídají Hana Zagorová, Stanislav Hložek a Petr Kotvald a písničku od nich vybrala paní Eva z Horní Loděnice. Evo, hezký den.
1: Hezký den, zdravím Český rozhlas Olomouc a tuhle písničku posílám panu Petrovi Václavíkovi do Štěpánova, který má dneska narozeniny. Milý Petře, všechno lepší narozeninám, hodně zdraví a štěstí, přeje rodina Koníčková. A teď zdravím rodinu Zahradičkovou do Štěpánova. Děkuji, hezký den.
0: Hezký den, naslyšenou přání plníme. Písnička letí samozřejmě i za Evou a vy ostatní volejte a pište.

0: To bylo další splněné písničkové přání na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc. A teď prozradím, že už je připraven Karel Gott a s ním paní Eva Zestruková. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás zdravím, paní Dýzo. A všechny milé posluchače Českého rozhlasu Olomouc. A dneska bych chtěla tuto písničku poslat hlavně Alence Hlubiškou do Jeseníku, Zdeňce do Hrochova, Zdeňce do Holubic, Haničce Kalábové, Předmostí do Milace do Přáslavy a všem těm, kteří tento rozhlas poslouchají a mají rádi a posíláte nám písničky. Děkuju vám všem a moc vás zdravím. Krásný zbytek neděle. A nashledanou.
0: Naslyšenou. Děkuju. Mějte se hezky. A já k tomu dodám ještě vaši jednu SMSku. Přeji hezkou neděli všem posluchačům a také mým přátelům, paní Gottwaldové, panu Oldovi, sestře Zdeňce, paní Špičkové. Všem děkuji za písničky, které vždy potěší. Díky, díky, přátelé. Podepsána Emílie.

0: Další odehraná písnička v dnešním pořadu hrajeme na přání Českého rozhlasu Olomouc a už tu máme také paní Lídu Siglovou, která k nám volá pravidelně a žije teď v Doubravici. Liduško, hezký den a na koho myslíte, komu budeme posílat písničky?
1: Krásný den, paní Haničko, děkuju za milý přivítání a srdečně vás ještě jednou zdravím. No, chtěla bych poslat hudební pozdrav a písničku s velkým poděkováním pro pěknou taky neděli manželům Gottwaldovým z Doubravice, Lidušce Jendovi a celé rodině, manželům Hrubým z Moravičan, paní Alence a panu Karlovi a taky celé jejich rodině, tak ještě děvčatům do Jeseníka Lidunce Uchytilové s kamarádkou Alenko a taky panu Oldovi Crhákovi z Nemile a Zdeňce Pavelčíkové z Uničova, teď je v Sukolomi, Dolní Sukolomi u Uničova na novým bydlení. A všem přátelům a posluchačům a vám, paní Haničko, hlavně taky děkuju za všechno a mějte se pěkně a krásný zbytek neděle vám přeji. Děkuju, děkuju, naslyšenou.
0: Děkujeme, naslyšenou. A ještě tu máme další vaše přáníčka a vzkazy. Milý Český rozhlase Olomouc, prosím o zahrání písničky k nedělnímu obědu a pro radost a potěšení pro babičku a dědečka Aničku a Jirku Voskovi do Kojetína na zahrádku, vnoučata Jenda a Alžběta s rodiči Ivetou a Honzou z Průhonic. A ještě je tu písnička také pro pána z Bedihoště, který myslí na opuštěné a na ty, kterým nikdo nenechá zahrát, a tak, že má dobré srdíčko, činí já také sama, podepsána Anna.

0: Jak zní ryze česká lidová písnička a jaké melodie si po staletí zpívali lidé v malebných českých vesničkách a okolních luzích a hájích? Jaké hudební poklady skrývá krajina, kde místo cymbálu udávají krok spíše dudy a klarinety? Nová epizoda z cyklu Cymbál a husle vás zve na hudební výlet směrem na západ. Zastavíme se totiž přímo pod Klatovskou věží a zaposloucháme se do rázovitosti českého hudebního folkloru. V úterý po 19. hodině s Honzou Jurkem.
1: Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Radiofrekvenční zatavení, laser, lepidlo anebo klasický chirurgický stripping. Jak se liší jednotlivé zákroky na varixech, křečových žilách? A nechybějí pak tělu vyoperované, zatavené nebo zalepené, tedy vyléčené, ale vyřazené žíly? Jak dojde k zánětu žil a jak k trombóze? Otázky pro cévní chirurgyni docentku Janu Janečkovou. A pro čtvrteční 10. hodinu dopolední v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Blíží se 13. hodina, ale stále je tu prostor pro vaše přání, pro písničky na přání. A tak jsem moc ráda, že se k nám dnes dovolala také paní Zdena z Uničova. Dobrý den.
4: Dobrý den, já zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny dobré lidičky. A paní Haničko, vám moc děkuji za to, že jste mě vzala. Písničku bych poslala Milanovi a jeho mamince do Uničova, Lidušce Síglové do Doubravice. Lidunko, moc děkuji, že na mě nezapomínáš. A všem přátelům a známým, kteří na mě nezapomínají, mějte se všichni hezky. Zdraví vás Zdena z Uničova. Děkuji.
3: Děkuji, naslyšenou, a písničku od Pavla Žalmana Lohonky s jeho kapelou pošleme ještě na další místa. Dobrý den, prosím písničku pro pěkný den pro pana Jiřího z Litovle, také Vládičkovi z Tovačova, Jindřišce z Chropině, Jindovi ze Štětovic, Miladce z Přáslavic a všem posluchačům. Děkuje nám Lída. Tak Liduško, my na vás myslíme a přání posíláme, nebo hlavně tu písničku posíláme i vám. A dále je tu ještě písnička mým sestrám Jarmilce do Kolšova a Staňce do Sučan a jejím rodinám. Zároveň prosím o vzpomínku na naši Liduš a přeji krásné narozeniny naší neteřince Janince. Posílá sestra Jana.

0: Tak to byla předposlední písnička, kterou jste těšili někoho ze svých blízkých v dnešních písničkách na přání Českého rozhlasu Olomouc. Je tady dnešní poslední volající, je to paní Tonička z Ludmírova. Toničko, dobrý den.
1: Dobrý den vám a všem věrným posluchačům. Já bych dnes prosila zahrát k nám do domova seniorů do Ludmírova jubilantům. Je to Renatka Palisková, která má 13. svůj svátek, je to naše kuchařka, přejeme jí hodně štěstí, zdraví. A dále je to 26. Antonie Kvapilová, 27. Zdenička Navrátilová. Všem jmenovaným přejem hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, lásky, radost dětí, vnoučat a boží požehnání. Dále bych to nechala zahrát své dceři a vnučce, ať se brzy uzdraví, ať za mnou mohou přijet. Zdeničce z Uničova, Lidušce Siglové a našim dvěma muzikantům je to pan Milánek Koupil z Vilémova a pan Karel Lužný z Přemyslovic. Také jim přeji hodně zdraví a pohody. Vám děkuji za vyhledání písničky. A nashledanou.
0: Naslyšenou, děkujeme. A to je tečka za dnešními písničkami na přání. Ty další pro radost tu budou po 17. hodině. A vy zůstaňte s námi, protože po 13. hodině aktuálních zprávách Českého rozhlasu Olomouc tu bude Pavel Kudrna a budeme s ním výletovat.
2: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Renault Master je nejprodávanější užitkový vůz v Česku již čtvrtým rokem po sobě. Aerodynamický design snižující spotřebu až na 7,3 litrů na 100 km, užitečné zatížení až 2000 kg a nákladový prostor až 17 metrů krychlových. Vyberte si Renault Master. Nyní s úrokem již od 0% a to jak v dieselové, tak elektrické verzi.
3: Renault Master a další vozy Renault v salonech Autokubíček v Šumperku a Olomouci.
4: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
5: Hnutí ANO v krajských městech oslabilo, v Přerově ANO volby vyhrálo. Opravená je Mlýnská ulice v Jeseníku, polojasno až oblačno, teploty do 15 stupňů Celsia, mírný vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Hnutí ANO v letošních komunálních volbách zvítězilo v 6 krajských městech. To je o 2 méně než minule. Nejsilnější vládní hnutí uspělo v Olomouci, Pardubicích, Zlíně, Ostravě, Karlových Varech a nově taky v Plzni. Přišlo o Jihlavu, kde vyhrála koalice ODS, Lidovců a TOP 09. V Hradci Králové zvítězil Hradecký demokratický klub a v Ústí nad Labem koalice Jedno Ústí. V Šumperku přijde hnutí ANO o vedení na radnici. Výjimku tvoří Přerov, tam ANO posílilo.
6: Hnutí ANO bude v 35 členem zastupitelstvu Přerova patřit 16 křesel, o 2 více než dosud. Spokojeně hodnotí lídr a primátor Petr Vrána.
7: S výsledkem jsem spokojen. Osobně a subjektivně jsem si dal hranici 14. Říkal jsem si, když budeme mít 14 a obhájíme to, co jsme měli, tak to bude fajn, ale za úspěch považuji cokoliv nad 14.
6: Druhá v Přerově skončila ODS, dalo jí hlas 16,5% voličů. Povolební vyjednávání chce hnutí ANO zahájit v neděli. Z Přerova Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
5: V Jeseníku dokončili opravu Mlýnské ulice. Při předloňských povodních patřila k nejvíce zasaženým ve městě. Práce za zhruba 8 milionů korun trvaly od července. Pokračuje mluvčí radnice Markéta Káňová.
8: Práce zahrnovaly obnovu komunikace, včetně jejich konstrukčních vrstev a položení nového asfaltového povrchu. Součástí stavby byly například i úpravy sjezdu k nemovitostem a obnova veřejného osvětlení. Obnova ulice Mlýnské nyní pokračuje za hranicí Jeseníku, a to na navazujícím úseku, konkrétně v katastru obce Bělá pod Pradědem.
5: 4 divadelní zastavení nabídne divákům Olomoucký festival divadelní Flora ve svém podzimním epilogu. Na jevišti Centrálu Muzeu umění chystá do prosince žánrově pestrou přehlídku od fyzického divadla přes scénický koncert až po grotesku. Epilog otevře mimo jiné témata rovnoprávnosti, svobody a společenské odpovědnosti, uvedla mluvčí festivalu Daniela Hekelová. Jarní přehlídku si nenechalo ujít přes 7000 návštěvníků z Česka i zahraničí. Sport. V 11. kole Moravskoslezské fotbalové ligy dnes Havířov porazil Bčko Sigmy Olomouc 3-0 a Bčko Zlína prohrálo z Hranicemi 0-1. Prostějovský tenista Jakub Menšík porazil na turnaj Masters v Šanghaji na čtvrtý pokus poprvé v kariéře Argentince Franciska Cerundola. Po výhře 6-3, 3-6, 6-2 postoupil do osmifinále. V něm se 13. nasazený Čech střetne s Francouzem Arturem Geou, který dnes ve 3. kole vyřadil ve 2 tiebreakcích finalistu US Open Bena Sheltona.
4: Počasí.
5: Zítra čekejte na střední Moravě polojasno nebo oblačno, ojediněle přeháňky, na horách smíšené i sněhové. Teploty 11 až 15 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 5 stupňů a slabý během dne mírný západní vítr. Večer se slábne.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Z
9: Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
5: Pomalu jedoucí vozidlo údržby budete mít na dálnici D35 z Olomouce do Lipníku nad Bečvou u Přáslavic. Jelníci sečou trávu kolem vozovky, jedou mezi 277,5 a 283 kilometrem.
9: Zelená vlna, známe lepší cestu. Výlety.
10: Přeji vám hezkou neděli. Měsíc říjen se už pomalu blíží ke své polovině a jeden se nestačí divit, jak ten čas rychle letí. A tak ještě, než budeme muset ze skříni vytáhnout teplé oblečení, pojďme si dopřát pár hezkých podzimních výletů. Dnes začneme v Dolní Sukolomi v Olomouckém kraji, kde navštívíme minizo u Bělouškův, přivětivou farmu plnou zvířat, která se ráda přátelí. Potom zamíříme do středních Čech k obci Krásná hora nad Vltavou, u které se tyčí mohutný vyklan jménem Vindiš. V jihočeských Pořežanech na nás čeká pak muzeum vozidel, techniky a řemesel, které je plné historických skvostů, od aut přes kočáry a bričky až po staré rozhlasové přijímače. A nakonec se vydáme do Krušných hor na tajuplnou Hadí horu, nedaleko Jáchymova, která kromě pověstí nabízí i úchvatné výhledy. Tak to jsou dnešní výlety, náš turistický plán, no a pokud ho přijmete, tak si to užijte.
9: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Dolní Sukolomi nedaleko města Uničova v Olomouckém kraji byste našli farmu zaměřenou na setkávání dětí a zvířat. Jmenuje se Minizo u Bělouškou a my se do ní teď vydáme spolu s naším olomouckým redaktorem Alešem Spurným a její provozovatelkou Adélou Axmanovou.
1: Ze začátku to byla malá farmička rodina, teď momentálně už se rozšiřujeme, myslím si, na takovou střední minizo.
2: Proč jste zvolila tady to místo u Dolní Sukolomy?
1: Protože jsem tenhle pozemek dostala od mé babičky, která má tady dům. Byla to rodinná stáje už tak 16 let, tady byly naši tři koně a v posledních 3 letech se to začalo teprve rozšiřovat na minizo. Můj taťka mě jednoho dne přivedl před koně obrovské.

0: oveček kos. No a pak mým velkým snem bylo mít alpaky, už teda jako od mala. No a pak přišli na řadu ty malý prasátka, no a tak nějak se to jako rozšiřovalo. Teď mám zálusk na pštraci Emu.
1: Jaká máte prasátka?
0: Je to plemeno Kune Kune a jmenují se Kotletka a Slaninka.
2: Ale asi nejsou určení k snědku.
0: Samozřejmě, jsou to mazlíčci.
2: Když jsem si povídal s dětmi, tak člověk by řekl, že nejvíc je zaujmou ty lamy alpaky, které tady odpočívají, mají mládě. Černá samice, bílý samec a hnědý potomek. Ale když jsem se s těmi dětmi bavil, tak mnohdy to byla slepice nebo prase, co je nejvíc zaujalo.
0: Ano, přesně tak. Děti tady mají každý toho svého oblíbence. Někdo sem jezdí vyloženě za králíkem, někdo má tu svoji oblíbenou slepičku, kterou pozná z celého hejna, prostě pozná, že to je tého slepice, i když jich je tady pět stejných podle mě. Ale prostě mají to takhle ty děti rozdělený, ale myslím si, že pořád, když bych to tak nějak vzala v průměru, tak úplně nejoblíbenější je tady ta naše babička, ta Andorina.
2: Už se za námi jde podívat, přežvikuje se, no.
0: A nastavuje se, aby jsme jí drbali bříško, to je její nejoblíbenější činnost.
2: Ano, bříško drbete, on ten kůň, když takhle vedle mě stojí, já na to nejsem zvyklý, tak on docela budí respekt.
0: Ona je trošku přerostla.
2: Děti si s ní normálně hrají?
0: Ano, ona je u dětí fakt oblíbená, protože ona dokáže stát prostě na jednom místě a užívat si tu jejich pozornost, ona vyhledává kontakt a dokáže u těch nejmenších dětí stát, ani se nehne, dá na ně fakt pozor a myslím si, že je hodně empatická.
2: Učí se tady třeba děti i jezdit na koni?
0: Neřekla bych učí, ale v rámci kroužků tady mají i svezení na koních, ale neposkytujeme jakoby výuku jezdectví. Máme tady farmářské kroužky, kde jednou z aktivit je i jízda na koni.
2: Vzadu už vidíme, že vstaly i lamy alpaky.
0: Vyhlížejí, co bychom jim dali dobrého. Oni mají hodně rádi procházky, takže možná si myslí, že jedeme vzít a vyvenčit.
3: Konstatuje provozovatelka minizoo u Běloušků v Dolní Sůkolomi Adéla Axmanová, která areálem plným přátelských zvířat provedla našeho olomouckého kolegu Aleše Spůrného. Kromě venčení tam pořádají i kroužky, speciální akce a telefonicky si můžete domluvit i soukromou návštěvu a třeba i rodinnou oslavu.

Tak jsme minule položili otázku, klasik by řekl, vy jste ji zvedli, odpovídali jste, pokud odpověď byla správná, my jsme losovali a teď budeme prozrazovat, kdo vyhrál. Nejprve ale k soutěžní otázce. Ta se týkala historického měšťanského domu na Pražské Malé Straně, který kdysi patřil Slávce Budínové, slavné herečce. V roce 2011 ho zakoupila likérka, která je spojena rovněž se slavným jménem. Kompletně ho zrekonstruovala a přetvořila na špičkové interaktivní muzeum. A my jsme se soutěžně ptali, s jakým jménem je spojena, za A se jménem Rudolf Jelínek nebo za B baron František Hildbrand. Ačko je správně Rudolf Jelínek. Dnes tady tedy sídlí špičkové interaktivní muzeum Slivovice s virtuální 5D realitou. No a baron František Hildbrand, tak lihovar s jeho jménem stojí proti jihočeskému vodnímu zámku Blatná. V roce 1885 ho založil, no a vyrábějí se tady ovocné destiláty a také česká whisky. Losovali jsme, no a turistickou větrovku pošleme těmto vylosovaným posluchačům. Jsou jimi paní Jana Maxová z Brna, paní Dana Kubalová z Kolína, pan Josef Švec z Kostelce na Hané, pan Zdeněk Flatanovský z Budišova nad Budišovkou a paní Lenka Buchtová z Žákovic. Všem gratulujeme. Myslím, že si dovedu představit zklamání vás, kteří jste nevyhráli, nebyli vylosováni, přesto jste správně odpověděli. Já myslím, že se nic neděje, protože jste i tak zařazeni do slosování o hlavní cenu. To je jako když si vsadíte nebo koupíte los, tak si představujete, co všechno byste si za ty peníze pořídili. Pak se třete, se škrábnete, podíváte se na vylosovaná čísla a zase nic. Ale já myslím, že u nás ta šance je mnohonásobně větší, tak to nevzdávejte. No a novou soutěžní otázku po třetí reportáži určitě z poslechu nevynechejte.

0: Teď v nedělních výletech zamíříme do Středočeského kraje, přibližně kilometr od krásné hory nad Vltavou, kde se nachází pozoruhodný vyklan jménem Vindiš. Ostatně celá tato oblast je známá množstvím volně ležících žulových balvanů nejrůznějších tvarů, které postupně odkryla eroze v období Třetihor. Každý žulový solitér má svůj specifický charakter a všechny dohromady pak v krajině vytvářejí jedinečnou atmosféru. Vyklan Vindiš leží v lesích poblíž bývalých Zlatých dolů. Nás k němu zavede nezávislý starosta krásné hory Jaroslav Kříž spolu s naší redaktorkou Markétou Vejvodovou.
1: Z náměstí Krásné hory jsme se vydali směrem k žluté turistické stezce, která nás lesem dovedla až k vyklanu Vindiš. A musím se přiznat, že každou chvíli jsem v přírodě pozorovala takové velké žulové balvany, které jako kdyby vylézaly z podloží. Ostatně to podloží tady v celé oblasti je tvořeno právě žulami. Ten samotný vyklan je opravdu působivý. Je totiž přesně v místě, kde v takovém kopci je více balvanů, vypadají jako kdyby je někdo skutečně z nebe vysypal.
2: Tak můžeme říct, že se nacházíme na území takzvaného středočeského plutonu, což znamená, že je to tu tvořeno především hlubinnými vyvřelinami, mezi které právě patří žula. Co se týče toho vyklanu, tak právě Sedlčansko je typické výskytem vyklanů. Většina posluchačů může znát největší český vyklan, který se nachází nedaleko odsud, což je Husova kazatelna.
1: Ten samotný vyklan mi ale připadá takový nejednotný. Z velké části má krásně ohlazené stěny. A když se ale podívám v tomto místě, jako kdyby se odlomil.
2: Je to tak, bylo to způsobeno zásahem člověka, když se podíváme blíže, tak můžeme vidět stopy klínů, které sem někdo pravděpodobně zarazil a tím pak ten vyklan odlomil.
1: Já když se podívám právě na ta místa, kde se naši předci snažili ten celý balvan odlomit, to musela být neskutečná práce. Jsou nějaké doklady o tom, jak býval tento vyklan kdysi skutečně velký, protože i teď je to tedy majestátní solitér.
2: Máme některé historické kresby, kde je vidět ten vyklan v celku a dle informací, které máme, tak dosahoval délky více než 5 metrů.
1: Ono se říká vyklan, protože opravdu tento dlouhý balvan, který má v tuto chvíli přibližně 2,5 metru na délku, tak je samozřejmě položený na obelisk, který je pod ním přibližně na délce 0,5 metru, 50 centimetrů. Pouze touto částí se dotýká podloží, jinak je lehce zaoblený a v prostoru. Já si teď prohlížím ten žulový kámen přesně v místě, kde byl kdysi oddělován. A překvapuje mě, jak je vlastně to složení nejednotné. V zásadě je to opravdu šedá hornina, ale vidím tady taková světlá místa. Jako kdyby ten kámen někdo doslova prošpikoval.
2: Je to tak, ten kámen tak je tvořen technickým granitem, což je ta šedá barva, a mezi tím můžeme vidět přibližně 4 cm velké kousíčky živce, které mají takovou narůžovělou barvu.
0: Říká o majestátním vyklanu jménem Vindiš nedaleko středočeského města Krásná hora nad Vltavou starosta Jaroslav Kříž, který k němu zavedl naši kolegyni Markétu Vejvodovou.

0: Pořežanech mezi Hlubokou nad Vltavou a Týnem nad Vltavou najdete Muzeum vozidel, techniky a řemesel. Náš jeho český redaktor Zdeněk Zajíček se tam potkal přímo se zakladatelem muzea Františkem Jiříčkem. Ten mu hned na úvod prozradil, kolik mu je let a kdy začal sbírat první předměty, které jsou teď v muzeu k vidění.
1: A kolik toho je? 2, 4, 6, 8, 10, 12?
2: Máme ještě ve dvou halách. Máme v Jižní Čechách největší sbírku motorek, kolem stovky. Máme taky největší sbírku osobních aut, historických. Stáří je až 100 let.
1: To byl hlas mého průvodce Františka Jiříčka, který se svým synem Ervínem obhospodařuje Muzeum vozidel, techniky a řemesel v Pořežanech.
2: My jsme tady 60. rok jako muzeum.
1: A co vás to napadlo, že si jednoho dne řeknete, že si otevřete muzeum?
2: To našlo. Ta sbírka je stará. Ta sbírka je 80. letá. Mně je 95 a když mi bylo 15, tak jsem to začal sbírat.
1: Ono se velice snadno řekne, práskneme do koní, sedneme do kočáru a poletíme s větrem o závod. Jenomže, když to zkusíte, tak zjistíte, že to tenkrát s těmi kočáry a koňskými povozy neměli zas tak jednoduché.
2: To je na dva lokaje. Tady je zadní lokaj, který obsluhuje tyhle dveře a zámek. Jo? A tam vedle formana je přední lokaj, který dělá ochranku zepředu a obsluhuje druhý dveře. A lokaj odemyká, skládá schody.
1: Takže opravdu je to jak přesně v těch filmech. No, můžu si tam vlézt?
2: No jistě, že.
1: Tak počkejte, já si...
2: To operuje mimořádně tyhle pera.
1: Já si vlezu do kočáru, to vyzkoušíme a už jsem v interiéru kočáru. Teda upřímně řečeno, to je jak na lodi, jak se to kýve.
2: Já jsem byl několikrát, když natáčeli třeba Barandov, tak jsem tam jel s nima, aby ho někdo nebo kopíroval. On musí být uskladněný v Terzerovej bance, anebo u nás zpátky.
1: A tady z toho kočáru tedy vystupoval, dejme tomu, kníže pán v princezně Zemlina? Takhle sněvili.
2: To je on. Nejkrásnější hledanka. Tam všude jezdil. Já vám dám leták, kde to napsen, jo?
1: Rolničky z vojenských kočárových saní. Mimochodem, já jsem se to tady zkoušel spočítat, nejde to. To bych celou dobu nahrávání nedělal nic jiného, než počítal. Ale pokud uděláme stručný výčet toho, co tady můžete vidět, tak tu najdete nákladní a osobní auta, koňské kočáry, bryčky, saně, motocykly, jízdní kola, starou zemědělskou techniku, nářadí, historické traktory, motory, ale také selskou jizbu, modely vláčků, letadel a automobilů, ale také rádia, gramofony, psací a šicí stroje, anebo kočárky. To všechno na 1500 metrech čtverečních.
2: Tady vidíme nákladní auto vojenský bývalý z první republiky, předělaný za války na pohon dřevoplyne.
1: Tady vepředu na blatníku je taková věc, kterou dnes už nikdo, 100% nikdo znát nebude. Tyčka vykloněná mírně do strany je na obou předních blatnících. K čemu to bylo?
2: To je směrník, aby šofér viděl, kudy projede, aby nechytil zadní částí ani blatníkama. Tak to tam udávalo tu šíři, na kterou viděl z kabiny, kudy může projet.
1: Čili to je něco na způsob tykadla?
2: Tady byly cesty omezené a jezdilo se i úzkama prostorama, tak tohle na udání šišky vjezdu.
0: Vysvětluje zakladatel muzea vozidel, techniky a řemesel v Pořežanech František Jiříček, který svoji rozsáhlou a pestrou sbírkou provedl našeho jihočeského kolegu Zdeňka Zajíčka. Její hlavní část zabírá třípodlažní budovu, kde si otec a syn Jiříčkovi vybudovali i speciální výtah pro auta a bryčky, které jsou vystaveny nahoře v patře. Výlety. A je tu nová soutěžní otázka. My jsme vám včera představili takzvané batelavičky, které se staly velkým fenoménem. Ale zajímavých a atraktivních laviček máme u nás mnohem víc. Ano, už tušíte, k čemu směřují soutěžní otázku. Ale ještě ty zajímavé lavičky. No, namátkou lavička Bohumila Hrabala a jeho socha v Nymburku. Na ní je to dřevěná socha. Třeba obří lavička v Žatci, anebo lavička Rumcajsovy rodiny v Jičíně. Největší vyřezávaná pohádková lavička u nás, však je taky psána v naší knize rekordů. A pak tu máme soutěžní lavičku, tu dnešní soutěžní lavičku, lavičku Ferdinanda Vaňka, která je poctou Václavu Havlovi. Odkazuje na děj hry Audience. Stojí na pivovarském sudu, prý 50-litrovém, měří 1989 mm, no a to je jasný rok sametové revoluce. A my se ptáme, kde si na ní můžete sednout, nebo můžeme sednout? Za A před Moravskou zemskou knihovnou v Brně, nebo za B před Národní technickou knihovnou v Praze Dejvicích. Co je správně? Typujte nebo pátrejte, já myslím, že dnes v době internetu a umělých inteligencí to není vůbec žádný problém, ale ověřujte, nevěřte vždy bezhlavě. Příště budeme losovat ze správných odpovědí opět pětici výherců, kterým pošleme turistický zápisník. Textová zpráva, kterou nám musíte do dnešní půlnoci poslat, má tento tvar. Výlety, mezera A nebo B a druhá mezera, takže dvě mezery. A pak křestní jméno, příjmení a adresa. To pošlete do dnešní půlnoci na telefon 90 011 04. Stojí to 4 koruny, to platíte vy, službu totiž zajišťuje partner, kterému je třeba zaplatit a tím je ATS Praha. Takže turistické zápisníky, no a hlavní cena, ke které se můžete dostat tak, že ze všech správných odpovědí vylosujeme na začátku měsíce listopadu právě vaše jméno. Celý říjen tedy soutěžíme o výletnický batoh, o batoh s reflexními prvky, no a v něm budete mít flísovou deku, sluneční brýle, ponožky, alulahev a knihu Sedmi krásky na cestách. Já myslím, že když si dáte hodnotu tohoto batohu a všeho, co v něm je, a ty 4 koruny proti tomu, že stojí za to, tu textovou zprávu poslat. Nezapomeňte, máte na to čas, abych byl na chlup přesný do 23. hodiny 59. minuty.

0: na čase být.
1: Mohutnému skalnímu masivu nad Jáchymovem nedaleko Božího daru v Karlovarském kraji se po staletí říkalo Grauenstein neboli Šedá hora. Současný název Hadí hora se ujal díky legendám a pověstem, které se o hoře mezi místními vyprávěly. Kudy se na vrchol ve výšce téměř 1000 metrů nad mořem nejlépe dostat, prozradil naší karlovarské redaktorce Janě Strejčkové průvodce a jáchymovský patriot Miroslav Palfy.
2: Na Hadí horu pro nejméně zdatné turisty doporučuji žlutě značenou turistickou trasu z Božího daru, kdy jdete vlastně z mírného kopce po turisticky značené cestě. Druhá varianta je tak, po který jdeme my, takže z dolní stanice Lanovky na Neklid, kdy jsme projeli bočním Jáchymovským, Zajlasenským a Elbogenským údolím. Až vlastně pod Neklid, furt jsme na území města Jáchymov. Dřív tady bylo osídlení v době, kdy se těžilo stříbro, ale to už dávno odvál čas. A my vlastně půjdeme tady lesní cestou až na vrchol Hadí hory, což je pod vrchol krušnohorský tisícovky Dub.
3: Odkud ten název Hadí hora?
2: Pořádně ani nevím, proč zrovna Hadí hora, možná z pověsti o královně hadů, která tam má žít. Původní název je Grauenstein, čili Šedá hora. Název Šedá hora pravděpodobně vzniknul díky Kamennému moři, čímž je tenhle krušnohorský vrchol významný, kdy celý úbočí je pokryto rozpadávající se horninou a ta zase dala vzniknout různým pověstem o zříceném zámku, o sídle Hadí královny a podobně.
3: Těch pověstí je tady spoustu.
2: Zajímavý je, že tyhle pověsti jsou zdánlivě podpořený i světskou mocí, protože v dobách největšího rozkvětu města městská rada Jáchymova vydala nařízení nebo respektive zákaz pást na téhle hoře obecní dobytek a po klekání, po zvonění večerním se na té hoře nesměl nikdo zdržovat. Hora prostě měla z nějakého důvodu špatnou pověst. Možná, že to Kamenné moře zavinilo to, že si v pověstech říkali, že tady byl kamenný zámek, který byl nakonec stržený rozpadce. Jsou to krásné pověsti, je jich spousta, sídlí tady Hadí královna a prostě je to takový zvláštní místo.
3: Stojíme na vrcholu Hadí hory?
2: Stojíme na vrcholu Hadí neboli Šedý hory, původně Grauensteinu. Vidíte krásně to Kamenné moře, šedý barvy, který teda v minulosti dalo hoře jméno. Jinak je to vlastně, to Kamenné moře vzniklo rozpadem žíly granitového porfiru, bohatý na křemen. A krásně vidíte boční, původně Zajlasenský údolí. Je vidět krásně hotel Radium Palác a v dálce v sedle potom vidíte část ostrova a nad ním vrcholky Doupovských hor.
3: Je to jeden z nejhezčích výhledů, jaké jsem viděla.
2: Jo, je tady krásně. Trošku je škoda, že není vidět Jáchymov. Vidíte akorát Jáchymovský sjezdovky na Novém městě a v Jáchymově. Jáchymov je vlastně schovaný za tím kopcem stráž.
3: Když se podíváme detailně na ty kameny.
2: No, když se podíváte detailně, tak právě krásně vidíte, že jsou opravdu plný křemene, že jsou tam nádherný křemenný žíly. Jinak vlastně celá tady ta krajina, kterou vidíme kolem sebe s tím hlubokým klínoveckým karem takzvaným, vzniklo při poslední době ledový, kdy zde byl klínovecký ledovec, který při svým ústupu právě obnažil tady tu horninu, která následně začala zvětrávat a vytvořila tohle krásné moře.
1: Říká průvodce a místní patriot Miroslav Palfy, který na vrchol Hadí hory u Jáchymova vystoupal společně s naší karlovarskou redaktorkou Janou Strejčkovou.

Blíží se závěr, no tak mi dovolte, abych připomněl soutěžní otázku. Ta se týká lavičky Ferdinanda Vaňka. Tato lavička je poctou Václavu Havlovi, mimochodem v pondělí jsme si připomněli jeho nedožité 90. narozeniny. Tato lavička odkazuje na děj hry Audience. Proč? No protože stojí na pivovarském sudu a délka této lavičky na tomto sudu je přesně 1989 mm a to odkazuje na rok sametové revoluce. My se ptáme, kde si na ní můžeme sednout? Za A před Moravskou zemskou knihovnou v Brně nebo za B před Národní technickou knihovnou v Praze, konkrétně Dejvicích? Pošlete textovou zprávu, tradičně z pravidla, teď na závěr už nepřipomínám její tvar, vy se můžete podívat na veškeré informace na našem webu výlety.rozhlas.cz. Připomínám, a to myslím, že je hodně důležité, že si můžete tam poslechnout všechny reportáže, podívat se na fotografie k danému místu, na plánovat si podle toho cestu. Je tam taková, taky to vždycky říkám, velmi zajímavá interaktivní mapa, je rozdělená podle jistých částí. Řeknete si, pojedu do jižních Čech na severní Moravu. Kliknete, otevřou se vám typy reportáže, které jsme vysílali, poslechnete si, plánujete, spojíte si trasu. Je to velmi užitečný výletnický pomocník. Co jsem zapomněl, hrajeme o turistické zápisníky, o hlavní cenu, o výletnický batoh s reflexními prvky, o flísovou deku, sluneční brýle, ponožky, alulahev a knihu Sedmi krásky na cestách. Tak víc se toho do dnešních výletů i víkendových výletů nevejde, vlastně už máme čas jenom na hudbu. No a hned potom, po skončení našeho pořadu výlety, uslyšíte další aktuální zprávy. Tak se mějte pěkně, užijte si podzim, teploty jsou nebo budou teď trochu nižší, možná trochu deštivo, ale to nás, skalní výletníky, rozhodně nemůže odradit. Tak se mějte pěkně, za tým výletu vám vše dobré přeje Pavel Kudrna.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: ANO vyhrálo volby v Olomouci. Majetín odmítl rozšíření těžby štěrkopísku. Zemřel herec Jiří Štěpnička. Polojasno až oblačno, teploty do 15 stupňů Celsia, mírný vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Komunální volby v Olomouci vyhrálo hnutí ANO, získalo 13 mandátů v 45 členném zastupitelstvu, o 3 méně než před 4 lety. Druzí jsou starostové a nezávislí s 5 zastupitelskými křesly. Třetí pro Olomouc bude mít 5 zastupitelů.
2: Dosavadní olomoucká primátorka Miroslava Ferhancová chce, aby hnutí ANO zůstalo v čele radniční koalice. Vyjednávat bude se všemi zájemci.
3: Žádná strana pro nás není nehratelná. Žádná strana není taková, aby jsme se nebavili o tom, jak bychom mohli fungovat.
2: Olomoucký lídr starostů a nezávislých Marek Zelenka průběh vyjednávání zatím nechtěl komentovat. S výsledkem voleb je ale spokojený.
4: Co se týče výsledku ostatních prodemokratických liberálních stran, protože jsem nečekal, že tak velká část olomouckého voličstva přijde k volbám.
2: Do zastupitelstva se dostali také lidovci, ODS, hnutí Společně milujeme Olomouc a koalice SPD se Svobodnými a Trikolorou. Volební účast přesáhla 38,5%. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
0: Obyvatelé Majetína na Olomoucku se v referendu vyslovili proti plánovanému rozšíření těžby štěrkopísku na území obce. Firma jim nabídla slevy na písek nebo štěrk a obce finanční příspěvek z vytěžené suroviny. Část obyvatel se obává rušné dopravy, hluku a prašnosti i budoucího charakteru krajiny. Referenda se zúčastnilo 66% voličů, je tady platné a pro zastupitele závazné. Hodiny na věži zámku v Dřevohosticích na Přerovsku znovu měří čas. Zničil je požár roku 1907. Městys nechal opravit fasádu i svěží a koupil do ní nový stroj. Pokračuje kastelán Jiří Kasperlík.
5: Zámek je součástí obce a zámecká věž je jednou z dominant obcí, nebo obce výhledu vlastně na Dřevohostice jako takový, jde to vidět zdaleka. No a tak to byla taková třešnička na dortu ty hodiny, že vlastně po těch letech 4 roky vlastně spravujeme fasádu a teď, když tady půjdou i hodiny a lidi se budou moct podívat, kolik je hodin, tak mě to těší.
0: Zemřel herec Jiří Štěpnička, bylo mu 79 let. Na svém webu o tom informuje Národní divadlo. V jeho souboru působil 51 let. Televizní diváci ho znali jako Radka Krásu v seriálu Vyprávěj. Do češtiny daboval Harrisona Forda, Michaela Douglase, Stevena Segala, Gerarda Depardieu. Za svou práci získal cenu Františka Filipovského i cenu Thálie. Koncertní síni v Uničově vystoupí v 18 hodin klavíristka Terezie Fialová a violončelista Jiří Barta se svými dětmi. Pokračuje produkční městského kulturního zařízení Uničov Marie Mikulová.
6: Na violončelo vystoupí Jiří Barta, na klavír Terezie Fialová a bude to koncert zajímavý především tím, že to budou nejenom tyto dva renomovaní umělci, ale zároveň s nimi vystoupí i jejich velmi nadané děti Josef Barta, Ayla Bartová a maličký Benjamin Barta.
1: Sport.
0: Tenistka Kateřina Siniaková 40. deblový titul v kariéře zatím neslaví. Ve finále podniku v Pekingu podlehli s Číňankou Chang Shuai kanadsko-brazilské dvojici Dabrovská Stefaniová 1-6 a 2-6.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě polojasno nebo oblačno, ojediněle přehánky, na horách smíšené i sněhové, teploty 11 až 15 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 5 stupňů a slabý během dne mírný západní vítr, večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Porouchaný kamion budete mít na Mohelnickém kopci u Studené loučky na silnici první třídy číslo 35. Jezdí se tam jedním pruhem, můžete se zdržet v kratší koloně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Hravé pro vás mohou být následující minuty na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Jsou připraveny další tradiční hřebíky, tedy soutěžní otázky, a pokud budete odpovídat správně, alespoň na ty tři, tak můžete získat pěknou cenu Českého rozhlasu Olomouc. Dívám do seznamu, jsou tady zajímavá CDčka, ale také knihy nebo hrneček Českého rozhlasu Olomouc, tak se na vás budu těšit. Teď ještě ale Holky a Karel Zich, no a také Stréčka Křopala v této hodině uslyšíme. Vy, kdo máte rádi hanáčtinu. Pěkný den a dobrý poslech vám přeje Hanka Písková.

0: dostanete hřebík na hlavičku.
1: A ještě jeden.
0: A ještě.
1: A výhra je vaše.
0: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
1: hřebíky.
0: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Je to tak, i dneska je připravena desítka otázek, které jsou z různých oborů lidské činnosti, vědy a i dá se říct herectví například nebo dalších zajímavých oborů. A já jsem moc vydala, jak se vám dnes bude dařit. Máme tu prvního posluchače nebo posluchačku. Dobrý den, tady Český rozhlas Olomouc, Hanka Písková. Koho máme na lince?
3: Pan Robert Olomouce. Včera jsem to pokazil, ve čtvrtek taky, tak uvidím. Je cena u těch kapesníky, kdyby to nevyšlo?
2: Tak to by bylo, aby to nevyšlo do třetice. Já vám moc držím palce, nechci to zakřiknout, ale vyberte od jedničky do desítky.
3: Tak, zkusím dvojku.
2: Ptám se, jaký druh zeleniny je pastyňák? Je to buď zelenina za A kořenová, nebo za B listová, a nebo za C košťálová?
3: Pastyňák. Tak zkusím košťálovou.
2: Zkusíte košťálovou. Jauajs!
3: Ne,
2: určitě to za to nestojí. Každopádně já vám moc děkuji, že jste se dovolal, že jste nás trochu pobavil. A to tak je to kořenová zelenina, pastyňák. Tak, děkuji, mějte se moc hezky. Naslyšenou. Tak to byl Robert, který do toho šel pesimisticky, tak já doufám, že další posluchač nebo posluchačka bude mít větší kliku. Dobrý den.
4: Hezké odpoledne, tady je nevěrnější posluchač Jirka ze Stupkové z Olomouce. Já vás ještě jednou vítám.
2: Jirko, moc zdravím, tak dvojka je za námi, tak další otázka od jedničky do desítky.
4: Já bych se vzal paní moderátorku Haničko jedničku.
2: Tak. Tam se skrývá tento problém, ve kterém kraji se nachází hrad Houska. Je to buď za A v kraji Jihomoravském, nebo je to za B v kraji Pardubickém, a nebo za C v Libereckém, hrad Houska.
4: Já zkusím ty Pardubice, Bčko.
2: Vy zkusíte to Bčko, ty Pardubice. Jauajs! A je to těsně vedle. Je to opravdu těsně vedle.
4: Já přeju ostatním, aby měli větší štěstí.
2: Tak abyste si to pamatoval pro příště. Je to v Libereckém kraji, je to Kokořínsko. Tak mějte se moc hezky. Tak zatím se nám moc nedaří ty hřebíky, ale já doufám, že to je pro vás výzva a zdravím dalšího volajícího nebo volající. Dobrý den.
5: Dobrý den, tady je Ludmila ze Zašové.
2: Ludmilko, já vás moc zdravím a nabízím otázky od trojky do desítky už jen.
5: Takže trojku.
2: Který hudební skladatel je autorem opery Jakobín? Je to za A Bedřich Smetana, nebo za B Leoš Janáček, a nebo za C Antonín Dvořák? Co myslíte?
5: Já myslím, že je to trojka.
2: Céčko.
5: Ano, céčko.
2: Bingo. Konečně se nám to podařilo, je to tak, je to opravdu Antonín Dvořák, ten napsal Jakobína, a proto můžeme pokračovat dál.
5: Takže čtverku.
2: Ve kterém státě se nachází město Hanover? Je to buď za A v Německu, nebo za B v Rakousku, a nebo za C ve Švýcarsku?
5: Německo.
2: Naprosto jistá odpověď. A samozřejmě také správná odpověď, máte pravdu, je to v Německu, je to Dolní Sasko, a vy jste po druhé úspěšná, tak mám radost. A do třetice?
5: Pětku.
2: Tam bude záležet na tom, jak trochu si pamatujete slovenštinu. Co v češtině znamená slovenské slovíčko vankůš? Je to buď za A kapesník, nebo za B polštář, a nebo za C ubrousek?
5: Polštář.
2: Také jednoznačná odpověď a musím říct, že správná odpověď. Vankůš je opravdu polštář, takže já vám gratuluji k dnešní

0: výhře. Vyberte si pěknou knížku, CDčko nebo hrníček. Mějte se moc hezky, naslyšenou. Tak to byla paní Ludmila ze Zašové, ta nám trochu vybrala bang, jak se říká, 5 otázek za námi a my jedeme dál. Kdo pak se skrývá pod dalším telefonním číslem? Dobrý den.
1: Dobrý den, Marcel Rýmařov.
0: Moc zdravíme na Rýmařovsko a nabízíme otázky od 6 do 10.
1: Tak 6.
0: Po pořadě to vezmeme, tak která herečka si v komedii Léto s kovbojem zahrála Doubravčinu prababičku? Pokud mohu napovědět, tak Doubravku hrála, vzpomenete, kdo to byl? To je mimo soutěž. Dana Kolářová hrála tu mladou dívku. A kdo hrál její prababičku? A nabízím tři odpovědi, buď za A Míla Myslíková, nebo to byla za B Marie Rosůlková, a nebo to byla za C Zdena Hadrbolcová.
1: No, tak to je těžký.
0: Tak šup.
1: To je těžký, ať nezdržuju, tak ne. Bčko.
0: Bčko, Marie Rosůlková. A odvážnému štěstí přeje. Opravdu to byla Marie Rosůlková, taková vtipná, milá prababička. Ano, a tak můžeme pokračovat
1: tak
0: dál.
1: Sedmičku.
0: Jak byste římskými číslicemi zapsal číslo 200? Buď to za A CC, nebo za B LL, a nebo za C DD.
1: Tak dvě Cčka, to bylo Ačko?
0: Dvě Cčka, to bylo Ačko, říkáte. A je to tam, takže druhá odpověď také správná. Tak já doufám, že do třetice to dáte. Osmička až desítka.
1: Tak osmičku.
0: Která oční vada má název myopie, s tvrdým i pom myopie? Za A je to dalekozrakost, nebo je to za B krátkozrakost, a nebo je to za C barvoslepost?
1: Myopie. No, to budu typovat, no. Zkusím za C.
0: Zkusíte barvoslepost, Cčko. A byl jste těsně vedle.
1: Škoda.
0: Byla to krátkozrakost, myopie. Tak já škrtám tu třetí otázku, nedá se nic dělat, mějte se moc hezky, naslyšenou.
1: Jo, děkuju, naschle.
0: No a protože v našem banku těch otázek už nezbývají tři, tak abychom dodrželi pravidla, tak já se s vámi v tuto chvíli a z hřebíky musím rozloučit. Vy, kteří jste se nestihli dovolat, tak nezoufejte, protože tak, jak bylo řečeno na začátku, hřebíky tu jsou každý den od pátku, od pondělka do neděle a my jsme moc rádi, že stále voláte, stále vás ta soutěž baví, tak zkrátka hodně štěstí všem, kteří se dnes nedovolali, budete mít určitě štěstí příště.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Skupina The Stylist se zpěvačkou Tonyou Graves vznikla už v roce 2009, kdy vydala debutové album, ale záhy se rozpadla. Loňské koncerty však ukázaly, že zájem o kapelu je, což se potvrdilo i v Boskovicích. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Tony Graves and the Stylists.
1: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
2: Jak jsme na tom s kvalitou zeleně ve městech, kdy se smí provádět kácení a ořez dřevin, co je to období vegetačního klidu, proč jsou i staré stromy s dutinami důležité a jak vytvořit prostor pro život a vhodný úkryt živočichům a ptákům, kteří s námi ve městech sdílejí životní prostor. Téma další dobré rady Českého rozhlasu Olomouc otevřeme s odborníkem na přírodu, zoologem a ornitologem Evženem Tošinovským v úterý v 10 dopoledne.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Příběh nekončí, československá superstar a my v této hodině uslyšíme ještě také Michala Tučného, Madonu nebo kapelu Olympic. Teď ale pojďme na malou lekci hanáčtiny. Nedávno tomu bylo 102 let od narození spisovatele Josefa Škvoreckého a Stréček Křoupal si přitom vzpomněl na jednu historku z doby své vojenské služby.
1: Základní vojenskou službu jsem nastoupil v 70. roku, v době, kdy začínala takzvaná normalizace. Těžko to nesli důstojníci. Ti, kteří chtěli zůstat na vojně, ti to žrali a drozí, co nesouhlasili s okupací, to měli opr, teda, jak se říká, naháko. Byl jsem bažant a můj velitel rote mě poslal k náčelníkovi štábu. Podplukovník si mě změřil otcovským pohledem a povídá: Křoupal, vypreste z dědiny. Tož bať, soudroho podplukovníko. Dnes odpoledňa přejede velitel vojenského okruhu. Musí to tady být jak ze škatolky. Je potřeba posekat před štábní budovou trávo. Omíte to? Tož pravda, že omím. Co k tému potřebujete? Tož koso, soudroho podplukovníko. Koso tady nemáme. Tož aspoň srp, soudroho podplukovníko. Ten by se tady našil, ale leda tak z papíru na nástěnce. Pokrčil jsem ramenama. Tož potom nevím, soudro podplukovníko. Včel vám náčelník, jak když dostal nápad a zmizel ve vedlejším kanclíko. Za chvíli se vrátil a povídá: Přende soudroška praporčica. Víte, Křoupal, voják si musí omět poradit. Přešla vám taková pevná vojanda, uniforma na sobě napasovano, až mě to rozpálilo, ženská jak řemeň. V roce držela větší nůžke. Říkám si, co včel bude? Náčelník vzal ty nožece a podává mě jich. Vojne Křoupale, tady máte nářadí. Za 2 hodiny bude před štábem anglický trávník. Já jsem vám celé skoprnil, zakoktal jsem. Děkuji, soudroho náčelníko, a odělal jsem čelem vzad, že jsem málem skončil v nároče soudrožky praporčice a vypadl jsem na chodbu. Tento den se na mě chodili dívat snáď všetci lampasáci z kasáreň, jak před štábní budovou tvořím nožecama anglické pažit.
0: Slyšeli jste reprízu historky z doby vojenské služby Stréčka Křoupala. Pořád napsal a namluvil Jiří Vrba, dramaturgem byl Jan Sulovský, technicky spolupracoval Zdeněk Prchlík a režii měl Tomáš Soldán. Plk si můžete poslechnout v repríze, kterou vám nabídneme příští neděli v 7:40 ráno.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Dvě naprosto rozdílná alba představím v pořadu Na cestě Českého rozhlasu Olomouc. Prvním z nich je žhavá novinka Teorie mizení, kterou vydala brněnská formace Nevermore a Kosmonaut. To druhé je Na světě už nějakou chvíli. Jmenuje se Tajný přání a natočila ho plzeňská bluegrassová legenda COP. K poslechu vás zvu v neděli 11. října po 15. hodině a u mikrofonu bude Jarka Nosková.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
2: Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: Zahráli jsme pro vás. Český rozhlas Olomouc každoročně zaznamenává desítky hodin nejrůznějších koncertů a festivalů. Z naší bohaté fonotéky dnes uslyšíte.
1: Dnes uslyšíme skladbu If You Believe v podání anglického hudebníka žijícího v Česku Justina Leleše.

0: Olympik a Český rozhlas Olomouc a blíží se 15. hodina, s ní další zprávy, které přinesou další volební výsledky a také se v nich například dozvíme, kdo vytvořil novou stránku Digitální rodiče, to by vás mohlo hodně zajímat. No a poté už se na vás bude těšit Jarka Nosková s dalším pořadem Na cestě folk a country, ve kterém vám představí dvě naprosto rozdílná úžasná alba.
1: Český rozhlas Olomouc a Hana Písková.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Hry Bohemia Rádio. Mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby. Od 18. do 22. října v Olomouci. Můžete se těšit na Lucii Polišenskou jako Olmerku, podcast session s Petrem Uhlíkem nebo besedy o rozhlasovém herectví s Martinem Fingrem, Igorem Barešem, Otakarem Brouskem a také na kavárnu Potmě po celou dobu festivalu. Více na prybohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Rádio pořádá Český rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Volby v Jeseníku vyhrálo uskupení Pro Jeseník, druhý skončil Jeseník srdcem. V Přerově se o senát střetnou Petr Vrána z Hnutí ANO a Jakub Navařík z ODS. Zemřel herec Jiří Štěpnička. Polojasno až oblačno, teploty do 15 stupňů Celsia, mírný vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc. Přeje Jiří Kořínek. O komunální volby byl letos v Olomouckém kraji větší zájem než v roce 2022. V kraji přišlo v pátek a v sobotu volit 243 509 lidí. Před 4 lety jich bylo o 10 867 méně, informoval Český statistický úřad. Nejvyšší volební účast byla na Jesenicku. Následovalo Šumpersko, Prostějovsko, Přerovsko a Olomoucko. Mezi obcemi měly nejvyšší volební účast v Zábeštění Lhotě na Přerovsku. Nejnižší měla Oskava na Šumpersku. Na radnicích se jedná o budoucí spolupráci. Dnes se scházejí zástupci stran a hnutí například v Jeseníku. Komunální volby tam vyhrálo uskupení Pro Jeseník. Těsně porazilo Jeseník srdcem. Vítěze z minulých voleb. Obě uskupení budou mít v zastupitelstvu po 7 mandátech.
2: Já si myslím, že oproti posledním volbám to bylo hodně zlepšení, protože jsme získali o 3 mandáty víc.
3: Říká lídr uskupení Pro Jeseník Dušan Antálek. O tom, s kým budou skládat případnou koalici, budou podle jeho slov jednat nejspíš dnes. Na druhém místě pak skončilo uskupení Jeseník srdcem, pokračuje jeho lídrině Martina Seidlerová.
4: Přece jenom chybilo asi jen 59 hlasů, aby jsme byli první, ale já si myslím, že jsme spokojeni tak a teďko teda čekáme, čím se ozve Pro Jeseník a jak budeme dál pokračovat.
3: Na třetím místě pak skončilo ANO se 4 mandáty. Dále pak Občané Jeseníku, Náš Jeseník a Nezávislí za Jeseník, a to každý s jedním mandátem. Z Jeseníku Sabina Millerová, Český rozhlas.
0: Do druhého kola senátních voleb v obvodu Přerov postoupil přerovský radní Jakub Navařík z ODS. Za týden se utká s přerovským primátorem Petrem Vránou z Hnutí ANO. Navařík získal 38,54% hlasů, druhý Vrána má 37,62%. Dosavadní senátorka Jitka Seitlová z KDU ČSL letos nekandidovala. Hlasování se zúčastnilo 41,59% voličů. Ohlasy usilovali 4 kandidáti. Zemřel herec Jiří Štěpnička. Bylo mu 79 let. Hrál v desítkách filmů a seriálu. Celou profesní kariéru spojil s Národním divadlem.
5: A kde strkáš všechny peníze, co vyděláš?
6: Chce ti potem! Mám se ti zpovědat?
7: Mám pocit, že jsem jeden po Lukavským, jeden nejstarší herec v Národním divadle. Já jsem věrný.
8: V Národním divadle hrál od roku 1974. O 12 let později pak kývl na roli Gottwalda ve stejnojmenném seriálu.
7: Jsem dostal strach, že kdybych tuhle roli odmítl, takže bych mohl být vyřazen vůbec z této profese.
8: Mistrovství prokazoval i v dabingu. I proto si vysloužil přezdívku český Harrison Ford. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Pouhých 10 koní se dnes utká o triumf ve slavné Velké Pardubické, což je nejméně od roku 1993. Na startu od 15.30 nebudou chybět dva minulí vítězové, Godfrey a Sakamiro. Toho povede žokejka Lenka Neprašová z Beňova na Přerovsku. O svůj čtvrtý triumf v kariéře se pokusí zabojovat žokej Josef Bartoš se svým koněm ze stáje v Ramzové na Jesenicku.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě polojasno nebo oblačno, ojediněle přehánky, na horách smíšené i sněhové, teploty 11 až 15, v Jeseníkách okolo 5 stupňů Celsia a slabý během dne mírný západní vítr, večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Trávu kolem dálnice D35 sečou dělníci na trase z Olomouce na Lipník nad Bečvou. Jedou mezi 277. a půltým a 283. kilometrem pravým pruhem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: www.nejlevnějšípneu.cz. Váš dodavatel pneumatik všech značek vám přeje příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek. www.nejlevnějšípneu.cz. Sponzor programu.

Dnes budeme poslouchat pořadu Na cestě Českého rozhlasu Olomouc písničky ze dvou alb rozdílných žánrů. První z nich je žhavá novinka Teorie mizení, kterou vydala brněnská formace Nevermore a Kosmonaut. Druhé je Na světě už nějakou chvíli, jmenuje se Tajný přání a natočila ho plzeňská bluegrassová legenda COP. Tak pojďme na to a začneme folkem. Klidný poslech přeje Jarka Nosková.

63, cítit se jako ten, co do své doby dávno nepatří. Mezi psem a vlkem, kdy v noci přichází přízraky,

Úvodní skladba se jmenovala Teorie mizení, stejně jako celé album skupiny Nevermore a Kosmonaut. Vyšlo 1. října, obsahuje 11 skladeb, které jsou koncepčně propojené a v textech přibližují ztráty v mnoha podobách. Michal Kosmi, Kosmonaut Šimíček, mi doporučil, které písničky by mohly zaznít, za což mu děkuju, stejně jako za CDčko, protože právě on, jako autor všech textů a celé koncepce alba, určitě nejlíp ví, jak by měly navazovat.

Album Teorie mizení je akustické, žánrově pestré, nejde jen o folk. Objevují se skladby laděné rockově s alternativním přesahem. To cituji tiskovou zprávu, kde Kosmi taky přibližuje příběhy jednotlivých písní. Například předcházející měsíční krajina byla inspirována kresbou chlapce z terezínského geta, která se později dostala i do vesmíru. A v následujícím atlase Prosny se potkávají realita a pomíjivý sen.

Kapelu Nevermore a Kosmonaut tvoří kromě už zmiňovaného zpěváka, autora textů a taky spoluautora muziky Michala Kosmonauta Šimíčka, kytarista Pavel Karas, ten se podílel i na muzice. Doplňují je baskytarista Vít Sklenář a bubenici Vladimír Třebický a Radim Greenwald. Na albu Teorie mizení se podíleli i hosté, v předcházející skladbě to byl třeba Smyčcový kvartet.

Album Teorie mizení, ze kterého dnes posloucháme ukázky na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je vybavené výtvarně povedeným obalem s kresbou Kataríny Kratochvílové a bukletem, včetně textu, což mám ráda. Objevilo se na něm i několik dalších hostů. V následující písničce Bez signálu uslyšíme zpěvačku Ladu Šimičkovou.

0: Pro kapelu Nevermore a Kosmonaut je album Teorie mizení už čtvrtým. Myslím si, že určitě stojí za poslech, a to opakovaný, soustředěný. Má co říct a určitě o něm ještě uslyšíme. Jsem ráda, že se ke mně dostalo a hlavně, že vyšlo. Křest už nestihneme, ale doporučuju si najít některý z koncertů, do Brna není tak daleko, anebo si sehnat album, které jsme dnes v pořadu Na cestě poslouchali. Jako poslední jsem vybrala písničku Hledání začátku, která symbolicky uzavírá kruh i celé album. A pak žánr změníme.
1: Hledám ptáčka, který mluví z duchy lesa, purpurové květy, magnolií v zahradách hledám. Hledám jako prospektor zlatonosnou řeku, smysl života,

0: Martina Bednářová je velmi zkušená parašutistka. Doma má titul mistryně Evropy ve čtyřčlenných týmech. Je to ale také autorka Wind Therapy, rehabilitačně terapeutického cvičení v řízeném proudu vzduchu. Pracuje s vozíčkáři, lidmi po operacích, s Parkinsonovou nemocí nebo dětmi s poruchou autistického spektra. Podrobnosti přidá v rozhovoru s Ditou Vojnarovou v pondělí po 10. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

padá, jen se dívej. Dokud máš co rozdát, tak to dej. Když víš, jak to chodí, tak užívej. Život letí jak kůň splašenej.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc teď budeme poslouchat písničky z alba, které vydala plzeňská bluegrassová legenda Cop. Nazvala ho podle skladby, která zazní právě teď. Tajný přání.

kolem jen ty praví, co jsem s nima za ty dlouhý roky hrál. Ten jeden mířil k oblakům a druhý pro svou skromnost nešel dál. A ten, co znal jen problémy a další, co se pořád všemu smál. Jsou ve mně jejich domovem, je jiný město nebo jiný stát. A třeba druhá strana

táhnem dál a není nikdo z nás, kdo by litoval. Tý spousty roků na cestách a vztahů, co nám tenhle život dal. Jen my známe těch minut pár, co připíchneš jak kytku na kabát. A všem smělým plánům o věčný slávě můžem se jen smát.

album Tajný přání vyšlo už loni. Ke mně ale doputovalo až na Folkfestu, protože CDčka Copu můžete exkluzivně získat přímo na koncertě anebo taky na www.copmusics.cz.

0: pořadu Na cestě právě posloucháme album kapely COP Tajný přání. Navazuje na mini-album, které vyšlo v roce 2022 a to obsahuje stejné písničky. Album Tajné přání však obsahuje 16 skladeb, z níž mnohé jsou notoricky známé a COP je hraje na koncertech už delší dobu.
1: Možná neměl jsem v tom páru honit holky a hrát karty, možná měl jsem raději rychle domů jít. S tebou neměl jsem se hádat, že já tam vůbec les a začal tyhle dlouhý drinky pít. Proč já na mašinu set a rychlejc než je zvykem od hospody vylít jako blesk? Když řídil jsem se silnicí a v zádech syren houkání a točil plyn jako vzteklej pes.

Teď ležím tady v příkopě a motorka je vejpůl a policajtů kolem víc než dost. Taky necítím se nejlíp a tělo nechce poslouchat, já připadám si v něm jak cizí host.

Muzika na albu je přejatá se dvěma výjimkami. Většina textů je dílem Míši Leichta. A předcházející Long Drink napsal i muziku. Další písničku Možná se ti ozvu celou napsal Jirka Vopava.

Dnes kapelu COP tvoří Míša Leicht, kytara, zpěv, autor. Taky Jirka Vopava, housle, mandolina, zpěv. Taky další autor, dále Martin Friedrich, banjo, zpěv. Petr Sláma hraje na dobro, Ondra Jukl na baskytaru a zpívá. Potěšilo mě, že si na albu kromě zmiňovaných muzikantů zaspíval i někdejší baskytarista Zdeněk Fík.

jsme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslouchali dvě zcela rozdílná alba a já jsem si na závěr pořadu Na cestě nechala copáckou písničku, která album Tajný přání uzavírá. Pár minut. Mějte se krásně, od mikrofonu se loučí Jarka Nosková.

0: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.
1: Komerčně nejúspěšnějším albem skupiny Cure bylo až to deváté z roku 1992 s názvem Wish. Hned tři výborné singly na čele s Friday I'm in Love znamenaly čelo hitparády v Británii a druhou příčku v Americe, kde navíc deska získala platinu za milion prodaných nosičů. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc se skupinou Cure.
0: Desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Komunální volby v Přerově vyhrálo hnutí ANO, vedení Jeseníku vybralo zhotovitele páté etapy revitalizace sídliště 9. května. Samospráva Prostějova podpoří začínající řemeslníky dotací i pro příští rok. Polojasno až oblačno, teploty do 15 stupňů Celsia, mírný vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. V Šumperku přijde po volbách hnutí ANO o vedení na radnici, naopak v Přerově hnutí ANO posílilo.
2: Hnutí ANO bude v 35 členem zastupitelstvu Přerova patřit 16 křesel, o dvě více než dosud. Spokojeně hodnotí lídr a primátor Petr Vrána.
3: S výsledkem jsem spokojen. Osobně a subjektivně jsem si dal hranici 14. Říkal jsem si, když budeme mít 14 a obhájíme to, co jsme měli, tak to bude fajn, ale za úspěch považuji cokoliv nad 14.
2: Druhá v Přerově skončila ODS, dalo jí hlas 16,5% voličů. Povolební vyjednávání chce hnutí ANO zahájit v neděli. Z Přerova Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
0: Bývalý starosta Vápené na Jesenicku Leoš Hanik, kterého zastupitelé odvolali asi měsíc před obecními volbami, v nich zvítězil se svým uskupením Srdcem pro Vápenou. Haniga před dvěma lety soud potrestal podmíněným trestem v souvislosti s využitím dotací kvůli rekonstrukci Lacelovy vily, což bylo i důvodem jeho odvolání zastupiteli. Domnívali se, že nemůže podepsat žádosti o dotace z programu Živel. Hanik stál v čele Vápené 24 let. Radní v Jeseníku vybrali zhotovitele další etapy obnovy sídliště 9. května. Stát bude zhruba 11 milionů korun. Práce by měly být dokončené do 5 měsíců od předání staveniště. Pokračuje mluvčí radnice Markéta Káňová.
4: Předmětem zakázky je rekonstrukce chodníků podél ulic Horská a u kasáren a jednoho chodníku ve vnitrobloku. V součástí pak bude také nové veřejné osvětlení, nová výsadba a doplnění mobiliáře. Koordinační situaci stavby najdou naši občané na webu Náši Jeseník.
0: Prostějov chce pokračovat v podpoře začínajících řemeslníků i příští rok. Absolventi vybraných oborů můžou město požádat o dotaci 40 tisíc korun, například na nákup vybavení a úhradu záloh nebo služeb účetního. Mezi 18 podporovaných oborů patří například elektrikář, čalouník, zedník nebo nově kadeřník. Pokračuje mluvčí města Jana Gáborová.
5: Je to z toho důvodu, že takových těch řemeslníků běžných velmi ubývá a proto chce město podpořit právě tady tuto činnost, aby byli dostupní a aby měli třeba zájem i v tom městě zůstat. Sport.
0: V 10. kole první fotbalové ligy prohrávají Teplice se Sigmou Olomouc 0-1 po poločase. Překážkový dostih Velká Pardubická po druhé za sebou vyhrál Irský Kůň. Na loňský triumf Stamptowna navázal Final Orders znovu s Jockeyem Danahuem. Sakamiro byl čtvrtý. Max Verstappen vyhrál poprvé velkou cenu Singapuru F1, slaví druhé vítězství za sebou. Druhý dojel Charles Leclerc, třetí byl Andrea Kimi Antonelli. Počasí. Zítra čekejte na střední Moravě polojasno nebo oblačno, ojediněle přeháňky, na horách smíšené i sněhové. Teploty 11 až 15 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 5 a slabý během dne mírný západní vítr, večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zítra čekejte na střední Moravě oblačno a dnes pozor na porouchané auto, budete ho mít na dálnici D1 z Ostravy do Přerova. Stojí za exitem hranice za 36. kilometrem, pokud tam míříte, věnujte řízení zvýšenou pozornost.
1: Zelená vlna, zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
6: Jsou lidé, na které se vždycky s láskou vzpomíná. Takoví, kteří uměli rozdávat radost a zároveň být empatičtí a milovaní. Těm lidem chceme dát jednou provždy medaili českého humoru. Už jsme jich díky našemu pořadu rozdali bezpočet. A dnes přidáme další jméno s mezinárodním přesahem. Patrik Rozehnal dnes uděluje medaili za zásluhy o český humor muži... Muži, který se narodil 20. srpna roku 1941 v Bratislavě. A kdo to bude?
7: Inženýr Horák.
6: Ne.
7: Inženýr Horal.
6: Ne.
7: Inženýr Horárik.
6: Ten taky ne.
7: Inženýr Horček.
6: Máte ho tam vůbec?
7: Inženýr Horčičák.
6: Další.
7: Inženýr Horčík.
6: Cože?
7: Inženýr Hvorčík.
6: Ne, to není on.
7: Inženýr Hordoši.
6: Čtěte dál.
7: Doktor Horečný. Doktor Horínek.
6: Takhle bychom to byli do aleluja. Poděkovat a vzdát hold dnes chceme Juliu Satinskému.
8: Vážený prítomný, dnes jsme svědkami malej, ale o to dojímavejšej slávnosti.
6: Tento hodinový ceremoniál se jmenuje
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Jak jsem slíbil, budeme dnes vzpomínat a oceňovat humorné nápady Julia Satinského.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Narodil se a celé dětství prožil v Bratislavě. Jeho rodina tam bydlela v Dunajské ulici. A k Bratislavě měl velmi blízký vztah. Ovládal i mnoho cizích jazyků a také nářečí.
2: Tam za váhom bělý dom, tam za váhom šnibidaj, šnip šnap šnibiriby zabrdaj, bělý dom, bývá pekné děvča v něm, bývá pekné šnibidaj, šnip šnap šnibiriby zabrdaj, děvča v něm. Člověk. Ale... odláhlo, milo, bo som myslel, že už neskončíte. Ale ne, mohol by som pokračovať, ale čo tamto šniby daj, šnip, šnap, šniby, ryby, zabrdaj.
0: No, potom teď pátrat nebudeme. Prozradím, že Julo Satinský měl herecké sklony už v mladém věku. A v roce 1958 dokonce vyhrál recitační soutěž Hvězdoslavův Kubín. Později vystudoval pedagogiku na střední pedagogické škole. Profesi učitele ale nikdy nevykonával. Jeho velkou touhou bylo herectví a bavit lidi dobrým slovenským humorem.
3: A bylo by dobré, kdybyste si připravili nějakou tému, ak jste si připravili nějakou humoristickou tému, tak ju povedzte a já tu tému už potom rozvediem. Víte, já už potom rozvediem.
4: Já mám témy připravené.
3: To já už potom zase rozvediem. Ano. Len ak máte tému, tak ju povedzte. A zase já už potom rozvedím. Tu tému myslím. Víte, že už potom rozvedím, ak ju vy poviete.
4: Ano, ano.
3: Ak ju nepoviete, tak ju nemôžem rozviesť, lebo nebudem mať čo. Však ale ak poviete tému, tak ja už potom zase rozvedím.
4: A medzi tým, pardon, medzi tým som zabudol, to je nejaká vedecká téma?
3: Nie, humoristická, viete, humoristická téma.
4: Pre humoristický dialog.
3: A pre humoristický dialog téma a ja ju už zase potom rozvediem.
4: Áno, áno. Mám.
3: Tú tému.
4: Mám.
3: Áno. Máte tú tému.
4: Mám tú tému.
3: No, tak ja ju už potom rozvediem.
4: Porozprávajme sa o človeku.
3: O kom?
4: O človeku.
3: Nepoznám. Ja o človeku, a tak. No o človeku, no dobré, ale ako sa volá, aspoň približne viete, lebo...
4: Tu neviem.
3: Neviete. A čo robí,
4: ha? On stojí na moste.
3: Áno, áno. A ako zmýšľa, z čoho vychádza?
4: Vychádza z továrne.
3: Ah.
4: On dostal výpoveď.
3: Ah.
4: No a teraz stojí na tom moste a rozmýšľa o celom svojom živote.
3: Aha.
4: Dostal som výpoveď. Doma ma čaká 5 hladných detí a manželka, všetci majú TBC.
3: Ah. A ja stojím na moste.
4: A ja stojím na moste a dívam sa do vody.
3: A čo mám teraz, ako si?
4: Áno. Áno. A zrazu sa prešvihne ponad to zábradlie a mútna voda ho pochová.
3: Aha.
4: Ešte chvíľu sa trepe s tými rukami, ale potom už pláve pod vodou a postupne ten život zaniká.
3: Takže teda po ňom zostane 5 sirot a jedna vdova, čo?
4: Áno, áno, áno.
3: Zaujímavá téma, hej, hej. A všetci majú TBC, čo?
4: Zákernú TBC.
3: Áno, áno.
4: Okrem otca, ktorý už je pod vodou.
3: Áno, on už nemá TBC.
4: On už nemá TBC.
3: A čo si počnú tie deti a tá matka však bez otca? Ktorý už nemá TBC.
4: Ja to tu neviem. Vy ste mi vraveli, aby som vám povedal nejakú tému pre humoristický dialog, že vy to už potom...

0: Dejme dál prostor Julii Satinskému. Samozřejmě, že po jeho boku přijde často i Milan Lasica.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Komplikace pro tuhle slavnou dvojici přišly po roce 1968, kdy v období normalizace prošel tandem na Slovensku mnoha zákazy. Dva roky působil Julo Satinský v divadle Večerní Brno. Teprve potom se mohl vrátit na Slovensko, kde se oba herci stali nejdříve členy souboru operety a pak i činohry Nové scény v Bratislavě. Později zdomácněli v bratislavském studiu S. Jehož název se v průběhu let malinko pozměnil na studio S plus L. Julius Satinský i natáčel nejen na Slovensku, ale i tady u nás v Česku. Prvně si zahrál se svým parťákem v dětském filmu Nekonečná nevystupovat. To bylo v roce 1978. Pak následovaly filmy Hodinářova svatební cesta Korálovým mořem, Buldoci a třešně, nebo Srdečný pozdrav ze zeměkoule a taky pohádka Tři veteráni od Jana Vericha v režii Oldřicha Lipského.
2: Poslouchej, co je to za plody?
3: Kdo není královského původu, zemře po nich. Kdo je však z královské krve, ten zkrásní a bude zdrav.
2: Koupím je pro Bosanu. Už takhle je krásná. Co teprve až je sní? Kolik stojí?
3: Vyvážíme je vahou démantů.
2: A hrome. A povolení k prodeji. Máš bouřeniny?
3: No.
2: A na to u nás pokuta. A víš jaká? No. Zaplatíš dvojnásobek požadované ceny. Víš? Dáš dvojnásobnou váhu démantů. Máš?
3: No.
2: Jablka se tímto zabavují.

0: sa vrátime k scenáru. Zvečerilo sa a Béla sa pozrel k horám. Nie, prepáčte. To je scenár z nového celovečerného filmu Béla sa vracia. Aha.
1: Farebný?
0: Nie, čierno-bielý.
2: My se teď podíváme na nebe, protože ve filmu Vesničková středisková Jiřího Mencla přistává letadlem právě Julius Satinský. Mimochodem tohle letadlo pak ještě dlouhá léta bylo v hangáru na letišti v Mariánských Lázních.
3: Sarus, chlapci, ako se to žijete?
2: Julius Satinský byl znamenitý fabulátor. Tvrdil třeba, že je potomkem polského šlechtického rodu. Možná to nevěděl ani on sám, ale znělo to perfektně. Faktem je, že slovenská jména s koncovkou ský jsou polského původu. Julo také snil o tom, že jednou napíše rozsáhlý humoristický román, ale nikdy se do něj nepustil. A jak to vlastně bylo s vystupováním dvojice Lasica Satinský? Kdo měl jakou roli?
4: Keby si z nás brali příklad Íry, začnem Írmi. Íry, Angličania, Židia, Araby. Keby si z nás brali príklad z Lasicu a Satinského, Slováci a Česi, tak sa nikdy v nič v živote nerozpadne. Pretože my sme prijali určité, už hneď na začiatku, ako sme sa zoznámili, sme prijali určité pravidlá hry, ktoré dodržujeme. Ja, ktorý som oveľa múdrejší ako Milan, celý život robím blbého. On ma môže kopať.
5: Ale skutočne musím potvrdiť, že mu to ide vynikajúco.
2: Snad nejpopulárnějším slovenským kabaretem v televizi byl pořad Kto si je za dverami, ve kterém vystupoval společně s Milanem Lasicou. Spolu tu glosovali aktuální témata a také si zvali známé tváře. Právě teď za nimi přichází Miloš Kopecký.
6: Jsem tu dobře?
7: Podle toho, kam jste již jel.
6: Já hledám pokoj pánu Lasici a Satinského.
7: Ano, ano, to je naša jistá.
6: Kde jsou ty dva?
7: No dohledat, to jsme my.
6: Lasica, typický.
7: Ne, Satinský, naštěstí.
6: Má pravdu Satinský?
7: No, naštěstí nemá.
6: No to si vyřešte mezi sebou.
7: Ano.
6: Ovšem, já bych se vám jaksi, já vás znám z doslechu.
7: Ano, a co jste počuli?
6: To nejhoroucnější. Aha. Já se musím představit.
7: Nemusíte.
6: Ale jo, Kopecký.
7: Těší má, Satinský.
6: Kopecký. Divadelník Kopecký. Ovšem, pánové, dovolíte-li upřímné slovo, já jsem si vás představoval trošičku jinak.
7: No, a
6: řekl bych, méně ošuntělé, přece jen drobátko inteligentnější, se zdravější pletí.
8: No, necháme to. Já bych si vás dovolil privítat podle prastarého slovanského zvyku chlebom a solou. Pači symbolicky.
6: Děkuji vám, velice děkuji.
8: Pardon. Povedal jsem symbolicky.
6: Tak tohle to je symbolické. No. Pánové, vy jste si mě pozvali, Jášku, proč? No. Jako chcete se blejsknout, že mě znáte, nebo naopak chcete vyniknout?
8: Pozrite se, já vám to povím takto. Já kdybychom se chcel blísnout, tak si nepozvem vás. Však já si pozvem někoho úplně jiného. No,
6: nemenovat.
8: No právě jsem si myslel.
7: Proč jste sem přišli vy?
6: To je jiná píseň. To je má povaha. Já jsem strašně slabá povaha.
8: Aha.
6: Já jsem to bezvěc svým způsobem lehký muž. Já nedovedu říct nikomu ne.
8: Vy nedokážete povedat nie.
6: Ne.
8: Mohl by som vám požičať 5 000?
6: Jo. Naozaj, nevie povedať nie. Na mou duši, ja musím pít, abych nebyl tak povolnej. Já musím pít, aby ten charakter dostal tvár a páteř a nějaké, jako kostru, aby dostal.
8: Ale když vám vy, keď si trošku vypijete, tak získáváte charakter.
6: To, co ostatní mají ve stavu střízlivém.
8: V tom případě si vás dovolujem ubezpečit, že jste tu mezi samými charakternými lidmi.
6: Gentleman musí dělat. Někdo mě psal, že si budeme povídat ve třech.
8: Někdo vám písal. A to jsem bol já, my to máme podělené, já vím písať. Ano.
1: Já celé dny čítám.
6: Není to vidět. Já jsem předpokládal, že v tom případě tak si budeme mít víc, řekl bych, intimního prostředí.
8: No já bych se mohl zavolat nějaké...
6: Ne. Abych vám řekl upřímně, já vám to řeknu na rovinu, já bych se chtěl trošku uvolnit, jo?
8: No ale to byste sám mal, protože působíte trochu krčovitým dojmem.
6: Já si, jestli dovolíte, rozepnu to sako.
8: Ale len sako, ano.
6: A trošku uvolním, pač. Zapnutých sak, to mám na jevišti, to mám pořád, upnutá saka, perfektní obleky, já celý život hraju elegantní, šaramantní, mladíky z nejlepší společnosti.
1: No ale to bylo ještě vtedy, když se nosili kajzerovky.
6: Já pro vás něco udělám, já jsem to jako neslyšel, jo? Já hraju lidi z High Society. Jestli víte, co tím chci. Pánové, už jste hráli někdy s noblesou lidi z vyšších kruhů?
8: No, sice bez noblesy, ale hráli.
1: Dnes večer jsem dal... Služobnictvu volno. Chcem totiž zabít svoju ženu.
8: Nebojte se. Papa vás z toho vyseká.
1: Však papa.
8: A co robí mama? Ještě stále v nízkých Tatrách?
6: Ve vysokých, to bych si vyprosil. Mama i papa.
8: A ako sa hovorí vo vyšších kruhoch, mamas and papas.
6: Jsou teď právě ve vysokých Tatrách. My jsme to celý koupili. Sakum prás i s lanovkama.
1: To muselo stát.
6: A propos, co? Vy, sir, co vy? Už jste po transplantaci?
1: Víte, že ještě nie? Nevím se rozhodnout, co si má dát transplant.
8: Já si myslím, že nejlepší by bylo mozek.
6: Já bych věděl, co bych si dal transplantovat.
8: A?
6: Jenže to neseženete.
9: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Taky vás zajímá, jaký život prožil Julius Satinský a jak to šlapalo ve dvojici Lasica Satinský? Poslouchejte dál náš pořad.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Na začátku jejich spolupráce psali scénáře a texty ke svým vystoupením spolu. Pak se domluvili, kdo napíše takzvaně první vodu, tedy první verzi, a ten druhý je pak přepisoval. Julo byl autorským typem monologista. Jeho verze mívala repliky na půl stránky, na které třeba Milan Lasica reagoval jenom otázkou proč. Jindy zas měli napsaný pouze takzvaný boďák, tedy hesla, která pak na jevišti improvizovaně dotvářeli. V podstatě se nedá říct, kdo z nich byl větší vypravěč a kdo gagman. Střídalo se to podle látky a žánru. Například takovou hru Náš přítel René psali u Julia Satinského doma, u jeho kulatého stolu, a velice u toho komunikovali, i když každý psal jinou scénu. Prý to byla možná ta nejšťastnější chvíle, kterou s Juliem Satinským Milan Lasica prožil. Radost určitě udělali i jako hosté v Hovorech H Miroslavu Horníčkovi. To, když se snažili vysvětlit Čechům, jací jsou Slováci, kde jsou rozdíly a co mají společného. Režii měl tehdy Jan Roháč.
2: Já bych se chtěl zpýtat, abychom prošli k jiné téme. Máte u vás v Čechách vlaky, rozumíte?
3: Vlaky. Jo, máme, ano, máme vlaky, máme, ano.
2: U nás máme taky to, samozřejmě na kolejnicích, všechno, ano. Se to pohybuje.
3: U nás železnice patria ľudu.
2: Ano.
3: Ano.
2: To je zaujímavé taky.
3: Zvláště v neděli.
2: Ano. Keď sa postavíte u nás na Slovensku medzi tie dve kolejnice, ano. Viete, a zahladíte sa do diálky,
3: ano.
2: Tak to je veľmi zaujímavé, že tie kolejnice sa stretajú.
3: V diálke, teda tie kolejnice v diálke sa stretnú, takže ten vlak potom v diálke už je len po jednej kolejnici.
2: A to je vlastne ten náš Alvek, ktorý...
3: To je fantastické. To je fantastický. Jak oni vědí, ti vaši inženýři, kde se mají ty koleje setkat. Ano, to je zajímavé.
2: Ano. No u nás je jedna dědina, se volá Horizont.
3: Ano, to aha, je tak tam.
2: Aspoň, to nemám overené.
3: A nemenuje se Horizont?
2: Horizont.
3: Horizont.
2: Já bych se vám ještě...
3: Třeba například mě by zajímalo, ano. Můžu se zeptat sám?
2: No prosím, ano, ne. No, my tak nebudeme odpovědět, ale nech se páči.
3: Mě by třeba zajímalo jídlo. Jíte?
2: Já, tak to je, to jeme samozřejmě.
3: Jo?
2: My jeme na Slovensku třikrát denně.
3: Ano.
2: Ráno raz a dvakrát večer. Každý druhý den. Jeme.
3: Mám, no dobre, tak jeme, to je samozrejme, ľudia na celom svete jedia, ale čím jeme?
2: Pán Horníček, pojďte. Áno, tak to je, to sú...
3: To je príbor.
2: To
3: my jeme.
2: To sú príbory, ale
3: to je to praktická vec.
2: Zvláštna špecialita, keď jete, tak si vlastne človek neušpiní ruky pri jedle. Keď používa ten príbor, tak isto zuby zostanú dosť zdravé pomerne. To je, myslím, typický slovenský...
3: No, pardon, toto nie je typický slovenský príbor. Toto mám z hotela Esplanade.
2: Áno. Ovšem nie všetci Slováci majú príbory z hotela Esplanade.
3: No isté, že.
2: Niektorí majú aj z hotela Európa.
3: No ozaj, a poznáte vy takéto typické slovenské jedlo?
2: Pardon, ešte by sme sa vrátili
3: do obeživu. Ale zostaňme pri jedle.
4: Pri jedle, ja by zostal rád. Pri jedle ja rád zostávam.
3: Ja viem o vás, že musíte mať rád brinzové halušky.
4: Milujú.
3: Brinzové halušky.
4: Milujú brinzové halušky.
3: Ja som vám priniesol, toto je jedna z mnohých. Dovolte. Malý darček. To je brinzová haluška. Ty sa páči, ale dajte kolovať radšej, aby sa...
4: Prosím, dejte kolovať.
3: Pravá brinzová haluška.
4: Můžete ji ochutnat, práce to nemusíte, o nich mají víc. Mají spoustu brinzových halužek.
3: Hovorím, jedna z mnohých. U nás brinzové halušky rastou jako huby po daždi.
2: Já jsem chcel hovorit o obeživě, prepáčte, že já mám teda v rodině peníze, rozumíte? U nás taká věc, keď člověk něco kupuje, tak potřebuje peníze, musí zaplatit. Teda já nevím, aby som to tak názorně předvedl, to jsou... Naše teda obeživo, teda za to, keď idete do obchodu, hej, tak za to dostanete potom nakúpiť tovar. U nás sa väčšinou nakupuje chlieb.
3: No tak obyčajne nič iného nedostať.
2: A ten potom, ten predávač potom s tými peniazmi uteká na poštu a tam potom na pošte
3: To jsou úplně stejný, to je zajímavý.
2: Ano, to jsou, rovnaké. Na poště ten poštár potom nenápadně prenesí ty peníze.
5: Do banky
2: ty peníze prenesí nenápadně a tam v banky potom...
5: Vidíte, čo je to banka?
3: Jo, banka.
5: Banka.
3: Ano, dejte kolova.
5: U nás na Slovensku to je banka pri banke. Banka pri banke.
3: Pre bančino je, jo.
2: Máme takú ulicu a tam jedna banka vedľa druhé. A tam sa zhromažďujú tie peniaze.
5: No a pred bankou sa zhromažďujú zlodeji.
2: Zatiaľ ovšem, teda napriek tomu slovenské banky majú v cudzine veľmi dobrý zvuk.
5: Skutočne slovenské banky majú v cudzine ohromný zvuk.
2: Áno.
5: Počujete?
2: Mm-hmm. To bol zvuk slovenskej banky.
0: A teď jedna z nejslavnějších rolí Julia Satinského, a to v nejslavnější české komedii. Komedii 20. století S tebou mě baví svět, kterou se rozhodla režírovat Marie Poledňáková. Postava svéhlavého doktora Alberta Horáka přinesla Julii Satinskému obrovskou popularitu. A přitom je ani nemusel hrát. Nechybělo totiž mnoho a do role Alberta mohl být obsazený i jiný herec. Marie Poledňáková totiž pochybovala, jestli Satinský zvládne všechny fyzicky náročné úlohy, tedy hlavně lyžování. Když ji ale Václav Postránecký ujistil, že kolega Julo externě spolupracuje s horskou službou ve Vysokých Tatrách, poslala režisérka scénář do Bratislavy.

0: To, že Julo Satinský lyžovat vůbec neumí, se zjistilo až při natáčení. A tak ty lyžařské scény za něj ve filmu dabuje manžel Elišky Balcerové.
1: Tady Orel. Orel volá po štolku.
2: Má někdo za kamaráda takovýho ptáka? Má. A zrovna já.
3: Víš, o čem se mě teď zdálo? O Kateřině.
2: Manželská erotika, povídej. Zjevila se mi v průsvitné košilce. A pravila.
3: Jo.
2: Co je to tam za kravál?
4: Hunská válka.
2: Jsou dvě věci, které mi nikdy neodpustí. Jestli se tady něco rozbije a obzvlášť talíře po babičce.
5: Tak to byla ta první. A která je ta druhá?
2: Já je srovnám. Já jim rozsekám zadek.

Děti při natáčení téhle komedie také docela zlobily. A Julo Satinský to řešil po svém. Jednou, když se takhle dostali do ráže, tak se naštval a řekl: tak děti, a budete ticho a ty, Dášenko, zmlkneš vůbec, protože v roce 2011 si tě vezmu za ženu. Ona se tehdy zarazila a řekla, že ho nechce, že je starej a tlustej, a on na ní: ale mlč, já pro tebe přiletím soukromým letadlem a budu v balíku. Dášenka chvíli přemýšlela a pak spustila: Julo, nechceš donést kafe? Nepotřebuješ pro něco skočit do šatny? Julo se v tu chvíli podíval na Janu Šulcovou, dal si ruce v bok a řekl: víš, Jano, teď jsem pochopil, že žena je vyvinuta už v 5 letech. Právě tolik bylo Dášence. A teď už si dáme muziku. Slavnou písničku z filmu. Tam sice hrála zpěvačku Zdena Studenková, ale ve skutečnosti zpívala Helena Vondráčková.

0: rytmus.
1: V těch rajských uličkách si byla úplně vedle.
2: Jenom klid, budeme opravovat tu druhou část, vynecháme refrén a začneme až verzí.
3: To je pravda, tuhle sloku totiž v písničce nikdy nepoužili. Poslechněte si to, co hrajeme už léta.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Hezký poslech, ještě zbývá pár ukázek a taky informací, které se točí kolem Julia Satinského.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Přibližně od roku 1990 se Satinský věnoval tvorbě pro děti i publicistice pro dospělé publikum. V několika slovenských časopisech a novinách měl svoje pravidelné rubriky. Prosadil se i jako autor fejetonů, glos a komentářů, které později vyšly v několika knihách. Nejvíc mu to ale samozřejmě slušelo na jevišti, na divadelních prknech.
2: My nemáme návštěvnost. Jako je to? Já jsem všechno zorganizoval tak, dva rázy denne do mikrofonu a ohlásil jsem to. V nedělu a sobotu 4 rázy. Všetko jsem ohlásil. Za každou osobu jsem byl zvlášť, za každým divákem. Povedal jsem mu, přijďte, neobanujete. 3 hodiny se tam zpívá, nič jiného se tam nerobí. A povím, že návštěvnost poklesla pod minimum. A mali jsme pěkné výsledky.
0: První manželkou Julia Satinského byla členka baletu Slovenského národního divadla, tanečnice Lůčnice a překladatelka z angličtiny a španělštiny Olga Lajdová. V roce 1985 po 20 letech manželství ale zemřela. Utonula při koupání v Karibském moři na amerických Panenských ostrovech. Tam je také pohřbena. Se svou druhou manželkou, s tou byl od roku 1985, doktorkou Věrou Satinskou, měl dceru Lucii a syna Jána. V roce 1989 mu byl také udělen titul Zasloužilý umělec. A Slovenská astronomická společnost po něm pojmenovala planetku 15946. No, dostala jméno Satinský. Objevena byla 8. ledna roku 1998. Hvězdou zářící na poli českého i slovenského humoru je pro dnešek Julius Satinský. Vystupoval vždycky dobře naladěn a s noblesou.
2: Já nevím, či se mám s tím vůbec zdůveriť, či mám výjsť pred verejnosť s touto mojou vecou, ale já si myslím, podle mňa je to naša osobná tragédia.
3: Vrelo s vami súhlasím a zároveň vás dôrazne žiadam, aby ste povedali, o čo ide.
2: O noblesu.
3: Prosím?
2: O noblesu.
3: A tak noblesu,
2: ano,
3: to sme už povedali. Kedy.
2: V mnohých veciach sme mnohé národy dobehli, predstihli dokonca. Už si napríklad vieme slušne vypiť, riadne sa najesť, aj odedza začína byť celkom slušivá, no. Čo poviete. Sem tam sa nájde aj vreckovka, ale k noblese sme sa ešte neprepracovali.
3: Nečudujte sa, viete, na také panské huncúctva nebolo kedy u nás. Veď si predstavte, v hore taký drevorúbač sa nemohol zdržiavať noblesom, nemohol kričať: Haló, prosím vás, buďte takí láskaví, všetci v doline ráčte varovať svoju dušu. To nešlo. On musel zakričať: Varuj dušu na doline, a guľatina sa už rútila.
2: Áno, áno. No ale pozrite sa, darmo je, teraz nám to tak na úradoch, ako aj v domácnostiach, chýba,
3: no, chýba
2: tá noblesa.
3: Chýba. Áno, chýba.
2: A viete, v čom to je, prečo to je, že nemáme tú noblesu? My sme za tie stáročia, čo existuje náš národ, zanedbali, by som povedal, inštitúciu sluhov.
3: Tak, tak.
2: Vy ste mali doma nejakých lokajov?
3: Nie, no, my v Pliešovciach sme nemali.
2: No, vidíte. A koľko je takých dedín, kde nevideli komorníka, ako je roh drhý?
3: To je fakt.
2: No, darmo je, teraz nám to chýba.
3: Áno, alebo napríklad všade na svete, keď sa niekto viezol na voze alebo na koči, tak za ním, verte mi, stáli aspoň dvaja livrelovaní lokaji. No a naši furmani na to kašlali úplne. Parfém nepoznali, púder to bôžnie. No. Takže noblesa zostala popoluškou.
2: Áno, človek si povie, že sú to maličkosti. Pekný porcelán, však chutné jedlo, dáka.
3: Pekný sluha.
2: No, dáke krajky, čipky, mladučká kuchárka. Tak. No ale to sú všetko tie maličkosti, ktoré človeku pomáhajú v sebe vybudovať práve tú ušlachtilú vlastnosť, ktorej tak po slovensky pekne hovoríme noblesa. Ano.
3: Alebo na Zamaguri, keď by sme mali byť konkrétni. Zamagurčania tiež nemohli oplývať noblesou, veď na Zamaguri nebolo ani jedného čističa topánok. O černochoch ani nehovorí. Alebo si zoberte takú maličkosť, keď všade na svete príde niekto niekam na návštevu, tak ako sa patrí, ho komorník ohlási, povie jeho meno, hodnosť. U nás prídete na návštevu, komorníka nikde. Domáci sú tiež poschovávaní všetci. Potom ľudia neradi chodia na návštevy. No, keď
2: ale to, my by sme sa mohli aspoň tu pokúsiť neskoro, ale predsa získať dáku noblesu.
3: No nikdy nie je neskoro začať. No. Začníme a ohláste no, niekoho.
2: Vy ste povedali, že je to jednoduché. No, treba sa postaviť do dverí a ohlásiť niekoho. Tak. Ale ako komorníka, no?
3: No.
2: Inžinier Čaniga s manželkou. Čaniga. Čaniga!
3: Manželko.
2: A je manželko.
3: Kde sú?
2: A čo ja viem? Ja som ich ohlásil.
3: No vidíte? Vidíte, ako je to? U nás ľudia ešte nie sú zvyknutí hneď po ohlásení vojsť. Viete? Možno, že prídu zajtra.
0: Život Julia Satinského se uzavřel v roce 2002. Z tohoto světa odešel díky rakovině tlustého střeva. Nemoc mu v posledních týdnech života způsobovala i velké bolesti. A těm podlehl 29. prosince právě roku 2002 ve věku 61 let. A je třeba si ho stále připomínat, protože jeho humor byl tak laskavý. I to vám zase někdy příště dokáže Patrik Rozehnal. Mějte se hezky a do vašeho života vám přeju každý den aspoň jeden velký

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: ANO vyhrálo volby v Olomouci, Majetín odmítl rozšíření těžby štěrkopísku, zemřel herec Jiří Štěpnička. Polojasno až oblačno, teploty do 15 stupňů Celsia a mírný vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Komunální volby v Olomouci vyhrálo hnutí ANO, získalo 13 mandátů v 45členném zastupitelstvu, o 3 méně než před 4 lety. Druzí jsou starostové a nezávislí s 5 zastupitelskými křesly. Třetí pro Olomouc bude mít 5 zastupitelů.
2: Dosavadní olomoucká primátorka Miroslava Ferhancová chce, aby hnutí ANO zůstalo v čele radniční koalice. Vyjednávat bude se všemi zájemci.
3: Žádná strana pro nás není nehratelná. Žádná strana není taková, aby jsme se nebavili o tom, jak bychom mohli fungovat.
2: Olomoucký lídr starostů a nezávislých Marek Zelenka průběh vyjednávání zatím nechtěl komentovat. S výsledkem voleb je ale spokojený.
4: Je, co se týče výsledku ostatních prodemokratických liberálních stran, protože jsem nečekal, že tak velká část olomouckého voličstva přijde k volbám.
2: Do zastupitelstva se dostali také lidovci, ODS, hnutí Společně milujeme Olomouc a koalice SPD se Svobodnými a Trikolorou. Volební účast přesáhla 38,5%. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
0: V Olomouci dnes pokračovala povolební jednání o sestavení nové radniční koalice. Souběžně vedou vítězné hnutí ANO a hnutí Starostové a nezávislí, které skončilo druhé. Zástupci obou politických uskupení se postupně sešli s představiteli několika dalších stran a hnutí, se kterými jednali o případné povolební spolupráci. Jednání podle vyjádření lídrů zatím příliš nepokročila a budou pokračovat. Obyvatelé Majetína na Olomoucku se v referendu vyslovili proti plánovanému rozšíření těžby štěrkopísku na území obce. Firma jim nabídla slevy na písek a štěrk a obci finanční příspěvek z vytěžené suroviny. Část obyvatel se obává rušné dopravy, hluku a prašnosti i budoucího charakteru krajiny. Referenda se zúčastnilo 66% voličů, je tedy platné a pro zastupitele závazné. Hodiny ve věži zámku v Dřevohosticích na Přerovsku znovu měří čas, zničili požár roku 1907. Městys nechal opravit fasádu i svěží a koupil do ní nový stroj. Pokračuje kastelán Jiří Kasperlík.
5: Zámek je součástí obce a zámecká věž je jednou z dominant obcí, nebo obce výhledů vlastně na Dřevohostice jako takový, jde to vidět zdaleka. No a tak to byla taková třešnička na dortu ty hodiny, že vlastně po těch letech 4 roky vlastně spravujeme fasádu a teď. Když tady půjdou i hodiny a lidi se budou moc podívat, kolik je hodin, tak mě to těší.
0: Zemřel herec Jiří Štěpnička, bylo mu 79 let. Na svém webu o tom informuje Národní divadlo. V jeho souboru působil 51 let. Televizní diváci ho znali jako Hradka Krásu v seriálu Vypráví. Do češtiny daboval Harrisona Forda, Michaela Douglase, Stevena Segala, Gerarda Depardie. Za svou práci získal cenu Františka Filipovského i cenu Thálie. V koncertní síni v Uničově začne v 18 hodin netradiční koncert. Víceprodukční městského kulturního zařízení Uničov Marie Mikulová.
6: Na violončelo vystoupí Jiří Bárta, na klavír Terezie Fialová a bude to koncert zajímavý především tím, že to budou nejenom tyto dva renomovaní umělci, ale zároveň s nimi vystoupí i jejich velmi nadané děti Josef Bárta, Ayla Bártová a maličký Benjamin Bárta.
1: Sport.
0: Dvojnásobný olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek získal bronz na mistrovství světa. V duelu třetí místo kategorie nad 100 kg v Baku porazil Fina Puumalainena.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě polojasno nebo oblačno, ojediněle přehánky, na horách smíšené i sněhové, teploty 11 až 15, v Jeseníkách okolo 5 stupňů Celsia a slabý během dne mírný západní vítr, večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Porouchané auto budete mít na dálnici D1 z Ostravy do Přerova, stojí za exitem hranice za 36. kilometrem.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc přichází radostná hodinka pro ty z vás, kteří milují lidové písničky, dechovky. Začíná pořad Hrajeme pro radost. Připravená je mistříňanka a za chvíli vám budu připomínat naše obě telefonní čísla, abyste správně posílali SMSky nebo abyste nám přímo do studia zavolali. Tak pojďme začít s mistříňankou a ty další kapely, ty další muziky, tak už budou na vašem výběru. Pěkný den a dobrý poslech vám přeje Hanka Písková.

0: Galánečka od Mistříňanky a Český rozhlas Olomouc pořadu Hrajeme pro radost. A další písničku už pro vás vybírala naše posluchačka paní Marie z Kroměříže. Dobrý den.
1: Krásný den přeji do Českého rozhlasu Olomouc a všem posluchačům. Dnes posílám písničku pro potěšení, dobrou náladu, s přáním stálého zdraví mojí sestře Jiřince Prchlíkové do Dlouhé Stráně, Lidušce do Olomouce, Milatce do Přáslavic, Zdeničce do Uničova, Janičce a Jiřímu do Roštění, Zdeničce do Hrochova a Helence Koníčkové do Lutopecen. Vám, paní Honičko, moc děkuji a zase někdy příště naslyšenou.
0: Naslyšenou, mějte se krásně a tady jsou ta slíbená čísla. Pokud chcete SMS-kovat a někomu poslat hezký vzkaz, tak na číslo 723 70 33 51 anebo nám přímo zavolejte k nám do studia na číslo 221 555 444.

0: Božejáci hráli a zpívali Šviháka Lázeňského na přání paní Marie z Kroměříže a teď budeme mít změnu rytmu, bude to cymbálová muzika a bude hrát na přání pana Jiřího z Litovle. Dobrý den.
1: Já vás srdečně zdravím, paní Haničko, krásný dobrý večer vám přeji a rovněž přeji krásný pěkný večer nedělní všem posluchačům Českého rozhlasu Olomouc. Dobrý večer, přátelé. Já bych chtěl poděkovat a zároveň i pozdravit přátelé, kteří mi tento týden SMS-kovali anebo mě posílali hudební pozdravy. Za což jim srdečně děkuji. Tenhle hudební pozdrav na oplátku s přáním stálého zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších dnů. Prožijte ve štěstí, v lásce a ve spokojenosti. Posílám paní Vlastičce do Krnova, manželům Janě a Jiřímu do Roštění, vážené a milé paní Věrušce Hlouskové do Bílovic, Lidušce do Olomouce, Marušce do Kroměříže, Milace do Přáslavic a děvčatům do Prostějova, vážené a milé paní Zdeničce a vážené a milé paní Marušce. Písnička i pro vás, paní Haničko, doufám, že vás potěší a udělá vám radost. Děkuji vám za výběr písničky, mějte se velice a velice pěkně, buďte šťastná, buďte veselá, hlavně zůstaňte zdravá. Děkuji vám za všechno, pěkný zbytek nedělního podvečera, bylo mi potěšením. Naslyšenou.
0: Děkujeme, naslyšenou a písnička letí samozřejmě také za Jiřím do Litovle.

0: si přeje paní Anička z Bludova. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás zdravím a přeji krásný večer do Českého rozhlasu a příjemné moderátorce. Je krásné, když si na vás někdo vzpomene a nechá zahrát pěknou písničku. Písničku posílám Marušce a Frantovi Skálovým do Hrabové, milému Františkovi od Brna, panu Ivanovi a jeho paní od Opavy. Písnička byla moc krásná. Jiřince do Sudkova, Marušce do Bludova, paní Marci do Žulové, Marušce do Košova a Marušce a její kamarádce do Mohelnice a manželům Bližňákovým do Rapotína a do Malé Morávky manželům. Zdravím všechny, přeji zdraví, štěstí, pohodu a lásku a všem Bludovákům. Anička, děkuju.
0: Děkujeme taky, zdravíme do Bludova a písničku posíláme ještě Jindřišce do Chropině. Písnička je také pro bratra Vláďu Stovačova, pro všechny, kterým nikdo nezahraje. Podepsala se nám paní Marie z Pečovateláku Přerov a ještě splníme další přání. Zahrajeme písničku k dnešním narozeninám Jirkovi Zapletalovi z Litovle. Hodně zdraví, štěstí, pohody a radost z malé pravnučky. To přeje pravnučky Aničky, tak to přeji Štolfovi.

a štěstí. Dýchání času mísí se v ní s úlevným oddechem génia lidu. Píseň je takovým zrcadlem, v němž se odráží tok času, celý náš život, naše výhry i prohry, naše odvěká

druhou strunu a společně s námi se rozezvučí v krásnou harmonii. Všichni se z něčeho radujeme. Všechny nás občas něco zajímá.

0: Skupina The Stylist se zpěvačkou Tonyou Graves vznikla už v roce 2009, kdy vydala debutové album, ale záhy se rozpadla. Loňské koncerty však ukázaly, že zájem o kapelu je, což se potvrdilo i v Boskovicích. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Tony Graves and the Stylists.
1: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.
2: Byla Morava v židovských dějinách periferií nebo svébytným a vlivným centrem? A je periferie otázkou úhlu pohledu? Odpověď bude hledat 19. ročník festivalu Dny židovské kultury Olomouc. Od 12. do 18. října nabídne přednášky, koncerty, autorská čtení, filmy i komentované prohlídky. Přijďte hledat odpovědi s námi. Mediálním partnerem je Český rozhlas Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: A rádio vašeho kraje vám v této hodině hraje pro radost a na naší lince už je paní Vlasta z Konice. Vlastičko, hezké pozdní odpoledne a komu budeme hrát?
4: Pěkný podvečer a zdravím Český rozhlas Olomouc. Chtěla bych popřát dnešním narozeninám Jiřímu Zaplitalovi z Litovle a přejeme mu prosím? Přejeme mu hodně štěstí, zdraví a spokojenosti a přejeme mu hodně radosti z pravnučky. Tomu přejí kamarád, dlouholetí kamarádi z Konice, Vlasta a Josef. A vám moc krát děkuji.
3: Děkujeme taky. Mějte se hezky, naslyšenou.
4: A je tu ještě
3: tam byl ještě pozdrav krásného podvečera a prosba o písničku opět pro pana Jiřího z Litovle. Děkuji za pozdrav, přijmu pohodový vstup do nového týdne prožitého ve zdraví, podepsána Marie z Prostějova. A ještě máme zahrát také Marušce z Kroměříže, Zdeničce z Prostějova, Zdeničce z Hrochova, Věrušce s vnukem Adámkem, Jiřímu z Litovle, Františkovi od Brna písničku posílají Jana a Jiří z Roštění.

0: Posloucháte pořad Hrajeme pro radost Českého rozhlasu Olomouc a teď tu Babouky vystřídají Záhořané, protože písničku od nich chtěla paní Jiřinka ze Sudkova. Dobrý den.
1: Dobrý podvečer, paní Aničko. Děkuji za vybrání písničky, jste laskavá. Chtěla bych pozdravit svoje přátele a známé takovým pošmorným počasí. Za chvíličku budou dlouhé večery, tak nám bude dávat radost Radio Olomouc. Já bych chtěla pozdravit všechny svoje známé, Aničku do Brudova, Marušku do Kolšova, Lidušku do Jeseníku, Láďu do Tovačova, Kristu do Šumperka, Pálkovi do Rapotína, Pepika Dobravovýho s manželkou do Postřelmova, a Františka od Brna. Děkuji, Haničko.
0: Děkujeme.
1: A přeji vám příjemnou službu.
0: Naslyšenou,
1: a nashledanou příště. Děkuji.
0: Tak nás těší, že nás posloucháte i v tom slunečném počasí, i v tom podmračeném. Samozřejmě v těch zimních nebo potom podzimních pozdních večerech, tak je příjemné, když jste doma sami a máte pocit, že jsme s vámi, máme velkou radost. A ještě přidám další vzkazy. Prosím, krásné pozdravy Majce do Bludova, Aničce a Frantíkovi v Bludově i kamarádům bowlingářům v Hanušovicích i ostatním, co mě znají. Zdraví je Marci. A k pěknému nedělnímu poslechu posíláme hudební pozdrav Lidušce Gottwaldové, Lidušce Gajdičarové, pěkný poslech přeje Jarka a Jirka.

Je pěkná a milá. Pohlédni z Radhošťa dolů, vidíš najprv Černou horu. Pod ní je dědinka docela malinká, jak v hnízdečku mezi kopci, zdá se, že spinká.

0: Záhořané, v pořadu hrajeme pro radost Českého rozhlasu Olomouc a je tu další telefonát, tentokrát Čelčič se dovolala paní Štěpánka. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás ještě jednou, paní redaktorko, a všechny posluchače. Pro dnešní příjemný podvečer a pro potěšení bychom rádi poslali písničku Lidušce Kouřilové, Jindřišce Slavíkové, Aničce Koutné do Bruntálu, Vlastičce Sputákové do Krnova, panu Jarovi Hýblovi do Přemyslovi, všem věrným a stálým posluchačům vašeho hezkého pořadu a také vám, paní redaktorko, které zároveň děkujeme za vyhledání písničky. Mějte se všichni hezky a zase někdy naslyšenou. Kubesovi.
0: Máváme do Čelčic, písnička k vám letí, užijte si ji.

0: Dá se říct, že láskyplné písničky dnes vybíráte v pořadu Hrajeme pro radost Českého rozhlasu Olomouc. A teď už tu máme pana Oldu z Nemile. Dobrý den.
1: Dobrý večer. Zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny jeho posluchače. A vám, paní Haničko, děkuji za vybrání písničky. Zdravím do Olomouca Danu Tomanovou, dále do Dobravice Lidušku a Jendu Gotwaldovou a celou jejich rodinu. Lidušku Sidlovou taktéž do Dobravice, děkuji za zahrání. Dále do Zábřeha, Evince a do Velké Hocimbožence Petrželové a do Kosova bráchovi a celé jeho rodině. A do Mohelnice Martě Václavské, děkuji vám, naschledanou.
0: Děkujeme, naslyšenou písničku posíláme, doufáme, že udělá radost.

0: Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
1: Jak zní ryze česká lidová písnička a jaké melodie si po staletí zpívali lidé v malebných českých vesničkách a okolních luzích a hájích? Jaké hudební poklady skrývá krajina, kde místo cymbálu udávají krok spíše dudy a klarinety? Nová epizoda z cyklu Cymbál a husle vás zve na hudební výlet směrem na západ. Zastavíme se totiž přímo pod Klatovskou věží a zaposloucháme se do rázovitosti českého hudebního folkloru. V úterý po 19. hodině s Honzou Jurkem.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Další a další telefonáty jdou k nám do studia Českého rozhlasu Olomouc a my jsme moc rádi. A tou další volající je teď paní posluchačka Lída z Olomouce. Dobrý den.
3: Dobrý podvečer, paní Haničko, vám přeji a hodně zdravíčka do dalších dnů. Českém rozhlase Olomouc vám všem. Dnes bych chtěla pro pěkný večer a další dny poslat písničku Marušce z Kroměříže, Zdeňčce Šínové s Jarmilkou, Lidušce Uchytilové s Alenkou, Zdeňčce Pavelčíkové, Jiřímu z Kunštátu, Břeťovi Pískovi, Jiřímu Glitovle a všem posluchačům přeji krásný podvečer a hodně zdraví, štěstí, lásky. I vám přeji do dalších dnů. Děkuji pěkně a naslyšenou.
2: Naslyšenou a písnička na oplátku i pro vás. A je tu také ještě poděkování za písničku Oldovi Crhákovi do Nemile. Posílá písničku na oplátku Dana.

0: Manželé Osičkovi na vaše přání na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. A je tady dnešní poslední telefonát do pořadu. Hrajeme pro radost a je to naše pravidelná posluchačka paní Vlastina Skrnová. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Haničko. Děkuji vám za výběr písničky. A chtěla bych popřát mému synovi. Dneska má narozeniny 51. Je to... Já mám Kubáč z Olmouce a přejem všichni tady všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, Božího požehnání, hlavně to zdravíčko, aby měl a taky trochu toho štěstí. Tomu přeje maminka a moje pečovatelka Jiřinka. A teď bych chtěla třem holkám do Čelčic, před filmy hráli, a i klukům z Čelčic, Jindřiškám, Radíkovi a Jindřišce, Jindřiškám až Jindřišce do Čelčic. A teď bych chtěla Jace do Přásavy, z Hrence do Ježišmarja. No, teď nevím.
0: Je, Helenka bude vidět.
1: A skočilo mě to. A už na to nevidím. A Eliste do vás, Slavová, zlatíčku. Janice a Jiřímu z Roštění mě taky ráli. Ani Vymazalové. A to bude asi všechno. A z Olomouce Robertovi. On mě taky hodně hraje.
0: Děkujeme za všechny.
1: A děkuji, paní Haninko.
0: Mějte se hezky.
1: Hezké dojetí domů, šťastné.
0: Děkuji a mějte
1: se. A hodně zdravíčka. Taky přeji vám a všem posluchačům a všechny zdravím.
0: Zdravím, Alikonová, naslyšenou. Tak a to je samotný závěr dnešního pořadu. Hrajeme pro radost. Zůstaňte stále s námi, protože to budou další pěkné písničky. Také se ještě na sklonku této hodiny dozvíte, jaký zajímavý program pro vás chystá Česká televize. Potom tady budou aktuální zprávy.
2: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Ty spak kapesničkem krajkovým mi ho vázala popíchanou kůži.
1: Dnes večer v České televizi. ČT1. Rodinné prokletí temnější než válka. Premiéra výpravného filmu na motivy románu Kateřiny Tučkové Gerta Schnirch. ČT2. Za fatální chybu generála zaplatili životy tisíce spojeneckých vojáků. Válečný film Anzio. A ČT Art. V divadle se začínají formovat nové autorské dvojice jako Šimek Sobota či skupina kolem Josefa Dvořáka. Dokumentární cyklus Semafor a tak dále. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Volby v Jeseníku vyhrálo uskupení Pro Jeseník, druhý skončil Jeseník srdcem. V Přerově se o senát střetnou Petr Vrána z ANO a Jakub Navařík z ODS. Zemřel herec Jiří Štěpnička. Polojasno až oblačno, teploty do 15 stupňů Celsia a mírný vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobrý podvečer vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. O komunální volby byl letos v Olomouckém kraji větší zájem než v roce 2022. V kraji přišlo v pátek a sobotu volit 243 509 lidí. Před 4 lety jich bylo o 10 867 méně, informoval Český statistický úřad. Nejvyšší volební účast byla na Jesenicku, následovalo Šumpersko, Prostějovsko, Přerovsko a Olomoucko. Mezi obcemi měli nejvyšší volební účast v Zábeštní Lhotě na Přerovsku, nejnižší v Oskavě na Šumpersku. Na radnicích se jedná o budoucí spolupráci. Dnes se scházejí zástupci stran hnutí, například v Jeseníku. Komunální volby tam vyhrálo uskupení Pro Jeseník. Těsně porazilo Jeseník srdcem. Vítěze z minulých voleb. Obě uskupení budou mít v zastupitelstvu po 7 mandátech.
4: Já si myslím, že oproti posledním volbám to bylo hodně zlepšení, protože jsme získali o 3 mandáty víc.
5: Říká lídr uskupení Pro Jeseník Dušan Antálek. O tom, s kým budou skládat případnou koalici, budou podle jeho slov jednat nejspíš dnes. Na druhém místě pak skončilo uskupení Jeseník srdcem, pokračuje jeho lídrině Martina Seidlerová.
6: Přece jenom chybilo asi jen 59 hlasů, aby jsme byli první, ale já si myslím, že jsme spokojeni tak a teď teda čekáme, čím se ozve Pro Jeseník a jak budeme dál pokračovat.
5: Na třetím místě pak skončilo ANO se 4 mandáty. Dále pak Občané Jeseníku, Náš Jeseník a Nezávislí za Jeseník, a to každý s jedním mandátem. Z Jeseníku Sabina Millerová, Český rozhlas.
3: Do druhého kola senátních voleb v obvodu Přerov postoupil přerovský radní Jakub Navařík z ODS. Za týden se utká s přerovským primátorem Petrem Vránou z ANO. Navařík získal 38,54% hlasů, druhý Vrána měl 37,62%. Dosavadní senátorka Jitka Seitlová z KDU-ČSL letos nekandidovala. Hlasování se účastnilo 41,59% voličů. O hlasy usilovali 4 kandidáti. Zemřel herec Jiří Štěpnička. Bylo mu 79 let. Hrál v desítkách filmů a seriálu. Celou profesní kariéru spojil s Národním divadlem.
7: A kde strkáš všechny peníze, co vyděláš?
8: Chce ti potem! Mám se ti zpovědat?
9: Mám pocit, že jsem jeden po Lukavským, jeden nejstarší herec v Národním divadle. Já jsem věrný.
10: V Národním divadle hrál od roku 1974. O 12 let později pak kývl na roli Gottwalda ve stejnojmenném seriálu.
9: Jsem dostal strach, že kdybych tuhle roli odmítl, takže bych mohl být vyřazen vůbec z této profese.
10: Mistrovství prokazoval i v dabingu. I proto si vysloužil přezdívku Český Harrison Ford. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
2: Sport.
3: V 10. kole první fotbalové ligy Liberec prohrál se Slováckem 0-2, Teplice remizovali s Olomoucí 1-1. V 10. kole hokejové extraligy vede Hradec Králové nad Olomoucí 1-0 ve druhé třetině. Wimbledonská vítězka Linda Nosková z Přerova se kvůli zranění levého lýtka odhlásila z turnaje ve Wuhanu. Jehož hlavní soutěž odstartuje v pondělí.
2: Počasí.
3: Zítra čekejte na střední Moravě polojasno nebo oblačno, ojediněle přeháňky, na horách smíšené i sněhové. Teploty 11 až 15 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 5 stupňů a slabý během dne mírný západní vítr, večer zeslábne.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Motorka bourala na dálnici D35 z Mohelnice do Olomouce. Nehoda se stala u exitu Unčovice před 254. kilometrem. Místo havárie je s opatrností průjezdné.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
11: Začíná podvečer Českého rozhlasu Olomouc. První půlhodince nás čeká Počteníčko a potom se ocitneme na koncertě skupiny Stylist se zpěvačkou Toňou Graves. Příjemný poslech vám přeje Hanka Písková.
2: Počteníčko Českého rozhlasu Olomouc.
11: Cyklu Počteníčko dnes nabízíme druhou část třídílné četby z plavčických humoresek Jiřího Poláka a Rudolfa Vítka Uhni se, topí se. V románu Uhni se, topí se prožívá plavčík závěrečné období totality, spontánně se účastní takzvané sametové revoluce a vstupuje do nově se rodící demokratické společnosti. To se neobejde bez mnoha groteskních situací a nedorozumění, při nichž nachází uplatnění nejen humoristická nadsázka, ale i černý, ba absurdní humor. Četbu pro rozhlas v roce 2009 připravil Petr Mareček. V režii Pavla Krejčího účinkuje Miroslav Táborský.

0: Jiří Polák, Rudolf Vítek, Uhni se, topí se, část druhá. Lázeňský Janata zaujal místo pod plochou dřevěnou schránkou s klíči od šaten, bezprostředně sousedící s 8 sprchovými boxy, a zálibně si prohlížel své dílo, nedávno natřené plechové šatní skřínky. Těšil se z klidu, za který vděčil nejen zdlouhavému vyšetřování noční loupeže, jež se nakonec protáhlo do odpoledních hodin, a to bez jakéhokoliv výsledku, ale také povinné manifestaci občanů města, oslavující výdobytky velké říjnové socialistické revoluce na Gottwaldově náměstí. Školy odpadly a silně prořídlou veřejnost zastupovali jen důchodci, na které režim už nemohl, a nervově labilní osoby trpící fobií z mas pracujících.
1: Trolejbusy z kuklen kvůli těm posraným oslavám nejezděj.
0: Janatovu zraku se zjevil skřet divokého zjevu. Plešatou hlavu zdobil věnec přerostlých, umaštěných vlasů, sahajících mužíkovi až po ramena. Bradu zakrývalo mohutné, rozježené vousisko. Z dlouhých, ušmudlaných trenek vyčuhovaly dvě zakřivené chlupaté hůlčičky, zakončené nepřiměřeně velkými chodidly.
1: Kam se hrnete, člověče? V tomhle úboru na bazén nemůžete?
0: Váhal přijmout ze skřetově natažené dlaně klíček od převlékací kabinky.
1: Co vás nemá? Já neumím plavat, to bych šel rovnou ke dnu. Posílá mě velebný pán Zapadlo z kostela na nebe vstoupení Panny Marie, abych se u vás ve sprchách důkladně očistil, jinak by se mě svatý otec leknul. Mě totiž už zítra čeká křížová cesta do Říma.
0: Do Říma? Podivil se bezelstně lázeňský. A pěšky? Tak to tam dorazíte odhadem nejdřív do Vánoc.
1: Co na tom? Hlavně, že splním své poslání. Brzy ráno mám vyzvednout u truhláře hotový kříž. To byste nevěřil, co smrkové dřevo váží. Pan farář říká, že se k němu musí přidat kolečka, jinak bych tam s tou tíhou vůbec nedošel.
2: Poslouchejte, pane, kdo vám tu kalvárii nabulíkoval? Vyzvídal plavčík.
0: Vnitřní hlas. Pořád na mě dotírá a říká, vstaň a běž. Musíš na sebe vzít Kristovo břímě a znovu se obětovat za hříšné lidstvo. Náš pan farář není proti a pověřil mě, abych na náměstí svatého Petra vykřičel, kam ta naše bezbožná společnost došla. V kostele se neštítěj vykrást i kasičku.
3: Na utvrzení skličující reality několikrát vstekle zadupal bosými chodidly a ukazováčkem zašermoval plavčíkovi před obličejem. Než se mužíček vzpamatoval, vyklopil na něj plavčík půlku pytlíku chloraminu.
1: A teď hýbaj pod sprchu, vybídl téměř oslepeného hostitele cizopasníků a dostrkal ho do prvního boxu, kde ho nemilosrdně srazil na připravenou kovovou židličku z popruhy na připoutání.
0: Po chvíli se ze sprch neslo nelidské úpění, doprovázené klením mučitelů. Zcela vyčerpaného a vymydleného věrozvěsta dovlekl plavčík za pomoci Janaty k šatně, kde mu pomohli do jeho skromných svršků. Rozešli se v dobrém. Ještě když s pomocí zábradlí zdolával poslední schody do vstupní haly, volal za ním Ruda Kropík, že mu přejí šťastnou cestu a ať od nich nezapomene pozdravovat papeže.
3: Záměr kuklenského velebníčka vypravit na křížovou cestu jednu ze svých oveček s plnou parádou vyšel jen částečně. Smrkový kříž byl dodán v termínu, ale poslední fáze jeho tajného posvěcení pod širým nebem se, žel, zúčastnila i tajná policie, kterou na protistátní akci včas pozval kostelník, evidovaný informátor státní tajné bezpečnosti. Navzdory deštivému počasí se před kostelem na nebevzetí Panny Marie schromáždilo několik farníků, kteří s přípravami akce vypomáhali. Ke svému zděšení si všimli, že na parkoviště poblíž hřbitovní zdi dorazila černá Tatra 613 s nápadnou rádiovou anténou. Ale to už z přítmí barokního chrámu vycházel malý průvod, v jehož čele kráčel odvšivený a všech nečistot zbavený svobodný mládenec Jiří Štola. Přestože dolní část mohutného kříže byla opatřena kolečky od dětského kočárku, vousatý apoštol se pod jeho tíhou sotva vlekl. Za ním cupitel ustrašeně se rozhlížející farář Zapadlo, který si příliš pozdě uvědomil, že takovou demonstraci ducha nad hmotou nevědecký režim jen tak nestráví. Mrknutí koutkem levého oka na parkoviště jeho obavy potvrdilo, ale řekl si, v nejhorším skončím jako lesní dělník nebo popelář. Dal Štolovi pokyn, aby posečkal a několika rozmáchlými pohyby kropenkou skropil nejen kříž, ale i Štolův zátylek. Soudruhu náčelníku, jsme na místě, přepínám, spojil se uvnitř policejního vozidla velitel zásahové jednotky se svým nadřízeným na krajské správě SNB.
1: Výborně, jaká je tam situace, přepínám.
3: Právě vylezl z kostela a na zádech vleče dřevěný kříž. Teď ho zastavil flanďák a něco na něj stříká. Už zase vykročil a leze nám do silnice. Kolem jedoucí auta u něho zastavují a blokují dopravu, směřuje na Chlumec. Máme zasáhnout? Přepínám.
1: Jsou u toho lidi, soudruhu kapitáne? Přepínám.
3: Ano, už se sem seběhla spousta zvědavců a další přibývají. Někteří mu dokonce pomáhají nést kříž. Přepínám.
1: V tom případě nic nedělat, nechat ho jít.
3: Den poté, co byl poutník s křížem úspěšně zadržen u motoristu Maják, ohlásila se u vedení městských lázní návštěva. Dva nenápadně odění muži středních let, kteří místo pozdravu beze slov podstrčili vedoucímu pod nos průkazy příslušníků STB. Něco se stalo, soudruzi?
2: Chceme si jen něco ověřit.
3: Moment. Zahleděl se tajný do malého notýsku. Zavolejte nám Janatu Josefa a Kropičku zpět Kropíka Rudolfa. Jistě, hned to zařídím, zvedl pobledlý vedoucí telefonní sluchátko. Posaďte se, prosím, přivítal příchozí poručík Kubíček, kterému byla přidělena role toho hodnějšího. Soudruh vedoucí bude tak laskav a nechá nás o samotě. Obrátil se s výzvou, nepřipouštějící odpor na rozechvělého muže, který hned na to poslušně vycouval ze dveří.
1: Tak pánové, nemá cenu zapírat. Jiří Štola nám všechno nakonec vyklopil.
3: Udeřil na skoprnělou dvojici nadporučík Mazlík.
1: Vy jste ho prý v lázních připravovali na ilegální překročení hranice.

ale to nezapřete, že jste toho prohnaného lumpa morálně podpořili, hřímal Mazlík. Co nám to chcete přišít, pane nadporučíku? Vzmohl se konečně na obranu dosud mlčící Plavčík. Celou dobu jsme mu ten bláznivej nápad rozmlouvali a říkali mu, aby místo k papeži šel radši na Gottwaldák. Zrovna tam probíhala manifestace na počest VŘSR. My bysme se tam taky vypravili, viď, Pepo? Ale služba je služba. Tak, abychom to uzavřeli, zasáhl laskavý poručík Kubíček. Máte oba čistý rejstřík a bylo by škoda si to nějakou hloupostí pokazit. Co říkáte? Apeloval otcovsky na oba provinilce a každému položil ruku na rameno. Nicméně, soudruzi, projde vám tady spousta lidí, přitlumil důvěrně hlas. Mějte oči otevřené, pozorujte a naslouchejte, co si mezi sebou šuškají. Kdyby se vám něco nezdálo, stačí nám zavolat. Mladšího Plavčíka ani Pepu Janatu by ve snu nenapadlo, že zatímco před hodinou jim málem hrozilo zatčení, nyní po skončení výslechu se vracejí na svá pracoviště jako proškolení informátoři státní tajné bezpečnosti. Uklidňovala je pouze skutečnost, že vyslanci pekla na nich nechtěli podpis vlastní krví, ba ani obyčejnou propiskou. Čas 13.45, vyražený na tuhém, narůžovělém kartonu, provázený dvojím cinknutím v píchačkách, potvrdil, že dne 17. listopadu 1989 se mladší Plavčík Ruda Kropík dostavil do zaměstnání včas. Rudo, ještě že tě vidím, musíš nám pomoct, překvapil Plavčíka ve vstupní hale lázní udýchaný vedoucí. Soudruzi na Národním výboru rozhodli, že nám sem přivezou sochu Klementa Gottwalda. Předseda si stěžoval, že mu u nás už dávno chybí nějaký viditelný hrdina, z kterého by si mladí lidé mohli brát příklad. Má přes 2 metry a váží skoro 0,5 tuny. Co myslíš, kam ho dáme? Nejlíp se snad šikne hned vedle pokladny, tam ho aspoň nikdo nepřehlédne. No, to bude mít uklízečka radost. Každý den z takového obra odlepovat žvejkačky a stírat plivance. A nedej bože, aby ho někdo počmáral jako nedávno Lenina, co stojí naproti veřejným záchodkům. Co mám teda dělat? Zoufal si vedoucí. Přece u něj nebudu celý den držet čestnou stráž. Tak sem posaďte Koťátkovou. Jednou mi říkala, že za mlada s Gottwaldovou ženou dělala v jedný vykřičený hospodě na Moravě servírku. Ona vám pod ním uštrikuje svetr. Oba přešli k místu, kde už viděli stát prvního dělnického prezidenta, který by ovšem ze svého nového umístění ani z toho, co se začíná dít v hlavním městě republiky, neměl pražádnou radost. Rozložit bednu z neohoblovaných prken netrvalo šikovným rukám stěhováků dlouho. Všem přítomným, kteří se v té chvíli nacházeli ve vstupní hale, se naskytl nevšední pohled na Klementa Gottwalda v leže. Že je tak porejpanej, připojil se k hloučku čumilů Plavčík. To víte, odvětil ochotně předák, když stál léta na chodbě před bytovým odborem, tak nějakej ten škrábanec klíčema schytal. Umíte si představit, kolik žádostí o byt zůstává denně nevyřízeno? Co lidí vychází z byťáku nasranejch? A kdo byl první na ráně? Tady ten na zemi. Tak jak pak ještě dlouho necháte našeho Klému válet se tady v nedůstojné pozici? Zamečela vyznavačka třídního boje Kozlová, která v sichravém čase často posedávala v lázeňské hale, kde si poblíž ústředního topení nahřívala záda. Pánové, přitlumil hlas vedoucí, rychle s ním nahoru. To je zasloužilá členka strany a má dodnes styky nahoře. Mohla by to proti nám otočit politicky. Netrvalo dlouho a Gottwald stanul na vybraném místě. Svědci aktu se rychle rozcházeli. Zůstala jen dojatě vzlikající Kozlová, k níž se přidružil hlídač Macků. Už jste to slyšeli, vyběhla náhle z pokladny Všetečková. V rádiu hlásej, že v Praze manifestují studenti, jsou jich tisíce a už došlo k prvním potyčkám s bezpečností. Poplašné zprávy se rychle šířily na všechna lázeňská pracoviště. Do prostor velkého bazénu s nimi přiběhl vyjukaný klíčník a sprchař v jedné osobě Josef Janata. Prudce otevřel dveře Plavčíkovi kabiny a spustil. Ty tady chrápeš a v Praze se to mydlí. Rychle si pusť rádio, je tam revoluce. Kdo to

tam vyhraje. A co s námi pak bude? Zakvílel a hrabal se nepřítomně ve svých kudrnách. Co tě bere, Pepku? Revoluce sem, revoluce tam. Těch komunistů nás stejně nikdo nezbaví. Lakonicky odvětil Plavčík. Ty mi nevěříš, viď? Tak už si konečně pust to rádio, tam se všechno dozvíš. Tak tohle je průser. Ty máš pravdu, Pepku, vyrazil ze sebe Plavčík. Vypadá to na pěkný mazec. Musím k bazénu, právě mi tam plavou esembáci. Pro ten večer zůstal bazén již prázdný. Vzhledem k rychlému spádu událostí, kdy komunisté ztráceli jednu pozici za druhou, se už nenašel nikdo, kdo by měl chuť či odvahu rozhodnout, co s Gottwaldovou sochou dál. To mohl rozhodnout jediný člověk, vedoucí městských lázní. Ten ale nebyl nikde k nalezení, ani klíč od jeho kanceláře visící v pokladně si už téměř týden nikdo nevyzvedl. V nastalém bezvládí odborová důvěrnice Vomáčková zavětřila svou šanci, ale nejprve sejmula z háčku klíč, aby se v šéfově kanceláři porozhlédla. Když se konečně ocitla uvnitř, k svému úžasu zjistila, že kancelář, kromě portrétu prezidenta Husáka na stěně, je takřka vybílená. Nikde ani papírek, vyprázdněný trezor do kořán a v koutě suchem skomírající brambořík. Ty teda měli naspěch, pomyslela si Vomáčková. Však oni věděli, proč se zdekovali, už klíbla se. To bylo přítelíčku, co se sem jezdilo pakovat z našeho skladu. Až se všechno spočítá, to bude maňas. Nás nechali mít podlahy s polovičními příděly prášků a jiní si odtud odváželi plný kufry aut, fajnových mejdel a drahých mycích prostředků. Přitom to nepotřebovali, vždyť většinou seděli u koryt na městském nebo okresním výboru partaje. Bodejť by neuprchli. Tohle by soudruhům z občanskýho fora jen těžko vysvětlovali. Co to kecám? Přiložila si ruku na ústa. Teď to bude samej pán a milost paní. Drážo, musíš si dát pozor na hubu. Napomenula se. Když si v tichu opuštěné kanceláře srovnala věci v hlavě, rozhodla se založit v městských lázních občanské fórum.

Na vchodu se objevil nápis Lázně uzavřeny, bouchnul kotel, teče jenom studená. Po skončení revoluce, až zase poteče teplá, opět otevřeme. Nebouchejte na sklo, nemáme čas sem běhat. Vomáčková mezi tím nelenila a do haly svolala všechny zaměstnance. Aby všichni viděli a slyšeli, stoupla si na židli a autoritativně spustila. Vážení spolupracovníci a spolupracovnice, v této době, kdy kolem nás uhánějí dějiny a zítřek se mžikem proměňuje v minulost, nesmíme zůstat ani my stranou. Revoluce nás potřebuje, revoluce volá. Proto v našich lázních slavnostně vyhlašuji založení občanského fóra. Zde, v čepici pana Macků, mám nastříhány trikolory. Teď si je rozeberete a každý, kdo chce dobrovolně vstoupit, si je připne na hruď. Nechci strašit, ale upozorňuji vás předem, že ten, kdo zůstane bez trikolory, si následky ponese sám. Abych nezapomněla, otočila se k soše Klementa Gottwalda. Ten Stalinův pohůnek musí odtud pryč. Nejlíp, pane Dohnale, když ho odstěhujete do skladu vedle kotelny. Paní vedoucí, oslovil jí podlézavě kotelník. A neměli bychom tu sochu radši rozmlátit na dvoře kladivama? Ne, ne, znáte to. Kolikrát se revoluce nepovede a pak se hledají viníci. Jen ať zatím odpočívá ve skladu. Časem se uvidí. Na prostranství před budovou lázní se začal formovat houfec zaměstnanců zachumlaných do teplých svršků. Svatý Martin si na svém bělouši letos opravdu pospíšil. Celý útvar dostal pod velení masér Kňour, jemuž ochotně asistovali oba plavčíci. Paní Vomáčková, zapomněli jsme transparent, pod něčím přece musíme jít, jinak se nám lidi rozutečou a ztratěj se v davech, varoval mladší plavčík. Jak ale rychle něco splácat dohromady, zamyslela se důvěrnice. Ve skladu je jenom heslo z 1. máje. Přelepit baličákem a fofrem, napíšeme tam, vraťte nám Dubčeka. Je, to byste tomu dala, zasáhl do hovoru Kňour. Musí se napsat Havel na hrad a k tomu nejmíň 3 vykřičníky. Má pravdu, podpořil maséra Podzimek, Dubček je dnes politická mrtvola. Myslíš? Znejistila. Tak dobře, bez aktuálního hesla, které vyjadřuje nejniternější požadavky pracujících, bychom se všichni cítili jako nazí v trní, ale domaluje se to až na místě. Teď už není na nic čas. A milost paní, co uděláme s lodičkovou, připomenul masér. Ona je chromá na nohy, pěšky na náměstí nedojde. 1. května jsme ji vezli na vozíčku, ale teď, když nám chumelí... Já vám poradím, ozval se z davu topič. V kotelně za dveřmi zůstaly sáně. Bezva nápad, zajásal Kňour. Posadíme ji na saně a aby nám nepromrzla, hodím na ní deku. Když lázenští pocukrovaní stále se trousícím sněhem vstoupili na Královéhradecké velké náměstí, vzbudili mezi pobíhajícími pořadateli nemalou pozornost, takže se k ním nahrnuli s dotazy, odkud jsou a proč nesou nic neříkající rozvinutý pruh papíru. Domněnku, že zápas s hroutící se diktaturou přišel podpořit Novohradecký domov důchodců, se jim snažila vyvrátit Vomáčková s poukazem na to, že ne každý musí v důchodáku na dosmrti vejrat do zdi, ale klidně si může zemřít třeba jako brigádník v pracovním procesu. Když se pozorně naslouchající pořadatelé vzpamatovali z 1. překvapení, nabídli prapodivnému útvaru, jehož čelu dominovaly sáňky se stařenou hlasitě velebící Václava Havla, co by nejvhodnějšího kandidáta na prezidentský úřad, protekční místo přímo pod tribunou. Navíc někde vyčarovali aranžéra se štětcem a barvou, který popsal bílou plochu transparentu nejen domluveným heslem, ale... Na výslovné přání Vomáčkové připojil úderný dovětek a nikdo jiný.

0: Skončila repríza druhé části třídílné četby splavčický humoresek Jiřího Poláka a Rudolfa Vítka Uhni se, topí se. Pro rozhlas připravil Petr Mareček, zvuk Jiří Václavíček. V režii Pavla Krejčího četl Miroslav Táborský. Závěrečnou třetí část četby uslyšíte opět za týden ve stejném čase. Dodejme ještě, že pořad byl natočen v roce 2009.
1: Posloucháte Podvečer s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Martina Bednářová je velmi zkušená parašutistka. Doma má titul mistryně Evropy ve čtyřčlenných týmech. Je to ale také autorka Wind Therapy, rehabilitačně terapeutického cvičení v řízeném proudu vzduchu. Pracuje s vozíčkáři, lidmi po operacích, s Parkinsonovou nemocí nebo dětmi s poruchou autistického spektra. Podrobnosti přidá v rozhovoru s Ditou Vojnarovou v pondělí po 10. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
3: Jak jsme na tom s kvalitou zeleně ve městech? Kdy se smí provádět kácení a ořez dřevin? Co je to období vegetačního klidu? Proč jsou i staré stromy s dutinami důležité? A jak vytvořit prostor pro život a vhodný úkryt živočichům a ptákům, kteří s námi ve městech sdílejí životní prostor? Téma další dobré rady Českého rozhlasu Olomouc otevřeme s odborníkem na přírodu, zoologem a ornitologem Evženem Tošinovským v úterý v 10 dopoledne.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: S Českým rozhlasem Olomouc na koncertě.
5: Dobrý večer, dnes vám bude hrát a zpívat Tonya Graves and the Stylists. Hezký poslech. Hope it's good.

0: Děkujeme.
1: Posloucháte s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Tony Graves and the Stylist, které jsme natočili na loňském festivalu v Boskovicích. Kapela se dala dohromady v roce 2009, dokonce vydala debutové album, ale než stačila začít koncertovat, už se rozpadla. Nicméně, loňský comeback stojí opravdu za to, kromě zpěvačky Tony Graves je tam Mojmír Papalescu, také saxofonista Petr Venkrbec a bubeník Miki Papež, no a hrají jim to náramně. Na spadnutí je nová deska Electric Animals, ale zatím si užívejte jejich koncert v Boskovicích.

Dnes večer jste byli s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Tony Graves and the Stylists, kteří vám zahrají ještě jednu skladbu.

0: Děkujeme.
1: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
2: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
1: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: Ano, v krajských městech oslabilo vítězné hnutí Na rovinu. V Prostějově jedná o koalici s ODS. Správné oblékání hanáckého kroje zachycuje nové video. Polojasno až oblačno, teploty do 15 stupňů Celsia a mírný vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobrý večer vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Hnutí ANO v letošních komunálních volbách zvítězilo v 6 krajských městech, to je o 2 méně než minule. Nejsilnější vládní hnutí uspělo v Olomouci, Pardubicích, Zlíně, Ostravě, Karlových Varech, nově také v Plzni. Přišlo o Jihlavu, Hradec Králové a Ústí nad Labem. Vítězné uskupení Na rovinu vyzvalo v Prostějově ODS k jednání o případné radniční koalici. Společně by měli v zastupitelstvu většinu 18 hlasů. Na rovinu to oznámilo na sociálních sítích. Vítěz voleb získal 13 mandátů, o 7 více než v minulém volebním období.
5: Já to cítím úplně jednoznačně tak, že opravdu lidi z Prostějova dali jasně najevo, co už nechtějí.
6: Řekla krátce po sečtení hlasů lídrině Na rovinu Jana Jílková. Uskupení složené ze starostů a nezávislých, zelených a TOP 09 získalo 13 mandátů. Druhé hnutí ANO získalo 11 mandátů, tedy o 3 méně než v uplynulém období. Pokračuje primátor a lídr hnutí František Jura.
7: Pro nás je to porážka, je to zklamání, ale musíme respektovat voliče.
6: Třetí ODS bude mít 5 zastupitelů. Čtvrté hnutí PVčko má 3 mandáty, 2 zastupitele bude mít na pátém místě SPD a jednoho uskupení Prostějov 2.0. Z Prostějova Barbora Taševská, Český rozhlas.
4: V Kobyle nad Vidnavkou opravují veřejná prostranství poničená předloňskou povodní. Práce za zhruba 2 miliony korun by měly být hotové v následujících týdnech. Pokračuje nezávislá starostka Miroslava Rybáriková.
8: Jedná se o prostranství před kulturním domem, kde bude posezení, bude tam výsadba stromů a keřů. To samé bude před paneláky, tam bude výsadba ovocných stromů a ovocných keřů. Bude tam zázemí pro posezení, takže nějaké lavičky. Opravuje se tam chodník, který je vlastně spojnicí na hlavní cestu.
4: Na složité oblékání jednotlivých dílů hanáckého kroje se zaměřuje nové instruktážní video, které připravilo Vlastivědné muzeum v Olomouci ve spolupráci s Hanáckým muzeem v přírodě. Záznam krok za krokem na příkladu takzvaného blaťáckého kroje z Olomoucka ukazuje, jak správně obléct hanácký kroj. Informovala o tom mluvčí muzea Martina Vysloužilová. V 10. kole první fotbalové ligy Liberec prohrál se Slováckem 0-2. Teplice remizovali s Olomoucí 1-1. Překážkový dostih Velká Pardubická vyhrál znovu Irský Kůň. Na loňský triumf Stumptowna navázal Final Orders s žokejem Donahuem. Beňovský Sakamiro s žokejkou Neprašovou dojel čtvrtý.
3: Počasí.
4: Zítra čekejte na střední Moravě polojasno nebo oblačno, ojediněle přeháňky, na horách smíšené i sněhové, teploty 11 až 15 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 5 stupňů a slabý během dne mírný západní vítr, večer zeslábne.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Porouchané auto budete mít na D1 z Ostravy na Přerov. Stojí za 306. kilometrem za exitem hranice. Projíždějte tam opatrně.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Příjemný den, vážení posluchači. Když se řekne slovo rovnátka, většina z nás si představí teenagery. Doba se ale zásadně změnila. Moderní medicína dokáže zázraky v každém věku a ortodoncie už dávno není jen estetickou záležitostí pro mladé, ale klíčovou součástí léčby závažných problémů u dospělých. Dnes se zaměříme na téma ortodoncie ve vyšším věku. Ukážeme si, že zachránit chrup a vrátit člověku sebevědomí i funkční skus se dá v 50 a možná i v 60. Ve studiu přivítám paní doktorku Terezu Homolovou ze stomatologického centra doktora Ivo Marek. A také její pacientku, paní Evu, která tuto cestu úspěšně absolvovala. Na úvod podotýkám, že Evě byla fixní rovnátka nasazena, když oslavila 54. narozeniny. Jak vidno, současná medicína nezná téměř hranic. Věk často totiž nehraje roli. Těší se na vás Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: a věděla jsem, že ta cesta nebude jednoduchá, že problémů s dutinou ústní mám hodně a že potřebuji komplexní léčbu, nejenom ortodontickou.
1: O té určitě budeme mluvit s paní doktorkou Homolovou. Jak dlouhá byla ta cesta? Kolik let?
0: Prvopočátek byl před 5 lety, kdy jsem oslovila pana doktora Streblova, který se specializuje na paradentologii, a spolu s ním jsme postupně udělali plán léčebný. Byla jsem upozorněna na to, že to bude léčba dlouhodobá, ale moje touha po hezkém úsměvu byla velká, tak prostě nechala jsem se provést vším, co tato léčba vyžadovala.
1: Paní doktorko Homolová, s čím konkrétně přišla paní Eva na kliniku 3DK v Praze?
2: Krom toho, že tedy měla parodontitidu, tak vlastně trpěla ještě dalšími různými příznaky, které se s tou parodontitidou pojí. To znamená, paní Eva měla takzvaný mezerovitý chrup, to znamená, některé zuby v důsledku té parodontitidy jí už chyběly. Okolní zuby okolo té mezery se do té mezery začaly sklánět, to znamená, bylo by pro pana doktora Streblova poměrně náročné do této mezery zaimplantovat. Zároveň měla výrazný ústup kosti, to se pojí s tou parodontitidou, krvácení dásní, a také měla neestetickou mezeru mezi předními zuby. To znamená, zdánlivě paní Eva není úplně vhodný pacient na ortodontickou léčbu, nicméně ta ortodontická léčba může tomu parodontologovi nebo chirurgovi, implantologovi velmi pomoci s celkovou rekonstrukcí toho chrupu. Paní Eva nejdříve absolvovala pravidelné kontroly na dentální hygieně a zároveň nejdříve proběhlo ošetření před tou ortodontickou léčbou, které mělo zastabilizovat ten přítomný zánět. To znamená, byly vytrženy zuby, které už neměly dobrou prognózu a nemohli jsme s nimi do budoucna počítat. Zároveň byly ošetřeny zubní kanálky už mrtvých zubů a také byly vyměněny některé nevyhovující výplně. Toto je ošetření, které každý pacient musí podstoupit předtím, než navštíví ortodontistu. Prostě, aby byla spravená hygiena, spravený chrup a my můžeme potom těmi zuby hýbat tak, jak potřebujeme. Samozřejmě někdo má tendenci k té parodontitidě vyšší z důvodu nějakých genetických faktorů. Nicméně je vždycky důležité zdůraznit, že i v těchto případech pacienti musí dbát na dentální hygienu. Můžou tomu být samozřejmě přidružená ještě nějaká další onemocnění, která mohou tu parodontitidu urychlit. Těch faktorů, které za vznikem parodontitidy stojí, je více. Nicméně, na co my jako zubní lékaři dbáme, nejen ortodontisté, ale všichni zubní lékaři, je opravdu perfektní hygiena, tak aby to onemocnění nevzniklo a případně, aby se dále nezhoršovalo.
1: Proč k tomu došlo u Evy? Měla jste špatného zubního lékaře nebo jste třeba zanedbávala tu zubní hygienu a péči o zuby?
0: Spíš ano, nemohu vinit žádného zubního lékaře, spíš sebe.
1: A máte pocit, že to došlo až moc daleko?
0: Ano, už jsem to věděla, že to zašlo daleko a samozřejmě i strach nebo obavy nebo stud, ale prostě tu odvahu jsem sebrala a říkala jsem si, že musím pro své zdraví něco udělat.
1: A dobře jste udělala.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorko Homolová, věk a rovnátka. Je věk v tomto případě skutečně jenom číslo, nebo je nějaká hranice, kdy už rovnátka, bavíme se teď o fixních, pravděpodobně nedoporučujete?
2: V tomto případě si myslím, že věk tak úplně nehraje roli. Hraje roli spíše typ vady, posuny zubů, které plánujeme, protože na některé posuny jsou lepší fixní kovová rovnátka a na některé posuny naopak ta neviditelná. Někdy i rádi kombinujeme, aby jsme došli do cíle co nejdříve, aby ta léčba byla efektivní.
1: Paní doktorko Homolová, zkuste mi říct dva konkrétní případy, kdy doporučíte fixní rovnátka a kdy doporučíte ta neviditelná rovnátka.
2: Kovová rovnátka my často používáme ve chvíli, kdy potřebujeme upravit postavení zubů ve vertikálním směru, protože když nalepíme zámek nebo zámky na všechny zuby a ty zuby potom protáhneme drátkem, tak oni se v tom vertikálním směru velmi snadno upraví. Kdybychom chtěli pomocí těch neviditelných rovnátek vysunout jeden zub tak, aby jsme ho srovnali se zbytkem, tak to může být často problém. Ta neviditelná rovnátka nejsou v tomto směru tolik efektivní. Zároveň třeba i rotace zubů, když jde o velké rotace, tak tam taky jsou ta kovová rovnátka efektivnější. Neviditelná rovnátka naopak volíme v situacích, kdy má pacient například otevřený skus. A otevřený skus znamená, že když bych měla mluvit o oblasti předních zubů, tak ty zuby se nedotýkají. Oni mají mezi sebou mezeru. To znamená, ten pacient není schopen například ukousnout sousto, protože přední zuby se mu nedotknou ve vertikálním směru. A ve chvíli, kdy tento pacient naopak tato rovnátka nosí i na jídlo, tak oni jsou velmi efektivní v korekci této ortodontické anomálie.
1: Vy jste, paní doktorko Homolová, v případě Evy použili fascinující metodu ortodontické extrakce. Co to je?
2: Ortodontická extrakce se používá ve chvíli, kdy chceme takzvaným ortodontickým posunem vytvořit kost. Paní Eva, vzhledem k tomu, že měla parodontitídu, tak jí ta kost na spoustě místech chyběla. A my jsme do léčebného plánu zahrnuli ortodontickou extrakci z toho důvodu, že jsme chtěli vlastně vysunutím toho zubu z toho kostního podkladu vytvořit tu kost tím ortodontickým posunem. To znamená, že vlastně v dráze toho posouvaného zubu se postupně vytváří kost a ve chvíli, kdy ten zub úplně vysuneme, protože třeba ten zub nemá dobrou prognózu a my s ním do budoucna nepočítáme, tak my ho vysuneme a tím vlastně vytvoříme tomu chirurgovi nebo parodontologovi lepší podklad potom pro následnou implantaci. Protože ve chvíli, kdyby jsme ten zub prostě nechali extrahovat u chirurga, tak by tam zůstal poměrně velký kostní defekt. A ten chirurg by potom musel ten defekt někdy i složitě takzvaně augmentovat, to znamená musel by tam přidávat více materiálu, tak aby tam ten implantát potom byl stabilní. A my vlastně díky těm rovnátkům můžeme tomu chirurgovi pomoct tím, že vysuneme ten zub, který už sice moc dobrou prognózu nemá, ale můžeme ho k tomuhle využít tím, že vlastně ten zub posuneme, až ho úplně vlastně vysuneme z té kosti a ta kost vlastně bude v té úrovni, ve které jsme ten zub vysunuli. Ona se nevrací zpátky, ona tam zůstane stabilní.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní Evo, kolik let jste nosila rovnátka fixní?
2: 3 roky.
1: Během těch 3 let, paní doktorko Homolová, jste klientku viděla kolikrát? Kolikrát za vámi musela přijít?
2: Tak během těch 3 let to bylo každých 6 týdnů, takže těch kontrol bylo opravdu mnoho.
1: To platí u každého pacienta, 6 týdnů kontrola?
2: Standardně to tak bývá, někdy to prodloužíme, někdy naopak tu dobu zkracujeme, například těsně před sundáním rovnátek ještě ladíme nějaké detaily, případně když jsou pacienti po chirurgickém zákroku, tak si je taky zveme častěji.
1: Ovšem v případě, že mám ta neviditelná rovnátka, tedy nasazovací, jak často klient dochází k tomu, aby je vyměnil? Jaká je vlastně ta frekvence, aby mu to vážně pomohlo? A tam hodně záleží také na jeho disciplíně, předpokládám.
2: Ano. Tady pacient dochází na kontroly po 2 až 3 měsících a ty folie si doma mění přibližně po 10 až 14 dnech.
1: To znamená, že dostane na 3 měsíce počet těch folií, které si mění po 14 dnech a pak jde na kontrolu.
2: Ano, přesně tak.
1: Když vám, paní Evo, rovnátka sundali, jaký to byl pocit?
3: Samozřejmě úleva a radost.
1: Paní doktorko, někteří klienti poté, co jim sundají fixní rovnátka, tak ještě nosí průhledná rovnátka na noc. Tak jestli i to patří k vaší péči?
3: Ano, to je nezbytné a samozřejmě, že po sundání fixních aparátků se musí nosit většinou na noc průhledná stabilizační jakoby rovnátka.
1: To je asi navždycky, že jo, v případě Evy. A nejenom asi v jejím případě tato stabilizační rovnátka nosit na noc. Může vynechat?
2: Ano, samozřejmě bezprostředně po ukončení ortodontické léčby ty fixní retainery, ty drátky, tam jsou téměř do konce života, dá se říct. A ta průhledná rovnátka, ty se nosí každou noc. V případě paní Evy by bylo dobré je nosit ideálně co nejdéle každou noc, ale jinak je postupně ty pacienty necháme vysazovat.
1: Tak já vám, milé dámy, moc děkuju za návštěvu u nás ve studiu. Závidím těm, kteří se narodili s rovnými zuby, protože ta cesta k tomu nádhernému hollywoodskému úsměvu je někdy opravdu dlouhá, trnitá, ale s nádherným výsledkem. Gratuluji, paní Evo.
3: Děkuji, stálo to za to.
1: A paní doktorko Homolová, úplným závěrem, čeho byste se chtěla dočkat ve svém oboru?
2: Chtěla bych se dočkat toho, aby mezioborová spolupráce mezi ortodontisty a praktickými zubními lékaři a jinými specialisty byla naprostou samozřejmostí. Možná, aby byl vytvořen nějaký postup standardizovaný, jak tu mezioborovou spolupráci třeba zjednodušit, aby jsme si s těmi ostatními obory ještě lépe rozuměli. Tak to je možná první věc. A druhá věc, chtěla bych se dočkat toho, aby se pacienti nebáli si o tu léčbu říct, i když mají pocit, že už jsou třeba na léčbu příliš staří, protože to samozřejmě nemusí hrát tak úplně roli. A aby si o tu léčbu uměli říct, aby se nestyděli za své zuby, protože já pacienty nesoudím, nehodnotím podle toho, v jakém mají stavu chrup, ale koukám na to z profesního hlediska, takže bych byla ráda, aby toho zubního lékaře nebo ortodontistu navštívili co nejdříve, pokud mají pocit, že by to potřebovali. Prostě, aby se tolik nestyděli a nebáli.
1: Děkuji za tato inspirativní slova a vy jste mladá lékařka, takže věřím tomu, že docílíte té perfektní multioborové spolupráce. Moc vám to přeju a myslím si, že by to zdravotnictví velice pomohlo.
2: Děkuju.
1: Paní Eva, vám ať se daří.
3: Děkuji.
1: Ať se pořád tak krásně smějete, máte co ukazovat. A nashledanou.
3: Nashledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.

0: Příjemný nedělní večer a šalom alejchem. Celý židovský svět si připomněl 7. říjen 2023. 120 let od narození filozofky Hany Arendtové a Mělnické muzeum vystavilo fragment knihy Ester z doby kolem roku 1280. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Teroristický útok 7. října 2023 nevzal život jen 12 obětí. Navždy změnil i svět. A to nejen ten židovský. Od té chvíle totiž všude bezprecedentně narůstá antisemitismus. I proto Česká federace židovských obcí spolu s téměř 60 dalších židovských organizací napříč diasporou připojila svůj podpis pod deklaraci o sionismu a antisemitismu. Ta vznikla pod hlavičkou Fora J50. A my už jsme ve spojení s tajemníkem federace Michaelem Pelíškem. Dobrý večer. Tento týden se konalo několik akcí, které připomněly události a oběti masakru 7. října 2023. Co je podle vás smyslem takového připomínání?
1: Dobrý večer. V první řadě je to určitě uctění památky obětí. Je to připomínka uctění ztráty nevinných životů, navíc takto brutálním způsobem ukončených. Ty události jsou 3 roky staré, takže jsou stále velmi živé, není to nějaká vzdálená minulost. Jsou to události, které velmi citelně zasáhly celou židovskou komunitu a z důsledky toho masakru se budeme ještě dlouho potýkat. Myslím si, že si 7. října také připomínáme proto, abychom nestratili schopnost rozpoznat zlo, než znovu udeří, a nějakým způsobem si připomněli i naši odpovědnost za to, že je potřeba zlu se postavit.
0: Federace židovských obcí nedávno připojila svůj podpis pod deklaraci o sionismu a antisemitismu. O co v ní jde?
1: Je to deklarace, která vznikla v rámci Fóra J50. Toto fórum sdružuje reprezentanty židovských komunit z diaspory. Ta deklarace reaguje na vývoj po tom 7. říjnu 2023, který se nás velmi osobně dotýká všech. Je to spojený s tím, že prudce narůstá a normalizuje se antisemitismus. A ta současná vlna antisemitismu má takové specifikum, že se schovává velmi často pod hlavičkou antisionismu. A deklarace vlastně velmi stručně prohlašuje to, že sionismus je integrální součástí židovské identity a je naším právem, abychom si svou identitu definovali sami a aby to nikdo nedělal za nás.
0: Kde je tedy hranice, kdy se z antisionismu stává antisemitismus?
1: Sionismus, tak jak to chápu já, je naplňování práva židovského národa na sebeurčení ve své historické domovině, v zemi Izrael, a je to něco, co je velmi hluboce zakořeněné v židovské tradici a v židovských dějinách. Sion je Jeruzalém. K Jeruzalému se modlíme 3x denně, takže to je něco, co je pro nás velmi, velmi důležité. A právě ten dnešní všude přítomný moderní antisionismus mimo jiné upírá židovskému národu toto právo na sebeurčení. Může se to projevovat třeba tím, že požadavkem, aby se Židé této integrální součásti své identity zřekli, proto aby byli přijati v nějakém politickém, akademickém, profesním nebo kulturním světě. A jak je to namířeno cíleně na Židy, tak proto to považujeme za antisemitské. Protože není přijatelné, aby se jakákoliv ideologie nějakým způsobem využívala k marginalizaci, vylučování nebo diskriminaci.
0: Deklaraci podpořilo skoro 60 institucí napříč diasporou. Má to význam nebo jaký účinek mohou mít taková společná prohlášení?
1: Upřímně se obávám, že pozitivní dopad takovéto deklarace bude spíše minimální. Proč si to myslím? V rámci výročí toho masakru ze 7. října jsme od různých institucí, organizací a jejich čelních představitelů zaznamenali spoustu prohlášení, kde je protižidovská nenávist odsuzována, kde se prohlašuje, že je antisemitismus potřeba jednoznačně rozpoznat a odmítnout, že to nemá v naší společnosti, v naší civilizaci místo. Problém je, že tato prohlášení slýcháme už dlouho, déle než ty 3 roky, které uplynuly od masakru 7. října, a stejně dlouho nám však ten antisemitismus ve společnosti narůstá. Takže já v tomto nejsem úplně pozitivní, že by to mělo nějaký zásadní dopad. Nicméně je to něco, co jsme měli jako představitelé židovských komunit v diaspoře potřebu nějakým způsobem deklarovat.
0: Říká Michal Pelíšek z České federace židovských obcí. Děkuji moc a hezký večer.
1: Já vám taky přeju hezký večer. Naschledanou.
0: Bez Arábie. Tradiční židovskou melodii z oblasti severního Rumunska hraje francouzská skupina Sirba Octet.

0: Před zlem musela opustit svou rodnou zemi. Nakonec se ale právě existence zla stala jedním z témat, kterými se zabývala ve svých spisech. Německá filozofka, historička a politoložka Hanna Arendtová by se 14. října dožila 120 let. Žačka Martina Heideggera a Karla Jasperse musela po nástupu nacistů k moci v roce 1933 uprchnout z Německa. Po několika letech ve Francii odešla do Spojených států, kde později působila na řadě univerzit. S překladatelem jejich knih do češtiny, pedagogem a diplomatem Martinem Paloušem mluvila Daniela Brůhová.
1: Hanna Arendtová byla nejen publicistkou, ale především filozofkou. Často byla označována jako politická filozofka, což se jí nelíbilo.
2: Podle Arendtové a něco na tom je, všichni političtí filozofové se dívají na ty politické věci z odstupu svého filozofického hlediska a tu skutečnost plurality pojednávají jako tak bokem.
1: Říká její překladatel, filozof a někdejší politik Martin Palouš.
2: Její celoživotní zkušenost znamenala, že ta otázka té plurality byla tou hlavní a chtěla filozofům připomenout, že by měli trošku, tak říkajíc, rozšířit svůj pohled, že důležitější je mluvit s nefilozofy a pěstovat jakousi pluralitu, no tak to Arendtová to měla v krvi.
1: Čím vás zaujala?
2: Když jsem dostal tu knížku Eichmann v Jeruzalémě, Zpráva o banalitě zla do rukou, tak jsem ji přečet jedním dechem a co si mě inspirovalo k tomu překládání. Hanna Arendtová byla geniální žena, ono těch žen filozofek zase není tolik a já se odvážím říct, že jestli někdo má v 20. století co si podstatného říci, no tak to byla ona.
1: Vedle celé řady jiných děl byla významná právě její reportáž ze soudního procesu s Eichmannem. Knihu Eichmann v Jeruzalémě, Zpráva o banalitě zla, publikovala v roce 1963. Je to její nejkontroverznější dílo.
2: Co na ní bylo fascinující, bylo to, že ona to brala fenomenologicky. Prostě to, co viděla, ten soudní dvůr, Gideon a Usner, když tamto Eichmanna přivedli, zcela nemilosrdně říkáno, oni ho zkoumali psychologové a nic tak jako děsivého na něm neviděli. Tady máme před sebou člověka, který může za smrt více 6 milionů lidí. Prostě ten Eichmann možná někde až příliš fascinoval. Arendtová trošku, bych řekl, se do tady toho vrhla po hlavě a je otázka, čím víc jí rozčilvali a uváděli do určitých situací nečekaných její židovští přátelé, příslušníci stejného národa, tak ona jako tak trošku tvrdohlavě si stála za svým.
1: Jak Arendtová charakterizuje Eichmanna?
2: Ona ho charakterizuje jako člověka, který je neschopen myslet, který na všechny situace má připraveny jakési slogany. Dokonce měl už i na tu úplně poslední svou chvíli ty slogany připraveny. To, že se okolo něho děje zlo, že jeho agentem mu nějakým způsobem uniká Arendtová, varuje před mentalitou eichmannovskou. Říká, víte, když se dostal Hitler k moci, to, co bylo pro ně šokantní, nebylo to, jak se chovali naši nepřátelé. Ale jak se chovali naši přátelé? Ta teze o té banalitě zla, já chápu, to zlo banální nebylo, to zlo bylo šokantní. Ti, kdo tam přicházeli svědčit k tomu soudu, tak byli plní těch svých osobních emocí a šoků. A tady ta teze Arendtové byla pro ně asi dost těžko ke zkousnutí.
0: Z repertoáru skupiny Zirba Oktet je i následující ukázka ve stylu židovského klezmeru z předválečné východní Evropy.

0: Mělnické muzeum vystavilo vzácný fragment hebrejského kodexu Bible. Jde o část knihy Ester z doby kolem roku 1280. V roce 1938 ji do češtiny přeložil Jakub Kerpr, poslední kantor tamní židovské náboženské obce. Ten má ve městě také nově Kámen zmizelých. V Mělníku natáčel Radek Duchoň.
1: Jsme u vitríny, co je uvnitř.
2: Především teda ten fragment toho hebrejského kodexu starého zákona.
1: Lukáš Snopek, zaměstnanec muzea v Mělníku.
2: Je to takový, řekl bych, objevený poklad, který teda sloužil jako židovský kodex, jako součást posvátných textů. Se jedná vlastně o kůži, pergamen je vlastně jako pěkně opracovaná kůže, na kterou se ve středověku běžně psalo místo papíru.
1: A tento list se dostal tedy do rukou Jakubovi Kerprovi.
2: Přepsal ho v hebrejštině a potom ještě přeložil do českého jazyka. V roku 1938 ten překlad dokončil.
1: Takže což vidíme na těch deskách.
2: Ano.
1: Dá se kousek odcitovat?
2: Když viděl, že Mordochaj se mu neklaní a nekleká před ním na kolena, tu se Haman velmi rozčílil.
1: Konec citace a o čem ten příběh je?
2: Jedna židovská dívka, Ester, se stala jednou z manželek toho Ahašvéra, tedy babylonského krále. A teď celý ten příběh je jakoby dramatem o to, jestli ta královna Ester se pokusí zachránit ten svůj lid.
1: Muzejníci tady také v místě, kde Jakub Kerpr bydlel, zasadili do chodníku kámen zmizelý, takzvaný Stolperstein. Kdo to Jakub Kerpr byl, připomíná historička Renata Špačková.
3: Pan Jakub Kerpr byl zdejším kantorem židovské náboženské obce, byl jejím posledním kantorem. On odešel tady transportem CL v lednu 1943 do Terezína a tam ale krátce na to, ani ne měsíc poté, co se do Terezína dostal, tam umírá.
1: Akce se zúčastnila i Hana Klímová, protože pan Kerpr byl její pradědeček.
4: On se narodil v roce 1859, čili těžko bychom se asi někde setkali. Já jsem se narodila až v roce 1951.
1: Nicméně nějaké informace o něm jste od příbuzných měla, máte?
4: Nikdy u nás doma se o tom vlastně nemluvilo. Já vím, že tatínek kdysi asi jako hoch, mladý před válkou, před druhou světovou válkou. Zřejmě do Mělníka jezdili jako rodina, ale víc o tom nevím.
1: Ve městě je tedy nově kamenů zmizelých celkem 24.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechem ještě zprávy z židovského světa. Španělský oděvní řetězec Zara vyvolal veřejné pobouření, když do své nabídky zařadil dětský halloweenský kostým připomínající uniformy vězňů z nacistických koncentračních táborů. Šedomodrý pruhovaný model s ozdobným prošíváním Zara následně stáhla. Evropská komise uspořádala v Bruselu hackathon, tedy programátorský maraton Tikuntek. 120 účastníků z více než 20 zemí během něj navrhovalo technická řešení, jak na internetu bojovat proti projevům antisemitismu. Sociální síť TikTok a společnost Meta podpoří další vývoj 3 oceněných projektů. Šalom Aleichem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika, hudbu a zprávy vybrala Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Po prvním kole senátních voleb má Česko 5 jistých senátorů. Zástupci vítězného hnutí STAN v Praze začnou jako první jednat o koalici se Spolu pro Prahu. Zítra bude převážně polojasno až oblačno, výjimečně s přeháňkami a teplotami do 15 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Česko má po prvním kole senátních voleb 5 jistých senátorů. Jde převážně o kandidáty opozice. Ostatní se o místa v horní komoře parlamentu utkají příští týden opět v pátek a v sobotu.
2: V obvodu Rychnov nad Kněžnou bude senátorem znovu Jan Grulich z TOP 09. Svůj mandát obhájil také Tomáš Fiala z Hnutí naše Česko. Své práci se chce na jihu Čech věnovat naplno.
3: Po 44 letech doktorování ve Strakonické nemocnici se chystám toto angažmá ukončit a věnovat se plně senátu.
2: Za Vyškovsko se stal senátorem jihomoravský hejtman a předseda KDU ČSL Jan Grolich.
4: Já jsem velmi rád, že my jsme schopni tou normální věcnou politikou oslovovat i voliče vládních stran.
2: Nadpoloviční počet hlasů získali také kandidáti hnutí STAN. Na Trutnovsku vyhrál Jan Sobotka, na Děčínsku Zbyněk Linhart. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
0: O pražské koalici budou zástupci vítězného hnutí STAN jako první jednat s koalicí Spolu pro Prahu. Sejít se mají zítra odpoledne. V úterý budou starostové pokračovat ve schůzkách s Prahou sobě a Piráty. Podle pražského lídra hnutí STAN zatím není jasné, kdo všechno bude součástí koalice.
5: Myslím, že máme jednotu v tom, že máme nechat proběhnout tohle první kolo jednání. Nedá se vyloučit, že třeba bude potřeba ještě další. A určitě máme jednotu v tom, že hledáme nějakou jako stabilní koalici.
0: Dodal, že při jednáních se budou bavit hlavně o rozdělení gescí. Starostové mají zájem o pozici primátora. Chtěli by řídit taky gesci financí, územního rozvoje, školství a životního prostředí. Karlovarští policisté pátrají po 76-letém Petru Rýdlovi. Dnes dopoledne odešel z domova pro zdravotně postižené v Radošově. Od té doby ho nikdo neviděl. Muž hůře slyší a při chůzi se opírá o francouzskou hůl. Podle mluvčí policie Kateřiny Peškové může být v ohrožení života.
6: Pohřešovaný muž je přibližně 170 cm vysoké postavy. Má krátké prošedivělé vlasy s pleší a hnědé oči. V době odchodu měl na sobě dvě mikiny, tmavé tepláky a červené boty. Na hlavě měl čepici a okolo pasu zavázaný pásek.
0: Podle Peškové by se senior mohl pokusit odjet do Karlových Varů nebo Kraslic. Je proto možné, že bude žádat řidiče projíždějících aut o svezení. Pokud máte o muži jakékoliv informace, volejte na linku 158. Sport. Pražská Sparta zdolala v 10. kole fotbalové šance ligy Pardubice 2-0 a drží se na 3. místě tabulky. Gólově se prosadil Mercado a Zelený. V dalších dnešních zápasech Liberec prohrál se Slováckem 0-2 a Teplice remizovali s Olomouckou Sigmou 1-1.
1: Počasí.
0: Zítra bude polojasno až oblačno, ráno a dopoledne i jasno. Výjimečně se místy vyskytnou slabší přehánky. Večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy až 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové jeďte opatrně před sjezdem na Úvaly, na 6. kilometru se brzdí. Kolona pokračuje až na 8,5. kilometr, tam se projíždí pouze jedním pruhem. A v Brně v křižovatce ulic Stavební a Špitálka havarovalo osobní auto do dopravního značení. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik zprávy a teď už je tu hitparáda Česká dvanáctka.
7: Česká dvanáctka.
8: Mám tady před sebou album, na kterém je napsáno Petra Žalmanová Nepadáš. A právě Petra Žalmanová bude mít dnes jednu z novinek a bude také mým hostem v hitparádě Česká dvanáctka, a to s písničkou, která se jmenuje stejně jako to album. Jinak dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje od mikrofonu tady ze studia Martin Hrdinka. Začíná vaše oblíbená hitparáda a kromě Petry Žalmanové budou mít novinky i Miraj a skupina Denver a Chris Cole. Sám jsem zvědav, jak se vám budou líbit. A pozor, máme také změnu na nejvyšší příčce, to znamená na místě prvním. Ale nepředvíhejme, teď je tady písnička, která v loňském roce získala jak platinovou, tak zlatou českou dvanáctku, což jsou vždycky největší úspěchy této hitparády v tom jednom kalendářním roce. Takže zlatá a platinová česká dvanáctka roku 2025 jmenuje se Stejně jako ty a zpívá Kateřina Bohatová. Dobrý den!

Na úvod dnes platinová a česká píseň, která se jmenuje stejně jako ty a zpívala Kateřina Bohatová, a teď už jsou před námi dnešní novinky. Ta první se jmenuje Afterlife a je od skupiny Mirai. A právě se začínajícím podzimem, který prožíváme, hrají členové skupiny Mirai trošku na vážnější notu. Nevím, jestli jste si toho všimli, ale od léta víme, že jeden ze členů této skupiny, tedy kytarista Tomáš Javůrek, se potýká s léčbou zákeřné nemoci. A tak se rozhodli písničku, kterou původně měli dát až na nové album, vydat už teď, abyste si mohli poslechnout text té písně. Jmenuje se Afterlife.

0: České dvanáctky.
1: Naproti mě sedí ve studiu Petra Žalmanová, ahoj.
2: Ahoj.
1: Jak se máš?
2: Mám se dobře.
1: To mám velikou radost. Já bych možná začal tím, kde se vzala Petra Žalmanová.
2: To záleží, z jakého úhlu pohledu to mám říct.
1: Tak třeba, kde se narodila,
2: narodila jsem se v Praze, jsem se narodila, v minulém století ještě, v roce 98. A od té doby vlastně jako zpívám, no.
1: No a kde se vzala Petra jako zpěvačka? Kdy tě napadlo, že bys chtěla zpívat pro lidi tak, aby se jim to líbilo?
2: Napadlo mě to úplně od malička. Já jsem to vždycky chtěla strašně moc dělat. A proto jsem se i po gymplu rozhodla jít na konzervatoř a tak nějak jako tomu jít naproti. A až po té konzervatoři jsem vlastně nastoupila do práce do domu dětí a mládeže v Modřanech a tam jsem právě
1: takže
2: potkala...
1: Takže poslání takový vlastně.
2: Naprosto. Tam jsem vlastně potkala Ríšu Reska, který právě skládá hudbu k mým textům a tam to všechno tak nějak začalo dávat smysl, no.
1: Mám takový pocit, že když to člověk poslouchá, tak bez něj vlastně nemá žádný písničky, nebo máš ještě nějaký jiný?
2: Ne. Nemám.
1: Jenom
2: s ním je to přesně tak,
1: to
2: že
1: pěkný.
2: Bez něj bych fakt žádný písničky neměla, on vlastně beze mě taky ne. Je to fakt taková jako, já řeknu spolupráce, ale my to tak úplně neberem. Prostě my spolu jsme hrozně rádi a hrozně rádi spolu tvoříme a hrozně rádi spolu píšeme a skládáme a je to tak jako přirozený celý hezký.
1: Třeba si spolu přijdete pro ocenění Zlatá česká dvanáctka. Ta se dává i autorům samozřejmě. Přesněji řečeno, ta se předává i autorům, ale bacha je jenom jedna, budete se o ní muset když tak dělit. Nevím, jestli jsi někdy poslouchala českou dvanáctku, ale je to tak, to že když se udržíte 12 týdnů, alespoň jednou vyhrajete, tak dostanete Zlatou českou dvanáctku. Já rád tyhle ty pravidla říkám, protože ne každý tomu rozumí. Každopádně tohle je poprvé, co tě vítám tady v hitparádě Česká dvanáctka. Ale máš už nějaké ocenění už, nebo něco takového?
2: Ocenění jako hmatatelný máme vlastně Sporty, protože jsme se párkrát...
1: Sporty a z kterého roku?
2: Tohle je z roku 2024. Jestli si to pamatuju dobře,
1: vlastně.
2: To je vlastně před chvilkou. Ale víc než to ocenění z té Porty z toho roku, máme radost ještě z tohohle roku, kde jsme hráli na folkovém chvojení, což pro nás bylo naprosto jako nepřenositelný zážitek, absolutně. Takže to vlastně pro mě je mnohem větší možná ocenění než to hmatatelné, co mám doma na té police. Samozřejmě na něj jako pyšná jsem, Ríša taky samozřejmě, ale to folkové chvojení bylo něco, co bylo fakt jako veliký, no, pro nás.
1: No a teď pojďme k té konkrétní písnice, která za chvilku zazní a je druhou novinkou dnešní hitparády. Jak vznikla?
2: U mě doma na gauči.

0: co se stane, když tou cestou se dáš, podej mi ruku, neboj, nepadáš.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Petra Žalmanová, která před chvílí hovořila v této hitparádě, teď zpívala a společně s ní i autor hudby Richard Rezek. Takže autor hudby Richard Rezek, text Petra Žalmanová a Nepadáš, to byla druhá dnešní novinka. A teď nás čeká ta poslední dnešní, to znamená třetí. Až půjdete od 9. února příštího roku na film Bobule a Bobulky, tak tam uslyšíte i následující melodii. Je to duet, který natočila kapela Denver se zpěvákem Danielem Bedřichem a se slovenskou zpěvačkou Chris Cole. Jmenuje se Čarovnás.

0: Vinohradská 12. Rekapitulace.
1: Hlasujeme na číslo 900-1103 a posíláme hlasy formou SMS zpráv z mobilních telefonů a píšeme SMSku hit Mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat. Hlasovat můžeme dnes úplně pro všechny, to znamená pro 3 novinky i pro 9 největších hitů týdne i pro ten vítězný hit, který je jiný, než byl před týdnem. Ale důležité je, že hlasovat můžeme pro všechny písničky a pro každou z nich, ale jenom jednou. Pravidla a podrobnosti jsou na česká12.cz a ještě jednou zopakuji číslo, je to 900-1103. A teď už ty novinky. Afterlife, skupina Mirai, tady je SMS zpráva hit Mezera 12. Druhá novinka, můj dnešní host Petra Žalmanová, Nepadáš, hit Mezera 11. A třetí novinka, Čarovnás, československý duet Denver a Chris Cole. A teď už aktuální žebříček hitparády. Na 9. místě je tento týden novinka z před 14 dnů, novinka skupiny Olympic, Až to stouni zabalí.

Já jsem ve středu moderoval křest nového alba Olympiku, je to vlastně kolekce 21 nej se jmenuje a je to jak na CDčku, tak na LPčkách. Je tam 20 největších hitů Olympiku plus jedna novinka a my jsme teď právě poslouchali tu jednu novinku. A když jsem tam byl jako moderátor, tak vám mohu říct, kdo tam všechno byl. No tak hlavně byl tam Olympik samozřejmě, byli tam všichni čtyři olympici a na pódiu se mnou stáli i ti dva, kteří pokřtili to dvojalbum, abych to řekl správně, a to byli autor textu k té písnice, kterou jsme teď poslouchali, Lukáš Pavlásek a také Michal Kocáb. Až to stouni zabalí skupina Olympik, jedna z nejúspěšnějších písniček Olympiku poslední doby, když se podíváte na YouTube, tak je tam jejich videoklip a ten už má přes 200 tisíc zhlídnutí a to je na dnešní dobu skutečně hodně. Na 8. místo se vrací Daša s písničkou Vyplouvám.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Předminulé osmé místo, minulý týden místo deváté a dnes návrat na osmičku Daša Vyplouvám, hit, který je v hitparádě už 4 týdny. A teď je tady jediná novinka z minulého týdne, která se dostala do dnešního žebříčku a je na 7. místě. Ta novinka z minulého týdne se jmenuje Nebyl čas, napsal jí Adam Vopička, Petr Zatloukal a Ester Gerson. A Ester Gerson a Adam Vopička teď také zaspívají.

Sedmička, Adam Vopička, to se krásně rýmuje, a Esther Gerson, Nebyl čas. Na šestém místě je písnička, která byla novinkou před 14 dny a minulý týden byla osmá. Jde tedy žebříčkem nahoru a na tom šestém místě je Jiří Pršala s hitem, který si sám napsal. Malá hvězda v trávě.

Hit do očí, který napsali Vašo Patejdl a Miro Jurika, byl zatím v této hitparádě jen na 7. místě a dnes postupuje na místo 5. Do očí a skupina Cukr. Předminule jsem vám představil novinku, která se jmenuje Prokletý pátek a naspívalý autor hudby k té písničce Luděk Malár. Text Jaroslav Vikrent před lety, ale ta písnička byla dlouho v šuplíku a jak to tak vypadá, tak se vyplatilo počkat. Luděk Malár a skupina Blues for You. 4. místo. We'll be right back.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Předminule novinka, minulý týden třetí místo, tedy bronzová medaile této hitparády a dnes pokles na místo čtvrté, Prokletý pátek a Luděk Malár a skupina Blues for You. A teď jsme právě na těch už zmiňovaných stupních vítězů. A na stupně vítězů se vrací Yellow Sisters a Andrew a to je hit Máme tu víkend. V labirintu.

Máme tu víkend autorky Bára Vaculíková, Lenka Boháčová a Lucie Goldin, Yellow Sisters a Andrew. Pojďme se podívat, kdo v hitparádě už není po vašem hlasování. Je to písnička Duše Lucie Vondráčkové, která skončila po 12 týdnech a do dnešního žebříčku se po vašem hlasování nedostali Zas a znova Tereza Mašková a nestála skupina MIG21. Petr Kusko, který minulý týden vyhrál hitparádu a vyhrál i předminulý týden, je dnes v žebříčku na místě druhém. Máme změnu na nejvyšší příčce. Kdo tam bude?

0: za tečku.
1: Česká dvanáctka, rekapitulace.
2: Hlasy posíláme na 900 1103. 900 1103, to je důležité číslo, na které posíláme hlasy v této hitparádě už mnoho let a SMSky mají tvar hit, mezera a číslo písně, pro kterou chceme hlasovat. Hlasovat můžeme pro všechny, ale pro každou jen jednou. Novinky to mají nejtěžší. Afterlife je první novinka, skupina Miraj, hit mezera 12. Druhá novinka, můj dnešní host Petra Žalmanová, Nepadáš, hit mezera 11. A třetí novinka Čarovnás, Denver a Chris Cole, hit mezera 10. Aktuální žebříček, 9. místo, Až to stouni zabalí, skupina Olympic, hit mezera 9. Osmička Vyplouvám, Daša, hit mezera 8. 7. místo Nebyl čas, Adam Vopička a Esther Gerson, hit mezera 7. 6. místo Malá hvězda v trávě, Jiří Pršala, hit mezera 6. 5. Do očí, skupina Cukr, hit mezera 5. 4. Prokletý pátek, Luděk Malár a Blues for You, hit mezera 4. 3. místo Máme tu víkend, Yellow Sisters a Andrew, hit mezera 3. Hit mezera 2 pro druhé místo Chci ti říct, Petr Kusko, a hit mezera 1 bude mít vítězný hit. Na první místo se po dvou týdnech vrací hit Jak dvě řeky, který vítězí v této hitparádě během 10 týdnů už po čtvrté a je od skupiny České srdce. A skupina České srdce pokřtí tento hit Jak dvě řeky 19. října na koncertu, který se bude konat v Praze v Lucerna Music Baru. Tak jim přejeme, a tím to vyjde, a ta písnička je vlastně pokřtěná už těmi vítězstvími, která má tady v hitparádě Česká 12. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Nejvíc zastupitelů získala v letošních volbách KDU-ČSL. V některých lokalitách v Česku se neurodily žaludy a kaštany. Myslivci budou muset zvěř přikrmovat. Zítra bude převážně polojasno až oblačno, výjimečně s přeháňkami a teplotami do 15 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. V letošních komunálních volbách získala nejvíc hlasů ze všech stran a hnutí KDU-ČSL, stejně jako před 4 lety. Druhé bylo podle počtu mandátů hnutí STAN a třetí ODS. Obecní volby ovládly i letos nezávislí kandidáti a jejich různá místní sdružení.
2: Účast byla vyšší než před 4 lety. Přišlo asi 48% voličů. Při minulých volbách to bylo přes 46%. O volby se příliš nezajímali voliči v Ústeckém kraji. V jednom z tamních okrsků přišlo ze 443 voličů jen 12. Český statistický úřad hodnotí volby jako standardní, bez větších problémů. Jako zajímavost uvedl, že se letos dostal do zastupitelstev rekordní počet 18-letých kandidátů, a to 26. Při minulých volbách jich bylo 11. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
0: Kvůli suchu nejsou v některých lokalitách Česka žaludy ani kaštany. Myslivci budou muset zvěř v zimě více přikrmovat. Podle Českomoravské myslivecké jednoty by to ale mohlo usnadnit lov divokých prasat, která budou častěji chodit na krmeliště. Nedostatek plodů hlásí třeba podnik Líšno na Benešovsku, který spravuje část tamních lesů. Potvrzuje jejich správce Lukáš Brož.
3: Zvěř je zvyklá před zimou se připravovat právě tady tím žírem na těch žaludech, bukvicích, a projeví se to určitě na nějaký migraci a určitě i zvýšených škodách někde na polích, nebo se přiblíží i k městům ta zvěř.
0: Silničáři v Brně zítra zavřou Pisárecký tunel. Řidičům to na 40 dní zkomplikuje cestování mezi dálnicí D1 a velkým městským okruhem. Objížďka vede kolem výstaviště a Bohunické fakultní nemocnice. Důvodem uzavírky je rekonstrukce technologií tunelů, včetně zabezpečení, upřesňuje šéf brněnského závodu ředitelství silnic a dálnic David Fiala.
4: Je to středně velká oprava, která se děje periodicky někdy mezi 12 a 15 lety provozu toho tunelu. Na tunely jsou kladeny vysoké požadavky na bezpečnost. Samozřejmě ve chvíli, kdy v tom tunelu se cokoliv stane, tak ty systémy musí být funkční, tak aby majetek, životy nebyly ohroženy. Sport.
0: V 10. kole hokejové Tip Sport Extraligy vyhrála Sparta nad Vítkovicemi 3-0. Mladá Boleslav porazila Litvínov 2-1. Karlovy Vary zdolali Kladno 3-1. Kometa Brno prohrála v prodloužení z Plzní 1-2. Hradec Králové porazil Olomouc 3-1 a České Budějovice překonali Liberec 4-3.
1: Počasí.
0: Zítra bude polojasno až oblačno, ráno a dopoledne i jasno. Výjimečně se místy vyskytnou slabší přehánky. Večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy až 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na pražském okruhu z letiště na D1 jsou komplikace za sjezdem na Rozvadovskou spojku. Na 23. kilometru došlo ke střetu několika aut v omezení. Na místě jsou hasiči, směr na D1 je neprůjezdný. Auta jsou odkláněna na Rozvadovskou spojku ve směru do centra a přes Jeremiášovu a Poncarovu se vracejí zpět na okruh. A nehoda je taky na dálnici D11 na kilometru 30,5 směrem na Jaroměř. Tam se střetla dodávka s osobním autem. Je to z opatrnostní průjezdné. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Teď už začíná pořad Pochoutkový rok.
1: Pochoutkový rok.
5: Tak už hlasujete o 106? Teď je i na vás, abyste po 10 letech trvání naší soutěže receptů řekli, který je ten nejlepší. Hlasovat můžete jen a jen na stránce pochoutkovýrok.cz. A pomoct tak naší porotě. A protože si s vámi chceme podzim užít se vším všudy a vychutnat si všechno, co nabízí, budeme pro vás mít až do poloviny listopadu posvícenské sladké dobroty, které nás naučí dělat Vojtěch Vrtiška, jeden z vítězů soutěže Peče celá země. A taky vám řeknu víc o naší nové, unikátní kuchařce, která vznikala 6 let, a dali jsme ji dohromady s cukrářem Josefem Maršálkem. Jmenuje se Vánoční pečení, je to naprosto horká novinka a na podzim o ní budeme taky soutěžit. To je novinek, co říkáte? Vždyť taky máme co slavit. Tak hezký poslech přeje všem, Patrik Rozehnal.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Po roce, opět podzim, opět posvícení a opět pečení svojitou vrtiškou stojíme před jeho domem, bytem, tvůrčí dílnou, kuchyní, pekárnou, cukrárnou v jedné a zjistíme, co budeme dělat. Čeká nás celé období, kdy budeme dělat sladké věci. Počkej, jdeme točit podzim a ty jdeš tady v kraťasech.
1: Já se převlíknu do dlouhého. My dáme kožíšky a bude.
0: A můžeme dovnitř. Tady už je to všechno nachystáno. Je, ty máš plyšovýho dorta.
1: Já mám plyšovýho dorta i makronku. Makronka je doma u rodičů a tady mám dorta. No.
0: To byly první narozeniny, za co čeho?
1: Makronka, sestra přijela z Francie a tohle to jsem dostal přesně takhle. Jako.
0: Takže světlý korpus, máslový krém, a to jsou jahody a se svíčkou?
1: Já doufám, že je to šlehačka, ale můžeme se zeptat. No.
0: Jo, podívejte se na náš web pochutkovirok.cz, ať uvidíte plyšový dort. Je před námi podzimní posvícenské pečení, už druhá řada, když to takhle nazveme mediálně, protože loni jsme něco podobného dělali, i letos nás čeká několik receptů. Čím se vyznačují ty podzimní recepty podle tebe?
1: Tak my jsme minule jednotili na téma posvícení, což je hezká tradice, která bych řekl, že pořád do jisté míry na Moravě nějakým způsobem koluje, v Čechách už mizí. Tentokrát, jelikož jsme posvícení už celkem vytěžili, tak jsem sahal i dál. Takže teď budu jednotit vyloženě suroviny a zároveň tam máme i hezké české recepty, jako třeba do budoucna kremrole, koblihy a tak.
0: Tak na posvícení může být cokoliv právě, co využívá ty podzimní suroviny. A to jsou co? Jabka, švestky nebo co?
1: Všechno máme. Všechno máme. Kaštany, jabka, hrušky, švestky. V podstatě, co jsem potkal, tak to se tak objeví v následujících týdnech.
0: Co uděláme jako to první, co budeme teda péct, připravovat, co naučíme posluchače našeho pochoutkového roku?
1: A to je zrovna recept, kde jsem si trošku ustřelil. Bude to karamelový koláč s misopastou a jablky. Je to vlastně taková úprava moje klasického Alcron koláče, možná některý znají. Je to vlastně křehké těsto, které je naplněné jabkama v karamelu a šlehačkou. Já jsem ten karamel vylepšil o trošku smetany a právě tu zmiňovanou misopastu, která, vy si vůbec nemusíte bát, ona dodá takovou lehce kávovou chuť, dodá tam příjemnou slanost a umami, takže to bude moc příjemný na chuť a vůbec se nemusíte bát, že by to chutnalo jako japonská polívka.
0: Ta misopasta je co?
1: Jsou to vlastně kvašené, fermentované sojové boby.
0: Kdybyste slyšeli nějaký hluk nebo šustění, tak to tady už my i to natáčíme a tady nevydržel náš kameraman a leští robota, část práce odvede za nás, ty to budeš řídit vlastně.
1: Něco tak, já bych mohl řídit vlastně i tebe, protože ty už tady jsi se mnou nějakou dobu, pečeš skvěle, takže já bych tě tu mohl tak hezky navigovat postupně.
0: Ty budeš takový ředitel výroby a já budu tiskový mluvčí.
1: Tak jo.
2: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou a Patrikem Rozehnalem.

0: Začínáme pochoutkový rok posvícenské pečení. Vojta Vrtěška, tedy náš, ani nemůžu říct hlavní host, ale kolega teď je na ten podzim, který bude vytvářet recepty, bude jich dohromady 6, tohle je první z nich. Budeme zužitkovávat jablka, která k podzimu patří, a bude tam i karamel, tak tedy karamelový koláč s jablky a s misopastou. Co potřebujeme?
1: Potřebujeme 100 g studeného másla, 65 g cukru moučka, 185 g hladké mouky, 1 gram soli a 40 gramů vajec, což znamená nějaké malé vajíčko. Na jablečnou náplň potřebujeme 5 větších jablek, 100 gramů cukru krupice, 50 gramů másla, 100 gramů smetany ke šlehání, zhruba 15 gramů misopasty, 80 gramů pekanových ořechů a 1 vyškrábnutý vanilkový lusk. Ty zrníčka použijeme do smetany na ozdobu, té potřebujeme nějakých 300 gramů.
2: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtěškou.
0: Opět oblíbená mísa od robota, taková ta vejcovitá, polovejcovitá, a do ní přijde co?
1: Říkáš mísa nebo kotlík? Já tomu říkám kotlík a všichni na mě tak divně koukají.
0: Tak on je to vlastně kotlík, ale jako většinou říkám mísa, no. Tak jako kotlík mi tak přijde, že ho jako dám nad oheň a takový, a že bude úplně vypulkovatý, ale je to vlastně kotlík, no. Ale důležité bude, co do toho přijde dovnitř. Co přijde na dno té nádoby?
1: Mouka. Mouka, přijde tam vajíčko, přijde tam moučkový cukr, máslo, sůl, vlastně všechny suroviny hodíme do jednoho kotlíku, necháme zpracovávat, dokud nám nezačne ostěnité míso kotlíku, čeho si bouchat to hotové těsto.
0: A bude mít takovou spíš tu drobenkovou konzistenci, nebo máme nechat vypracovat hladoučké těsto? Protože ta křehká většinou pak tím, když se dělá dlouho, ne, tak to máslo pak vypracuje.
1: Tam je dobrý chytit z toho opravdu ten začátek, kdy začne to těsto bouchat. V tu chvíli víte, že máte zpracováno. Zbytečně nepřehříváte to těsto dalším zpracováváním. Jo, vždycky je fajn u toho křehkého těsta být rychlý.
0: Jenom pro pořádek, to těsto mícháme takovou tou protínací metlou.
1: Jo. Přesně tak, teď už si z toho jenom udělám jednotnou hroudu, zabalím do folie, udělám si z toho placku, aby se mi lépe vychladilo to těsto, rychleji vychladilo, zároveň i pak dobře rozvalovalo. Hodina, zachladíme.
0: Těsto se chladí. Na čem budeme pracovat teď? Nebo ty?
1: Připravíme si náplň. Oloupeme si jablka, nakrajíme si na nějaké kostičky, třeba centimetr krát centimetr. Nasekáme si pekanové ořechy.
0: Teď se tedy vrháme k plotně, máš pánev.
1: Necháte tam skaramelizovat cukr.
0: To se dělá jak? Ty to rozprostřeš rovnoměrně?
1: Přesně tak, a nemíchám. Nemíchejte během té karamelizace, měly byste tam pak krystalky a cucky. Jo, nechte to rozpustit, tak vám to natává, tak se jenom tak pohoupněte tou pánví, ať se to promíchá, a míchejte to fakt, až když je tam ten karamel hezky rozpuštěný, rozprostřený. Teď už tam asi hodíme ty naše jabka spolu s ořechy. Přidáme si vanilku, přidáme si smetanu.
0: Mícháš nebo necháváš chvíli působit, až pustí jablka vodu?
1: Není potřeba to vůbec míchat. Jo, ten karamel se hezky odvaří, přesně tím, jak ty jablka pustí vodu, jak tam doleme ještě tu smetanu. Přidáme si misopastu.
0: Ta udělá co v tom?
1: Ona nám tam dotáhne ten slaný podtón plus umami chuť, takže to bude takový jako příjemný, trošku chutný.
0: Návykový.
1: Trošku návykový.
0: Chuť na další kousek.
1: Trošku návykový, trošku to bude chutnat po kávě. Ty misopasty máme několik druhů, nejčastější jsou takové ty světlé a tmavé. Sahejte spíš po té světlé, ta tmavá je hodně chuťově výrazná.
0: Tu náplň musíme pak nechat vychladnout.
1: Je fajný nechat schladnout trošku, ono ty jabka zase napijou zpětně část té vody, tak ať nám to nerozmáčí pak ten koláč. Teď si tam hodíme máslíčko, máme vlastně ty jabka už svařený, spolu s tím karamelem, všechno je rozpuštěný. Teď tam zamícháme to máslo, necháme to schladnout a máme náplň.
0: A co budeme dělat my?
1: Rozvalíme si těsto.
0: Ty kraje, které se při tom budou trochu třepit, tak zase jako spojíme, protáčíme ho různě.
1: Přesně. Ono, když na to těsto nebudete ze začátku tolik tlačit, tak ty kraje vám nebudou praskat.
0: A teď máme koláčovou kulatou formu s takovým tím vroubkovaným okrajem. A teď jaký tvar chceme docílit toho těsta? Jako kruhový, aby to se vyneslo i do těch krajů? Aby to udělalo lem nebo jak?
1: Přesně, chceme nějaký malebný kolečko. Zhruba tak o, dejme tomu, 5 cm větší, než máte tu formu, aby se tam vešly ty kraje. Tloušťka bude nějaké třeba 3 mm.
0: To těsto pak přineseme do formy pomocí válečku, že ho jako lehce tak jako přehneme. A pak tak? To, co přečnívá přes ty kraje, tak to odlámeme a ty to pak ještě vlastně přejedeš jakoby po hranách té formy.

0: formy ze zhora válečkem, čímž opravdu dokonale rovně odřízneš všechny ty přečnívající části těsta. Teď to těsto, co s ním ve formě?
1: Budeme péct naslepo, takže já si na to lípnu kus alobalu, zatížím nějakými pečícími kamínky, fazolkami, hráškem a podobně.
0: Tolik.
1: Já nešetřím.
0: Plně, maminko, řekl jsem plně.
1: Tak, budu péct naslepo. 180 stupňů, horkovzduch, nějakých 20-25 minut, pak sundáme naši zátěž.
0: Teď jsme přímo na mřížce v troubě sundali vlastně ten alobal s tím hrachem a ten koláč tam necháme a pečeme dál.
1: Jo, budeme ho péct ještě nějakých takových 15 minut.
0: Co je hotovo a co nás čeká?
1: Hotovo je skoro všechno. My máme schladlou náplň, máme ještě vlažní těsto, dáme si vlastně do toho upečeného korpusu zlatavého tu naši náplň. Ta náplň trošku stuhne pak v lednici, protože tam je ten cukr, je tam máslo. Nicméně, ať se to dobře krájí, tak je fajn tam mít tu náplň trošku tak jako umáčknutou. A máme hotovo, pak už si jenom vyšleháme smetanu, dozdobíme smetanou.
0: Vojto, proč ho ke mně točí zády ten koláč?
1: Já tady mám dírku už na hlodanu, že jo, takže tady máme hezký ze strany.
0: Jo, vypadá krásně. Ty jsi nechal ten kraj vlastně volný, aby na lemu toho koláče byla vidět i z vrchu ta náplň, že jsme to nepokryli celé tou šlehačkou vlastně.
1: To jak máme málo to stačí ke štěstí.
0: Jak to štěstí nazvat? Jako božskou manu, jako radost na zemi, jako štěstí v jedné chvíli a na jednom talíři. Prostě jablka, která znáte ze štrůdlu, ale jsou skaramelizovaná. Je tam ten kávový potón, jak ty říkáš. A ta šlehačka, prostě jenom šlehačka, ta to tak jako pohladí, ta to tak jako zjemní, že vám to trošku jako chvíli ulpí na tom jazyku a že ty vaská jablka nesklouznou hned do toho krku.
1: Je to tak. Mě taky strašně baví, že pořád ty jabka zůstávají v celku trošku na zkus, že to není úplně takové to roztrouhané bláto.
0: Ten oříšek pekanový tam křupne.
1: No ježiš. A ještě to křupavý těsto pod tím.
0: Jestli máte dezerty, kde dominuje náplň a těsto je jen tak, aby to neslo, tak tohle je váš favorit letošního podzimu a posvícenského pečení. Takže takovéhle recepty krásné budeme dělat. Takové nás čekají, není to poslední, bude jich ještě pět. Svojí tou vrtěžkou budeme dělat postupně takové věci, jako třeba buchty, koblihy, kremrole a další věci. Stojí za to poslouchat týden co týden. Vojto, já už se těším teď.
1: No já se taky moc těším. Tak příště.
0: pochoutkovirok.cz, sledujte.
2: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou.

0: Tak jsme dopekli ten první letošní podzimní posvícenský recept. Čekají nás ještě další, bude jich dohromady 6. Ale taky byste v tento podzimní čas měli hlasovat a zapojit se do naší velké hry, která uzavírá první desetiletí naší kulinární soutěže receptů, těch vašich, domácích, ať už sladkých nebo slaných, těch, které zvítězily v předchozích 9 ročnících. Teď jsou všechny pěkně seřazeny ve formuláři na stránce pochoutkovýrok.cz. Je to formulář hlasovací. Protože až do konce října, do půlnoci z 31. října na 1. listopadu, můžete jednou za 24 hodin věnovat svůj hlas jednomu z nabízených receptů. A abyste se rozhodli odpovědně, tak je tam nejenom název receptu, autor, fotografie, ale taky podrobný popis, video z jeho přípravy, ať víte všechno, co k rozhodnutí potřebujete. A zapojit byste se měli. Pomůžete totiž třeba vyhrát někomu, koho máte rádi, o kom si myslíte, že by si to zasloužil, dát možnost zvítězit receptu, který je třeba i z vašeho kraje nebo něco podobného rádi děláte a prostě máte na to chuť. Navíc každý, kdo hlasuje, bude pak zařazen do slosování, kdy na začátku listopadu vylosujeme ze všech hlasujících, ať už budete hlasovat pro jakýkoliv recept a pro kohokoliv, jednoho z vás, který získá poukázku v hodnotě 10 000 korun na nákup kuchyňského vybavení od našeho sponzora. A pak vylosujeme dalších 10, kterým pošleme kuchařku, tu naši nejnovější a unikátní vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Hlasování je naprosto jednoduché. Stačí v záhlaví naší stránky pochoutkovýrok.cz vyplnit údaje o sobě, tedy jméno, příjmení, adresu, kontakt na vás. To je důležité, kdybyste vyhráli, ať se s vámi můžeme spojit. A pak už si můžete vybrat recept, který vám se líbí, kterému byste rádi dali hlas. A u něj pak zmáčknout zelené tlačítko hlasovat. Tak jednoduché to je. Součet hlasů pak určí vítěze, kterého vyhlásíme jednak ve vysílání, ale pak taky na velkém finále, které uslyšíte v druhé půlce listopadu právě v éteru. Místo našeho pořadu Pochoutkový rok, té standardní verze. Ve stejném čase bude i naše porota pracovat a hledat ten nejlepší recept desetiletí. Tak co myslíte, shodnete se s ní nakonec nebo ne? Výsledky samozřejmě oznámí na velkolepém finále, které se uskuteční za dohledu všech účastníků letošního pochoutkového roku, těch, kteří znovu pekli, smažili, vařili a připravovali recepty podle vítězů. To znamená, že uslyšíte ve vysílání třeba Naďu Konvalinkovou, Romana Pauluse, Ivana Vodochodského, Vojtu Vrtišku a další, ale i další speciální hosty a gratulanty, kteří na naše finále dorazí. Ovšem se ještě zavčasu dozvíte. Teď ovšem rychle na naše stránky pochoutkovýrok.cz, kde se hraje o velké ceny v případě našich soutěžících, ale i vy budete odměněni. Pomozte nám a nechte žít dál pochoutkový rok, který je s námi už 10 let. Za malou chvíli si budeme povídat třeba o studánkové vodě, která zažívá velkou renesanci.
1: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Během října a listopadu se na různých místech dodržuje tradice zamykání studánek na zimu. Jsou ale studánky, ke kterým lidé chodí pro pitnou vodu po celý rok. Jednou z nich je i studánka v Plzni Bukovci. Měl bych ale říct, že se nejedná o klasickou studánku se stojatou vodou, ale o vývěr podzemní vody, který plní dokonce tamní hasičskou nádrž. Ta v létě slouží jako koupaliště a lidé se tam vlastně koupou v pitné vodě. Jak zjistila naše kolegyně Soňa Weizenbachrová v pochoutkovém roce, tak na svoji studánku jsou tam náležitě pyšní.
2: Jezdí sem i lidi vlastně z města pro vodu, protože dobrá čaj a káva, když se z toho dělá, tak je mnohem lepší než teda z kohoutku.
3: Přestože to není jeho povinností, úřad městského obvodu Plzeň 4 zajišťuje pravidelně dvakrát ročně rozbor kvality vody ze studánky v Bukovci. Co především se kontroluje, mi řekla Renata Berchová z odboru životního prostředí.
4: Z mikrobiologických parametrů je to hlavně Escherichia coli a coliformní bakterie, z fyzikálních barva, zákal a pH a z anorganických jsou to dusitany, dusičnany a amoniak. Ta voda je pitná, není to teda kojenecká voda, ale je to pitná, dobrá voda.
5: Tak já ochutnám. Je to vynikající. A chladná.
3: Pro Bukovecké je prý studánka tak trochu záhadou. Nevědí, kde se voda bere. Podle plzeňského hydrobiologa Jindřicha Durase je ale vysvětlení zcela prozaické.
6: Vývěry podzemní vody jsou docela běžnou součástí krajiny. Zrovna v tom Bukovci je to na dně údolí Berounky, takže celý ten svah nad Berounkou dává tu podzemní vodu, tam se ta podzemní voda vytváří, sbírá a pomalinku tím podzemím postupuje k té řece.
3: A právě v Bukovci se stalo, že vyvěrá ze země na povrch. Výhodou bukovecké studánky je, že se nejedná o stojatou vodu. Jak mi vysvětlil klatovský hygienik Svatopluk Krýsl, stojatá voda je vždycky potenciálně nebezpečná.
7: Protože tím, jak voda stojí, tak samozřejmě více napadá bakteriema. Dochází tam různým chemickým procesům. Čili voda, která teče, má tu velkou výhodu, že pravděpodobně ona je plná kyslíku. A právě přítomnost kyslíku v té vodě dělá z pitné vody velice chutnou záležitost, skutečně pitnou vodu.
3: Odborníci shodně nabádají k obezřetnosti. Ani cedulka pitná voda u zdroje nemusí být směrodatná, jestliže nevíte, jak je stará. Rozbor provedený před několika měsíci pak s ohledem na možnost jednorázového rychlého znečištění bakteriemi, třeba po dešti, také není stoprocentně spolehlivý, pokud nejde o hlubokou podzemní vodu. Hlavní zásadou je tudíž použít zdravý rozum pokaždé, než se někde venku napijete.
1: Od toho, že vám voda chutná, prostě není možné odvodit, že je to voda pitná. Další informace o studánkových vodách najdete i v článku na stránce www.pochoutkovirok.cz. A za malou chvíli si v rámci oslav 10 let trvání naší soutěže připomeneme i skvělé setkání s Ivanem Vodochodským na oslavách 10. narozenin v Kostelci nad Orlicí. Podrobíme ho takovému, řekněme, gastronomickému výslechu.
0: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: A už je nachystaný Ivan Vorochodský. Ivane, pojď. Přijmi opět prostor pro naše povídání. Tak, Ivane, já mám pro tebe několik slov a chci slyšet tvoji první reakci, co se ti vybaví. Je to kolem jídla všechno.
1: Dobře.
0: Co tě napadne?
1: Tak, pojď do mě.
0: Schumacher. Co se ti vybaví?
1: To zní jako kapelník, ale vím, že to je jídlo chodský, tuším, jako no.
0: Já myslím, že Morava. Kočičí svatba.
1: To je taky jídlo. No, to byly, tam byly brambory, myslím, brambory, těstoviny a špek, jestli zepletu.
0: Pukavec.
1: Z naklíčeného hrachu. Něco. Jídlo.
0: To je vejce.
1: Ne, počkej, pukavec, jo, počkej, jo. To je pučálka z toho hrachu, jsem debil. Pukavec je vejce, jasně.
0: A objevil jsi někdy? Takhle no, bylo doma?
1: Co pak doma? Zažil jsem na vojně, když jsem byl a dělal jsem jako bažant snídaně a už jsem měl rozkleplejch, já nevím, 500 vajíček jsem měl rozkleplejch. Tam a, si to vždycky, a musel si to vymyslet, že musíš vždycky rozklepnout 10 a když je v pořádku, tak je to do toho kotle. No a my na to kašlali, že takže to jelo do toho kotle. No a bylo to asi 560 vajíčko a pukavec. A všechno vyhodit. A samozřejmě zaplatit k úhradě, že jo. Nic moc příjemného.
0: Ale jdeme dál. Květák.
1: Květák, smažený květák, vynikající věc.
0: Stůl miluji. Pro čtyři.
1: Stůl pro čtyři? To je málo. Když už vařím, tak já vařím minimálně pro 10 vždycky.
0: Svatební dort.
1: Nemusím vůbec. Nemusím. Musí být, nesmí být dusivej, nesmí tam být moc máslový hmoty, ale když je dort, kde je krémová, šlehačková náplň, tak to si zobnu, ale jako, že bych to vyhledával, ne.
0: Bílý talíř.
1: Bílý talíř je základ vůbec platingu, to znamená servírování. Já si myslím, že bílý talíř je prostě klasika, nepřekonatelná a nepřekonaná a prostě jídlo, každý jídlo na bílým talíři vypadá skvěle.
0: Omáčka?
1: Omáčka samozřejmě základ jídla a dobrá omáčka, tu dneska kuchaři taky už moc neumějí, protože dobrá omáčka se musí vystát, stejně jako každý jídlo, musíš vystát základ, musíš u toho bejt a musíš mít ty chuť, abys tu omáčku doladil. Omáčka je kumšt.
0: Koláč.
1: Koláč, pokud nemluvíme o koláči sledovanosti nebo koláči podpaždí v létě, tak koláč jako takovej, taky nic moc. Dám, když už tak si dám, když někdo dělá ty malý svatební koláčky, tak ty mě chutnají, jo? A nebo takový ten, jak se jmenuje, trojctihodný, nebo se tomu říká?
0: Dvojctihodný.
1: Dvojctihodný koláč.
0: Vevnitř tvaroh, navrch podle.
1: Jo. Mm-hmm. Tak to si zobnu a taky, můžu, jednou za rok stačí.
0: Recepce
1: je parádní. Já jsem se na recepci něco navařil, nachodil. Chodívali jsme vařit na hrad za minulého režimu. Chodili jsme vždycky, když byl sjezd Komančů, tak nás ze všech interhotelů stáhli do Paláce kultury. Když to otevřeli, dotočili tam Sváťu Kuřátka a otevřeli to, byl tam první sjezd, tak nás všechny kuchaře z interhotelu stáhli a my jsme museli vařit pro těch 5000 lidí. A tam jsme viděli věci, které jsme v životě neviděli předtím. To byly ty velké automaty, že si na jedné straně házel brambory, na druhé straně ti vyjížděli vařený, že jo. Na jedné straně si házel řízky naklepaný a projížděli vanou a na druhé straně vypadávali smažený, že jo.
0: A kuchařů nebude potřeba.
1: No, bude, protože to musíš obalit, musíš to. Já jsem. A kdo byl drzej, a já jsem byl drzej, tak jsme za trest naklepávali 5000 španělských ptáčků, že jo?
0: Ty jo.
1: Jo, víš, co to je? 5000 ptáčků asi ve 4 lidech, strašný. To už nevíš potom, jak s tou rukou zápasit, jo? Takže tyhle recepce, ale vždycky to mělo ten bonus, že tam vždycky něco zbylo, že jo, potom, jo? Protože tam bylo prostě, tam byly uhráky, americký cigára, že jo, koňaky. Tak to šlo vždycky basa koňaku nad stůl, basa koňaku pod stůl. Takhle se to potom dělilo, že jo?
0: Ubrus,
1: my moc ubrus nepoužíváme teda, myslím, akorát...
0: Protože by se pořád pral?
1: Pač, jsem trošku čuňátko, takže by tam bylo furt zaprasíno, ale taky hezký ubrus na hezký prostírání, patří to ke stolování určitě. A na zámku obzvláště. Hmm.
0: Ivan Vorochodský, náš host, děkuju moc, Ivane.
1: Děkuju a dobrou chuť.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: A teď už je tu rada z etikety. Ladislav Špaček, odborník na bonton, by dnes mohl poradit, jak si třeba vylouhovat takový pytlík čaje, když si tento nápoj objednáme v restauraci nebo nějakém noblesním podniku. Jak udělat tuhle věc, abychom nestratili glanc?
1: Podle toho, jak zacházíme s tím sáčkem čajovým, který je vyluhovaný a teď přemýšlíme, co s ním, tak podle toho poznáme dobrou restauraci, dobrou kavárnu, dobrou čajovnu. Protože je hned jasné, jestli personál myslí na hosta, jestli myslí na to, že za 3 minuty bude potřebovat někam odložit ten vyluhovaný sáček. A jestliže nemáme ho kam odložit, no tak nastává problém. Ten sáček těžko můžeme odložit na podšálek toho čaje, který budeme pít, protože tam samozřejmě vznikne louže, kterou bychom si potřísnili oděv a navíc by to bylo velmi nechutné. Jestliže nemáme žádnou možnost, tak ho tak říkajíc trochu vyždímáme, to znamená přes okraj lžičky, tím provázkem trochu jaksi stlačíme, aby z něj vytekl přebytečný čaj a potom musíme odložit na ten podšálek. Je to ale krajní řešení. Daleko elegantnější je, když nám obsluha tu misku na odložení vyluhovaného sáčku sama přinese. Pokud ne, neostýchejme se a řekněme si o něj. Obsluha možná není zcela kvalifikovaná a je dobré ji k tomu trošku vést, případně ji to naučit. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Na závěr je tu v rámci oslav 10. narozenin pochoutkového roku taky soutěž o kuchařku Sladké Česko. Minule jsem se vás ptal, kolikátým výherním soutěžním receptem pochoutkového roku byly ty kynuté rohlíčky máčené v másle. Byl to 36. recept. A ze správných odpovědí jsme vylosovali tyto majitele kuchařky Sladké Česko. Poštou ji dostane Marián Kapusta z Brumova Bylnice, Pavlína Soukupová z Bechyně a Eliška Nevečeřalová z Proboštova u Teplic. Gratuluju moc. A teď k té novince, kterou jsem sliboval. Už jste určitě zaregistrovali, že od tohoto týdne je už naplno v prodeji naše nová unikátní kuchařka, která vznikala 6 let. Díky pořadu Adventní pečení s Josefem Maršálkem jsme nazbírali spoustu krásných a jedinečných vánočních a adventních receptů. A ty jsme dali do naší kuchařky. K nim jsme přidali dalších zhruba 25 a vznikla unikátní kuchařka s 50 sladkých, krásných vánočních receptů, především na cukroví, ale taky na několik druhů vánoček, bábovek, dortů, závinů, štol a všeho možného, co k Vánocům patří, včetně třeba takového vaječného koňaku. Tuhle krásnou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete už teď objednat přes stránky pochoutkovýrok.cz. Objednávat si můžete také přes telefonní číslo 724 819 319, ale pozor, jenom ve všední dny a v pracovní době. Knížku vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A pozor, ta dobrá zpráva je, že tuhle kuchařku můžete u nás v průběhu podzimu také vyhrávat. Dnes se tedy ptám, co dal navrch karamelového koláče dnes při tom posvícenském pečení Vojtěch Vrtiška? Zakončil ho čokoládovou polevou nebo šlehačkou? Co dal navrch karamelového koláče Vojtěch Vrtiška? Pokud si myslíte, že to byla čokoládová poleva, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky Mezera A, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že navrch karamelového koláče dal Vojtěch Vrtiška šlehačku, budete posílat soutěžní SMS-ku ve tvaru pochoutky Mezera B, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. A pravidla jsou stále stejná. Připomenout si je můžete na webu pochoutkovýrok.cz, posílat SMSky až do půlnoci z úterý na středu a příští týden poslouchat, jestli jste nevyhráli. Tak vám držím palce a pokud nechcete riskovat, že zrovna na vás se usměje štěstí v soutěži, tak si tu knížku prostě objednejte. Pochoutkovýrok.cz je adresa, kde se dozvíte všechno potřebné. Mějte se krásně a krásný podzim i s posvícenskými dobrotami přeje dopředu Patrik Rozehnal.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
2: Ve Frýdku Místku nebo Havířově je už jasná podoba radnic. K referendu v Ralsku na Českolipsku nepřišlo dost lidí. Zítra bude převážně polojasno až oblačno, výjimečně s přeháňkami a teplotami do 15 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Některá města už znají složení nových radnic. Platí to třeba pro Frýdek Místek nebo Havířov. Ve Frýdku Místku zvítězilo hnutí Naše město FM.
3: 53-tisícové město povede Naše město FM s uskupením Společně pro Frýdek Místek. Primátorem bude Petr Korč z Naše město FM. Koaliční smlouvu podle něj obě uskupení podepíšou až po druhém kole senátních voleb.
4: My jsme ani nemuseli vést nějaké zásadní koaliční jednání. My jsme dlouho táhli město i v tandemu, dokonce i v menšinové koalici.
3: Havířov povede dosavadní koalice. Vítěz voleb Havířov sobě skončí v opozici. Hnutí ANO se dohodlo se svými současnými koaličními partnery Společně pro Havířov a Hnutí pro Havířov. Primátorkou zůstane Iveta Kočí-Palkovská z Hnutí ANO.
5: Ty další pozice máme tam teď v tuto chvíli nějakých asi 98% už shody, ale jsou tam nějaké ještě věci k diskuzi.
3: A třeba v Karviné chce Hnutí SPD nechat přepočítat volební hlasy. Místo v zastupitelstvu Karviné mu uniklo o 2 hlasy. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
2: Referendum o solární elektrárně v Ralsku na Českolipsku je kvůli nízké účasti neplatné. Vedení města to zveřejnilo na úřední desce. Hlasovat o krajském projektu plánovaném na bývalém vojenském letišti přišlo 34% voličů. Přes 83% z nich bylo proti. I kdyby hlasoval dostatečný počet lidí, pro Liberecký kraj by byl výsledek nezávazný.
6: Referendum mělo 2 otázky. Město se také ptalo, zda se mají i budoucí energetické projekty na pozemcích Ralska projednávat v referendech. Zhruba 80% lidí bylo pro. Jak uvedl starosta Miloslav Tůma z Hnutí ANO, který po prohraných volbách vedení města opouští, bude záležet na nově zvoleném zastupitelstvu, jak se k projektu postaví. Z Ralska Jiří Jelínek, Český rozhlas.
2: Na portále týmu e-bezpečí Univerzity Palackého v Olomouci funguje nově webová stránka s názvem Digitální rodiče. Zájemci se z ní dozví, jak s dětmi mluvit o online prostředí. Radí také, jak nastavit co nejbezpečnější podmínky pro virtuální prostředí a jak by ho mělo dítě používat.
7: Podle lektoru projektu e-bezpečí nemusí rodiče rozumět všemu, co dítě online dělá a nemusí znát každou aplikaci. Informace na webu Digitální rodiče se liší podle zvolené věkové skupiny. Podle výzkumu Univerzity Palackého 8% českých školáků patří mezi problémové uživatele sociálních sítí. 36% českých dívek zažilo šíření strapňujících fotografií na internetu. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: Zítra bude polojasno až oblačno, ráno a dopoledne i jasno. Výjimečně se místy vyskytnou slabší přeháňky. Večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy až 17.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 je na kilometru 306,5 směrem do Ostravy odstavená porouchaná dodávka. A na Pražském okruhu je až do ranních 5 hodin uzavřený levý jízdní pruh na kilometru 16,5 směrem z letiště na dálnici D7. Je to kvůli údržbě mostu. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Hvězdné návraty.
0: Hvězdné návraty.
8: Ten dnešní život s komikem doslova procváláme. Miluje totiž koně, stejně jako motorky nebo herectví. A já myslím, že bude na co vzpomínat při krátkých ukázkách vybraných z archivu. No a protože v našem pořadu jde hlavně o legraci, čekají vás i skeče. Patrik Rozehnal vám představuje pokračovatele jednoho hereckého rodu. Je to syn Dany Medřické. Příjmení má po svém otci, který byl také hercem. Už víte? To je hádanka, co?
9: Co to tu na mě hrajete? Jsem blbej já nebo vy?
8: Prosím tě, Vašku, co blbneš? Máme si přeci povídat o tvém životě a pouštět si v rozhlase filmy.
9: Kdybych tě neznal, tak řeknu, že jsi světej.
8: No dovol, já jsem se seriózně připravoval.
9: Tak se pochlup.
8: Sestavil jsem z ukázek celou hodinu. A jako host tu bude Václav Vidra.
9: A kdože?
8: Vašek Vidra.
9: Kdo?
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Dovolte mi dnes vyprávět společně s hlavním protagonistou dnešního dílu příběh Václava Vidry. Někdy se také říkalo nejmladšího.
1: Hvězdné návraty.
0: Dnes bych mohl říct, že naše životy s Václavem Vidrou se protly hned na úplném začátku. Narodili jsme se totiž ve stejné porodnici, jen s tím, že já až 18 let po něm. Jemu se to poštěstilo 7. ledna roku 1956 v Rooseveltově ulici v Praze Bubenči. Jeho tatínek Václav byl hercem, maminka Dana Medřická herečkou a dědeček Václav Vidra zase ředitelem Národního divadla. Byl tak součástí herecké dynastie, kde se divadlo neřešilo, ale žilo. Přesto necítil mladý Vašek žádný tlak, žádné řeči o osudu. Jen tak v rodině nějak se neslo tiché očekávání, že tohle dítě se jevišti stejně nevyhne.
2: Vůbec mě k ničemu nenutili. Jako maximálně ve škole bych se nějak učil, ale...
3: A dařilo se jim to?
2: Nedařilo. Tak o to víc je to zradilo od toho, aby mě nutili, abych šel třeba k divadlu, no. Ono to dopadlo tak, že nakonec já jsem měl v 9. třídě strašný problémy s matematikou a v pololetí jsem měl 4. A skončilo to tak daleko,
3: Felix,
2: že dokonce...
3: Říká to já schování?
2: Ne, mluvím o matematice.
3: Jo, tak, já jsem měl 3 schování, víš, tak jako...
2: Schování já měl samý jedničky, pořád. Já byl slušný chlapec.
3: A táta měl taky těžkou ruku?
2: Táta neměl, dal mi jednou jedinkrát v životě mi dal pohlavek.
3: Jo.
2: Ale takový pořádnej, no.
3: Takže mamka velela...
2: Jsem zbořil na letním bytě schody. No. My tam udělali nový betonový schody a my jsme tam přijeli a já jsem řekl, je, schody. A proběhl jsem se po nich nahoru a dolů. A když jsem běžel dolů, tak jsem ho koupil, no.
3: No, ale zpátky k té 4.
2: No, ano, zpátky ke 4. Takže dokonce to dospělo tak daleko, že já jsem strašně o prázdninách chtěl motorku Pioníra. Zaslech jsem tady, že měl táta nehodu, no, tak máma se právě bála, že bych taky měl nehodu. Že by to bylo asi ošklivý a ona se o mě měla strach, no tak představte si, co jak jí muselo být, že už mě slíbila, že mi toho Pioníra koupí, když nebudu mít horší známku než 2 na vysvědčení. Já jsem celou zimu chodil na doučování ke svojí tetě, což byla matikářka, a dokázal jsem to. Já jsem měl jenom nejhorší známku 2 na vysvědčení. No, ale dopadlo to tak, že máma, protože byla moudrý člověk, tak přišla s takovou jako náhradním nápadem, že místo té motorky mi koupí psa.
3: Já jsem myslel koně.
0: Tuhle ukázku jsme si vzali z rozhlasového pořadu Vzpomínky nám zůstanou. A ve škole ještě zůstaneme. Tentokrát v ukázce Znovot Petra Novotného v režii Jiřího Adamce.
4: Václav Vidra. Čau, trubky. Ty brďo, zase ve škole, to bude pruda. Vidra, budeme se chovat slušně, ano?
5: A je vrchní totál už je tady. To, abych si udělal na dnešek prezenčku. Tak co tam máme? Vysvětlit Poldům to políčko Mariány na školní zahrádce? No. Školníkovi koupit těhotenský test? Vybrat ve zborovně výpalny?
4: Kolik je 2x2?
5: Tyhle, kámo, tvoje starosti na moji hlavu.
4: Prosím.
5: Že nevím, součeli, no.
4: Mě to oslovíš, Vidra?
5: Sorry, vole, pančeli, no.
4: To, že ti je 40 let, ještě zdaleka neznamená, že budeš porušovat zásady slušného chování ve 4. třídě základní školy.
5: Ne, můžu za to, že jsi mě nenechal prolézt vejš?
4: Vidra, jak tě můžu nechat prolézt vejš? Když nevíš ani, jaký je rozdíl mezi samcem a savcem.
5: To náhodou vím. Samec to je chlap od samičky a savec to je můj fotr.
4: Víš co, Vidra, já tě nechám prolíst do vyššího ročníku. Když mi teď řekneš vyňatá slova poz.
5: No jasně, to je jednoduchý, to vím. Brzy jazyk zarazit.
4: To je strašně, já tě to řeknu, Vidra. Ty seš exot.
5: Ale to teda nejsem, jo. To si jej bacha, ale. To je můj brácha. Chudák černej.
4: Panenko skákavá, tohle je familie.
5: Hele, to on do bacha na jazyk, jo. Bacha, ale. Nebo na tebe pošlu strejdu. Víš, příští týden ho pustí z lochu a víš, za co seděl, jo? Betonový botičky a glo, glo, glo, glo, glo, glo, glo, glo.
4: Tak co? Jsou tady všichni?
5: Určitě.
4: Kde je Černocká? Chlouba mý třídy.
5: Prej chloubám. Hraješ prdku, přitom je blbá jak tágo. A ještě podlejzá.
6: Je, pane učitel! Já jsem se opozděla, mě to moc mrzí, nejela tramvaj, já se moc omlouvám.
4: Dneska čekáme velmi těžkou zkoušku. Bude to neohlášená inspekce z těch nejvyšších míst. Přijde si prověřit vaše školní znalosti a podívat se na stávkujícího učitele.
6: Je, pane učitele, vy stávkujete, jo? A proč?
5: Se na něj podívej asi za větší obědy, ne?
4: Nejenom za větší obědy, Vidra. Za všeobecně vyšší úroveň našich učitelů. A poté jsem si uvědomil, že nikdo nám lépe nepomůže než my sami. Rozhodl jsem se vzít spravedlnost do svých vlastních rukou. Až přijde inspekce, chci, abyste správně odpovídali na otázky, které si teď naskoušíme, ano? Vidra!
6: Ano.
4: Takže jasně. Znovu, kolik je dvakrát dvě?
5: Ty lego, to je tlak, tohleto. Ale něco lehčího by tam nebylo.
4: Nebylo, Vidra, dvakrát dvě jsou čtyři. A pamatuj si to, protože se tě před inspektorem na to zeptám znovu.
6: No?
4: Petruško, ty co z hudební nauky, to ty umíš. Kdo složil Lišku Bystroušku?
6: Jako, myslíte, kdo tu Lišku složil v lese?
4: Kdo složil operu Liška Bystroučka?
6: Operu, no. Teď jsem to měla na jazyku.
5: Tak už to vyplivně, tady nejsme do rána, ne? Vy prdlajs.
4: Lišku Bystroušku složil Leoš?
6: Mareš.
4: Leoš Janáček, Petro.
6: Jo, Janáček, no jo. Já jsem to věděla, já jsem to jenom zapomněla, protože já se nemůžu soustředit, protože tady Vidra pořád do mě...

0: dáme taky něco těžšího, aby inspektor viděl, ano? Petruško, něco z vyšší třídy, co? Co takhle? Ruský romantiky? Nebo Dostojevskýho? Petro, klasika, hiď? Klasika, no?
1: Ano, klasika, že partner je nahoře, partnerka je dole.
0: To je jiná klasika, Petro, Dostojevský.
1: Dostojevský.
2: Dostojevský je nahoře?
0: Co to je Dostojevský?
2: Ruská trojka.
0: Zločin a trest. Bratři Karamazovi.
1: Ano.
0: A idiot.
3: Ale já jsem chtěl být původně, když se mě takhle ty příbuzní ptali, co bych chtěl dělat, tak jsem nikdy ze mě nevypadlo, že bych chtěl být to, co oni by chtěli slyšet, to znamená herec. Ale začalo to hasičem, pak ošetřovatelem v zoologické zahradě. No a pak, když už přituhovalo a už to vypadalo, že se budu konečně muset teda něčím opravdu stát nebo nějakou cestou vydat, tak jsem přišel že bych mohl být malíř. Jako obrázky,
4: jako pokojů,
3: obrázky,
4: nebo?
3: Obrázky, obrázky, obrázky. Ne, jako, když bych přece jen tu uměleckou cestu nastoupil, což by se tátovi moc líbilo, bývalo. Malíř, takový svobodný povolání, může se malovat, kdy chce, co chce. Taky prodat, kdy chce, kdo chce. A...
4: Jenom ovšem koupí, kdo chce.
3: Ano, samozřejmě, kdo chce, říkám. Taková kdo chcárna.
4: Kdo chcárna a co chcárna? Ano,
3: ale zradilo mě z toho to, že bych musel absolvovat nějakou... Ne, takhle, ještě to mělo jednu peripety. Máma se brala moje obrázky a ukázala je panu Laštovkovi, který tenkrát portrétoval. No a když se vrátila, tak říkala, že teda dva obrázky se mu docela líbily. No a teda ten jeden obrázek byla koule a druhý hranol. Takže jsem i při svých špatných matematických schopnostech jsem si dokázal spočítat, že už mě zbývá akorát krychle a nějaká něco podobného, ještě už ani nevěhlám možná.
4: No tak počkej, Picasso, kubisti, že jo,
3: mohl jsem si... nevěděl tenkrát, no ale bál jsem se, že ty čtyři obrázky by mě neuživily, ale... Tak jsem to změnil na spisovatele, pač jsem měl taky samý jedničky ze slohových cvičení. No ale pak jsem se dověděl, že teda na tuhle kariéru bych mohl nastoupit jedině po absolvování nějakých 12letky nebo gymnázia. A tam byla ta matematika právě. No. Takže ve chvíli, kdy jsem se dozvěděl, že na konzervatoři matematika není, tak v podstatě bylo rozhodnuto.
4: Takže znouzectnost?
3: No, takhle v zásadě bylo to jedno z momentů, který ovlivnil moje rozhodování. Jeden z momentů, no. Další moment, nevím, už tenkrát asi mě prostě nic chytřejšího nenapadlo.
5: Konzervatoř tak byla logickým krokem. Ne rebelií, ani splněným snem. Prostě další stanice na trase, která vedla rovnou do divadelního angažmá. A pak taky na prkna, kde skutečně dokázal Václav Vidra vždycky bavit.
6: Kamarád potká kamaráda a říká mu, čeče, poslal jsem starou pro brambory a přejelo jí auto. Ježišmarja, co budeš dělat? Já nevím, asi rejži.
7: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Dnes nás baví a vzpomíná na svůj život také zároveň Václav Vidra. Zůstaňme ale spolu ještě v okamžiku, kdy se hlásil na školu. Tady jsou jeho osobní vzpomínky.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Já jsem si našel teda nějaký ty monology, nebo co jsem si myslel, že by mohlo jako a básničky dvě a dokonce písničku jsem musel mít nějakou. Takže monolog byl Vocílka ze Strakonického dodáka i s písničkou, tím jsem zabil dvě mouchy jednou ranou. Pak byl Hamlet monolog hercům a pak byly nějaký dvě básničky, o kterých nevím už přesně, který to byly. Myslím, že to byla nějaký Sládek nebo a Seifert nebo nevím, něco takového. No a říkal jsem si to, různě jsem si třeba něco nahrál na magneťák a jednou jsem to mámě pustil a ona říkala, abych se nesnažil dělat dědečka. No, tak to mě dala ránu samozřejmě. Já jsem se inspiroval, že jsem si pouštěl ty jeho desky. Tak to nějak, ta rodová závislost ze mě vypadla úplně zbytečně. A ty zkoušky se přiblížily a v předvečer těch zkoušek prostě jsme seděli u večeře a rodiče přišli s nekompromisním požadavkem, že jim musím ukázat to, co jsem si připravil.
3: Předvečer těch zkoušek. Dvoje přijímačky.
2: Ano, ale ty první byly daleko strašnější. Já jsem trpěl příšernou trémou, ale takže jsem vlastně, se mi začalo klepat koleno a začalo brnění od konečků prstů a brnění postupovalo až nahoru dál. Už jsem necítil, do půl pasu jsem byl mrtvej. To už jsem necítil ani to brnění, jen jsem doufal, že není vidět, jak se mi klepe ta noha.
3: 60% invalidita ještě před výkonem.
2: Ano, ano. No to postupovalo během výkonu. Teď ta básničku jsem říkal a už jsem nevěděl, co říkám. A pak už jsem necítil, v zuby brně brněly, pusa mě brněla. A těsně před tím, než jsem omdlel, básnička skončila. Takhle to probíhalo prostě. No tak odrecitoval jsem rodičům ty svoje kousky. No oni jako řekli, no dobrý, no tak my ti budeme držet palce. Tak jsem usoudil, že asi dobrý teda, no. Mě něco možná ještě malýho poradili. A byli natolik chytrý a prozíraví, že věděli, že mě to nenaučí, jako že když mě začnou tam pilovat, jako jak to mám říkat, takže bude konec. No takže jsem přišel na ty zkoušky a nakonec mě vzali, no. Na odvolání.
3: Takže až na odvolání.
2: Až na odvolání.
0: Po absolutoriu na Pražské konzervatoři Václav Vidra působil v několika divadelních souborech. Třeba v Kladenském divadle Jaroslava Průchy, v Městském divadle v Mladé Boleslavi nebo v Městských divadlech pražských. Od roku 1995 je členem divadla na Vinohradech. Kromě toho ale hostuje i na jiných pražských scénách, třeba v divadle Bez zábradlí nebo v Hudebním divadle v Karlíně. Ale teď vám předvede, jak umí sehrát scénku třeba i pro televizní zábavní pořad. Telebazar, Zdeněk Izer a scénka nazvaná Spisovatel.
3: Pan spisovatel.
4: Dobrý den.
3: Pan spisovatel.
4: Tady vám to nešvrtej.
3: Ano, tady si to odložte, když tak, jo.
4: No, vy jste vteřinku počkal, mohle to tak. Hodně.
3: Ano.
4: Já jsem plodnej. Můžu se posadit?
3: Ano, ano. Děkuji. Bohužel plodnej, ano.
4: Ano.
3: Bohužel, ano. No podívejte se, ten váš rukopis, co jste mi poslal minule, abych ho vydal, tak jak jste to nazval?
4: Špalek.
3: Špalek pohádek. Špalek. Tak špalek to je, no, to je spíš kláda, ne?
4: To je špalek, já jsem to taky tak nazval, špalek. No, taky jednak je to jako špalek veliký a
3: ano.
4: Potom jsem v tom špalku taky všechny ty pohádky popravil. Popravil.
3: No podívejte se, ta vaše předchozí kniha, kterou jsme odmítli vydat, jak se jmenovala?
4: Šest půlek pohádek.
3: Ano, šest půlek pohádek. Ano, šest. Tak je pravda, že těch šest půlek pohádek jste tam pěkně vyrovnal, to dalo by se lidově říct, že jich bylo i tři prdele, vidíte?
4: Šest půlek.
3: Ano. No tak, tu jsme odmítli vydat kvůli stejným dvěma problémům, proč nechceme vydat tu vaši novou knihu, víte?
4: Vy s ní máte problém? Četl jste to vůbec?
3: Samozřejmě.
4: Víte, co mi to dalo práce? Co jsem na tom strávil času?
3: Tak bez pochyby jste na tom promarnil hodně času. To mi je naprosto jasný. Helejte, já jsem to četl samozřejmě velmi pozorně, jo, ale nemáte pocit, že ta knížka je jako poněkud rozsáhlá přece jenom?
4: No a co?
3: No ne, jako vy tam máte jako jeden požadavek, že to bude povinná četba ve škole, ovšem. Představa, že to dítě má několik předmětů a vláčí na hrbu jenom tohle. Sedmiletý dítě.
4: No hejte, tak ať si trochu zaposiluje, ne? No, to jsou to všechno chcípáci, no. Takový mlňavý, no. Tak nebo to víte co, tak to vydejte po dílech třeba v nějakém časopise. Třeba ve Sluníčku. Nebo
3: ve Sluníčku, no. No, jsme to vydávali doživotně těm dětem. No, tak to.
4: Aspoň mají do smrti co číst, ne?
3: No, podívejte se, další věc, ta vaše kniha je poněkud drsná, bych řekl.
4: No a co?
3: No a co? Já nevím, no a co? Tadyhle například vy píšete v kapitole ano, Maruška a její měsíčky. Kruté zimě omrzla, ledva vykročila z domku a pochopitelně se vrátila bez jahod. Macecha jí zbyla do bezvědomí. A nebo tady čtu v jiné kapitole. Zemřela matka do hrobu dána. Ha, ha, už je tam. Máte něco proti ženám, slyšte?
4: Už je tam. Proti ženám ne, proč?
3: No ne, nebo na jiném místě, tadyhle. Sněhurka sedmi trpaslíkům pila krev. No. Takže se na ní domluvili. Když zbyli po třech dnech ze sedmi trpaslíků jen čtyři, rozpárali ji zaživa. Čemu se smějete? To přece není čtení pro děti, tohleto. Z týhletý vaší čerby by se ty děti pomočovaly do 16.
4: Nebo mít problémy, že jo?
3: V kapitole o Karkulce pro změnu píšete, tadyhle. Karkulce vlk několikrát rozlámal její nové horské kolo.
4: Kolo.
3: Pod pohruškou smrti kolo několikrát svařil obloukem. Babičko, proč máte tak velké oči? To mám z toho svařování, ty krávo. To už snad přeháníte.
4: To je dobrý, že jo?
3: V kapitole u Jiníčkovi a Mařence. Kdo si to tady píchá perníček? Samozřejmě, že jdete s dobou, ale takhle to nemůžete, že jo, aplikovat. Ne, no, to přece nemůžou číst děti.
4: No tak teď to není jenom pro děti, že jo? Je, v podtitulu tam jsem napsal na začátku, kdybyste se koukl, tam je to napsáno, že to je od největších pro nejmenší.
3: Samozřejmě, to je další věc. Myslíte, že děti budou chápat vaši pojetí lišky bystroušky, jak liška vytunelové stavební spořitelny?
4: Víte vůbec, jak ty lišky plišou, jak to běhá v těch supermarketech, ty děti se toho tam taky bojí, že jo? A ty parchanti už taky nejsou, co bejvali. A mimochodem ten Hrabala nebo ten Erben taky psali drsně. Tak co?
3: Ovšem, ve vašem případě, kam by se na vás Erben hrabal, víte, pane?
4: No, jo.
3: S těma Erbenovýma básničkama to taky nebylo jednoduchý, že jo? Ale to, co jste mě přinesl vy, to prostě nejde.
4: No co, já jsem se s tím taky nepáral, teda nepopáral, jsem se nějaký páral, nebo co?
3: A tady ta kniha je nepublikovatelná.
4: Tak mi vydejte něco jiného, ne?
3: Já nevím,
4: co. A tady mám s sebou různý jiný knihy ještě. Tady třeba vám můžu názorně předvést, tady mám jedna, se jmenuje Souboj Titaniku. To je moc dobrá knížka, se podívejte, nebo Kajínek a Kabel. To je z toho vězenství. A tady Tisíc a jedna moč. A nebo tady tohleto, to je dobrý, to je. Tenkrát na záchodě. To je western, to by se z toho, jste se z toho po...
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Václav Vidra dokáže pohledem pohladit, potěšit, ústy rozesmát a svým tělem možná třeba taky nadchnout. To všechno je totiž herectví, které ovládá dokonale. Aby ne, vždyť ho má i po svých rodičích. Po tatínkovi i mamince. Na ní vzpomínal třeba i v pořadu Vzpomínky nám zůstanou.
2: S mámou jsem nikdy neměl nějaký jako zásadní problém. Jsme měli úžasný vztah a já tam to fungovalo tak, že právě nejhorší trest pro mě byl obecně za cokoliv, že byla smutná. Máma ani se nemusela dívat, ona zesmutněla. A to pro mě bylo nejstrašnější, že jsem mámu udělal smutnou. To bych si byl nafackoval sám. No a táta, on byl taková jako autorita, byl už starší, vlastně já když jsem tak nějak byl kolem té puberty, tak on byl děd pro mě. A trošku mě les na nervy tím, že je děd. No.
3: No a poděděl jsi něco?
2: No asi jo, no. On právě tím on byl takovej hrozně tvrdohlavej a někdy byl steklej. A mě to samozřejmě štvalo a teďka mám takový pocit, že už dostám do toho věku, že budu taky tvrdohlavej a vzteklej. Že přece jenom někde ten táta ve mně zůstal zaseklej. No.
3: A maminka, býváš taky smutnej?
2: Taky bývám smutnej, ale nějak je to každému jedno.
1: No musíme říct, že jednou maminku i zklamal. Byla dokonce tak rozhozená, že ho požádala o jeden důležitý krok. Jakési gesto. Na to zavzpomínal při jeho 70. ve vysílání Českého rozhlasu i jeho přítel, kolega, herec Viktor Price.
4: Jak to tenkrát bylo, něco si prošvihnul a já jsem za tebe něco dělal. A maminka tě pak vzala za ruku, dovezla tě k nám do Kunratic.
2: Jo, ano, to si pamatuju. A to,
4: ale chceš nevím, to dopovědět?
2: Chci to dopovědět, ano.
4: Já mám pocit, že jsem něco za tebe zaskakoval, že jsi něco prošvih. A byl jsi novej v městských divadlech.
2: Ano, ano.
4: A maminka to nesla tak těžce, že nás vyhledala na té venkovské adrese na okraji Prahy, přivezla Vašíka. Jana byla akorát na kolenách, vytírala, já jsem tam něco dělal a před oknem se zjevila paní Dana Nedřická za ruku se svým zlotřilým synem.
2: A takhle začal náš vztah.
4: A řekla mu, dobrý den, Viktore, Vašku, řekni to. A Václav tam stál, klepal se a povídal, Viktore, já se vám omlouvám, že jste za mě musel zaskočit, že jsem to prošvih, něco takového, a já už to nikdy neudělám. Paní Medřická se podívala na něj, na mě a řekla, tak to je všechno, nashledanou. Já jsem nestačil ani říct, nechcete jít dál. Ono tenkrát ani nebylo kam, tam to bylo všechno rozbořené.
1: Se svou dnešní ženou, herečkou Janou Bouškovou, se Václav Vidra poznal už při studiu na konzervatoři. Prý se do ní tenkrát bláznivě zamiloval. Jenže Jana o mladšího spolužáka zájem neměla. Její velkou životní láskou se tehdy stal kolega Petr Svojtka, se kterým se ve 20 začala potkávat při angažmá v Národním divadle. Vzala si ho a měla s ním syna Jana. Petr byl ale bohém a měl blízko k alkoholu a to se mu zřejmě stalo taky osudným. V pouhých 35 letech v roce 1982 zemřel při tragické nehodě a Jana zůstala s jejich 4letým synem sama. Útěchou a věrným pomocníkem se jí stal právě Václav Vidra, se kterým se jednou náhodně po letech znovu potkala ve vlaku. On vytušil svou šanci. I když byl v té době už ženatý s herečkou Danou Homolovou, tak kvůli Janě ji nakonec přesně na Štědrý den opustil. Jana Boušková se přiznala kdysi k jedné zvláštní věci. Prý její tchýně, Dana Medřická, už tak nějak dopředu tušila, že k jejímu synovi Jana patří. A že spolu jednou prožijí celý život. Dodnes opatruje fotografii Dany Medřické u sebe doma. Jana s Václavem vlastní děti nemají. Pokus o společného potomka málem skončil tragicky. Jednalo se tehdy o mimoděložní těhotenství. A Jana u toho málem umřela. Tak si pak řekli, že už to zkoušet nebudou. Společně ale vychovali syna Jany a později do rodiny přibyla i Janina neteř Tereska. Její maminka Eva Boušková, starší sestra Jany Bouškové, také herečka, totiž v roce 2004 prohrála dlouholetý boj s vleklou nemocí. S Václavem se vzali v roce 2006 po 25 letech vzájemného vztahu. A tak když měli příležitost si i ze svého vztahu udělat trochu legraci, využili toho v jednom ze silvestrovských pořadů televize Nova pod režijním dohledem Jiřího Adamce. Sehráli tehdy scénku Nebudeme se hádat.
5: Jdeš pozdě.
6: Já vím, zdržela jsem se u Aleny.
5: Já tady sedím, čumím na hodiny a ona u Aleny. Koukám 7:30.
6: Ty máš hlad, viď? Víš, nastala taková situace.
5: Ne, já vůbec nemám hlad. Vůbec, já už v podstatě vůbec nemusím jíst. To je fantastický. Víš co, já ti něco řeknu. Není to poprvně tohle.
6: Nech mě domluvit. Já tady nemůžu říct jednu celou větu. Pořád mě skáčeš do řeči. Posloucháš mě vůbec?
5: Tak tohle to mi šmakuje nejvíc, opravdu. To je bašta. Místo večeře si uděláme seminář.
6: Budeme se hádat, že jo?
5: Já tady sedím, čučím, kručí mi v břiše a ty buhy kde, viď? No, to je opravdu bezvadný. Celý den makám.
6: Jo, ty makáš celý den, sám makáš. Ostatní se flákají, válej se v posteli, že jo? Tebe vůbec nenapadne, že člověk, třeba jako já, může přijít domů pozdě, že ho porazí autobus. Nebo si zlomí ruku, nebo jenom tak vomdlí. Ne, tobě kručí v břiše, že jo? Seš sobec, abys věděl.
5: No, to je bezvadný. Tak já jsem sobec, jo. Já taky totiž místo mozku používám oči. Teda vlastně kromě mozku používám taky oči, víš?
6: No, říkej.
5: Koukám, vidím se živá, zdravá. Jediný, kdo je tady na vomdlení, jsem já.
6: Tak tebe vůbec nezajímá, co se stalo.
5: Jo, pozor. Ono se něco stalo.
6: Ne, vůbec nic se nestalo. Akorát mě obtěžoval jeden mužský.
5: Prosím tě. Jo, tebe.
6: No, tak tuhle impertinenci radši pominu. To bychom se jenom hádali. Ale všimni si. Do starého železa ještě nepatřím.
5: Tak to je logika tohle, to je logika, opravdu. Já tady o tom, že mám hlad a ty o starým železe. No, tak tě pronásledoval nějaký chlap, no. A co?
6: To říkáš tak klidně, jo? Já jsem zapomněla, ono ti kručí v břiše, že jo? To by mi bylo úplně jedno, kdyby mě někdo znásilnil.
5: No, ono to nebude tak horký. By musel být slepej a pak by na to zase neviděl. No tak povídej, jak to bylo?
6: No, všecko začalo už v tramvaji. Jeden chlapík mi uvolnil místo, pak jsem vystupovala, no a znáš to, že jo?
5: Jo, znám. Vystoupil taky. A zeptal se tě, kolik je hodin.
6: No takhle duchaplně. Jsi mě před mnoha lety klofnul ty.
5: No vidíš, a stačilo to.
6: Ještě do dneška se tomu divím. Jenže tenhle byl nesmělej, netroufnul si. Šel za mnou jako stín.
5: A co ty?
6: No co já, dostala jsem strach? Co pak v novinách je toho dneska málo? Párkrát jsem se ohlídla, přidala jsem do kroku a pak jsem začala utíkat. No a on utíkal za mnou.
5: Nevrávodal.
6: Jo, tím chceš říct, že když se nějakýmu mužskýmu líbím, tak to je alkoholik, jo? Tak já jsem asi podle tebe nějaká chudinka, bez sexu, bez přitažlivosti.
5: Víš co?
6: No?
5: Já už bych strašně rád viděl něco na talíři. Nebudeme se tady kvůli takovýhle prchotinám hádat.
6: Jseš si se mnou nějak moc jistý?
5: Já ti věřím. Počkej. Co jsi tím chtěla říct, jako že jsi říkala, že jsem si jistý?
6: Nech to bej. Nebudem se hádat, já jdu dělat tu večer.
5: Ne, počkej, tohle to mi vysvětlíš teďka. Nic dělat nebudeš, teď mi tady řekneš, jak jsi to myslela, jako že jsem si moc jistý.
6: Hele, Brouku, ty si myslíš, že já už nejsem pro chlapy přitažlivá? Já ti tu iluzi brát nebudu.
5: Ale no, tak já vím, že ti to dělá dobře, když se za tebou belhá občas nějaký dědek.
6: Pojď se na něj podívat. Ještě pořád stojí před barákem.
5: Ten u těch popelnic?
6: Ne, ten vedle.
5: Ten v té bundě?
6: Jo, ten v té bundě.
5: To musí být nějaký uchylák. Mu není ani 30.
6: No, nebelhá se, nevrávorá. Je mladý, pěkný, namakaný.
5: Co namakaný? Tím chceš jako říct, že já jsem nějaký vypelichaný starý rukávník, nebo co?
6: To já jsem neřekla, to si řek ty.
5: Hele, já ti něco povím, jo. Já ti povím, jak to bylo. Jestli tenhle ten loudil za tebou běžel až k baráku, tak už si na ní v tramvaji musela dělat nějaký oči.
6: No, jen pokračuj.
5: No jo, jasně. Hodila si nožku přes nožku, dělala si na něj cukrbliky, on tě slíkal očima, tohle to já moc dobře znám, tohle to.
6: To znáš, že jo? Z vlastní zkušenosti.
5: To jsem teď netahej, teď tě řeč o tobě. Když ženská nechce, tak si žádný mužky nic nedovolí. A jak začne kroutit prdelí, utíkat a furt se ohlížet, tak to pak dopadne jako tady s tím Alíkem, co tu stojí před barákem.
6: Nejdřív jsem stará rašple, co si hraje na diblíka, a potom se najdou sexbomba, za kterou běhají mladíci.
5: Za mnou ženský před barákem nechoděj.
6: A co ta blondýna v metru? Oči se na ní mohl nechat.
5: Ježišo, už je to tady zase, no.
6: Nenápadně dotýká.
5: Ale prosím mě, nech toho, no, tak tam byl nával, no.
6: A jak ti vyšla facku? Jak to na blachovce? Protože jsi štipnul.
5: Já jsem ji neštipnul, ty to moc dobře víš.
6: To víš, že to vím.
5: No. Jak to, že to víš?
6: Jsem ji štipla sama.
5: Co mi říkáš jen tak nic, tady z ničeho nic, jenom...
6: Provokoval. A když už se hádáme, ať to stojí za to. Já kráva, ty to je takový nádherný kotlety.
5: Tak já jdu odevřít.
6: Přece se nemohli vypařit. Herko. Kdo to byl?
5: Ten tvůj frajer. Je prej, ti tohle to vypadlo z tramvaji.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Takhle pohádkově dokázal zpívat Václav Vidra i se svou ženou Janou Bouškovou ve zpívánkách na obrazovkách Československé televize.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Televize a film si Václava Vidru prostě našli. Seriály, komedie i pohádky. Vidra se stal tváří mnoha z nich. To proto, že prostě diváka i toho mladého neotravuje. Nikdy netlačil na pilu, nikdy se nesnažil být za každou cenu vtipný a právě proto mu to fungovalo. Humor měl v genech, ne v hereckém manuálu. Přesvědčil o tom diváky už v polovině 80. let v pohádce, která je dodnes populární. S čerty nejsou žerty. Režie Hynek Bočan. Vzpomínáte ještě, jak mu dali kousek magnetovce do boty, aby se ho našlo zlaté jablko?
2: A to řeknu tatínkovi a ten vám vyhlásí válku.
3: Gratuluji vám, zvítězil jste.
2: Tatínek vám vyhlásí válku.
4: Odneste ho pryč.
2: Tatínek vám vyhlásí válku. Válku. Au, jau, au. Okamžitě mi vyndejte tu věc z boty. Okamžitě vyndejte mi tu věc z boty.
3: Jakou věc?
2: Okamžitě mi vyndejte tu věc. Mě také podvedli, já za nic nemůžu. Sundejte mi tu botu.
0: Václava Vidru si oblíbil i režisér Zdeněk Troška. Obsadil ho do mnoha svých komedií. Slavný je Kameňák, tedy série vtipů převedených na filmové plátno. Manželkou mu byla jeho kamarádka, herečka Jana Paulová.
5: Já tě zvu na slavnostní večeři.
6: Prosím tě, a co tak najednou? Jsi se mnou nikde nebyl, ani nepamatuju. Divadle v kyně, o restauraci ani nemluvě.
5: A co kecáš, prosím tě? A kdo s tebou byl v loni na pohotovosti, jak jsi měla zlomenou tu nohu?
6: Ty jsi blbej.
5: Počkej. Kon dneska večer slavnostně otvírá...
7: Bordel erotický.
6: Jsi se zbláznil, ne? Náčelník policie do bordelu.
5: Potřebuji se přece seznámit s prostředím, kde se můžou vyskytovat nekalí živly. A navíc Kon pozval všechny papaláše z města, i s manželkama.
6: Učitelka do bordelu, jo? To přece nejde.
7: Neboj, mami, my to na tebe nepráskneme, že jo, tati?
6: Ty mlč a koukej se učit.
0: Když už jsme u těch filmových rolí, připomeňme, že před kamerou Václav Vidra debutoval už v 16 letech v psychologickém dramatu Návraty. Úspěšnější snímky ale přišly až mnohem později, v 80. letech. Svatební cesta do Jilí, Dobří holuby se vracejí, Lékár umírajícího času nebo Panoptikum města pražského. Nezapomenutelné role ale stvárnil i v komediích Copak je to za vojáka, Tankový prapor nebo Černí baroni. Čím je ale slavný mezi kolegy i diváky jsou jeho anekdoty, kterých umí spoustu a taky je skvěle vypráví. Tady jsou třeba ty hasičské.
5: Takhle vyjede sbor dobrovolných hasičů s manželkama, autobusem.
8: Taky?
5: Taky. Podívat se na blízký hrad. Na blízký hrad a přijedou tam, kastelán neprovádí po tom hradě a když už ta prohlídka končí a jsou na tom nádvoří toho hradu, tak ten kastelán říká, tady na tomhle nádvoří byla roku 1711 upálená poslední čarodějnice. A ten Franta Nováku tak koukne na tu svoji starou vedle a pak řekne tomu kastelánovi, kdybys nekecal. To je něco, jak jde chlap takhle okolo řeky a tam vidí rybáře, ten sedí, má tam ohníček a opejká zlatou rybku. A ten říká, co blbneš, ta ti mohla splnit tři přání. A ten říká, už splnila. Manželka Pepi Nováka, on je taky u dobrovolných hasičů. No, on je bezvadný kluk, tak ona šla na kontrolu k doktorovi a on šel s ní samozřejmě, aby se tam nebála. No a čeká v čekárně a za chvíli, tak za půl hodinky vyjde Maruška ven a ten doktor se takhle vykoukne z té ordinace a říká, pane Novák, kdybyste na chviličku, já bych s váma potřeboval mluvit. A on se tak zarazí, co? A kde dovnitř? A říká, co se děje, se něco, pane doktore? Říká, helejte, já k vám budu naprosto otevřený, s paní je to vážný, ona je těžce nemocná, opravdu těžce nemocná, my to budeme léčit, ale bez vaší pomoci to nepůjde. My nasadíme medikamentální léčbu, ale víte, vy se musíte postarat o to, vaše žena potřebuje minimálně, ale minimálně 3x denně sex. Bez toho ta léčba není účinná. Víte, když všechno půjde tak, jak bychom si představovali, tak za 2-3 roky by mohla být v pořádku.
4: To je úkol.
5: Pepa tak jako skleslej, říká, tak teda děkuju vám, pane doktore, to jste mě potěšil, no, co se dá dělat, víte, no. Vyjde ven z té ordinace a Maruška říká hned, Pepo, co říkal pan doktor, co říkal? Umřeš.
0: Václav Vidra není hercem jedné ikonické postavy. Je hercem dlouhodobé důvěry. Víte, co od něj dostanete? A dostanete to poctivě. Bez skandálů, bez poz, bez potřeby být neustále vidět. A já doufám, že vidět bude, stejně jako slyšet na vlnách Českého rozhlasu. I v dalších letech. Mějte se krásně a smějte se.

0: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka, stále ještě nedělní, můžeme říkat, právě otevírá, právě začíná, stejně tak jako právě odbíjí 23. hodina. Krásný pozdní večer vám všem, především nespavcům, přeje Jitka Lukešová. Moc se na vás budu těšit, tak jako vždycky máme před sebou 2 hodiny společného setkávání se a povídání a jako vždycky pro vás máme i spoustu příjemné muziky, tak doufám, že si u nás vyberete, třeba si i při našem vysílání zabroukáte nějakou tu svoji oblíbenou. No a teď samozřejmě přichází na řadu otázka, o čem to dnes bude. Ráda jí zodpovím. Téma naši potomci, aneb jaké jsou naše děti. Jste pyšní na své děti a na co nejvíce? A co se vám při jejich výchově podařilo? A v jaké oblasti jste měli být třeba tvrdí, tvrdší, přísnější? Jdou vaše děti mimochodem ve vašich šlépějích a předali jste jim třeba i svoje zkušenosti ze svého oboru a oni se mu teď věnují? Nebo vás trochu zklamali tím, že si šli a jdou prostě a jednoduše svojí cestou. A co pro vás při výchově vašich dětí byl velký oříšek a na co jste naopak velmi pyšní? Naše děti bývají velmi často naši pýchou a chloubou, někdy si ale vyčítáme, že jsme je mohli třeba vychovávat trochu jinak, že my mohli být samostatnější a méně rozmazlené a tak dále a tak dále. A někdy se to prostě nějak také nevyvede. Co vy a vaše děti, vaši potomci? Telefon, téma hodně široké pro každého z nás, co si budeme povídat. Telefon k nám jako vždycky 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a pak máme také e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer, moc se na vás těším, právě otevíráme a začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: To byl Petr Razek a jeho písnička jménem jsi. No a krátce po 23. hodině pozdravíme do Kopřivnice Olina. Krásný večer, Oline, moc vás zdravím.
1: Já vás taky zdravím všechny posluchače z celé ČR.
0: Děkuji moc krát za všechny samozřejmě. No asi začnu otázkou, kolik pak máte dětí, kolik pak máte potomků?
1: Potomky mám dvě děti.
0: Dvě dítka, no jo.
1: Dceru a syna.
0: A jak pak to šlo ve svých časech?
1: No, šlo to. Začnu dcerou. Ta je rok starší teda, než syn. Průběhu základních školy nebo dětství to bylo taková pohodička, všechno šlo jak na drátku. Si myslím teda, aspoň to, jak já jsem to cítil. Mm-hmm. Potom začaly takové větší starosti, když byla na gymnáziu. Pak se hlásila na vysokou, nepodařilo se to, tak šla se učit v zahradnictví. Pak se na tu vysokou dostala, vystudovala tu vysokou školu. No a vlastně tím pádem, jak šla na vysokou, šla do Brna na krajinářskou zahradní architekturu. Takže tam vlastně byla první rok a potom 4 roky byla v Lednici na Moravě dole. Na Jižní Moravě tam dostudovala. A vlastně už se z Brna nikdy nevrátila. Zůstala tam.
0: Zůstala v Brně.
1: Je tam teda tak, protože říkala Brno je Brno. Já jí dávám za pravdu, protože když tam přijedu, tak se tam cítím opravdu dobře.
0: Jo, líbí tak to je dobře.
1: Líbí se mi to tam, jako je to tam pěkné. Takže teď pracuji momentálně, nebo vystřídala několik, bych řekl, takových zaměstnání. Vždycky byla účast na různých konfliktů. Ona je taková, jako bych řekl, Abych to neřekl špatně, nemá ráda nepoctivost, protěžování, vyskakování nad někým, zneužívání své moci a podobně.
0: Takže jste na ní určitě pyšný, že jo, že jste jí takhle vychovali hezky.
1: Teď dělá tam v informačním centru nějakou PR manažerku nebo něco takového, ale co má vlastně, nebo na co jsem, no, někdy to zazdívám, někdy to schvalují. Založila totiž charitativní kočičí spolek, když ona zachránila kdysi z útulku jednoho kocoura, který byl tyraný těma ostatníma kamarádama tam.
0: Jo.
1: Ten potom zemřel, teď má další kočku, ta je pro změnu zase hluchá, ale to nevadí, ale ten k tomu spolku.
0: Ano.
1: Založila ten spolek, aby pomáhala těm takovým, jak já říkám, venkovským babičkám, které se starají o 20, 30, 40 koček. Uh-huh. Vlastně tím spolkem charitativním má pod sebou, říkala, že to číslo je konečné, ale to se pořád zvětšuje, několik desítek těch spolků, starají se o zhruba o 1300 nebo kolik koček.
0: Ježiš, no.
1: To znamená, že jako, když to sečtu dohromady, jo, u těch babiček a podobně, je na to několik a jako získali prostředky různými způsoby. Mm-hmm. Největší způsob mám doma, protože to je manželka, která jí háčkuje kočky. Ta jich uháčkovala těch koček, snad už stovky. Oni vždycky mají nějakou dražbu pro určitý spolek, tak tam manželka uháčkuje kočku.
0: Mají tyhle suvenýry k tomu.
1: Velikosti 50 cm, 60 cm a podobně.
0: No pane,
1: potom
0: jo.
1: Se to jakoby draží, ta kočka a ty peníze potom pro ten určitý útulek. Uh-huh. Takže toto je vlastně, jak říkala, supluje svým způsobem v některých místech stát nebo obce, protože obce mají zapomenout se z nějakého zákona starat o toulavá zvířata a tak dále, to nedělají, takže to dělají ty babičky, které ze svého důchodu třeba platili opravdu, pak neměli ani sami na jídlo, takže ona, Lenka, vlastně zaštituje tady tímto způsobem ty babičky. Takže to je dcera, kluk ten začal, byl v mateřské škole, začal nabírat na váze, tak já jsem ho dovedl na zimní stadion, kde se chytil mantinelu a řekl, já nebudu bruslit, začal brečet. To bylo první seznámení s ledem, no a pak jsem s ním teda jako prošel od té první třídy až do 9. třídy. Chodil jsem na tréninky s trenérem, to měli tréninky od 6 do 7, jako ráno před školou, to byla sportovní třída. Trenér přišel a říkal, dneska to musíš vést sám, tak jsem obul 25 kluků, utahoval jsem jim brusle. Já jsem měl za chvilku ty maličkou hranu jak plechy, protože to ty šňůrky se mi tam zarzávaly, ale zvykl jsem se na to. potom kluk pokračoval se svými dětmi, se svými kluky, s Vaškem a s Jirkou, taky dělali hokej, jezdili po turnajích, kluk vystudoval potom fakultu tělovýchovy, udělal si trenerský kurz.
0: No krása. Ten
1: Kopřivici v hokeji dělal šéf trenera určitou dobu, no ale bohužel onemocněl takovou onkologickou nemocí.
0: Mm-hmm.
1: Bojoval s tím rok a půl, no a už tady mezi námi není. Takže
0: tak to je mi moc líto.
1: Vzpomínka na něho, jako když se podívám na ty kluky, tak...
0: Tak jste pyšnej vlastně, co dokázal.
1: Držou taky, no. Ten starší dělá rozhodčího a... No prostě žijeme, co se dá dělat.
0: Já vím, dějou se věci.
1: Různé rány a tak dál. Ale jako chci říct, jsem spokojený s tím, snažíme se to zvládat a taky to zvládáme, bych tak řekl.
0: Tak to je dobře.
1: To bylo v rychlosti takový...
0: Ano,
1: takový
0: já vím, je to v tom, tady u nás ty příběhy jsou takové pokrácené časově, protože tak to prostě je, ale každopádně moc vám děkuju a myslím, že můžete být pyšný samozřejmě na své děti, protože se toho mnoho povedlo a určitě vám udělali spoustu radosti. I když samozřejmě přišly tyhle ty vážné, smutné chvíle také a prožitky. Každopádně, Oline, moc děkuju, hezký zbytek neděle přeju.
1: Já vám děkuji. Taky
0: vydařený celý příští týden a budu se těšit zase.
1: Ano, jo? Budu se těšit taky.
0: Děkuju, naslyšenou, dobrou noc.
2: Naslyšenou. Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Janda, skupina Olympic a písnička Dávno. No a během písničky se k nám dovolala ze středních Čech Marcela. Marcelo, krásnou noc vám přeju.
1: Dobrý večer všem.
0: Moc vás zdravím. Tak z kterého konce začneme s vámi? Povídání o dětech a nepjací jsou naši potomci. A co to všechno obnášelo je vychovat, vypiplat třeba v těch takových nějakých těžších obdobích a tak.
1: Já bych to řekla možná z druhé strany. Že potomky máme proto, aby jsme měli nějakou budoucnost, byť si to nechci překouštím, ale je to pravda. Pro někoho je to možná kliše, ale pro mě ne. Takže no. Asi rozhodneme se mít děti, máme je a pak je vychováváme. Staráme se, děláme pro ně úplně všechno jako rodiče, předpokládám i širší rodina. S tím, že ten angréš, tenhle něco, zasadím tam, až oni budou velký a tak dále. Určitě to všichni známe. Prostě jsou to babičky, které říkají to, že víš, až tady nebudu, tak tady pro tvoje děti a pro tebe a tak. A pořád to vlastně všichni stavíme na tom, že vlastně to děláme pro někoho.
0: Jo.
1: Pro ty děti. Souhlasíte, doufám. Ať jsme velký nebo malý, ale prostě všichni děláme vlastně to pro svoje děti, pokud je máme. Máme to štěstí.
0: No já vím, ale tak to téma je nějakým způsobem dnes v noční lince postaveno, takže tak. Zkrátka povídáme
1: takže tak,
0: si.
1: Takže já bych ráda mluvila o dětech, který už nejsou. Tak a samozřejmě může stát úraz, může stát, jak tady pan Olen říkal, úmrtí, že jo.

0: No, jí 17 let, byla to úspěšná mladá slečna, která měla už svůj život. Řeknu, že to byla introvert, byla to holka, která se dobře učila, měla hodně kamarádů, trošku sportovala, bavilý život, měla život před sebou. Tak. Přijde den, kdy prostě to dítě zmizí, není.
1: No já vás poslouchám,
0: Já vím, že jste ticho, vím, že na to něco říct, na to opravdu není co říct.
1: No není, protože já o tom nic nevím, takže se mi velmi těžko tak, na něco ptá, samozřejmě.
0: Já právě hledám slovo, jak to rozumně vysvětlit. Já jsem byla jako matka u toho, kdy dceru unesli. Prostě nás přepadli.
1: Aha.
0: V Praze v roce 2011, v bezpečný zemi. A teď lidi prostě dceru unesli, dneska je to 15 let a není.
1: A nevyšetřilo a jenom, se nic, nezjistilo se nic, nic se neděje, jo? Nebo děje, ale nejsou
0: nic
1: výsledky.
0: Nic se neděje, no nejsou výsledky. Já to řeknu takhle úplně vážně. Na začátku dokonce nám bylo bráněno, aby jsme ji hledali a policie nekonala. No padlo to opravdu v těch prvních dnech, nebo možná co dnech, týdnech špatně. A to tady rozebírat nechci. Já chci mluvit o tom, že samozřejmě systém selhal, kdyby neselhal, tak by asi dcera byla buď živá, mrtvá, nalezená, ale prostě není. A já chci mluvit o tom, že jsou děti mrtví, živí, zdraví, v pořádku a taky pohřešovaný. O tom se bohužel nemluví. A já bych tímhle tím telefonátem chtěla na to pozornit z jednoho prostého důvodu. Mm-hmm. To, že určitě všichni známe tu větu, dej si pozor, ať někdo nikam nevtáhne, nechoď tamhle, dávej na své pozor. To známe všichni, ale věřím, že i do dnešního dne se to určitě dětem říká, aspoň doufám teda. Ať jsme byli malí, velký, ať jsme starší, prostě dávej si na své pozor, ať se něco nestane. A teďka si představte, že tohle všichni asi známe a všem nám to bylo říkáno, ale nemůže to ovlivnit. Ten člověk, ten človíček to nemůže ovlivnit, prostě ano, ví to, ale prostě stane věc, kterou nemůžete ovlivnit jako rodič, ani jako to dítě. A teď co, dobře. A teď to je to, proč volám. Chci říct, že jsou děti, které jsou v pořádku, rodiče jsou v pořádku a stane se takováhle vážná věc. Tak já bych ráda jenom, jestli byste mi dala několik minut.
1: To nemůžu, to se nezlobte, už mluvíme přes pět minut.
0: Minutu dvě,
1: nemůžu.
0: Abych vám řekla, jak to vypadá, když se tohle stane.
1: Nemůžu, já vám rozumím, paní.
0: Stane se to, že přijdete v dítě a nevíte, kde je. Tak.
1: Pani Marcelo, to jsme všechno řekli. Mně to je strašně líto, tak. Co se stalo.
0: Ale to není o to líto. Mně jde o to, aby to prostě posluchači slyšeli.
1: Ano.
0: Aby se nad tím zamysleli, aby to nebrali na lehkou váhu, ano. Že to může stát zítra dnes znovu, komukoliv. A že ty následky jsou opravdu hrozný. Rodina tím trpí, samozřejmě spolužáci, škola, úplně já nevím, všichni. Jo, že to je zásah nejenom jedné rodiny, jednoho.
1: Já vám rozumím.
0: Ale že to je zásah prostě do celého spektra dalších rodin a lidí.
1: Pani Marcelo, můžete mě chvilinku poslouchat.
0: Proč vám to říkám, proč vám volám, aby se to dalším lidem nestalo.
1: Ano, ale noční linka to nevyřeší, paní Marcelo. Mně je to nesmírně.
0: Já to vyřešila. Já to nechci, aby to vyřešila.
1: Paní Marcelo, je mi to moc líto, ale musím poděkovat. Přeju všechno dobré. Každopádně je mi to líto, že se to přihodilo, ale opravdu tenhle ten případ tady nevyřešíme a nevypátráme, protože prostě je to velmi vážná situace a ta noční linka je opravdu o něčem jiném a o jiném povídání. A tohle to prozkoumat takovouhle vážnou situaci patří opravdu si myslím na jiné úřady a na odborníky, aby se do té situace zapojili a řešili to. Každopádně vám moc děkuju za návštěvu a držím palce, přeju všechno dobré. No a my popojedeme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: A tohle to byl Spirituál Quintet, ta písnička Trh ve Scarborough. Jinak máme za 4:30 a na telefonu pozdravíme Helču od Poděbrad. Krásný pozdní večer, Helčo, moc zdravím.
1: Já taky zdravím.
0: Děkuju.
1: Nemůžu se mými dětmi chlubit, protože oni jsou hodně slušní, ale jsou každý úplně jiný a ani jeden není po mně, takže já jsem se jim nepovedla.
0: Řekli oni tobě, nebo jak je to?
1: No, prostě z toho, z těch představ, co oni by si představovali maminku takovou, která by doma háčkovala, štrikovala
0: jo.
1: Pečovala, no tak já prostě bohužel taková maminka nejsem. Já jsem sice štrikovala jako holka, když mě to učila moje maminka, ale moji dceru to nebavilo, takže co bych štrikovala, když mě to
0: samotný
1: moc nešlo, že jo, tak to. A teď oni jsou ještě o 8 let od sebe a každý má jinýho tatínka.
0: To je dost 8 roků mezi dětmi, to je pravda, no.
1: No, a je to kluk a holka, takže se jako moc nerozuměli. Honzik byl takovej pečlivý, všechny hračky si prostě hlídal a ukládal a Helča mu to pak všechno rozbila.
0: Co bylo nejtěžší na té výchově, když ty děti byly s takovým relativně docela větším odstupem v úvozovkách?
1: No, těžký jsem to měla já, protože tatínkové se zúčastnili toho, že se to narodilo a tím pro ně veškerá péče nějaká skončila.
0: Stane se
1: takže
0: někdy.
1: Takže nepomáhali mi, nejezdili jsme na výlety, nic, jo. Navíc ještě jeden jak druhý hrozně žárlivý, takže já jsem nakonec nesměla mít žádný kamarády, kamarádky, tak jsem ani nemohla chodit na kafe. Ke mně přišli jednou na kafe kamarádky, to jsem měla druhého manžela, no tak párkrát dal dohovoru a oni mi řekli, hele, příště teda přijdeme, až tady nebude. No, takže to nebylo nic takového, co by jsme byli veselí a takový dobrý nálady, takže já jsem byla pořád frustrovaná, pořád prostě, když jsem si nemohla odskočit a trošku si jako sama někde zažít, že bych si měla jenom jít do parku někam třeba hodinu číst knížku nebo se potkat s nějakýma svými kamarádama, tak by to ještě šlo, že bych si psychicky ulevila. No a to já jsem neměla, takže to mělo taky vliv na moje děti. No a takže mám hodní děti, nemůžu říct, že by nebyly hodní. Honzik je teda hodnější, což dceři vadí, protože říká, že já jsem mu vždycky dávala přednost, ale to je těžký, že jo. On se učil dobře, dcera se neučila dobře.
0: Jo.
1: A i když se mi to furt nepřipomínala, tak občas prostě se o tom mluvilo, že on samý jedničky až do 9. třídy a jí to ve škole nebavilo, že jo. No, takže prostě si ten vztah takovej sesterský, bratrský nevytvořili. A tím, že já jsem se rozvedla jsem se i po druhý, tak to taky bylo špatný, protože jezdili za tatínkama a bohužel mi neřekli, jak to tam vypadalo. Řekli mi to až teprve před pár lety. Kdybych to tušila, tak se možná nějak zasáhla, ale tenkrát nebyly takový ty linky bezpečí a důvěry a všeho možného, že ty děti mohly někam zavolat, nebo rodiče mohli někam zavolat a poradit se. Jo. A oni byli takový, že mi to neřekli prostě, co se tam děje. Takže jsem jim nemohla nějak pomoct, jsem to netušila.
0: Jasně.
1: No, takže takový nějaký sešlosti na štědrý večer, že děti přijedou a vnoučata přijedou a takový, tak to my nemáme. To my nemáme, oni přijedou, ale ty mají práci, tak nepřijedou ten den, tyhle ty zase nepřijedou jindy, jo, takže teďka zrovna ty osmdesátiny, jo, tak syn ještě mi nepopřál, protože byl nemocný a teď je zase nemocný, takže nemůže řídit, jo, tak, a taky bydlí 100 kilometrů daleko. No, dcera teda tady byla s manželem a ty se odstěhovali 130 kilometrů daleko, jo. Vnučky nemám tak daleko, ale nemají čas, jo, mají děti, mají práci.
2: Jo.
1: Takže moje osmdesátiny se protáhnou nejspíš do Vánoc.
2: No, ale tak to zase hezká zpráva, že můžeš pořád oslavovat s dětmi, jak po různu jezdí na přeskáčku. Tak Helčo, poděkuju, čas letí jako bláznivý, jak se říká.
1: No, ale ještě jsem chtěla říct, že ani jedno dítě není po mně. Což je taky na překážku, protože si s nima tak nerozumím.
2: Jo, že máš pocit, že kdyby to trošku... Jasně.
1: Já jsem nosovala teď 80 a ani jedno dítě tam nebylo.
2: Jo.
1: Protože prostě se jim tam nechtělo a nakonec jsem byla ráda, protože jsem byla taková, měla jsem tam ty kamarády, tak jsem byla taková
2: ve svém živu,
1: společenská, všechno. A moje děti mě takovou ani neznají.
2: No prosím, Helčo, musím poděkovat, nedá se nic dělat, popřeju krásný.
1: Jenom něco řešil a pořád jenom dýchala, že nejsou peníze.
2: Popřeju krásný nedělní večer, ať se to všecko vydaří a děkuju za povídání a za návštěvu. Děkuju moc krát.
1: Já se přihlásím, myslím, že máš zase, já nevím, kde 23.
2: Uslyšíme se určitě brzo. Ano, děkuju, naslyšenou, popojedem.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dalibor Janda.
1: Tisíckrát krásnější, tak tolik písnička a teď už pozdravíme do Olomouce paní Elišku. Eliško, krásný pozdní večer vám přeju.
2: Dobrý večer, Eliško, je vás taky zdravím.
1: Děkuju. Děkuju moc krát.
2: No a chtěla bych se trošku taky zmínit o mojich dětech.
1: Povězte. Kolik?
2: No, já mám svoje 3.
1: No, panečku.
2: A 7 vnuků, vnoučat a 11 pravnuků.
1: Jo, tak zůstaňme u těch dětí, jo, abychom dodrželi to téma.
2: Přesně tak. Takže já jsem starostí velký s něma. Oni se mnou taky, protože manžel, ten si našel jinou paní a odešel a nechal mě samotnou s těma. Jedna, ta nejstarší, už se vdala, mezi tím syn byl na studiích a ta nejmladší měla 10 roků. Takže jsem to měla dost těžké, jenomže já jsem člověk, který si tohle připustí.
1: Jo.
2: Takže jsem si vlastně našla ještě jednu práci, měla jsem 2 zaměstnání, aby nepocítili, že tatínek odešel, že? No a tak celkem to všechno dobře dopadlo. Pak jsem akorát s tím mojím, měla jsem nejmilejšího vnuka, Tomáška.
1: Ano.
2: A ten jel do Německa s kamarádem a havaroval je jako on byl jenom seděl tam a prostě řidičovi se nic nestalo a on toho nevyšel, tak ten nejmilejší Tomášek to se ztratil a potom jeho sestřičku, ta zemřela taky, moje vnučka.
1: Aha.
2: A zůstali od ní 3 děti, 3 chlapci. Takže mám je tady kolem sebe. Jsem ráda, šťastná. Teď už jsem měla jít tému jednomu pravnukovi na svatbu, ale nešlo to. Musela jsem se, on mě přišel. Já v Olomouci nemám nikoho, já jsem sama.
1: Ano, ano.
2: Pryč. A tak jsem mu to rozmluvila, že nemůžu, panče, já chodím s tím mojím vozíkem. No a ten... Byla jsem na jeho promoci a byla jsem strašně šťastný člověk.
1: No,
2: on studoval tady v Olomouci na právníka a měl promoci, tak to ještě jsem já zvládla. Takže jsem byla na té promoci a strašně mě to dojalo. Prostě byla jsem šťastná, protože jsem říkala, to je výsledek tady toho.
1: No, tak to je super.
2: Mě darujou. Takovýhle věci, takže jsou. A opravdu, ty moji pravnici jsou opravdu moc zlatý. Já jsem člověk, který nerada nic neužívám.
1: Jo.
2: Radši si... Mám to prostě, že si hodně pomůžu sama. Dneskom tu byla právě ta nejmladší dcera s tím vnukem, že se zlomila gazniš na zásloně a to jsem si nevěděla rady. Tak jsem jim to ráno volala a hned po obědě přijeli.
1: No tak vidíte, jak máte ochotné děti. Eliško, a co bylo nejtěžší na tom vychovat ty děti vlastně sama v jednom vaše?
2: No tak nejtěžší bylo to zaměstnání, protože
1: zvládnout to s tou prací.
2: Já jsem pracovala od 7 do 4:30 v jednom zaměstnání.
1: Je.
2: A ve 4 jsem nastupovala do dalšího zaměstnání. Přišla jsem v 7 hodin a teďkom bylo vaření.
1: A přípravy s dětmi do školy.
2: Nákup.
1: Ano.
2: Cestou jsem nakoupila, potom se vařilo, tak vždycky ještě pokud byli menší, tak ta nejstarší tak jim to ohřála. Takže jo. Já jsem se den dopředu vždycky uvařit. Bylo to namáhavé, ale já jsem to zvládla. Říkám si kolikrát, jak jsem to udělala, jak jsem to zvládala. Já si teď dávám tu otázku, jak jsem všechno
1: dokázala. Jo, rozumím, ano, je mi to jasný, naprosto.
2: Protože to bylo dost namáhavé ještě 2 zaměstnání u toho. Takže byla jsem s nima, každý měl pěknou svatbu. Já jsem po nikom nic nechtěla, takže já jsem jim svatby udělala.
1: Jo.
2: A byla jsem opravdu šťastná, protože zase jsem byla zaměstnání s dobrýma lidma, který mě pomáhali, jak se dalo, že?
1: Tak to je dobře.
2: Takže když se dělala nějaká svatba, tak mě vždycky někdo pomohl, že jsem to teda zvládala a tak jsem byla ráda, že mezi náma ještě jsou dobří lidé.
1: No
2: tak
1: je,
2: já ráda na to vzpomínám.
1: To je dobře, to je dobře. Eliško, no, tak taky moc děkuju, jsem ráda, že jste objevila kolem sebe i spoustu lidí, které máte ráda vlastně, jak říkáte, a pomohli. A zkrátka všechno to klaplo, jinak děkuju za návštěvu, popřeju hezký děkuji. Pozdní večer. Hodně zdraví, opatrujte
2: já
1: se.
2: Já vím, hodně zdravíčka taky. A velké pohody vám.
1: A brzy se uslyšíme určitě, jo? Mějte se hezky. Děkuju, naslyšenou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: zpěvačka Kristýna a písnička Hore Hronie. Tak pomalu se blížíme, no ještě máme chvilku času do půlnoci. Pozdravíme teď do východních Čech paní Jaroslavu. Krásný pozdní večer, Jarko.
1: Taky pěkný večer.
0: Děkuju moc krát. Tak co pak vás napadlo, když jste slyšela, jestli budeme povídat o dětech, jaký jsou naši potomci, jestli jste na ně pyšná?
1: Mám nebo jich hodně.
0: Máte jich hodně, tak pojďme zůstat taky u dětí, jo, abychom je zabrousili do vnouček.
1: Mám tři děti.
0: No.
1: Nejstarší syn 57 roku.
0: Velké
1: ten má taky tři děti.
0: Jo.
1: Potom má už vnuka, tomu je 2 měsíce.
0: Mhm.
1: A jeho dcera má dvojčata, párek.
0: Ježiš, tak se vám to tam rozrostlo.
1: 2,5letýho hocha, tak a potom mám teda druhýho syna, ten má taky 3 děti. Holka ta má párek a oni ještě mají dvojčata, hoši.
0: Mm-hmm.
1: Ten je 24 roku.
0: No tak pojďme zůstat prosím u těch vašich 3 dětí a pojďte zavzpomínat na to, jaké to bylo, když jste je musela vychovávat a taky třeba někdy potrestat.
1: Jsou hodný všechny. Já už jsem 21 roku vdovou, takže mě pomáhají, co to jde.
0: To je dobře.
1: Mám je všechny v jedné vesnici, tak jako když potřebuju, tak zavolám nebo to a přijdou mě pomoct. Potom bydlím s dcerou, ta má 4 kluci, taky má dvojčata 19 roku, takže mám pořád co dělat.
0: Takže vaříte vy všem, nebo jak je to?
1: Prosím?
0: Vyvařujete pro všechny, nebo jak je to u vás?
1: Ne, to už ne. Mně už je 76 roku a teď se rok léčím s leukemií.
0: Jej, tak máte starosti hodně teďka, aby to bylo dobrý.
1: No, ale celkem mě nic není,
0: tak to je
1: takže
0: dobře,
1: zatím to je dobrý.
0: Tak ať je to v pořádku, co to půjde brzo samozřejmě.
1: Jo, já si myslím, že to bude dobrý.
0: No a co pro vás bylo těžký? Třeba 3 děti, to není jednoduchá věc, když jsou v tom školním
1: věku.
0: Stavili
1: jsme baráku toho.
0: Na co jste na ně pyšná, když se řekne třeba dcera, syn?
1: To jako to.
0: Z čeho máte radost, že se jim podařilo?
1: Hrala, kdybych je pomluvila. Tak jako, a teďka ty malí, ty vždycky říkám, když přijdou, takže mě obveselej. Vždycky vnučky se spojej a přijedou obě 2 třeba.
0: Jo.
1: A přijedou i s těma dětma, ale ty vám se mají tak rádi.
0: No tak to je dobře.
1: Holek, že když přijedou, tak oni každá baťoch nějakých věcí na sebe, co si tady půjčujou.
0: Aha.
1: A hrajou si spolu, že vůbec celý půlne o nich nevíte.
0: Jo.
1: A ty kluci taky, ty 2. Jako jsou hodný všechny.
0: No tak to se vám to takhle povedlo, panečku, ta velká rodina.
1: To jako jo. A že je mám všechny takhle blízko sebe. Nikde je nemám daleko.
0: A z vaší zkušenosti je lepší mít více dětí, anebo třeba zůstat u jednoho?
1: Ne, to bych nechtěla.
0: Nechtěla jste mít jenom jedno?
1: To ne. Měli jsme ty první 2 kluky, ty byly po 14 měsících za sebou, Holka byla potom za 8 roku.
0: Jo, tak taky chvilku trvalo, než jste se rozhodli. No.
1: Vdovou jsem byla v 55 letech. No tak se nedá nic dělat, to je zvyk za ty roky.
0: Že se věci dějou a že se nejde všechno úplně naplánovat a vymyslet, bohužel. No
1: to jo, žádnej neví.
0: To je pravda.
1: Jak tady dlouho bude.
0: To je pravda. Dobře, tak paní Jaroslavo, moc vám taky poděkuju. Popřeju vám pevné zdraví, ať se vám to všechno vylepší.
1: Já vám taky.
0: Jo, a děkuju za povídání.
1: Mějte se hezky, třeba mě to někdy vyjde, že zavolám.
0: Budu ráda, když se zase zastavíte a budete mít chvilku času.
1: Tak jo,
0: mějte
1: děkuju
0: se
1: moc.
0: Hezky. Dobrou noc.
1: Nashledanou.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byl Jiří Zmožek a jeho známý to hit Už mi lásko není 20 let. Tolik písnička. Půlnoc klepe na dveře, no a my uděláme co? Podíváme se také do pošty, protože jste se poměrně hojně rozepsali, za což jsem samozřejmě moc a moc ráda. Takže se podíváme teď na jeden e-mail, který dorazil od paní Ireny a paní Irena píše k tématu. Dobrý večer všem i vám do studia. Já mám děti dvě a asi jako všude byla období těžší a období, kdy to šlo všechno nějak zlehka. I sny jsem měla v určitých... Cože? Nějak tady se píše o něm... O syna jsem měla, pardon, tam je nějaký překlep, já jsem to nemohla rozluštit. O syna jsem měla v určitých jeho mladých letech velký strach, aby se takzvaně nechytl party a neskoušel všechno možné, jak se to někdy taky stane. Ale dopadlo to dobře a pochopil, že tudy cesta nevede. Jinak jsem moc ráda, že obě moje děti nakonec vystudovaly vysokou školu a myslím, že se jim daří podle jejich představ. I když samozřejmě pořád je co vylepšovat. Všechny zdravím a všem přeju samozřejmě, ať mají ze svých dětí jen a jen radost. Mějte se moc hezky a pozdrav všem, Irena od Plzně. Paní Ireno, moc vám děkuju, ať se vám daří a samozřejmě hlavně kupu zdraví v celé vaší rodině. No a my popojedeme s písničkou od Petra Spáleného.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Tak s písničkou zpěváka Terryho Dicka jsme se přehoupli do nového dne. No a je tu, ať už chceme nebo nechceme, pondělní den s datem už 12. října. Tak právě otáčím list v kalendáři na prahu nového dne. Nám všem přeju všechno dobré, ať se nám vydaří nejenom celý pondělní den, ale celý další říjnový týden, ať nám jde všechno dobře od ruky a pokud máte den volný, tak abyste si ji užili ve zdraví s úsměvem a podle samozřejmě toho, jak si představujete. A co se týče noční linky, tak ještě až do 1 hodiny budeme povídat na téma naši potomci, aneb jaké jsou naše děti. Jste pyšní na své děti a na co nejvíce? A co se vám při jejich výchově podařilo a v jaké oblasti jste měli být třeba tvrdší a přísnější? A jdou vaše děti ve vašich šlépějích? No a přidali jste jim třeba i svoje zkušenosti ze svého oboru a oni se mu teď věnují? Nebo vás třeba trochu zklamali tím, že si šli a jdou prostě svojí cestou? Co pro vás při výchově vašich dětí byl velký oříšek a na co jste naopak velmi pyšní? Naše děti bývají velmi často naši pýchou, chloubou, někdy si ale vyčítáme, že jsme je mohli vychovávat třeba trochu jinak, aby byly samostatnější, méně rozmazlené a tak dále. No a někdy se prostě taky něco nepovede. Tak co vy a vaše děti a vaši potomci? Telefon k nám i teď po půlnoci 731 800 900, pak máme také web, kam píšete rozhlas.cz/linka, máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a můžeme pokračovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Na dlaní jednu z tvých řas.

0: To.
1: Tak to byl Honza Nedvěd, ta písnička Podvod, no a dovolala se k nám také Pepa z Kyjova. Pepo, krásnou noc přeju, zdravím vás.
2: Ještě jednou vás zdravím.
1: Děkuju mnohokrát.
2: Můžu začát mluvit, nebo chcete?
1: Můžete, můžete začít, je to na
2: takže
1: vás.
2: Máme tři děti, holku, 71. ročník, druhou 72. a za 12 let jsme měli syna.
1: Ano.
2: Dostal jsem od ženy nadáno, že staří lidi mají mít vnoučata, ne děti. A nakonec ho má nejradši.
1: Jo.
2: A je ráda, že
1: ho máte.
2: Ano, dcera vystudovala ekonomku, druhá se vyučila ve Svitu ve Zlíně. Bohužel díky tomu, že to dopadlo, jak dopadlo, tak nedělá svoje řemeslo. A kluk měl ekonomku, dělal a pak vyšší odbornou v Boskovicích, takže mají prácu všichni, je dcera mladší s tím synem, dělají tady ve firmě A-Studio takzvané, dělají banery, polepy auta, dcera tam právě polepuje ty auta jako firma. Tak jako zajímavá práce, je to těžká práce, ale baví ji to a syn tam dělá nějakýho, já nevím co, úředníka.
1: Takže z nich máte radost i s tím, jak si vlastně
2: mám radost,
1: pořešili práci.
2: Všichni mají prácu, nezažili moc období bez práce a jinak máme starší dcerka, má syna a dcerku, ta je sestřičku a mladší má jenom holku jednu a syn má tři děti. Dva kluky a holku, toho jedného vyženěného má, tak nám dělají radost. A když nám půjčí vnouča, tak manželka vždycky říká, ty jak B12, že nás nabíjí.
1: Vždycky
2: ožijeme.
1: Rádi hlídáte, jo, říkáte.
2: Jo, tak tu vnučku jsme od půl roku až nešla do školky. Protože snacha je udala na hlídání paní tady do vedlejší vesnice a holka tam brčela celé dní, tam manželka říká, zeber ji, dovedi k nám a my ji budeme hlídat. My ji hlídali, až než nastupovala do školy. A toho nejmladšího, ten mu říkám, že ten je radioaktivní, neaktivní, protože to je sičák první třídy.
1: Vydařil se, jo? Abyste ano, o něm věděli, jo, tak se snaží, ano.
2: Zapnul nám kovicu bez vody, pustil nám plyn, lézl po křesle do okna, býváme první patře, tak furt za ní musel jeden chodit a hlídat, to nemohli z něho nechat samé.
1: Jo, jo, jo.
2: A chodí do třetí třídy už je čím dál lepší. Já říkám, já ti jednou přerazím. Protože má aktivity víc, jak je zdrávo.
1: Ano, ano, ano. Ale no, to bude jako asi chvilku ještě trvat tohleto, no, pokud je takhle aktivní.
2: Oni to svádí na mě, že je po dědečkovi. Ano, děda je ten nejnedobřejší z rodiny.
1: Vy to teď říkáte samozřejmě s velkým nadhledem a s úsměvem, ale co je na výchově vlastně těchto velmi čiperných dětí takového jako nejtěžšího? Uhlídat je, aby se něco nestalo asi, co?
2: No, uhlídat jednak a teď ho zaměstnali, chodí na hokejbal, hraje hokejbal, vnučka ta sestra jeho hraje košíkovou, takže a ta od starší celý hrála taky košíkovou, takže jako zaměstnat to sportem,
1: to
2: syn hrával fotbal taky do 30 roků, 35.
1: No, tak to vydržel dlouho.
2: No já jsem od malička, když se narodil, říkám, že se bude hrát fotbal, protože já jsem hrával do 30 let skoro a 15 roků jsem trénoval tady dorostence v Kyjově.
1: Tak to po vás podědil trošku.
2: Na fotbalu, tak to podědil, takže jako snažíme se, já jsem říkal manželce, když nadával, že hrát nebude fotbal, pán bude furt lepší, když bude vymetat diskotéky a chytne nějaký tam drogy anebo nedobrou partu, tak radši ať sport.
1: Radši sport, to je pravda.
2: Došel z tréninku tak dodělaný, že byl rád, že zalehla, už neměl chuť nikde chodit. To jsme trénovali třikrát týdně a navíc ještě tu ekonomku.
1: To je dobrá metoda.
2: Ano, zaměstnat.
1: Zaměstnat, unavit a je to.
2: Zatížit, unavit, dotáhat a nemá potom smysl na ptákoviny. Jak to říkáme po našem.
1: Ano, ano. No ale podrženo, sečteno, nakonec jste rádi, že jste si pořídili tři děti.
2: A jo, tak aspoň bude pokračovat, udrží rod někdo, že bude pokračovat rodina Balousovic.
1: Bude mít velmi, velmi široké rodiny, vlastně široký rozvětvený strom, jak se říká, takové.
2: Ano, jako nevýhýnem. Jo.
1: Dobře, Pepo. Moc děkuju za povídání, za návštěvu, přeju celé vaší
2: a
1: velké rodině.
2: A mě s vaším tématem oslovíte, tak proto otravuju vždycky jenom vás, nebo většinou.
1: Já
2: vás.
1: Budu ráda, když se zase zastavíte, samozřejmě velmi.
2: No, když budete mít téma, které mě osloví, rád zavolám.
1: Tak jo, tak každopádně všechno dobré tak celé vaší hezký. Velké rodině. Taky, naslyšenou, dobrou noc.
2: Naslyšenou, dobrou noc.
1: Dobrou noc, zdravíme do Kyjova.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jirka Schellinger, René, já a Rudolf. No a přivítáme teď Františka, máváme do Židlochovic. Františku, krásnou noc přeju.
1: No dobrý večer, paní Tisková, taky přeju krásnou noc u mikrofonu a posluchačům u rádia.
0: Děkuju moc krát. Tak Františku, vy máte taky tři děti, že jo?
1: Máme tři děti,
0: no.
1: A já vám řeknu, já se s nima můžu pochlubit až teďkom, až dceři je 65, klukovi je 63 a nejmladší dcerce 50. Tak až teďkom se s nima můžu pochlubit, že dobře pracujou, jako jo.
0: Předtím se jim nechtělo pracovat, nebo co?
1: A ve školy to měli asi tak, jak já, možná trochu lepší, protože já se mě nemohl nikdy moc učit. My jsme to měli tak, když já jsem šel do školy 48, tak pan učitel Horňanské nás měl 5 ročníků od první do 5. třídy v jedné třídě.
0: Jo, jednu třídku, no jo, no, to bývalo.
1: Jedna třídka, tak on na nás neměl tak moc času, dobře tam byli takový, co to měli daný od přírody, jo. Ale my, jako jo, děcka jsme museli dost makat na polách a tak, jo. No, a když jsme ještě toho trochu zneužívali, jo, jako tak, tak jsme procházeli všude s odřenýma ušima. No, na pětky to nebylo, jo, ale z češtinu jsem měl možná čtverku a z ruštinu trojku.
0: Jo.
1: Takže já jsem měl lepší, uměl lepší ruský jazyk jak češtinu, no. Ale,

0: Jmenová dcerka si učila pekařka, ale dělá ve zdravotnictví,
1: taky
0: jako
1: to
0: tam
1: uklízí, jo? Jo.
0: Ale oni chcou, aby to dělala dál, jí už je 65 roku, zrovna dneska jsme to slavili, jako kurka včera, jo?
1: Aha.
0: Tak teď měli ty narozeniny, oba za sebou, jo?
1: Tak vy jste měli teďka víkend plný oslav a radostí, no tak to je krása.
0: Ano, a víde. A výdajů.
1: Jo. No tak, to tak bývá. To je
0: no. Takže, tak je to s našejma dětíma, jo? No,
1: jo,
0: tak
1: zaplať
0: pamu, že žijeme, že jsme všichni pohromadě nějak, jo, v jednom městě.
1: Františku, byl jste na ně přísný, když měli takové to svoje období a tak, nebo jste byl tolerantní
0: no, táta? Já jsem na ně nemohl být moc přísný, protože sám, když jsem jim nemohl poradit, tak přeci nebudu za to mlátit, nebo něco.
1: No, nemusím přímo třískat, ale třeba jestli dostali nějaký, já nevím, domácí nějaký trest, třeba zákaz vycházení nebo něco takového.
0: No, já jsem furt chodil po puškách, já to takhle řídila manželka doma, akorát. Když jsem šel jako třídní zkoušku, tak když tam někde mě chtěla něco paní učitelka říct, tak bokem, a tak to musela říct pěkně, no, abych se nečervenal, jo?
1: Jo.
0: Před ostatníma rodičama. Tak,
1: ano, jo, ano.
0: Tak, no, šikovně tak obalila, jo, a ona řekla, že je šikovné, jo, ale musí to a ono, no a tak, no. Mm-hmm. Takže, tak to je naše děti, jo. Takže nám je 84 a dcerce už 65, klukovi 63, no a takže...
1: A vydáte se často, protože jste tam poblíž sebe, že jo, všichni, takže...
0: Ne všichni, no, jste tady všichni v Židlochovicích a...
1: No tak, tak jste si po ruce navzájem, když je něco potřeba.
0: Jo, když je taky problém takové jako rodinné, tak nepleteme se jeden druhýmu do toho, jo?
1: To je důležitá věc, ano, v dospělosti, to no, si myslím, že určitě.
0: Se do toho nepleteme, či to vyřeší všichni každé po svým a... No, A tak klapí to jako, jo, takže tak, no.
1: Tak se to všechno povedlo vlastně, že jo?
0: Jo, dá se říct.
1: No. Dobře, jo? Františku. Tak moc děkuju taky, krásnou noc a hezký celý týden.
0: Ano, podobně děkuju taky.
1: Mějte se hezky, dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Helena Vondráčková a Jiří Kornel, takové hudební konstatování. Každá trampota má svou mes. A pozdravíme Pepína na Valašsko. Pepíno, krásnou noc přeju, moc mávám.
1: Teď přeju krásnou noc a i posluchačům přeju.
0: Děkuju.
1: Tak jako téma o děti, my máme 4 děti.
0: No, máme panečku.
1: Máme to na střídačku, dceru, syna. Máme to, máme pět vnuků a jednu vnučku, už jedného pravnuka už máme.
0: Tak se vám to taky rozrůstá.
1: No, jo, takže je to ten, no a tak.
0: Z těch 4 dětí bylo některé dítě takový ten vejlupek, jak se říká, že vám dal tak zabrat?
1: No, ta druhá dcera, ta byla taková trošku ten, ale to se vše, ona teď vzpomíná, jako už má 50 roku, tak vzpomíná, že jsme se s ní užili. No, tak vždycky se smějeme, jak to bylo, jak vždycky. Ona třeba ve škole, ona měla dvě žakovské, takže jednu nám ukazovala, co si psala. No, to by byl úpek.
0: Měla to pěkně vymyšlené, ano, no, samozřejmě. Jo. Potřeba pochválit, no.
1: No, však to vždycky se smějeme, jak ten...
0: A kde jí vzala, vysvětlila vám to, že má dvě žákovský potom?
1: Ne, to jsme ani nepátrali.
0: Nezjistili jste to?
1: Protože, no, ale ona zřejmě ve škole nahlásila, že už ztratila.
0: Jo, dostala jinou a no, no, vidíte to, jak si poradila. To je důležitý umět si v životě poradit.
1: Jo, to bylo dobré. Takže ten, ale jinak jako jsme spokojení, jako my bydlíme na polosamotě, takže
0: ano, ano.
1: No, oni už jako jsou v dědině, jako syn, ten starší, tomu jsme domek pomohli postavit a dceři taky a ti dva jako bydlí zase v bytovkách, takže mají ten, že já. Takže když potřebujeme takové ty hrubší práce, tak jako přijedu ve zřeči, že ten pomoc.
0: Jo, pomůžu.
1: Ten nejmladší syn, tak ten je lékař, ten vždycky povídá, já musím mít zdravé ruky, že? Protože on je chirurg.
0: No jo, to má pravdu, no, tak, no samozřejmě.
1: No, jasné, takže on musí opatrně, ale jako v klidu, každý se umí postavit v práci, že? Takže nemáme jako problémy. Oni u nás všecko si skladují a tuto zemáky a takové, co potřebuju, tak si vždycky přijedu, nebo já jim to do dědiny přivedu, když jako jdu nebo jedu tam, takže to není problém, že...
0: No, takže jste rádi, že je máte, že jste se takhle rozrostli, že jo?
1: My jsme, tento týden jsme měli, v srpnu já jsem měl 80, manželka měla, to už je včera měla 75 a dneska máme 52 roku manželství, takže...
0: Pánečku, takže tak vy máte doma taky tady zrovna takové období výročí a oslav, že jo, krásný.
1: Jo, takže manželka je po operaci kyčle, takže tak zpomaly se rosto.
0: To je dobře, rozcvičí a dneska, už to bude fajn.
1: No, dneska jsme byli s koněm na výjíždce, tak jsme aj toho pravnuka vzali, že? Takže ten si na vozi řádil, ten si tam hračky, že? A tak paráda, jako bylo i krásné počasí, že? Trošku se oblec, protože u nás je chladno.
0: Ano,
1: je,
0: rozumím.
1: No, takže ten, ale jako pěkně, jako v pohodě. Takže...
0: Tak, to jsem ráda.
1: Ještě bych chtěl tu paní Vlastičku z toho Krnova pozdravit.
0: Dobře.
1: U nás přes kopec bydlela, takže...
0: Jo, že se znáte, tak aby věděla, že jste na ní nezapomněl.
1: Přes telefon. Já jsem nikdy neviděl na to ten, přes telefon, takže...
0: Tak vyřídíme takhle pozdrav,
1: tak
0: to je pravda.
1: Všetci mějte, aj vy se mějte dobře.
0: Děkuju moc, Pepíno, nápodobně, všechno dobré.
1: A dobrou noc a je jasňučko, takže je paráda.
0: Tak zdravo, si to užijte. Zdravím. Velké gratulace k těm vašim výročím i k narozeninám. A hodně zdraví. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkuju.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

choď do kláštera, krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: Hana a Petr Ulrichovi a jejich duet Nechoď do kláštera. A 5 minut po půl jedné pozdravíme paní Marii do Hradčovic. Maruško, hezkou noc přeju.
1: Ano.
0: Říkám to dobře, do Hradčovic?
1: Ano.
0: Tak vás moc zdravím a ráda vás slyším. Co vás tak napadlo, když jste slyšela naše téma?
1: No, děti, já mám 4 dcery.
0: Panečku.
1: Takže já jsem měla dvoufázovou výchovu.
0: Jak to? Co to obnášelo?
1: No, jedna dcera měla 19, kdy se narodila ta nejmladší.
0: Je, no.
1: Takže to už byly 2 generace. Když se dcera ta nejstarší ve 20 vdávala,
0: no,
1: tak ta mladší měla 11 měsíců na svatbě. Já jsem chodila kojit na záchod, když jsme byli v kulturním domě.
0: Ano.
1: Na záchod jí chodila kojit.
0: Tak se vám to takhle pěkně rozprostřelo teda, co se týče roku.
1: A potom dceři se narodilo dítě a chlapce. A když jsem s nima, on byl jenom o rok a půl mladší od té mojí poslední dcery,
0: ano,
1: tak když jsem s nima chodila, tak všichni se mě ptali, jestli jsou to dvojčata.
0: Jo, to je pravda, že to tak lidi napadne.
1: A právě, ano, že já jsem měla dvojčata, ta nejstarší, za 3 roky se narodily 2 holky dvojčata.
0: Uh-huh.
1: Takže já jsem neměla ještě 23 roku a už jsem měla 3 děti.
0: Pánečku, no to teda jste si pospíšila, já vím, no.
1: No a naštěstí se dobře učili, všechny mají vysoké školy, ty 3, jako ty dvojčata a ta nejmladší studovali v Praze a zůstali v Praze a ta nejmladší teď ještě už je 10 roků v Londýně.
0: No, panečku.
1: Má dítě.
0: Tak se vám takhle vydařili, že školy je bavili.
1: Akorát ta nejstarší je zdravotní sestra a ta bydlí ve vedlejší vesnici.
0: Mm-hmm.
1: Takže
0: tak vám dělají radost určitě, že jo?
1: Ta mě chodí píchat injekce, když potřebuje nebo tak.
0: Že pomůže.
1: No, ale dost často jezdí, dokonce i ta, to z toho Londýna jezdí 5x do roka, léta.
0: No, tak to, no, už to taky není tak daleko. Oni, jak se říká, svět se zmenšil díky leteckým spojům, takže je tady co by dub z Londýna, to je pravda. Tak z nich máte radost,
1: no,
0: určitě.
1: Já už jsem tam byla 3x,
0: jo?
1: Ale už se bojím.
0: Už nechcete.
1: Já se bojím letadlem, ale prostě opravdu se dobře učili, takže nebyl problém. Já muž mě zemřel už, je to 30 let.
0: Jej, tak jste na to zbyla
1: takže
0: pak sama.
1: Takže ta nejmladší, všechno si sama, je inženýr, architekt, ona si všechno sama měla 9 let, když otec umřel. Všechno sama si zařídila do 5. třídy, chodila od 5. třídy, si dala na 8. gymnázium, to si všechno sama obšlápla, všechno si to jako prostě šlo za svým cílem.
0: Tak a možná, že jí to i pomohlo, že měla ten vzor ve starších sourozencích, že jo? Že tak jako.
1: A ty byli v Praze, tak a našli si tam zrovna i zaměstnání a bydlí tam. Takže
0: tak z nich máte radost
1: Prahy,
0: ze všech určitě.
1: Ale akorát, že teď je to všechno horší, jako to cestování. Takže to je asi tak. A
0: dobře.
1: Moja, ještě bych vzpomněla, moje babička měla 11 dětí a 2x dvojčata.
0: Ale
1: 5 jich zemřelo.
0: Jo.
1: Během 3 zemřeli ještě malé, jak byla ta španělská chřipka některé, a další jeden zemřel tragicky, ho zastřelili na Slovensku u Hmeného jako učitele.
0: Aha.
1: Tam byl poslaný jako učitel a ze žádlivosti manžel učitelky, co s ním byla na škole, tak ji zastřelili.
0: No to jsou smutný příhody
1: zase,
0: tohle.
1: A druhý si spadl na ledě, neřekla, dostal kosti, tom se říkalo kosti, že do kosti asi tuberkulózu, 19 nebo tak. Takže 6 ostalo, 2 chlapci a 4 celý. A 4 bývali 5 bývalo ve vesnici, akorát jeden se odstěhoval. Takže taková velká rodina.
0: Velká
1: babička
0: rodina.
1: Měla 16 vnuků.
0: Pánečku, tak to je fakt velikánská.
1: Dělat to tak by... 80 let.
0: Tak to je pěkný tak věk, myslím, na tolik dětí a na tak velkou rodinu, co všechno zvládla. Tak, paní Maruško, moc vám taky děkuju. No, mějte se hezky, dobrou, přeju hodně zdraví a zase se budu těšit, že se brzy uslyšíme, jo?
1: Ano.
0: Dobrou noc, zdravíme do Hradčovic. No, a teď už je na řadě Radek Tomášek.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Radek Tomášek a s ním také Helena Maršálková, písnička Džínová láska. No a na telefonu máme Aničku z Miroslavy. Krásnou noc, Aničko.
1: Taky vám přeju krásnou noc a všem posluchačům.
0: Děkuju moc krát.
1: A vám také samozřejmě.
0: Děkuju moc krát.
1: No já se musím pochlubit tím, že máme dvě děti, No ale ty naše děti už jsou dávno dospělé, protože už mají dospělá dvou.
2: Už to nejsou děti.
1: Naše vnoučata už jsou taky dospělá.
2: Jo.
1: A dokonce dva vnuci mají už svoje děti, takže už ty starosti jsou na nich. Takže,
2: letí.
1: Ale já si nemůžu stěžovat, naše děti se učily dobře, problémy jsme, dcera byla taková živější, tu jsem honila domů, oni vyrůstali na té vesnici, takže oni to měli ještě tak, že tou kabelou flakli za dveře a
2: byli
1: doma večer, ale navštěvovali kroužky, syn chodil hrát fotbal, dcera chodila do tanečního kroužku a to ta byla taková živější a syn byl takový tichý introvert, ale on je takový dodnes, ten hodně knížky, ale učili se dobře. Já jsem s nima měla nejvíc starosti, když byli malí, protože vodu jsme doma měli, ale měli oba plynky a tehdy byly ještě hadrové. Když se dcera narodila, tak měli, no a tu prádelnu jsme měli přes dvůr, protože my jsme bydleli v takovém domě, to nám maminka předala, bydlela taky s náma. Můj muž byl zedník, tak ten chodil do práce ještě na fušky a maminka, i když měla důchod, tak chodila do práce, do zahradnictví. No a v 11 hodin doma byli na oběd. Tehdy to v JZD bylo tak, že v 11 přišli domů na oběd a hospodinky vařili něco rychlého a tak i já jsem musela mít něco uvařeno. A v jednu zase museli být na pracovišti. Dvě hodiny byly volna, takže já jsem chodila nakupovat s dvouma dětma, tak jeden kočárek, jedna holka byla v kočárku, kluk seděl na prkínku, držel se. No a v košíku dole byl nákup.
2: Ano, ano.
1: A ještě jsme to měli do kopce, neměla jsem to jednoduché. No, topilo se v obyčejných kamnech stolových a v pokoji ten vytápěl dva pokoje, tam jsme měli pilinová kamna. Jo, takže bylo to náročné, no, takže a byla jsem s dětmi teda, až šla dcera, protože byla o 16 měsíců mladší, tak až, protože nebyly jesle a nějakou paní si vzít na hlídání, tak ta by chtěla víc, než já bych vydělala. Tak jsem byla s dětmi až do 3 roků sama, ale nemůžu říct, neměla jsem s dětmi. Když začali chodit do školy, tak jsme začali stavět dům, takže takový nějaký akorát podepsání úkolů, ale učili se dobře, tak s tím jsem neměla starost.
2: Tak to je dobře, že máte.
1: No ale taky jsem musela uvařit vždycky večer, aby jim to babička ohřála.
2: Ano,
1: ona
2: ano.
1: Bydlela s náma, tak aby oni se najedli v poledne s manželem a oni to potom, ale oni chodili i do školy na obědy, ale ty večeře. Takže to bylo, no a dneska už jsou to dospělí lidé, syn bude mít 60 letos na konci roku, takže už mají dospělé děti, no a žijí, já si myslím, že mají každý, že jsou spokojení, každý má své zaměstnání. Nemáme je tady v Miroslavi, která je v Moravském Krumlově, to je asi 17 kilometrů, ta nám pomáhá s těmi účty a takový věci, jak je potřeba, protože můj muž se to nechce dělat a já se toho bojím, když nevidím.
2: Jo, no, vy se do toho nechcete pouštět radši, rozumím.
1: No, tak máme to, ale obstarává nám to dcera.
2: Tak to je dobře, to je dobře.
1: Máme k tomu, jak já s manželem, tak ona a syn, máme všichni k tomu přístup, k těm penězům, ať se, kdyby se něco stalo, tak ať může ten nebo ten, že jo. No, ale jinak jsme spokojeni a syn je ve východních Čechách, ten je tam, ten už dostal letos, buď to letos nebo loni, myslím si, že letos dostal 40 roků v práci, on pracuje ve Dvoře Králové nad Labem v zoo,
2: tak to je krásné místo, doufám, že ho to tam baví.
1: To bylo jeho dětský přání už, že pojede do Afriky a bude s panem Wagnerem lovit žilasy.
2: Tak si to splnil alespoň takhle do Dvora Králového, to je krásné.
1: Jeho práce, oni tam i bydlí, jako je to areál zoologické zahrady, tam jsou ale 4 byty, tak tam bydlí.
2: Ano, ano.
1: Takže jsou spokojení a dcera ta dojíždí teda do Brna. Ta se stala, je vystudovaný, on šel studovat, on vlastně v 19. roku už vyletěl z hnízda, chodil o rok pozadu, tak měl maturitu v Moravském Krumlově a pak šel teda do Suchdole na Vysokou.
2: Ano.
1: No a zde zběhl, protože šel dělat ošetřovatele do, takže on tam je od začátku.
2: Tak si splnil svůj sen.
1: Od začátku si tam dělal prvně krmiče, staral se o ty, no a teď už je zoolog, tak potom se vrátil
2: super.
1: Do školy, musel na vojnu, tak se vrátil do školy a po 18 letech na tu školu nastoupil znovu a školu
2: dělal.
1: Dokončil. No.
2: Takže potrženo, sečteno, musíme končit. Aničko, máte z nich radost a stará, že
1: jo,
2: to takhle dopadlo.
1: Jo, taky si tak udělala školu, ta pracuje v Brně na finančním úřadě, takže mají každý, jsou
2: dobře,
1: spokojení s
2: prací
1: a děti mají taky hodné,
2: tak
1: to
2: je fajn.
1: Zlobí, no ale které děti nenazlobí.
2: Přesně
1: no.
2: Tak. Aničko, děkuji moc krát. Přeju krásnou noc, hezký celý nový týden.
1: S dětma jsme spokojeni.
2: To je dobře. Děkuji moc krát, Aničko. Mějte se hezky, naslyšenou a zase příště u nás v Noční lince.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
4: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy.

Michal Hrůza a písnička Budu tě vyprávět. No a po téhleté písničce musím konstatovat, že jsme se dostali do finále naší noční linky. Pojďme se podívat ještě jednou do pošty, kde se píše: dobrý večer, zdravím do noční linky. Jo, děti, to je radost, říká se, ale někdy to jsou i velké starosti. Mně se syn bohužel narodil s vrozenou vadou a tak jsem musela kompletně změnit život svůj i celé naší rodiny. Není to vždycky jednoduché. Teď už se situace ustálila a synův stav také, no a taky jsem si na všechno zvykla a naučila se věci brát, jaké jsou. A to je, myslím, pro život taky moc důležité. Jinak všem přeju všechno dobré, Martina. Tak milá Martino, vám přeju také všechno dobré, spoustu sil na obtížnější situaci, ve které třeba jste a nějakou dobu ještě budete, a moc přeju všechno dobré a děkuju za váš e-mail. No a protože jsme se dopracovali až na konec a v našem studiu se chystá střídání a připravují už se tady další noční pořady, tak je potřeba vám všem poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeju vám hezkou noc a hezké sny, pokud jdete spát, a pokud zůstáváte na příjmu našeho vysílání, tak hezký poslech právě těch připravovaných dalších nočních pořadů. A já se budu těšit jako vždycky zase brzy příště naslyšenou.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Slavné herecké dynastie. To je přece téma pro naše rozhlasové jeviště jako dělané. Co říkáte? Rozhlasové archivy totiž mohou vydat svědectví o tom, jak si pánové a dámy, když se to povede, ve svých rodinách dědí, rozvíjejí a hlavně předávají talent a herecké umění. Dynastie hereckého rodu Vidrů bude mít slovo právě dnes.
2: Na věky

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: A začněme hezky po pořádku. Václav Vidra, ten nejstarší, totiž doajen Pražského národního divadla, jak se na zakladatele herecké dynastie sluší, se oženil s dcerou ředitele kočovné divadelní společnosti Františko Cölnera, paní Eliškou. A tenhle Václav Vidra nám bude číst z Nerudova fejetonu o malostraňácích. Jeho syn, Václav Vidra mladší, někdy taky označovaný jako Václav Vidra druhý, tatínek toho dnešního Vaška Vidry, se pak v zápětí představí, co by kapitán Billy Bones ze slavného Stevensonova Ostrova pokladů.
2: Malostraňák je, chcete-li, podivín, ale on je originál, je svůj v myšlenkách i činech. Život němých ulic, mysl jeho nevzruší, jeho procházky vedou ho vždycky jen do odlehlých končin, někam k oblíbené houštím po zakryté lávce mariánských sadů, někam na opuštěné hradby za kapucíny, kde tak hlucho a ticho, někam za bránu kolem vojenského hřbitova a návrším pak nad Prahu vzhůru. Skoro všude je tu sám, nikoho nepotká, s nikým nemluví, oko bloudí po vyhlídkách krásou svou až čárných, duše se šíří, myšlenky zrají, velké nějaké předsevzetí klíčí. Například podívá se přece jednou tedy zase na staré město. A v skutku, předsevzetí se tuží, opakuje se, pojednou nadešel okamžik rozhodný, neodolatelný a malostraňák jde. Sestoupí až k hranicím tvé čtvrti, přejde kamenným mostem, Karlovou ulicí, náměstím, ulicí Celetnou, zahne prašnou branou na příkopy a teď rovnou zpátky až k nábřeží a tím zase ke kamennému mostu. Rozeznáš ho zcela dobře mezi ostatním lidem, jen trochu pozor. Tvář nehybná, tichá, oko pozorné, klidné. Zajímá-li ho krám, zastaví se před ním. Zůstane-li ale také někdo jiný zde stát, on už jde dál. Vyhýbá se cestou lidem, chodí obloukem kolem nich, sestupuje z chodníku radši, než aby se tlačil. Krok je pomalý, odměřený. Ale když vstoupí malostraňák konečně už na kamenný most, stává se krok náhle rychlejším, pružným, oko se oživuje, tvář lehínce jasní. Snad malostraňák ledaco osobně nespatří, ale on najisto ovšem ví. On rád čte, rád naslouchá zvěstem, rád si porozmluví o nich v kruhu sousedů a známých. A když už jsem jednou v tom, podám zde raději také svědectví pravdám ještě jiným. Aby, kdyby si mne pámu jednou k sobě povolati ráčil, nezůstala žádná důležitá věc v nejistotách trapných a žádná pravda v šerých mlhách. Že děje se jízda dnes po železnici mezi Prahou a Vídní, to čtenář ví. Že ta jízda někdy započala, čtenář alespoň tuší. No, já jsem pamětníkem také toho. Započala. Zcela jistě započala. A sice na podzim roku 1845, což je ale ovšem už věc vedlejší. Pamatuji se na to jako dnes, totiž ne na první jízdu, ale na rozprávku o ní. Sešli se k nám natáčky každodenní milí navštěvovatelé naši. Předně pán Hartmann, bývalý patrimoniální úředník, diurnista pak v Landhause pražském. To byl ten, který nosil Rubšova palečka k nám a vzal mě kdysi v neděli poprvé sebou do Českého divadla. Pán Bůh radšiš muži tomu takto dobráku milostivě odpustit, že zasil do mé duše to české síně. Pán Hartmann vypravoval dle dostlechu o včerejší první jízdě z Vídně do Prahy. Jak prý bylo všude kolem nádraží lidstva až černo, k umačkání. Jak přihučel vlak s dvěma mašinami napřed a shromáždění křičeli houch, houch, vivat. Jak pak zase kdosi vstoupil na mašinu, zatočil kloboukem, zvolal: za 10 hodin uvidím zase Vídeň. A mašina si prskla a už lítla, aby dala ve Vídni zprávu, že první vlak šťastně sem dojel. Telegrafu totiž nebylo ještě tenkrát.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
3: Jsme na místě, pane.
4: U admirála Bemboa. No, uvidíme.
3: Bude se vám tady líbit. Tady vás určitě nikdo nebude vyrušovat.
4: Jestli vaší hospody vidět na moře?
3: Skoro až do Bristolu, pane, když je jasno. Já se často dívám na moře. Víte, že rozeznám fregatu od korvety?
4: Mohl bys být ohroděný plavčíkem, co? Nebo radši hned kormidelníkem?
3: Proč ne? Plavčík Jim Hawkins se hlásí. Na obzoru černá pirátská vlajka se skříženými hnáty.
4: No, na to se musím napít.
5: Maminko! Vedu ti hosta.
4: Kluku, ty se máš k světu.
6: Už jdu. Jimmy, mluvil jsi s doktorem Lifesayem?
3: Určitě přijde, maminko, zatím posílá tenhle odvar.
6: Děkuji ti.
3: Představ si, že tento pán...
4: Vy jste hostinská?
6: Dobrý den, pane, k vašim službám. Pán chce přespat?
4: Možná přespat, možná i ubytovat, to všechno se uvidí. Ten váš zapadák se mi docela líbí. Chlapec mi říkal, že tu je klid.
6: Jako v ráji.
4: Potřebuji si odpočinout. Nesnáším lidi. A dám klid, rozumíte?
3: Říkal jsem pánovi.
4: Teď mlč a přines sklenku pálenky.
6: Je dole v přihrádce, Jimmy, běž, tady máš klíče, tak běž.
3: Hned jsem zpátky, pane.
4: Kuchyň mám rád jednoduchou. Špek, vejce a hlavně fazole. Platím předem.
6: 4 zlaťáky.
4: No až je projím, řeknete si o další.
6: Děkuju vám, pane, hned vám připravím nahoře pokoj. A chlapec tu bude co nevidět, pomůže vám se vším. Děkuju vám, pane. Bude se vám u nás jistě líbit.
3: Už jsem tady, pane, poslušte si. Naše pálenka je výborná. I baron Trelawney se tu někdy zastaví na skleničku.
4: No, uvidíme, čemu se říká v taverně u admirála Bemboa rum. Dobrá. Abys rozuměl, chlapče, pálenka to je jediný přítel na moři, který tě nezradí.
3: Budete si ještě něco přát?
4: Ne, totiž počkej, příteli. Dovolíš, abych ti říkal, příteli, víš, co je tohle?
3: Stříbrná 4 pence, pane.
4: Tak. A chtěl bys si vydělat?
3: To bych musel hodně dlouho pracovat.
4: Ale vůbec ne. Záleží jenom na tobě. Jestli dokážeš mít otevřené oči, no tak co? Umíš číhat jako rys?
3: Myslím, že ano, pane.
4: Dobrá. Tuhle 4 pence dostaneš každý měsíc, když se poohledneš po jednonohém námořníkovi.
3: Po jednonohém námořníkovi?
4: No snad nemáš strach. Neboj se, tobě nic neudělá. A kdybys ho uviděl, sebereš se, přiběhneš za mnou a budeš hlásit: kapitáne, je tady jednonohý námořník. Přišel jsem a ptal se po vás. Ale já jsem řekl, není tady, nikdy tu nebyl, to jste se asi spletl.
3: Není tady, nikdy tu nebyl, to jste se asi spletl.
4: Báječně. Vyplácím ti, Jimmy, slavnostně první zálohu.
3: Děkuju vám, pane.
4: A nezapomeň, dávej pozor na jednonohého námořníka.
3: Budete večeřet, pane?
7: To ne, hochu, to ne, ale skleničku pálenky bych si dal.
3: Hned vám ji přinesu, ale mohl byste si přesednout od okna?
7: Proč pak, hochu, mně se to líbí.
3: Tady totiž sedává náš kapitán, pane, to je jeho místo. Teď je na procházce.
7: Kapitán? No samozřejmě náš Bill, to bude překvapení, až se setká se starým kamarádem.
3: Vy ho znáte?
7: No, to bych řekl. Je takový vysoký, silný, má na ušnici a dvě jizvy na tváři.
3: Přesně on, pane.
7: A přivezl si obrovský kufr, že je to tak?
3: Jak to víte, pane?
7: No tak vidíš. A říkal ti, abys k němu nikoho nepouštěl, nic mi nemusíš říkat. Znám toho starého Morouse jak vlastní boty, ale to se mne netýká, víš? Já mu chci něco velmi důležité.
3: Ano. Už se vrací, pane, vidíte? Támhle jde po pěšině naproti na stráni.
7: Na mou duši. Tiše, skrtku, tiše. Musím ho překvapit. Ani slovíčko nebo...
8: Dobrý večer.
7: Dobrý večer. Bile. Dobrý večer od kamaráda, který tě přišel navštívit.
8: Co? Ať mě hrum černý pes.
7: Docela správně, Bile. Už dlouho jsme se neviděli, viď? Zapomněl jsi na nás a to není o tebe hezké.
8: Nikoho. No dobrá. Vyčeníchali jste mě. Co chceš?
7: Co by na tobě mohl chtít černý pes? Trochu si zavzpomínat na staré časy.
8: Ne, žvaň. Já vím, oč vám jde. Ale to si zapíš za uši. Ty i všichni ostatní. Nedostaneš nic. Nic.
3: Mám přinést polévku, kapitáne?
8: Nebudu jíst. Sklenici rumu.
3: Ano, pane.
7: Piješ na kuráž? Budeš jí potřebovat.
8: Nejsem. A zmizni odtud.
3: Jak si přejete,
5: pane?
8: Pamatuj si. Svou kůži nedám, lacino. Můžeš to vyřídit rytířů.
7: Jsi sám, Bile, a nás je 9.
8: A kdyby vás bylo 100, chtěli byste dukáty, co? A zlaté pruty a stříbrné poháry. Nic nedostanete. Jsou moje, jako předtím byly Flintovi.
7: Patří nám všem.
8: A tak běžte a hledejte si je, když patří vám všem.
7: Pamatuj na Bengana.
8: Já nejsem Bengan. Pamatuješ na nebošíka kapitána Flinta? Beze mne neudělal ani jediné rozhodnutí. Mně svěřoval loď, když vy jste u strachy nevěděli, kudy kam.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: A o slovo už se teď hlásí nejmladší z rodu Vidrů, totiž Václav Vidra. Zatím poslední pokračovatel herecké dynastie, tak jak ho samozřejmě známe. V jeho podání jsem vybral povídku Jaroslava Haška Šťastný domov. Ale pojďme si nejprve Václava poslechnout nebo připomenout ještě v době, kdy se talentem svého 12-letého Vašíka tatínek v rozhlase pouze chlubil v očekávání, že se tedy teprve uvidí a rozhodne, jak to s jeho synkem v životě jednou dopadne.
2: Je to zase na první pohled Vašík Vidra. Celý táta, ale i děda. A podle mnohých také celá Dana. A každý zase prorokuje, že bude hercem. Vybral si v tyto dny báseň, která se mu nejvíce líbila a naučil se jí. Poslechni sám první a poslední

0: si podepře krajní tu hráz. Věřme, že národ náš, veliká sláva, skorou hví lidskosti, zaštítem práva, dobude korunu velebných krás.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Manželka svěřila mi týden po svatbě sladké tajemství, že odebírá šťastný domov. Právě přišlo dnes číslo, jsou tam velice důležité pokyny. Uvidíš, že mnoho získáme, budeme-li se řídit podle něho. Když jsem se vrátil domů, panoval v kuchyni zvláštní ruch. Žena s očima zářícíma štěstím vyšla mi vstříc a volala. Podařilo se to. Vzala mne za ruku a vedla do kuchyně. Udělala jsem to přesně, jak je to psáno ve šťastném domově. Polila jsem brazilské ořechy vařící vodou a ponechala v ní 15 minut, pak se dají jádra lehce vyloupnout. Měla nehoráznou radost. Ale drahoušku, co ti to napadlo kupovat brazilské ořechy? Kdo pak je jí? Co pak je potřebujeme? Ty hlupáčku, pravila žena, tady stojí černé na bílém. Polejou-li se brazilské ořechy vařící vodou. Můžeme je také máčet po 5 až 6 dnů suché ve vodě. Pojď dál a uvidíš, že tvoje žena nezahálela. V ložnici byl cítit kafr. Vyleštila jsem podle pokynů ve šťastném domově postele kafrovým olejem. Spozoroval jsem, že bílé postele z javorového dřeva touto procedurou zčernaly. Ale vždyť jsou černé, namítl jsem. To nevadí, pravila sladce. Ve šťastném domově je rubrika hovorna pro odběratelky časopisu, kde dostane tazatelka odpověď z kteréhokoliv oboru práce a vědění. Optám se, jak lze zčernalý nábytek opravit. Dnes už mi odpověděli v té rubrice na můj dotaz o původu prstenu. To ti přečtu. Prsten sloužil mnohem dříve k přikrývání lidského těla, nežli oděv. Udělalo se mi špatně a lehl jsem si na otoman. Zatím drahá žena nelenila. Podle pokynů obsažených v posledním došlém čísle šťastného domova, voskem a solí se snažila vyčistit na cihličce rez, kterého tam nebylo. Namočila mi suché boty do petroleje, aby změkly, polila si ruce inkoustem, aby mohla šťávou ze zralých hroznů tyto inkoustové skvrny odstranit a scháněla se po červeném víně, poněvadž chtěla zkusit, zdali opravdu zmizí skvrny po červeném víně z prádla, když se namočí na den do kyselého mléka a pak vypere vodou. Konečně přinesla služka červené víno a drahá, neúnavná ženuška polila mou košili červeným vínem a máčela ji v kyselém mléce. Pak vyvařila kartáčky na zuby, poněvadž mezi různými pokyny stálo. Vyvaříš-li nový kartáček na zuby, udržíš jej delší dobu. Bohužel vrátila se s holým držátkem. To nejdůležitější, štětinky, vypadaly ve vařící vodě. Samo sebou se rozumí, že mi vytkla, proč kupuji padělané zubní kartáčky. Pak počala manipulovat s budíkem přesně podle pokynů ve šťastném domově, kde bylo vysvětleno, že vaří-li se vejce, má se natáhnout budík na určitou minutu, když spustí, jsou vejce uvařena. Bavila se tak hodinu. Pak mi začala vytýkat, že jsem do domácnosti nepřinesl žádná držátka na zboží, že mohla z nich zhotovit kozlíčky na příbory, slánky a podobné pěkné věci, jak už to udělalo mnoho odběratelek šťastného domova, čímž se zajisté dosáhne, že v takové domácnosti, kde využitkují tak krásným způsobem držátka na zboží, panuje naprostá spokojenost a blaženost. A tohle také zavedu, pravila a podala mi zatrhnutý článeček v novém čísle. Jak učím kuřátka spořiti? Můj muž kupuje doutníky v krabici po 100 kusech. Kdykoliv takovou krabici koupí, vezmu jemu nepozorovaně z každé vrstvy 3 až 4 doutníky, které uschovám. Když pak mu doutníků v krabici ubývá, tumus uschovaných 1 až 2 naspět do krabice přidám. Tím způsobem vydrží bednička doutníků mnohem déle. Samo sebou se rozumí, že celý večer věnovala šťastnému domovu. Vyrobila prkénko na krájení salámu, dřevěný rámek na sušení vlněných punčoch a konečně věšák na princesový úbor. Poněvadž však princesový úbor neměla, chtěla, abych jej koupil. Na to natřela koš na prádlo bílou fermežovou barvou a nesla ho kolem mých černých šatů a plná radosti se vrátila se zprávou, že ihned napíše dotaz na redakci šťastného domova, jakým způsobem zmizí bílá fermežová barva z černých šatů. My, odběratelky, pravila, pracujeme jedna pro druhou.

0: každý zodpovězený dotaz jest pro všechny čtenářky nenahraditelným prostředkem, jak učinit domácnost šťastnou. A my musíme být hodně šťastní. Zítra mi pomůžeš vyzdobit záchod, jak je v tomto čísle navrženo. Polepíme stěny černými a bílými čtverci z tvrdého papíru. Na noc jsem pak musel obléct si vestu, poněvadž v článku Pravá míra otužení stálo, že veliký anglický hygienik Herbert Spencer spával ve vestě. Ve 3 ráno mě probudil budík. Musíme vstávat, pravila žena. Četla jsem, že nejlépe se duševně pracuje od 3 hodin ráno do 7. Šťastný domov vypsal cenu 300 korun pro tu odběratelku, která podá nejlepší recept, jak využitkovat zbytky z kapounu a slepic. Pomoz mi přemýšlet. V 6 hodin mi řekla, že jsem blbec, poněvadž koukám už 3 hodiny do prázdna a nic mi nenapadá. Od 6 až do 7:30 mi vykládala, že celé folianty trestní vypravují o morální bídě a nejhorších zločinech mužů. Žena inteligentní, s mravní silou, nikdy není tak darebná a bídná jako muži a přece si muž stále osobuje právo být neomezeným vládcem, jehož vůli třeba nespravedlivé, musí se žena podrobit a žena taková ubohá. Mluvila 30 minut, že cítí jasně, jak se na ženě prohřešuje celá lidská společnost. Ukládá jí mlčet a trpět. Sama jí soud volila by raději smrt než takový život, ale pomyšlení na děti brání jí zbavit se rázem svého trápení. Ale vždyť nemáš děti.
1: To je jedno a do toho ti nic není, odpověděla rozhodně. Vy muži neumíte než nás ženy sužovat. Ženy nemají nikde zastání, žádný zákon je nechrání a jsou vydány zcela v plen svým trýznitelům. Ach, jak budu ráda, až budeš pryč. Překážíš mi, musím vybrat ze šťastného domova, co mám dnes zvláštního uvařit.
0: Ale, drahoušku, řekl jsem nesměle, nemuselo by to být snad zvláštní, třeba jen něco neobyčejného. Ani neodpověděla. Celé dopoledne vyvstávaly před mým zrakem hrůzné obrazy prapodivných kombinovaných jídel. Zaraženě jsem v poledne vstoupil do dveří našeho bytu. Ženuška mě upřímně políbila a z tváří, z níž vyzařovalo štěstí, pravila vítězoslavně. Dnes máme řízky skopové z hovězího napodobené, nadívané napodobenou vlašskou pikantní zavařeninou zeleninovou. To je z nových předpisů z minulého čísla. Bylo to dobře napsáno, ale nebylo to k jídlu. Svou porci jsem dal do misky pro našeho psa. Číchl k tomu, svěsil ohon, zalezl pod skříň a vrčel. Drahé ženušce bylo též špatně a poslala mě pryč, že si lehne. Když jsem se večer vrátil, nalezl jsem v jídelně 3 bedny, v předním pokoji 2 a v kuchyni 1, u níž stála má drahá žena a řezala pilkou prkna z jiné bedny.
1: Čekám na tebe, pravila vlídně. Ve šťastném domově jsem objevila, jak každá šetrná hospodyně může ze starých beden sama zhotovit si postel pro služku. Když si odešel, prodala jsem služčinu postel truhláři a zakoupila za to bedny a truhlářské nástroje.
0: Ach, bože. Bože, toto píši z turecké Soluně, kam jsem utekl před šťastným domovem, jenž má za účel každou domácnost učinit šťastnou a spokojenou. Uprchnu tedy před šťastným domovem, který přináší domovům štěstí do tohoto města, byl jsem úplně šťasten a blažen, ačkoliv tam právě vraždili křesťany. 6 jsem s námahou utekl před krvelačními Mohamedány, ale to se mi zdálo rozkoší proti tomu být bezprostředním svědkem ničivé působnosti šťastného domova. 6 jsem tak žil v úplné blaženosti, když v tom jsem dostal psaní od své ženy. Bylo zářící, plné laskavosti. Psala mi, že zatímco jsem se odebral do Turecka, seznala, že bez šťastného domova by byl život holou pouští. Vím-li, co jest Nurso? Nurso toť samovařící přístroj v kruhu rodinném, který dostane jedna z předplatitelek úplně zadarmo, pak nepotřebuje kuchyň a tak již dala předem zbořit kamna v kuchyni, poněvadž když vyhraje Nurso, bude tam stát ten přístroj. Nurso je víc než kamna. Nurso znamená štěstí. Představuje si, jak já budu v Nurso vařit a jak budeme mít uprostřed sebe ten samovařící přístroj, takže budeme úplně šťastní.
1: O mém náhlém odjezdu spravila hned redakci Šťastného domova a oni jí ze soucitu zaslali 20 druhů semen na zeleninu a 20 druhů na květiny a v listárně redakce jí odpověděli, aby si koupila časopis Šimáčku v čtverlístek. Dopis byl psán velice něžně a v druhé půli byla vyslovena prosba, abych vypátral a jí zaslal nějaký recept na přípravu pravého tureckého pilafu, který ona uveřejní v Šťastné domovu, aby i ostatní čtenářky byly hodně šťastny. To bylo první přání. Druhé bylo, abych vypátral turecký jídelní lístek na 365 dnů v roce pro skromnou rodinu tureckou. Pak byla třetí prosba, abych jí poslal nějaké zbytky tureckých látek, že si z nich chce podle návodu v posledním čísle Šťastného domova udělat hadry na utírání zrcadel. Čtvrtá a poslední její žádost dýchala onou upřímností, která mne zahnala až sem do Turecka. Psala, abych prostřednictvím rakousko-uherského konzula v Soluni se pokusil vymoci na turecké vládě, aby tureckým ženám bylo dovoleno vydávat pro sebe list na způsob Šťastného domova. Ona sama, že se pokusí sdělit tyto své myšlenky na konzulát písemně a doufá ve veliký úspěch. Psaní skončilo sdělením, že podle rady poskytnuté jí v listárně upotřebila velice prakticky mé nové letní šaty, které jsem měl dvakrát na sobě. Rozpárala je, rozstříhala a ušila z nich 3 páry dětských kalhot, které zaslala do redakce Šťastného domova s prosbou, aby byly dány tomu hodnému hošíkovi, který svým vlivem přiměje otce, aby mamince předplatil Šťastný domov. Na konci stály verše. O Šťastný domove, nás pod ochranu svojí vem, jak matka dítě v loktech chová vždy znova, buď lásky Šťastným domovem. Po přečtení toho jsem plakal dlouho do noci. Za 14 dní na to jsem byl zavolán na rakouský konzulát. Konzul, velice příjemný pán, ukázal mi předně na konzulát zaslanou petici podepsanou 150 předplatitelkami Šťastného domova, aby turecká vláda nebránila tureckým ženám číst Šťastný domov. Pak přišel, pravil velice smutně, jeden ročník na ukázku. Má paní má kuchařku Češku, ta se zabrala předevčírem do čtení a dnes je z ní úplný vrták. Pojďte se na ní podívat, co vyvádí. Šli jsme. Vchod do kuchyně byl ověnčen růžemi a v této girlandě byl neumělou rukou zhotoven na tvrdém papíru tento nápis. Šťastný domov přináší konzulátům štěstí. Uprostřed mnoha beden seděla má krajanka, která chtěla i zde vybudovat štěstí od základů a štípala právě nějakou lavici. Pšš, pravila, kladouc si prst na rty. Jen tiše, aby se Šťastný domov nezlobil, že ho rušíte v práci. Z těchto beden udělám, jak to chce Šťastný domov, moderní a vkusný kuchyňský nábytek. Chcete vidět mou hlínu? Ukázala na velký kopec hlíny v rohu. Z toho budu zhotovovat podle Šťastného domova pro tento dům hrnce a jiné kuchyňské nářadí. Chytila mě za ruku a volala blízkajíc očima vášnivě. A vidíte, že pak budeme šťastní, hodně šťastní. A držíc mě za ruce, deklamovala ta dobrá popletená duše. Chtěl byste, aby vaše štěstí bylo trvale zabezpečeno, aby nikdy ničím nebylo skaleno, naopak, aby stále a do budoucnosti čím dál tím více ve vás se rozlévala záře štěstí a spokojenosti v plném jasu. Odebírejte Šťastný domov. Utekl jsem odtamtud. Druhého dne, sotva jsem se probudil, nalezl jsem svoji krajanku za svými dveřmi. Vlekla sebou kus stromu. Přináším vám, pravila, to dřevo. Z tohoto dřeva si můžete udělat věšák, jak to stojí v 16. čísle Šťastného domova. Koupíte si věšák někde u obchodníka a podle toho sám si zhotovíte druhý a první prodáte nebo z něho zhotovíte vkusné podstavce pod nohy ke skříním. V tom okamžiku uzrál ve mně pevný úmysl, že otrávím celou redakci Šťastného domova a orientálním vlakem vracel jsem se ještě téhož dne do Prahy.

0: Cadillac?
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: No, v případě vidrovské herecké dynastie dnes nemůžeme samozřejmě opomenout ani maminku toho posledního Václava Vidry, totiž herečku paní Danu Medřickou. Jak pak by ne? Její charakteristický hlas patřil mnoha rozhlasovým nahrávkám a kolika pohádkám. A právě tam se stala pro několik generací na dotek blízkou vypravěčkou kouzelných příběhů. Jako třeba v pohádce Aleny Riegerové Kamínek z lásky, kde byla Rusalkou Izerínou. Poslechněte si výběr z jejich společných dialogů s Martinem Růžkem, vládcem Bukové hory, kde si v Jizerských horách, a snad mi dáte za pravdu, že ta síla a magie hlasu Dany Medřické působí i po letech.
3: Letní noc na horách, vodička průzračná s hvězdami na hladině. V takových nocích rozkvítá svým čarodějným květem mech moudřínek. Probuď se, kmotře.
4: Dej pokoj, Rusalko.
3: Je úplněk. Vidíš, co krásy je kolem. I oči studánek pod velkou jizerskou loukou se dívají.
4: Nech mě spát.
3: To si říkáš, vládce Bukové hory? Vzpomínej trochu. Co se zamlada narozvíhal světýlek ve slatích a jenom pro nás si čaroval, pro horské rusalky, jako lucerničky nás tvoje světýlka vodívala močálem za sladkou vodou studánek.
4: Kde je dnes jizerským rusalkám konec?
3: Ach, pravda. Jak roky šly, bylo nás míň a míň. Kmotříčku, seběhni starou bučinou a rozsviť plamínky země. Sednem si do mechu a v jeho vůni se nám zase vrátí moudrost i krása mladých let.
4: Izerino, pamatuj se. Co pak se sluší na vládce hor hopsat o půlnoci hvozdem?
3: Ale kouska citu v tobě nezbylo.
4: Tobě to tvý světýlko už taky nějak divně plápolá, jako by tloustlo.
3: Styď se.
4: Co bych se styděl? Já ještě pamatuju rusalky z jizerských slatí a mívali krev těkavou, modrou, zrovna safírovou. Mohl bych vyprávět.
3: Leda balvanům na pytláckých kamenech. Všecky krásy si do česta pozapomínal.
4: Pravda, někdy se mi to v hlavě nějak pomotá.
3: Koukej, ať nepropaseš mech moudřínek. Kvete jen za úplňku, potřebuješ ho jako sůl.
4: Už aby rozkvet, dech se po něm dlouží, myšlenky mládnou.
3: Neloupe v kolenou. A mizí po něm pleš.
4: Hleď si svých potoků a mě nech na pokoj.
3: Čc. Nepůjdu. Leda za kamínek. Maličký, blízkavý.
4: Nedám. Nemám.
3: I máš. Bez tak nic jiného neděláš, než se dáš celé noci na vrcholku své Bukové hory a lovíš blízkavice do sítí mraků.
4: Blízkavice patří Bukové hoře.
3: I vodám patří, když k ním najdou cestu.
4: Všecky je ukryju hluboko v zemi.
3: Lakoto.
4: Lidská cházka mi brousí po horách, oči zabodnuté k zemi a teď začneš i ty.
3: Dříve si rozhazoval blízkavé kamínky po slatích plnými hrstěmi.
4: Noc bude krátká a nebe samý drahokam je čas chystat si sítě.
3: Jen hamižnost v tobě k stáru zbyla.
4: Lídejte, blízkavice, kamínky moje strakaté, zelené, bílé, žluté i modravé, patříte zemi. Uzamknu vás do Bukové hory a nikdo vás nenajde.
3: Kéž by ti vítr potrhal sítě.
4: Co je zas, Izerino?
3: Prober se, dělej něco. Brodí se vzhůru mými potoky. Hledají pod břehy, slídí ve studánkách.
4: A jak tě dostihnou, nepustí tě dřív, dokud z tebe nevymámí tajemství tvých vod, viď. Jen pěkně utíkej z čerstva, rusalko.
3: Nemůžu. Bolí mě nohy. Močál se pode mnou propadá.
4: Podvedla jsi mě, trapse.
3: K motříčku. Můj pane z nejmilejší.
4: Med si nech na jindy. Teď si pěkně sklízej, co si zasela.
3: Jeden jediný kamínek. Jen pro lásku jsem ho darovala.
4: Dáš jeden a už chtějí další. Já je znám.
3: Zažeň je do rovin, zamkni svou horu na 7 kamenných západů.
4: Ale, najednou je z rusalky hospodyňka. Plné hrstě jim nasypu. Ať se tím kamením třeba zalknou.
3: Nelido, posed tě děs.
4: Teď mlč, schovej se do slatí a starej se, aby tě nenašli. Jen pojďte, stoupejte po cestách i necestách. Po balvanech, co kloužou jako led. Až pod horou jsou studánky, které hledáte.
3: Vždy tě pobiješ.
4: Ticho jsem řekl. Teď dokončím, co si svou hloupostí zašmodrchala. Kutálejte se, kamínky moje strakaté. Zelené, modré, červené. Kutálejte se po močálech.
0: Adame!
5: Pojďte zpátky! Země uhýbá pod nohama.
0: Našel jsem studánku.
5: To není ta pravá. Vraťme se.
0: Žlutá světýlka vyskakují po slatí.
5: Studeně blikají. To bludičky nás táhnou do močálu.
0: Bludičky, blázne. Vždyť to jsou pravé jaspisy. Sbírej přece.
5: Pán Bukové hory se probouzí.
0: To se jen blízká na časy, pospěš si.
4: Jen víš. A ještě víš. Přebroďte ledové vody potoků, co pramení v klečových lukách.
0: Druhá studánka.
5: Modrá se v ní nebe.
0: A modré ohýnky. Studeně svítí všude mezi klečí.
5: Safíry.
0: Zbírej a rychle dál.
4: Ještě nemáte dost. Holenkové, to budete muset až na pytlácké kameny.
0: Studánka červená jako krev.
5: A světýlka? Ne, rubíny.
0: Země se rozhořila jako vyplavenem. Snad nám ty rubíny sama hází do náručí.
5: Ta krása. Pane, vždy jsme boháči.
0: Teprve budeme, až je vymrousíš.
5: Teď rychle odtud, než přijdeme o kameny i o život.
3: Co tě to popadlo, dětku bláznivá? Po nocích lovíš blízkavice a teď je rozhazuješ plnými hrstěmi.
4: Viděla jsi, rusalko, jak mi to kouzlení šlo dneska od ruky?
3: Kameny patří přece zemi.
4: No jednou. A podívejme, jeden tu zapomněli.
3: A zrovna ten nejvzácnější, z lásky darovaný.
4: Z lásky. Na tu si ani nevzpomněli, když hrabali mé drahokamy.
3: Třeba ten maličký rubín, lidskou rukou broušený, má víc kouzla, než všecko tvé drahé kamení. Dej mi ho.
4: Abys ho zase zašantročila. Jen ho nech pěkně ležet, kde leží.
3: K motříčku.
4: Nedám.
3: Nachytáš si za něj 100 jiných.
4: Nechci. A nech mě spát.

0: brečí a brečí. Už kolikátou noc jsem oka nezamouřil.
1: Dobře ti tak. Jen se dívej, co je na světě žalosti.
0: Chci spát.
1: Co pak nemáš kouska srdce? Podívej na ní. Kámen by se ustrnul.
0: Pěkná, ale ubrečená.
1: Trápí se. A kvůli tobě.
0: Co mě do toho pleteš?
1: No tak, kmotříčku, pane Bukové hory, jen vzpomeň, co se s tím naškádil, ovečky plašil, hromoval do usínání, co jsem se tě, dětku, nahubovala. A teď bys jí nechal usoužit?
0: Ženský, jedna brečí, druhá pokoj nedá. Poblázníš všecku jízerskou vodu, takže teče do kopce.
1: Proč jsi ten svůj spekla rubín líp nehlídal, dětku?
0: Já.
1: Kdo rozházel všechno bohatství Bukové hory?
0: Však se nám vrátí.
1: Jo, s našimi kameny ti tak někdo poběží zpátky. Kdybych se aspoň uměla ve zlatích utopit. To neumím.
0: Přestaň, nebo se na tebe už ani nepodívám.
1: Stejně se nedíváš.
0: Dívám.
1: Kdo ví, jaké schvály ti zase táhnou hlavou, dětku.
0: Tak se mi, Izerino, zdá, že dnes má být úplněk. Mech moudřínek nasazuje na květ.
1: Radši jdi lovit nové blízkavice.
0: Blízkavice? Na ty si počkám u studánek.
1: Už se nám nikdy nevrátí.
0: Všechno se vrací. I úplňky. Mech moudřínek zas vykvete svým čarodějným květem a zmoudří rusalky i lidi. Uvidíš.
2: Tudy utíkal. Jeho stopa je čerstvá.
0: A bude mela. Už to začíná.
1: Kam běžíš, Adame?
2: Jdi se, ty rusalko. Mé poklady jsou pryč.
1: Co se to s tebou děje, chlapče? Co tě žene? Zas hledáš kameny? Ještě nemáš dost?
2: Kameny zmizely. A on s nimi. Ten podvodník a lhář.
1: Pamatuj se, Adame.
2: Musím ho najít. Poraď, Izerino, kterou cestou se dát?
1: Za štěstím vede jedna jediná. Hledej.
2: Nic nevidím. Všude jen mech. Mechové balvany. Skály obrostlé mechem.
1: To je mech moudřínek. Dnes je úplněk. Rozkvítá zlatý květ.
2: Chci odtud.
1: Přivoň, jak sladký má dech. To sama země voní.
2: Co se to se mnou dělo, rusalko? Jako bych všecko viděl jinýma očima. Čeká ještě na mě? Víš, že čeká.
1: Ale nadarmo. Moudřínek zavonil pozdě. Tak bláznivě se znal za poklady, že si překročil bludný kořen, chlapče.
2: Všude jen les a polomy a les. Ale já se přece musím vrátit. Poprosit, aby mi odpustila.
3: Vracíš se?
2: Navždycky.
3: A kouzelný kamínek?
2: Vraťme ho zemi. Vybrousím ti jiný. A bude stejně krásný jako ten rubínový.
3: Krásnější. Ty přece, můj milý, dovedeš probudit krásu i v obyčejném křemínku. Otevři se, rubínová studánko. A vezmi si zpátky svůj drahokam.

0: Říkal jsem to, všecko se vrací.
1: I letní úplňky.
0: Pojď, rusálko, rozházím znovu blízkavice po sletích. Světýlkama ti olemuju cestu, ať trefíš ke studánkám.
1: A jestli pak víš, že nám tam znova vykvetl mech moudřínek k motříčku, v měsíci zlátne čarodějný květ.
0: A voní. Cítíš, jak voní Izerino. Posaď se se mnou do mechu a v jeho vůni se k nám vrátí moudrost i krása mladých let.
1: Všecko se vrací. Zem zemi, voda vodě, lidi lidem.